0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Inský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové. A v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno víc jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu, anebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba.
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě, jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října. První věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty řádové sestry, tak já jsem je viděla.

0: přišli ty ryskaři někde z té centrály. Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct. Ale tam už to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
1: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
0: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijel třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní a tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádně, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
1: Vy máte zámek a nikdy jste ne. V něm nespala?
0: Ne.
1: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
0: Ne, naopak, právě proto, že ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
1: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
0: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
1: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
0: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
1: To je dobrá zpráva.
0: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly, stejně jako dveře, a některé se museli dělat nově.
1: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
0: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
1: No to se nedá koupit v hobby marketu.
0: To se nedá koupit. Ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
1: Jakoby ten dům poděkoval.
0: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
1: No je to tu krásný.
0: Děkuju, díky. Zámecké léto.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz. A vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
3: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
2: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak připsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
1: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
4: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
5: Bylo ve hře víc zámků?
3: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
4: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostory a takový potenciál jako Týnec. Za prvé věžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Oprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
3: Ale taky té práce před vámi muselo být.
4: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
3: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
4: Šel bych do toho hrát znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
3: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
4: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč se to kupuje, proč se to pořizuje, no, on se nemusí kupovat, on může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
3: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
4: V 80%.
3: Tak to už se blížíte k cílové rovince?
4: Ano.
3: Jak se tu bydlí?
4: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. A zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dobrý, je to hodně dobrý.
3: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
4: Já to pravidelně teda střídám po jistých obdobích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se z jednotlivé místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
3: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
4: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
3: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomeňme na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
4: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, jakoby pro zasmání. Ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prostě, nebo blízko Paříže nebo Říma.
3: Takže jako Schönbrunn nebo Louvre by se vám líbil?
4: Takového, no.
1: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
4: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
3: A zní to hodně vznešeně? Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
4: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
3: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelánek Lazarovic.
4: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě, že ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přeměnuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
3: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
4: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to, co se tady nezavádím, nebo ne, ani by to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo, zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat, tak je to tam od výtvarníka Radouského, tak je tam nahoře napsáno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt? Je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty bude manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách?
3: Jdeme na těch stránkách si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestný okolo, nezazvoním.
3: Tak ho většině chá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestný ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Mluvíte? Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšeli mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek.

0: No a já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Já říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a víš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvě tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země několik let ve vyhnanství. Tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině. Rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky. Umí rozebrat kolo. Tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol. Nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polipkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca. Získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927, on umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena a vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: A je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolacenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel. To jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky. Pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsu Oñariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, který připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak tady jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Je velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě, ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřili, Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kouskova Lhota, ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi 2 roky, to jsou tady ty 2 menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo Kolovratu.
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu hned dostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně, druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty 2 paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď se sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace, co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
3: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je pan Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
2: Děkuji za přivítání, Pavle. Zdravím všechny dámy a pány, kteří nás poslouchají a pochopitelně svůj oblíbený klobouk před všemi hluboce smekám. A věřím, že dnešní Humoriáda spolu s Pavlem přispěje krásné, milé atmosféře.
1: Ano, každý se těší na pátek s legrací doplných obrátek.
0: Humoriáda.

0: Václav dneska nám zaspíval o jedné krásné mademoiselle, tak spoustu takových a nejen takových i jiných krásných žen a letních mužů potkal určitě jen přeučil na dovolené v Řecku, je to tak?
1: Ano, přesně tak, Pavle. Před několika dny jsme se vrátili s mojí milovanou Evinkou z Řecka, konkrétně z ostrovu Tasos, kam velice rádi jezdíme. Bylo to nádherné, ohromující.
0: Takže jste odpočatý, plný energie a elánu.
1: No, teďka se těším na letní Shakespeareovské slavnosti, konkrétně na slavnou inscenaci, která už se leta hraje, a to jsou Veselé paničky Windsorské, jehož režii tenkrát Jirka Menzel uspořádal.
0: A hraje se v podstatě ve všech největších třech městech naší republiky.
1: Ano, je to tak. Ano.
0: Brno, Praha, Ostrava, tak tam můžete vidět pana Přeučila. A teď se podíváme do našeho seznamu, koho nabídneme posluchačům jako prvního.
1: Ano, jako prvního nabízíme Lubomír Černík, scénka se jmenuje Porodnice aneb nestárnoucí smích.
0: Já jen dodám, že je to nahrávka Československého rozhlasu z roku 1964.
2: Dovolíte, vážení, čistě takový dotaz. Znáte onen příběh, kterak na nový rok běhne do opuštěné restaurace rozčilený občan a už z dálky vykřikuje: pánové, pánové, pánové, já mám dvojčata! Vrchní se na něho podívá a říká: proč mě říkáte pánové? Já jsem tady sám. Ten muž se zarazí a potom říká: jste tady sám? Ježiš, tak promiňte, já si to musím jít domů přepočítat. Pustíme prosím úzdu fantazii, vraťme se o několik hodin zpět do městečka X, je minuta po půlnoci a X budoucích otců očekává radostnou událost. Prvním z nich je pedant.

0: Že ni sestra, ani matky, že jo, děkuju, mám čtá. Dívka, pohlaví ženského, počet 1. Poznámka. Pozor, pije. Tak. Klidas. Prosím? Porodnice, vydavitá, ha? A sestra, no. A trojčata. Ale, ale. A kolikže je jich? Já tři, no, samozřejmě, samozřejmě, jo. A co miminka a maminka? Šťastná, šťastná, no, to věřím, to věřím. Že blaho přejete, no, to se má, to se má. A komu blaho přejete? Jo, mně. A děkuju, já vám taky, jo. Co máte vyřídit? No tak si to poznačte, jo. Poznačte si to, jo. Tak vyříte, aby byla zdravá. A že jste vytočila špatný číslo, mal jsem.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Lubomír Černík, trošku oprášíme informace o něm. Český divadelní filmový herec, zpěvák, dramaturg, dramatika, spisovatel, zakládající a dlouholetý člen satirického divadla Večerní Brno, což byla taková protiváha pražskému Semaforu.
3: Je to tak, ano.
2: Je to tak, potvrzuje Jan Přeučil. Možná pamětníci si vzpomenou na tento hlas pana Černíka. Můžeme ho slyšet dál na téma porodnice a rození dětí, anebo si dáme anekdoty, tentokrát s Petrem Rychlým. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: a manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Právě teď pokračuje Humoriáda, naším hostem je Jan Přeučil, zdraví vás je Pavel Kučera a máme tady hlasování, zdali chcete vyprávění Lubomíra Černíka na téma porodnice, které už jsme načali, anebo nastoupí anekdoty s Petrem Rychlým, a nebo B, je to jednoduché, volte si i vy. Dobrý den.
6: Dobrý den, Standa Zemník, vás Pavel zdraví, pana Přeučila.
7: Děkuji, také pěkný den.
6: Já bych chtěl to Ačko, protože to jsme ještě nikdy neslyšeli, že ne?
5: No, zdá se, že ne, anebo dlouho ne. Tak.
6: No, dlouho ne, tak hele.
5: No.
6: Mějte se krásně.
5: Děkujeme.
6: A děkuju, ahoj.
5: Děkujeme,
7: taky naslyšenou. Všechno krásné vám přejeme.
5: Dobré odpoledne.
8: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Přeučile.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den i vám, Pavle, a dávám hlas Brňákovi Lubomíru Černíkovi.
5: Výborně, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
9: Dobrý den, pánové, vy jste tam úplně církevní, Jan Pavel, oba vás srdečně zdravím.
5: Včera byl Petr Pavel, dneska je Jan Pavel, no. Včera byl Petr Salava.
9: Hlasovat no. Pro porodnici 64.
5: Výborně.
9: Jsem se narodila v porodnici v roce 64.
5: Tak to sedí.
9: A zdravím taky pana Dalického, protože sotva jsem se narodila, protože bylo hodně dětí, málo postýlek. Tak mě dali do postýlky s nějakým panem Daleckým, tak kdyby se ozval pan Dalecký, který se narodil v Havlíčkově Brodě kolem 10. ledna 64, tak máte u mě oba dva něco dobrého řeckého podle výběru pana Přeučila. Tak.
7: Děkuji,
5: no, tak nabídka, která se neodmítá, no uvidíme, no. Mějte se hezky a děkujeme za připomínku tohoto silného ročníku, jak jsme slyšeli. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, tady Míla, ušené z Prahy 8, Málenské vozdí, ale to je detail. Já vás oba dva zdravím a
7: děkujem.
10: Pana Přeučila o něco víc, protože jsem dneska uklízel na mém kanále a tam mám záznam snů z Nového Yorku. Předevčírem se to hrál, že?
7: Aha, ano, jo, jo.
10: A já mám rád tyhle ty věci, co jsou jako dobrý a starý dobrý humor, čili je mi jasný, že asi víte, že je to bude porodnice, protože to je nádhera nesmírná. To je humor, který je vtipnej, že?
5: Děkujeme pěkně.
7: Mějte se hezky.
5: Pán je znalec, díky moc. Dobré odpoledne dalšímu. Halo.
11: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk. Zdravím vás. Chtěl jsem hlasovat pro Bčko, pro pana Rychlýho. A chtěl jsem poprosit pana Přeučila, jestli by mě mohl, nebo všem teda říct, co, jaký film nejreč hrál, jestli by to šlo poprosit, jako co ho nejvíc tak bavilo. A co má za koníčky a co rád čte. Děkuju moc, naschledanou.
5: Tak to je jak tisková konference, dobře, zkusíme odpovědět. Tak který film máte nejraději z těch, ve kterých jste hrál, nebo který je vám blízký?
7: No tak já velice rád vzpomínám na svůj první film Smrt v sedle v roce 59-60. A nedávno běžel v televizi ve filmové relaci a je to velice zajímavý film s velikým krásným obsazením.
5: A ještě pokud si pamatuju, Koníčky, co vás baví?
7: Koníčky baví mě divadlo.
5: No tak to je jasné, ale ve volném čase prostě pouze relaxujete, čerpáte
7: energii.
5: No
7: já velice rád plavu, jo?
5: Dobře, dobře, dobře. Tak děkujeme za rozhovor.
7: Ano,
5: tuto
7: děkuji.
5: Chvíli. Já už mám sečteno, takže se vracíme do našeho archivu Československého rozhlasu do roku 1964 a je tam složka nebo nahrávka s názvem Lubomír Černík, nestárnoucí smích.
12: Profesor,
2: fotoaparátu? Jak dceruška. A narodila. Rozumím, rozumím. Bohužel moje paní není tuším doma. Já si znamenám, mojí paní se narodila dceruška. Vy jste Slovenka? Jo, dceruška, rozumím, rozumím. Ano, já jí to vyřídím, jakmile se vrátí, nazdar.
12: Praktik. A poradnice. A sestřička. A sestřičko, a co ve... Chlapeček. No, sláva, sláva. Sestřičko, a co ve... Paní, zdráva. No, výborně. Sestřičko, a co ve... 52 cm, no, klacek, po mně. Ja. Chlapeček, nešel na procházku, ne, no jo, to malej, ja. A sestřičko, a co ve... Jo. Jo, já taky. Sestřičko, a co ve... Děkuju. A co ve... Jo, já vím. A co večer, sestřičko? Nešla byste se mnou do kina, já jsem tak sám. Nešla, že jsem uhod. Mauc. Podnikový ředitel. Ano. Ano, jedna dcera. 49 délka, ano. 3,60 kg, souhlasí, jo. Černovlesá, v pořádku. V kolik hodin, prosím? Ano, narodila se ve 12.20. No, tak vám, sestřičko, děkuji. Pozdravujte paní, že jí děkuji za spolupráci. Že by všechny ukazatele souhlasili. Bohužel ten termín. Měla se narodit ve 12.10. Bylo to tedy po termínu, takže lituji, ale prémie nebudou, poručím. Fotbalista.
13: Haló, sestřička, jo? Kluk? No to, sláva, kolik má nožiček? 10, ne. Jo, jenom 2. No, co se rád dělat?
12: Ahoj. A závěrem prodavač.
14: Prosím, psala jste si, cože mám chlapečka? Bohužel nemám, chlapečky došly. Jo, a že jste to vy, paní, víte co? Zeptáte se v úterý, mausa služebník. Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Olga Lounová nás vyzvala v písni v závěru, ať si jdeme ještě užívat svět. Tak teď si ho užijeme s dalším humorem, který nám vybere náš dnešní host v Humoriádě, Jan Přeučil.
2: No tak já vybírám scénku, ve které vystupují moji kolegové, s kterými se dobře znám, a to je Jirka Lábus a Oldřich Kaiser.
1: Téma je zácpa, mimochodem to bylo i téma v pořadu Veselé a zdravě dnes po 13. hodině s Patrikem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, takže ano. Možná navážeme. Přepojujeme na pořad Ruská ruleta.
3: Přečtěte si to sami, ať vidíte, co vám píšou posluchači za...
4: Ještě silnější kalibr.
3: Ano.
5: Zdravotní... Ježiš.
4: Zdravotní sestra, která pomáhá pacientovi při stolici. Tlač, tady je v závodu se tlač.
3: Já tedy bych apeloval na diváky. Vidíte, kam až jsme se v ruské ruletě dostali, opravdu vašte ty náměty, protože co my s tím pak máme na jeviště dělat.
4: Tak takže je to lidský.
3: Lidské to je, ale nevím, jestli to bude ke koukání.
4: No právě.
3: Tak 2 minuty.
6: Haló, Wagner, pořád stejný. No jo, nejde to, no. Zrušte mi ten briefing, jo? Rušte mi briefing, prosím vás. Opravdu se nedá nic dělat, no všecko zatím. Ty lety do Abu Dhabi taky zrušit všecky na pozejtří, jo? Portfolio, jak to vypadá s tím portfoliem? No, tak to budu muset ještě někoho přemluvit, no dobře. Jo, prosím vás, ten... Jo, ten banket s tím Tošovským taky rušte, já jsem zoufal, já prostě nevím, no, vypadá to beznadějně. A co, akcie? Dobrý, to je dobrý, no. Tak uvidíme, jo. No, říkám, je to vstek, všecko takové. To je. Tak na zdárek.
7: Na té chodbě, prosím vás, zalezte si, ano, a už nekouříme. Jo? Říkám to vám, ano, na vás mluvím. Tak co, jak to vypadá?
6: Pořádně, sestři.
7: Pořád nic?
6: Ne, pořádně, sestři. Mám takový to... práce, víte, abych se steknul, jo. Teď mám, zítra mám letět do Abu Dhabi. No nic, to je, co? No nic, to je prostě.
7: Pojďte to zkusit, pojďte.
6: No,
7: pojďte.
6: A tomu nevěřím.
7: Pojďte z lůžka, pojďte to zkusit.
6: A se zpokusím, ale marný. Je to marný.
7: Pojďte, budete mít klid. To musíte zkoušet, to nemůžete ležet. To musíte zkoušet, pojďte.
6: Zkuste mi ještě dát ten preparát, jestli máte něco.
7: Vy
6: jste mi dal jenom jeden ten, lelitin.
7: Vemte si tenhle ten, ano.
6: To mám jako pod jazyk, jo?
7: Vemte pod jazyk a cumlejte 2 hodiny, ano. Tak. Tady necítíte nic?
6: Vůbec nic, vaše ruku, ne. Prosím. Uh-huh. To marný,
7: ne.
6: Tak.
7: Chtěl chci trošku.
6: No. No. Nechte mě v klidu, můžeme
7: to kličku. Jo, dobře. Tak. Já za chvilku přijdu, ano? No. Tak no. Jo. Já jsem vám něco říkala, že jo, na té chodbě. Koukejte mazat.
6: Haló? Wagner? Já jenom volám... Jo, tak ty letenky mi přece jenom na ten pozici, mi blokujte letenky na pozici a do Abu Dhabi, ano? Vypadá to, ano, vypadá to dobře, možná, že, jo, a prosím vás taky, jo, ten banket, ten neodvolávám s tím Tošovským, to všecko platí, prosím vás, jo, a prosím vás, možná, že už budu u vás za dvě hodiny, možná budu u vás, a pak se domluví ohledně tak akcí, ano, na tu tutovku, no, to všecko bude, vypadá to velice slibně, vypadá to...
8: Rušte tyhle ten taky.
6: Ne, to byl falešný poplach, ne, to bylo... Rušte to, prosím vás, všecko rušit, banket rušit, všecko, ne, marnost, nic, ne, všecko rušit. Jak říkala, cucat. A už to spolk. Maria. Mám to zapotřebí, to, zrovna, když se mi tak daří, víte, když mi to všecko tak vychází, že jo, když jsem mohl být za půl roku 2 milionář. Tak to budu jenom milionář. A těch je... steku.
7: Tak běžte, pane doktore, tady je ten pacient.
6: Ano. Haló? Teď jste něco hlo? Jo, možná, že by to bylo všecko zase, všecko to... Ne, to je falešný poplach, ne.
8: Já myslím, co.
9: Tak co?
6: Nic. Maličko vždycky a zase naděje jo. Spadne. Zas spadne naděje.
9: No jo, to už jste tady 3 neděle, člověče.
6: Peklo.
9: Co s váma?
6: A nevím.
9: To musí jít ven.
6: To mi říkejte.
9: No helejte, zkusíme to ještě. Já teda jsem vzal takovýhle preparát.
6: Co to je?
9: Ten si občas teda dávám pro sebe.
6: To je novinka.
9: No. Jo, to teď právě jsme fasovali. Jo, a to je opravdu granát. Jo, to jako když prostě spolknete granát. Jo, to prostě. To je, kdybyste byl zabetonovaný, víte. Povolí všechno. To všecko povolí, jo. Takže prosím vás, tohle to byste si vypil, ano. Počkejte, ještě máte čas. Já musím taky rychle odejít, víte? Tak. Můžete. Sestři, vidíte, kam zmizel ten pacient?
7: Nevím, pane doktore.
9: No jo, ale podívejte na to. No jo, tak ode dneška to bude Faustův dům.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik téma zácpa i léčba radikální s Jiřím Lábusem, Oldřichem Kajzrem a také průvodcem ruskou ruletou Markem Ebenem. Tak Jiří Lábus, to je naše ano. Téma. Pane přeučile, vy jste se určitě potkali spolu?
2: No, my se známe. No. Poznali jsme se na divadelní fakultě, on byl o dva ročníky jinde, nežli já. No a měl jsem to ohromné štěstí, já se velice vážím jako kolegu a vynikajícího herce. Když jsem hostoval v Ypsilonce, tak seděl vedle mě v herecký šatně. Mm-hmm. A vzpomínám si na takovou situaci, kdy seděl vedle mě úplně zhroucený. Jo. A já říkám, Jirko, co ti je? A on říkal, Honzo, je to napitel. Já říkám, co ti je? Je to napitel. A co se ti stalo? Je to úplně napitel. A co máš? Máš nějaký problém? Ne, je to napitel. Ty nejsi zdravý, ne, je to napitel. A co se ti stalo? Musím lakovat okapy.
1: Aha, tak. Takže se vlastně
2: získal barák,
1: nestalo.
2: Tátom je nějak a musel lakovat okapy a byl úplně z toho pytli.
1: Měl řemeslnické starosti, no jo. Ale rádi ho vítáme v Humoriádě, stejně jako ano. Vás. A děkuji. Teď můžeme pokračovat s našimi posluchači. Pustí se do hlasování. Vybíráte Jiřího Lábuse anebo herecké historky, tentokrát třeba s Ondřejem Sokolem. Humor mezera A, humor mezera B, SMS-kujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A jsme zpátky v Humoriádě. Aktuální výběr pro naše posluchače a posluchačky a posluchačata možná Jiří Lábus anebo herecké historky. Vyberte si sami na telefonu 731 800 900. V tuto chvíli přidáte své hlasy. Třeba vy, dobrý den.
2: Takže Pavličku, já tě zdravím, tady je Milan Kuchař, jsem Mladý Boleslavy.
1: Zdravíme.
3: Ano.
2: Prosím tě, chtěl bych pozdravit to pana Převučila.
3: Děkuji.
2: To je jasný. My se spolu známe, že jo, a chtěl bych chtěl bych teda Bčko. Aha. A zároveň, jestli můžu pozdravit Petra Štajharovýho ze Sacký.
1: Už se stalo.
2: A celou partu Sacký.
1: Tak, dobře. A Jiří Lábus nebo herecké historky s Ondřejem Sokolem? To jsem nepostřel.
2: Pane Lábuse.
1: Dobře, ano. Děkujeme, Milane.
3: Mějte se hezky.
1: Přesně tak, mějte se krásně a zveme dalšího. Dobrý den.
4: Mirek, Velká Vítež, dobrý den.
1: Mirku, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Já bych volil pana Lábuse.
1: Ano.
4: A chtěl bych se zeptat pana Přeučila, kde jsou ti dnešní herci, zábava z 60., 70., 80. let úplně vymizela. Kde jsou ti dnešní herci?
3: No.
4: Na ty dnešní nové filmy na většinu se nedá ani dívat.
1: Tak třeba už všechno dobré bylo natočeno, co my víme?
4: Já nevím, ale každopádně člověk se dívá půl hodiny na film, vůbec nepochopit, co chtěl básník říct a kde spát. Děkuji,
1: no, jasně.
4: Mějte si pěkně.
1: Tak se nám dorostou a narodí se noví tvůrci a noví komici a noví baviči a budeme mít co vysílat dál a dál.
3: A noví charismatičtí kolegové.
1: Jako je pan Přeučil. Dobré odpoledne.
3: Děkuji.
1: Halo.
5: Tady je Pavel Schocerát.
1: Pavle, zdravíme. No,
5: zdravím vás ze studiu. Jsem právě pro Ondřejovém, mírím z Kopečka domů a určitě bych si dal pana Lábuse.
3: Ano.
1: Děkujeme, přejeme šťastnou cestu, hezký víkend, naslyšenou.
3: Mějte se hezky.
1: Tak přátelé, máme rozhodnuto, sečteno, přičteno, odečteno ne, ale všechno v součtu znamená, že Jiří Lábus bude pokračovat. Tentokrát si dáme rozhlasové reklamy.
6: Tut, správný čas je přesně. A nyní minuty s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
7: Ano, tatínku. Dobrý den. Maminka není doma.
6: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém, že Lero a já lalalalalalalala. Ty nevěrnice, tahni ke všem čertům, už tě nechci ani vidět, ty zvíře!
7: Takže půjdu, mám jiného přítele!
6: Koho?
7: Dobrou knihu!
6: Krá. krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10. Krásné. Ps, jau, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau, jau, jau, jau. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozovnů. Můžete, státní spořitelna splní každé vaše přání. Mámo zelená, táto červená, mámo flek, červená, flek, flek, zelená, flek. Barevný televizor do každé rodiny. Věruš, dělej, ten vlak nestihneme, ujede nám to.
7: Taťko, já nemůžu tak rychle na nohy.
6: Tak proboha, ženská, hni s sebou, kdy to nestihneme.
7: Já vážně nemůžu.
6: Tak dělej. Pijte šratici. Zrychlí váš krok.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Po reklamě je tu další nabídka pro vás. Kdo vás zaujme teď? Stavíme proti sobě anekdoty s Petrem Rychlým anebo herecké historky s Ondřejem Sokolem. Takže Rychlý nebo Sokol u vás vyhraje. Hlasujte SMS-kou, který humorník vás může zaujmout a rozesmát v pátek. Humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04. Pošlete své hlasy nebo je zavolejte na 731 800 900. Těší se na vás i náš dnešní host Jan Přeučil.
3: Děkuji, také se těším.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomenu aktuální nabídku pro naše posluchače. Je tu Petr Rychlý s anekdotami, anebo Ondřej Sokol s hereckou historkou s Damou. A to je škola, která panu Přeučilovi určitě něco říká. Divadelní akademie muzických umění. Je to
2: no tak? Jistě, na to no. Strašně rád vzpomínám. A zvláště na svého vynikajícího profesora Radovana Lukavského, který nás vychovával k takovému hereckému gentlemanství, kterého já jsem velikým vyznavačem.
1: Ano, a naopak zase na vás jako pedagoga vzpomíná celý ten slavný ročník, který jste měl.
2: Tak to mě těší.
1: Žilková, Asterová, Chýlková,
2: Karel Roden.
1: No jo. Tak možná nás někdo z nich poslouchá, uvidíme. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: No, dobrý den.
1: No.
3: Já jsem z Vysočiny.
1: To je dobře.
3: Teď bych nechcel, abych si sám sobě přál. Já se taky jmenuji Pavel Kučera.
1: Výborně, krásné jméno.
3: No a co tam máte pro nás?
1: Máme tady ještě? Petra Rychlého nebo Ondřeje Sokola.
3: Tak mě dejte Petra Rychlého.
1: Píšeme si Ačko. Zdravíme, pane Kučero.
2: Vás také.
1: Naslyšenou. Hezký den a podobně.
2: Vám také.
1: Tak, pojďme dál. Kdo pak bude s námi teď? Dobrý den. Haló. Už vás
4: dobrý
1: slyšíme.
4: Den.
1: Dobrý den. Kdo tam?
4: Dobrý den. Milena od Přehrady Rozkoš.
1: Mm-hmm.
4: Já vás oba dva srdečně zdravím.
2: Děkujem.
4: A hlasuji pro anekdoty.
1: Děkujeme.
4: A chtěla bych říct panu Přeučilovi, že mě úplně úžasně dostává film Stáří není pro sraby.
2: Mm-hmm. Ano, ano.
4: Pro... Je
2: tak to mě těší. Děkuju.
1: Tak toho těší pana Přeučila určitě a děkujeme za připomínku tohoto filmu, nedávno natočené.
2: Ano, ano.
4: Je to opravdu, je to prostě něco úžasného.
1: Dobře.
4: A moc ráda bych takový týden prožila, ale bohužel to se mi nepovede.
1: A tak aspoň iluze z filmu máme ještě, že je tu filmové umění a jiné, i rozhlasové, ano, i náš
2: ano,
1: pořad. Mějte se krásně. Děkujeme. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Honza, momentálně na trase Stan Parkrevič, jinak Přeučila.
2: Děkuji.
5: A chtěl bych volit Ačko.
1: Ačko, ano. Petr Rychlý, jeho anekdoty. Děkujeme pěkně, Honzo, hezký víkend i vám. Naslyšenou. Děkuji. Tak přátelé, pojďme se číst a provést výběr aktuálně podle hlasování a jeho výsledků. Petr Rychlý a anekdoty ve finále Humoriády.
6: Takhle na rohu stojí kuře a vypaluje si zobákem. Jde kolem kohout, jo?
7: Co si to dovoluješ, kuře? Tady stojíš na rohu a vypaluješ si zobák.
6: A co? To ti do toho, ty frajere?
7: Jo, tak frajere, jo. Tak počkej, tohleto. To já řeknu tvé matce, že si tady vypaluješ zobák, že tady kouříš cigarety.
6: A to kuře řekne... Jo, to klidně můžeš, ty frajere. Já jsem totiž umělý líně.
8: Potká v lese jelen Ježka. A úplně ten jelen tak jako zjíhne, říká Ježku. Ahoj.
6: A Ježe půjde, co je, co mě tak vítáš?
8: No, protože mám pro tebe hezkou básničku.
6: Jo.
8: No jistě, poslouchej. Ježku, Ježku, máš na hlavě plešku.
6: A na to Ježek povídá, to je výborný, no, to je výborný. Já mám pro tebe taky básničku,
8: ale nepovídej, jdi ty, a jakou?
6: No, tak poslouchej, no. Jelene, Jelene, ty jsi ale debil.
2: Ha, ha, ha.
1: Tak to je smích pana Přeučila. Všechno funguje, doufejme i ano. U našich posluchačů, že se pobavili s námi při pátku. Děkujeme za návštěvu, hezké léto.
2: Já také přeji všem krásné léto, krásné dny a užívejme si všichni života.
1: Říká Jan Přeučil, Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů a krásný víkend.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Pražská magistrála před hlavním nádražím bude ode dneška průjezdná v obou směrech jen dvěma pruhy. Během letních festivalů v Česku někdy zdražuje ubytování v okolí až šestinásobně. Bude slunečno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Na pražské magistrále před hlavním nádražím je ode dneška omezený provoz. Řidiči musí v obou směrech jezdit dvěma pruhy místo dosavadních tří. Správa železnic tam opravuje stropní desku odbavovací haly, říká její mluvčí Nela Frýbová.
2: Oprava stropu vyřeší dlouhodobé zatékání z plochy parkoviště i z magistrály do konstrukce odbavovací haly. Vysoutěžená cena prací je 290 milionů korun.
0: Příbram řeší čím dál víc černých skládek a nepořádek u kontejnerů. Lidé u nich často nechávají například nábytek a stavební materiál. Město chce proto lidi víc pokutovat. Pomoct by mu s tím měl podle starosty Jana Konvalinky za hnutí ANO nový mobilní kamerový bot.
3: Umět monitorovat, kamerovat ta inkriminovaná místa, tak abychom byli schopni ztotožnit pachatele. A tam je ta pořizovací hodnota něco přes 200 tisíc korun, včetně DPH.
0: Letní festivaly v Česku výrazně zdražují ubytování v okolí. Například v Ostravě stál v červnu dvoulůžkový pokoj na platformě Airbnb běžně okolo 1600 korun za noc. Během červencového hudebního festivalu Beats for Love ale cena stoupla i přes 6 000 korun. Vyplývá to z analýzy datového týmu Českého rozhlasu. Ceny výrazně rostou i v Brně během Anime Festu nebo v Karlových Varech během filmového festivalu. Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek radí si ubytování zajistit v dostatečném předstihu nebo srovnat víc nabídek.
4: Dívat se na to onlineové prostředí a hledat ubytování, které jim bude vyhovovat jak polohou, tak třeba i cenově. Pokud se jedná o hotely, penziony, pak je rozhodně nejlepší cestou obrátit se přímo na ten hotel, rezervovat napřímo, protože tam vlastně vypadává jakákoliv zprostředkovatelská případná provize. Sport.
0: Italský tenista Jannik Sinner stejně jako loni ovládl Wimbledon. Ve finále porazil šampiona Roland Garros Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety. Pro světovou jedničku Sinnera je to pátý grandslamový titul v kariéře.
1: Počasí.
0: Čekáme jasno až skoro jasno, přechodně během dne i polojasno. Odpoledne naměříme mezi 27 a 30 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Slyšeli jste ve zpravodajství, v Praze na magistrále před hlavním nádražím ode dneška omezený provoz v obou směrech. Očekávejte průjezd pouze dvěma pruhy, takže vás čeká pravidelná další letní dopravní blamáž, která sice povede ku prospěchu dopravní plynulosti provozu v pozdější době, ale teď to musíme vydržet.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: Buongiorno, madam.
0: Dobré ráno.
5: Ano, po dovolené musím říct, že jsem si vůbec neodpočinul. Ta holka mě prováděla italským prostředím od rána do rána. Neotuchající radost o nějaké čubáky místní. Bára si to teda užila, to je fakt. Měla to ultra all inclusive se vším všudy. Pravidelná strava, pravidelné pamlsky, italské pamlsky a čistá jezera, to ona nějak měla ráda, ale jako páníček musím teda říct, že 35 stupňová vedra nic moc. Co tady? Co se stalo?
0: No, tak tady právě jsem se taky vrátila z dovolené.
5: Ale.
0: Jsem tady první den asi skoro po dvou týdnech. Bylo to krásné, příjemné, zatím v tuzemsku.
5: A jak se říká, bylo toho málo asi.
0: To mohlo by to být další.
5: A víte co?
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.
5: Dáme si, když už jsme se vrátili z dovolených, já konkrétně z Bonjourna, tak si dáme její Helenu Mondráčkovou a pořádně v rytmu disco. Tak otevíráme ranní vysílání při pondělí 13. července. Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
5: Rafaela Kanála.

0: Dnes už bez záskoku, zdravím vás. Pěkný den, pěkné pondělí 13. 13. snad vám přinese štěstí. Ohledně předpovědi počasí, tak to vypadá tak nadějně, kdo má volno, anebo kdo si ten čas udělá pro opalování a koupání.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Teď po ránu ve středních Čechách jasno, během dne bude obloha postupně většinou polojasná, srážky se nečekají, maxima 27 až 30, takže místy vlastně půjde už i o tropické hodnoty. Vítr slabý, během dne místy přechodně mírný, severní až severovýchodní, rozptylové podmínky po ránu nic moc a přes den OK. A tak to jde. Pondělí beze srážek, teploty 27 až 30. Užijte pondělíčka.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Herec Petr Vaněk žije v Dobřichovicích. Hraje a zpívá, ale chodí také do lesa léčit unavené duše.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.
0: Tak vlastně je to úplně normální. Když budeme chtít, najdeme si na počasí jakýkoliv zub. A nejen o něm, to bude v rámci bláznivého počasí s dětmi v letní repríze. Ahoj rádio, už za chvíli. 5.19.

0: Jaké bylo počasí během letních prázdnin, myslím, současné děti vůbec netrápí. Hlavně, že bylo připojení na Wi-Fi. Když Wi-Fi nebylo, dorazil smutek a možná počínající deprese. Ale jak z toho ven?
1: Koukám se na televizi.
2: Představuji si nějaký jiný věci.
3: Myslím na něco hezkého nebo na něco, co bych si přál.
4: Myslím, co by bylo mohlo být ve filmu. Přemýšlím nad životem nebo si kreslím.
5: Já se dívám televize a jím taky zmrzlinu.
6: Lehnu si a myslím na to, co mám ráda a relaxuju.
7: Když se vzpomenu na něco hezkého, rozesměju se a potom se uklidním.
8: Myslím na svý mazlíčky.
9: Myslím si na budoucnost.
10: Píšu si se spolužečkou na WhatsAppu.
11: Já si na tabletu nebo na telefonu zahraju aspoň 4 hodiny nějaký hry.
12: Představuju si štěňátko.
13: Medituju.

že chrám svaté Barbory v Kutné Hoře nebyl postaven na popud církevní instituce? Od počátku byl zamýšlen jako reprezentativní stavba iniciovaná a financovaná bohatými kutnohorskými měšťany. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: skupina ABBA a pondělí 13. července 2026. Tamara ve studiu, to znamená zprávy. A protože půl, tak krátké.
1: Půl šestá.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Za dovoz suvenýrů ze zahraničí můžou lidem hrozit pokuty až 1,5 milionu korun. Mezinárodní úmluva CITES totiž zakazuje dovážet víc než 40 tisíc druhů ohrožených živočichů, a to i výrobky z nich. Pokud si lidé nejsou jistí, jestli je legální dovézt si nějakou upomínku, můžou se i nadálku obrátit na Českou inspekci životního prostředí. Hlavní město spustilo novou interaktivní mapu takzvaných oáz chladu. Lidem má pomoci při hledání míst s ochlazovacími prvky. Do budoucna se rozšíří také o informace o chladných parcích, klimatizovaných veřejných budovách nebo aktuálních teplotách z městských měření. Vedení Slaného na Kladensku nechá opravit a rozšířit čistírnu odpadních vod v části města Blahotice. Zaplatí za to zhruba 33 milionů korun. Zařízení bude moci nově obsloužit víc obyvatel. Práce začnou v září. Dominik Střítecký ovládl potřetí v kariéře automobilovou Bohemia Rally v Mladé Boleslavi a upevnil si vedení v průběžném pořadí mistrovství České republiky. Druhý byl s odstupem 2 sekund a 3 desetin Filip Mareš. A dnešní počasí čekáme jasno až skoro jasno, přechodně během dne i polojasno. Odpoledne naměříme mezi 27 a 30 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Nic, tak se mi to líbí.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Popojedem.
1: Masery by mohly v budoucnu nahradit roboti. Alespoň taková je vize mladých inženýrů z Českého vysokého učení technického, kteří robotickému ramenu vytvořili novou schopnost. Podrobnosti za chvíli v naší reportáži.
0: No, ale znáte to. Taky to jako nikdy nevíde, že jo? Chyby se stávají a co když... Myslím, že kolegové z technického oddělení o tom něco vědí. Pojďme si připomenout jejich nenadálá slova.
3: Dovolíte, já se toho některého síl, protože přečinou byla chybná elektronka E13 z našeho podniku Katoda Olomouc. Přepojuje se k omlově i naša fabrika.
0: Ano, tak to ve finále může být takhle, ale záda máte zničený.
2: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 4:40 minuty, pěkné ráno, Český rozhlas. Místo masera z masa a kostí jen robotické rameno. I tak by mohly v budoucnu vypadat relaxační masáže našich namáhaných zad a kloubů. Odborníci z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, odborníci z Českého institutu informatiky, zkrátka vyvíjejí speciální robotický systém, to hlavně. Ten díky skenovací kameře dokáže masírovat člověka a že to funguje, zatím mladí inženýři zkouší sami na sobě.
1: Tady máme masážní lehátko, tady je vedle pultík, ze kterého vyčnívá jenom taková robotická ruka. Chcete říct, že když si lehnu, tak vlastně mě může masírovat?
2: Ano, je to kolaborativní robot, který může namasírovat člověka bez toho, aniž by ho nějakým způsobem zranil.
1: Říká mi Ondřej Švec z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT a tím, kdo vyzkouší robotického masera, bude teď Adam Procházka.
3: Takže pokládám se břichem dolů vlastně, hlavu si dám tady do útvoru na masírování.
2: Hýbu s robotem.
1: Zapínáte to robotické rameno a co teď?
2: A můžete slyšet, že provoz vůbec neruší procedury.
1: A teď začíná ruka skenovat vaše záda. Nemáte obavy, že dopadne na ty záda úplně?
3: Ne, jelikož jsme to vlastně tady vytvářeli, tak já tomu věřím.
1: No tak jaké to je, když máte na zádech místo masérově ruky ruku robotickou?
3: Tak cítím takové vibrace, je to příjemný. Myslím si, že se mi pomalu uvolní svaly.
1: Zásadní je kamera, která snímá tělo a robotovi pak říká, co má dělat.
3: Je tam speciální modul infračervený, který vlastně změří tu vzdálenost, zkonstruuje 3D obrázek a na ten projektujeme trajektory, která se bude vykonávat tu robotickou rukou.
1: A teď to tady vidíme, jsou tam takové modré čáry, takový stromeček bych skoro řekla, že to vytvořilo na záde.
2: Ano, a zajímavostí je, že si vlastně fyzioterapeut může zvolit svoj po spirále nebo v trajektorii cikcak.
1: Takže robot si to oskanoval a teď vidíme, že to rameno se skutečně dostává k tělu člověka, ale jenom lehce.
2: Tedy je pro nás naprosto klíčová vlastnost toho, že má ten impedanční režim. To znamená, že kde by normální robot projel člověkem a zlomil mu kosti, tak tento robot zpracovává zpětnou vazbu a člověkem neprojede. Skutečně pracuje jenom s těmi vibracemi z té pistole.
1: Cítíte tam rozdíl, když srovnáte robotickou masáž s masáží člověka?
3: Určitě, my tady vlastně masírujeme na základě fotografií těla a masér dokáže prostě nahmatat body a další věci.
1: Masážního robota vývojářský tým ČVUT zatím testoval jen na sobě. Teď mladí inženýři chtějí pokračovat s fyzioterapeuty a maséry. Eva Kézrová, Český rozhlas.

0: romantika jako blázen. Taky, taky, taky a všechny, bejš? No takhle. Připonilíníš, dobré ráno.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Bude sympaticky, obloha bude v pondělí polojasná v průběhu dne a na teploměru se může ukázat i třicítka. Bude to den bez deště.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
0: Řeknu vám, aby se vám voda nekazila v průběhu teplých dnů a slunečních dnů v rámci léta 2026, no tak obstarat se bazén musí, to je jasné, bez práce nejsou koláče, takže když bychom to nechali jen tak, jak to je, no tak to bude pomalu jak nějaká nafukovací nějaká věc, ve které se dá sice smočit noha nebo napařit noha na pedikuru, ale rozhodně to nebude úplně nejkvalitnější. Tak si počkejte do soboty. Teď Marioneta, Tichá dohoda, za chvíli přidáme středočeské tipy pro pondělí 13. července a taky bude Pavel Bobek nebo Irene Cara. Pěkné ráno. Apropo, na hodinách 5:47 a kousek.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Na zámku Kačina až do konce července navštivte výstavu Život motýla. Propojuje umění, přírodu i lidské osudy. Komunitní projekt vznikl za účasti 45 pletařek z různých zemí a prostřednictvím originálních textilních motýlů připomíná proměny života i sílu vzájemného porozumění. Každý z vystavených motýlů odkazuje k zemi původu některého z účastníků projektu a současně upozorňuje na význam recyklace a udržitelnosti. Výstava nabízí nevšední zážitek, osloví děti i dospělé. V Kolínské knihovně si vytvoříte něžnou květinovou vílu z ovčího rouna. Kreativní dílna je určena dospělým i seniorům a každý účastník si domů odnese originální dekoraci inspirovanou přírodou. Workshop začne v 16 hodin a své místo si předem rezervujte. V zooparku Zájezd budete nově obdivovat kapibary, největší hlodavce světa. Pro jejich příchod vznikl zcela upravený výběh s jezírkem, kde si zvířata po přestěhování z pavilonu Latinská Amerika postupně zvykají na nový domov. Zoopark Zájezd nabízí kromě kapibar také stovky dalších zvířat, kterým budete opravdu blízko. Nechybí komentovaná krmení i bohatý prázdninový program. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

víte, že rozhledna Děd u Berouna je první rozhlednou vybudovanou klubem českých turistů? Novogotická rozhledna má 56 schodů a stojí na vrchu Děd ve výšce 492 metry nad mořem. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Koukám na hodiny, koukám také do své pošty, kterou tady mám. Prosím vás, ale dáte elektronické. Ano, tady to bereme ještě po staru, tady se olizují známky. Vlastně už se neolizují, už se lepí. Tak, Tamaro, co mi to přišlo všechno? Řekni.
1: No tak přišlo krásné přání.
0: O, s adresou, ale která vůbec nevím, že to taková jako za A existuje. Já být češtinářem teda.
1: No ale přišlo...
0: No to samozřejmě. A přeje mi také někdo krásné dny, svátek i narozeniny. No to se počítá.
2: Radioservis představuje knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Vláda projedná ukončení regulace cen pohonných hmot. Oblastní rada ODS Prahy 1 bude jednat o majetkových poměrech svého kandidáta na starostu Dvořáka. Bude slunečno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Vláda dnes projedná konec regulace cen pohonných hmot. Cenové stropy benzínu a nafty má kabinet určovat do neděle 19. července. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se jejich prodej podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO od 20. července k běžné praxi. Ministerstvo financí bude ale dál podle Schillerové marže a ceny kontrolovat.
4: Ministerstvo financí bude situaci intenzivně sledovat i po zrušení regulace. Nakonec náš monitoring cen ten bude dále přetrvávat a pokud by to bylo potřeba, jsme připraveni tento mix osvědčených opatření operativně obnovit.
1: Regulaci cen pohonných hmot vláda zavedla kvůli konfliktu na Blízkém východě v dubnu. Dosud platné opatření počítalo s jejím ukončením na konci června. Oblastní rada ODS Prahy 1 se dnes sejde kvůli majetku svého kandidáta na starostu Filipa Dvořáka. Vedení občanských demokratů ho minulý týden vyzvalo, aby opustil kandidátku, protože dostatečně nevysvětlil, jak jeho otec přišel k majetku v hodnotě 230 milionů korun, který Dvořák zdědil. Na nejasnosti upozornili Seznam Zprávy. Sám Dvořák řekl, že není z ničeho obviněn, ani není vyšetřován a že notářský zápis o dědictví už dříve předal finančnímu úřadu. Podle předsedy strany Martina Kupky ale jeho jednání poškozuje dobré jméno ODS.
5: Každý, kdo kandiduje, musí počítat s přísnějším metrem a jakékoliv pochybnosti jasně a rychle veřejnosti vysvětlit. Proto také naše výzva k rezignaci, aby nedocházelo k poškození dobrého jména.
1: Dělníci staví novou vodní hernu ve volnočasovém areálu Čechovka v Lysé nad Labem. Děti si tam vyzkouší fyzikální vlastnosti vody a u toho se ještě osvěží. Město za stavbu zaplatí téměř 850 tisíc korun. Práce skončí tento týden. Vodní dílo tak začne fungovat ještě o prázdninách.
6: Ve středu areálu mezi stromy budou děti přelévat vodu v soustavě koryt, malých stavidel, mlýnského kola a několika menších nádrží s pumpou. Na prolézačce budou také dva dřevěné schody, ze kterých lze pozorovat prout vody z výšky. Dělníci v areálu letos a příští rok vybudují také dráhu pro kolečkové brusle, dopravní hřiště a 15 nových parkovacích míst. Z Lysé nad Labem Alena Junová, Český rozhlas. Sport.
1: České volejbalistky uzavřely sezónu Ligy národů vítězstvím nad Francií 3-2 na sety. Češky celkem v této sezóně elitní reprezentační soutěže získaly 16 bodů, tím o 2 body překonali výkon z loňské premiéry. V 18 člené tabulce skončily 10.
3: Počasí.
1: Čekáme jasno až skoro jasno, přechodně během dne i polojasno. Odpoledne naměříme mezi 27 a 30 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Kdo jedete z Milovického sídliště Mladá do Jiřic nebo směr Jiřice, ale zadem, jo, ne přes Benáteckou Vrutici, tak opatrně, na půl cesty dodávka najela do stáda prasat.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je pondělí.
2: Dobré ráno, střední Čechy.
0: Potřeboval bych se trochu rozpohybovat, pravda, po dovolené odpočatí, ale přesto nějak se stávkuje. Ta má tělesná schránka chce něco jiného než mysl. Nejde to. Tak, Karle Gotte, pomůžete?
2: Dobré ráno, střední Čechy, s Honzou Macounem.

0: pondělí 13. července na pražské magistrále před hlavním nádražím je ode dneška omezený provoz. Řidiči musí v obou směrech jezdit dvěma pruhy místo dosavadních tří. Správa železnic tam opravuje stropní desku odbavovací haly. Něco pro vysvětlení, je to to samé jako u stanice metra Florence. Musíme to opravit. No tak snad to nebude trvat tu dekádu jako u stanice Florence, ale že to bude poněkud rychlejší, že? Mluvčí Nelo Frýbová, jak to vidíte?
1: Oprava stropu vyřeší dlouhodobé zatékání z plochy parkoviště i z magistrály do konstrukce odbavovací haly. Vysoutěžená cena prací je 290 milionů korun.
0: No, hezké, hezké, ale to nás úplně nezajímalo. Nás zajímalo, kdy to bude hotové. Doufejme, že do konce prázdnin a že to nenamele další možnou duševní pasiku řidičů v místě projíždějících. 6.11.

0: Chcete předpověď počasí? No tak všechno máme. Stačí si jen rádio dát víc na hlas.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Budu rád reportovat o tom, co vidím černé na bílém. Tady se píše, začátek týdne bude slunečný a teplý, nejprve jasno, během dne postupně většinou polojasno. Déšť se dneska nečeká, odpolední maxima 27 až 30, vítr tak akorát. Rozptylové podmínky po ránu nic moc, ale budou se během dne zlepšovat. No tak sosejte léto 2026.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Hlídáme si dopravu nejen tu středočeskou, ale i pražskou z dispečinku TSK Praha. Kdože dneska slouží? Já to vlastně nevím. Uslyšíme se, prozradí.

0: Kemenovou. Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Lukáši Millere, pověz.
2: Taky zdravím, je to tak, hezké ráno, tak v Praze už sílí ranní provoz, dopravou třeba brzdí dlouhodobé omezení Vekbelské mezi Novopatskou a Cínoveckou, jezdí se tam vždy pouze jedním pruhem a teď už jsou kolony třeba z Cínovecké odsjezdu na Čakovice nebo také v opačném směru v Novopatské se popojíždí odsjezdu na Satalice. Vázne provoz také na Štěrboholské spojice směr Lanový most, kolony tradičně od hradecké dálnice D11 k průmyslové k Europarku, čekejte 10 minut navíc a sílí provoz třeba také v Karlovarské do centra na příjezdu ke Slánské, anebo také v Českobrodské na vjezdu do Běchovic směr centrum Prahy.
3: Je hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu, kdo není zrovna slepý

0: 6 hodin a 20 minut, řeknu vám, podovolené člověk nejen, že vyspalý konečně do růžová, možná růžová sála až do Královéhradeckého kraje, tak jenom abyste věděli proč, dovolená v Itálii. Bylo to sympatické, bylo to krátké, bylo tam vedro jako, a to na horách, nad Gardou, žádné moře a žádný autokár.
1: Nesvíháte, nestudatí na frajplace, že se nestudíte, velebnosti, opovažte se.
0: Jo, tak tohle jsme taky nemuseli řešit, je ale pravda, že tohle se řešit muselo. To následné, co teď uslyšíte, to ano, a bylo to velmi podobné, včetně toho konce.
2: Jste si nechala udělat nový plavky, ale žlutý.

0: se, budu se to ještě hejbe.
1: Fuj, ta jibe, to je nějaká putra z muže vytažená. Fuj,
0: na to dobře. Hej na to, má to klepetá.
2: Ježiš, co to je?
3: A to mrklo, mrklo to. A ty brambory se taky hejbaj, hele.
2: Jo, jo.
3: Hejba se, hejba.
4: Neřvete tak ženský. A tu nejsme jako nějaký telata furt.
2: To jste chtěli furt nějaký speciality italský, tak tady to máte. Teď by mě zajímalo, kdo to bude jíst.
5: Co kdo? Všichni ne? Přece nejsme žádný burani. Nebo snad jo?
6: Jak to vidíš?
2: To je hrozný.
3: Ale to jsou rejsky, to znám tohle. To jsou rejsky.
7: No. A chaluhy.
3: To jsou ty chaluhy, hele.
0: Halej toto, tu máš ty hajzle jeden vošklivej, to je nuzbel prostě, tam jsme to dojeli.
8: Český rozhlas střední Čechy.
7: Co má kleteta a tykadílka, tak to do úst nevkládá. Ne, ale musel jsem, nebylo to dobré. PS Iveta Bartošová a PS žluté plavky jsem si nenechal vyrobit.

0: Joe Cocker v raném vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Michale Žáku, povězte nám z Kavčíhor. Jak to vypadá se srážkami v tomto týdnu?
1: Vypadá na poněkud četnější výskyt přeháněk a bouřek a v nich může ojediněle spadnout kolem 25 mm vody. Ve středu bude srážek o trochu méně a pak čekáme častější přeháňky a bouřky zase o víkendu, a to hlavně v neděli. Očekávané srážky ale zatím budou spíše lokální, a tedy výrazně zřejmě nezlepší sucho nebo nezmírní sucho, které se projevuje mimo jiné velmi nízkým obsahem vody v půdě. Na většině území je relativní nasycení půdy pod 50%, což znamená nedostatek vláhy. A hlavně na Moravě kleslo na nulu, což samozřejmě vede k uvadnutí vegetace.
0: A jak to vypadá na plážích u moře?
1: Velmi teplé počasí posledních dnů v západní Evropě zvyšuje teplotu vody v mořích. Mimořádně teplý je Biskajský záliv, ale taky severní moře u břehu Anglie nebo Belgie. Naopak Balt se po větrných dnech promíchal a voda je tam chladnější. No a teplý je třeba taky Jadran nebo Tyrenské moře.
0: Děkujeme. Jo, mimochodem, bylo 6:30.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: V Dětmarovicích by mohl stát nový malý jaderný reaktor. Jeho výstavbu dnes projedná vláda. Jde o další krok k posilování jaderné energetiky v Česku. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO by se mohl začít stavět pravděpodobně v roce 2035. Dopravu v Benešově komplikuje ode dneška nové dopravní omezení. Je na silnici číslo 112 na výjezdu z města na Vlašim. Kvůli stavbě elektrické přípojky u autoservisu se místem projíždí kyvadlově. Řidiči musí podle policie počítat se zdržením. Dnes začne Správa železnic opravovat strop odbavovací haly pražského hlavního nádraží. Do haly ze 70. let minulého století zatéká z parkoviště a z magistrály. Pražská magistrála před hlavním nádražím tak bude průjezdná v obou směrech jen dvěma pruhy. Práce potrvají do poloviny listopadu. Začíná letní sčítání motýlů, potrvá až do neděle. Skupina Jaro zapojuje do akce stovky lajků po celém Česku. Díky tomu mají odborníci k dispozici 10 000 záznamů. Mohou tak lépe mapovat populaci motýlů i její vliv na krajinu. A dnešní počasí čekáme jasno až skoro jasno přechodně, během dne i polojasno, odpoledne naměříme mezi 27 a 30 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Aby to bylo komplet, ode dneška je taky v Praze omezený provoz na pražské magistrále před hlavním nádražím. My jsme tam vyslali taky naše zvědy zpravodajské, to zní blbě, tak informátory, kteří se pokochají ranním sluníčkem, třeba je zahřejí ranní paprsky sluneční a ještě navíc také pochytají nějaké ty informace, od kdy do kdy, co, jak, proč, kdy a kolik nervů vás to ještě bude stát. K tomu se ale dostaneme v dalším našem vysílání. Teď ještě se dívám do středních Čech a Prahy k dalším omezením provozu. Třeba teď Čelákovice, pozor, Stankovského, tam teď neprojedete touhle ulicí, a to opatrně z toho důvodu, že máme hlášený požár domu. Zjistíme taky podrobné informace na tohle téma a poslední informace. Komplikace taky na průjezdu obcemi Bojov a Čísovice na Praze Západ. Taky co si se tam musí opravit, a opravovat se bude dokonce prázdnin.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Ani ti, holka, nevím, co bude dál.
3: Vodohospodáři v následujících letech dvakrát vypustí Vraňansko-Hořínský kanál na Vltavě. No a proč se do toho pustí, tak to prozradíme už za pár minut.
0: Tak stál dost peněz, tak asi nějaká revize.

0: kdo se vrátil i bez vyzvání, tak s prvními tóny se ukázala taky Douchová, nemá dovolenou.
1: V pracovní době se nebudou číst noviny! Knižní novinky si čtěte, drzoumé jedna drzá, zvědavá, ošklivá, brejlatá, Douchová.
0: Pojďme do středních Čech. Ředitelství vodních cest chce za 1,5 miliardy prohloubit Vraněnsko-Hořínský plavební kanál na Vltavě. Do 2 měsíců by mělo získat stavební povolení a začne hledat firmu, která právě práce provede. Ty by měly začít příští rok na podzim, místem pak budou moci projíždět lodě s těžším nákladem. Chápu to dobře, ty lodě, které teď vlastně nemůžou vyjet kvůli tomu, že už je sucho x měsíců. Jo, no aby to nedopadlo jako s tím mostem zdvihacím, no. Lužec nad Vltavou by o tom něco věděl.
2: Vraňansko-Hořínský plavební kanál kopíruje původní koryto Vltavy v celkové délce přes 9 kilometrů. V letní sezóně tudy za den proplují i desítky lodí.
3: Prohloubení Vraňansko-Hořínského kanálu je ve finále povolovacích řízení.
2: Mluvčí ředitelství vodních cest Jan Bukovský.
3: Do 2 měsíců bychom už mohli mít stavební povolení.
2: Ze dna kanálu stroje vyndají betonové panely a kanál prohloubí. Kanálem tak budou moc proplouvat lodě s ponorem 220 cm, teď je to 180 cm, pokračuje Jan Bukovský.
3: Dvakrát bude plavební kanál vypuštěn zhruba na půl roku a v tomto období bude nutné vybourat původní konstrukci, původní betonové desky, které jsou na dně. Jsou to desky z roku 1905, kdy byl plavební kanál postaven. Mírně plavební kanál prohloubit zhruba o 40 cm.
4: Proč se bude prohlubovat?
3: Prohlubuje se plavební kanál pro umožnění většího nakládání lodí a těch 40 cm zjednodušeně znamená 400 tun, které je možné naložit na loď víc.
2: Podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly je akce součástí modernizace vodní cesty.
5: Součástí byly jednak zvedací mosty, bylo to prohloubení plavební dráhy v Praze až po přístav Radotín.
2: Kanál postavili naši předci před 121 lety. V pořadu České televize Vltava v obrazech o něm kdysi mluvil jeho dnes už zesnulý tvůrce Karel Čáslavský.
6: Při výkopových pracích převažovaly krumpáče, lopaty a dřevěná kolečka na odvoz vytěžené zeminy. Mimochodem té zeminy byly přemístěny bezmála 2 miliony krychlových metrů.
2: Kanál se začne prohlubovat příští rok na podzim za asi 1,5 miliardy korun. Práce skončí v roce 2029. Z Mělnicka Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: 1,5 miliardy. 6.42 a Český rozhlas, střední Čechy, pěkné pondělí, 13. července. Tady Masík.

0: Na hodinách 6.45. Skvělé ráno přeji ze studia.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A víte co? Michal Žák vám taky řekne, jak se chystá podle meteorologů pondělní počasí. Jak se vaří, co se dá čekat, že bude uvařeno.
2: Jasno až polojasno, na severovýchodě a severu až oblačno, s malou pravděpodobností přehánky. Teploty se zvýší a maxima už ojediněle přesáhnou tropickou třicítku, ale ne na severovýchodě. Tam čekejme nejvyšší teploty kolem 24 stupňů.
0: Ve středních Čechách 30. Jo, tady to vidím, 30.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A co další prázdninový týden v dopravě? Jak to vypadá v Praze?
3: Hezké ráno, tak v Praze už je silný provoz. Nové omezení je navíc na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště u sjezdu na Barandov. Na 16,5 km je zkrácený připojovací průchod Barandová. Kvůli tomu je kolona na okruhu od Lochkovského tunelu. Je to asi na 15 minut. Dopravu brzdí dlouhodobé omezení ve Kbelské na severu Prahy. Pomalu se tak jede hlavně v Novopatské od Černého mostu do Kbelské. Silný provoz je ale kvůli tomu třeba i v Čakovicích v Kostelecké ulici. Vázne doprava na Štěrboholské spojice směr Lanový most, na příjezdu k Průmyslové z Černého mostu zdržení 15 minut, 10 minut se popojíždí v Bělohorské z centra před Vypichem nebo také v Povltavské směr tunely Blanka. A na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutová kolona před letištěm, na druhém kilometru je omezení do jednoho pruhu, fronta z pátého kilometru je tam asi na 15 minut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka.

0: 6.51, pozvánka k dnešnímu odpolednímu vysílání. Já mu říkám, že je to stále nováček, nováčkem ještě dál bude, ale je super, super sympatiák a přináší to nejen do středních Čech, ale celé republiky. Že ještě nevíte, o kom se hovoří v rámci pondělního odpoledního času v premiéře. Každé pondělí po 13. hodině osobnosti Česka a Oskar Hess. Tentokrát vás čeká zlatý olympionik, akrobatický lyžař Aleš Valenta. Malá ochutnávka, jistě, všechno máme. No tak pravda, je to přetočené, ale zase, co si dělat zkažené léto, hnát někoho do práce.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: Mají podle vás sportovci ve Stardance výhodu nebo spíš nevýhodu, konkrétně pro vás?
3: Obojí. Výhoda to byla z toho hlediska, že jsem nebyl nervózní, protože jsem zvyklý nebo byl jsem zvyklý vystupovat před lidmi nebo skákat, sportovat před lidmi. Na druhou stranu používat ty jemné svalové partie, které jsou při tanci důležité, tak to byl problém. Protože přesně jak jste říkal, sportovci jsou zatuhlí z toho důvodu, že my používáme v jednu chvíli relativně hodně velkých svalových partií a potom je rozděl, i potom jako soustředí se na to, že mám použít jenom malíček anebo jenom sval někde tam a onde a ne ten velký, tak to je samozřejmě chvílí problém.
0: No a ta kopka, jo, musíte pres špičky, nie pres taky, ale to dokážete jenom vy. Stardance bude. Bude v rámci letošního podzimu, já se těším upřímně, protože jestli existuje jiný pořad, který nabídne koncentrovaně eleganci, šarm, něco užitečného, rodinného a někdy i zábavného, tak pak je to Stardance. 6.53, pěkné ráno.

0: hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Ministr zdravotnictví chce umožnit single ženám umělé oplodnění. Koaliční partneři jsou proti. Strážníci v Mělníku budou mít v opravené služebně nově i záložní zdroje energie pro krizové řízení. Bude slunečno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO připravil novelu, která umožní ženám bez partnerů podstoupit umělé oplodnění. Zatím není jasné, zda bude mít návrh podporu v koalici. Proti je například ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z Motoristů Sobě.
2: Já doufám, že ten návrh bude stažen. Asistovaná reprodukce je pomocí státu pro muže a ženy. Původně byla dokonce pro sezdané muže a ženy, kteří nemohou počít standardním způsobem a stát jim pomocí této zdravotní služby pomáhá. A potom se to rozvolnilo k mé určité neradosti i na nesezdané páry.
0: Nevyužívané prostory budovy městské policie v Husově ulici v Mělníku přestaví dělnici na kanceláře a spisovnu. Nově tam budou také záložní zdroje elektřiny. Oprava služebny za asi 35 milionů korun začne v druhé polovině července a skončí příští rok v prosinci.
3: Záložní zdroje elektřiny a další potřebná infrastruktura je nutná pro krizové řízení města v případě nenadálých událostí, jako jsou například povodně. Teď se strážníci musí spoléhat na prostory na radnici. Z Mělníka Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Praha 14 chystá opravu kuchyně a jídelny v základní škole Hloubětínská. Práce za 55 milionů korun mají začít v druhé polovině letošního roku. Školákům radnice zajistí náhradní dodávky obědů, říká mluvčí městské části Veronika Berna.
4: Důvodem rekonstrukce je zastaralý stav gastrozařízení ze Hloubětínská. Městská část v posledních letech postupně rekonstruuje všechny kuchyně, jídelny a další související provozy v místních základních a mateřských školách. Ze Hloubětínská je poslední místní základní škola, kde zbývalo tento typ rekonstrukce provést.
1: Sport.
0: Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Světová jednička ve finále porazila 3-1 na sety trojku žebříčku Alexandra Zvereva z Německa. Sinner získal první letošní grandslamový triumf a pátý celkově.
1: Počasí.
0: Čekáme jasno až skoro jasno, přechodně během dne i polojasno. Odpoledne naměříme mezi 27 a 30 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Začínáme na dálnici D5 na nějakém 13. kilometru, nebo ne, nebo jak? Rozhodně směr Praha.
6: Dobrý den, já jsem chtěl nahlásit nehodu na dálnici D5 směrem na Prahu. Je to za sjezdem na Vráž. Tam v levém pruhu nehoda, jsou tam dvě osobní auta z vodidla levýho a policie tam ještě není. Kolona se tam začíná tvořit trošku, brzy se tam dá zastavení, ale není to ještě tak hrozný, jo.
5: Máme letní provoz, ne, co? Ne každý jede do práce, třeba na výlet, ale to by se jelo vlakem, ne? Na co auto?
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: Řekneme si na rovinu, že když člověk odjede někam na chatu, na chalupu, tak očekává co? Jako Pražák, ve středu Českém kraji to zejména, ale nebo i v kterémkoliv jiném, odpočinek, možná nějaké to lehké pití, které povzbudí nejen chuťové pohárky, ale třeba taky mysl, utuží vztahy, nejen ty milenecké, a nebo taky samozřejmě, a to si přiznejme, toho piva se taky u nás stále uvaří dost, jo, a vypije. Takže my v uvozovkách takový středoevropští alkoholici máme tedy o víkendové radovánky postaráno. Ovšem, když se přeneseme o 24 hodinách dozadu, jo, je to vlastně, včera jsem to točil, abyste věděli, že je to skoro v každé obci stejné, vyhlášky, nevyhlášky. Takhle jsem byl v uvozovkách probuzen z báru při raně venčení. Máme moc hodné sousedy, jo, v Jižní Čechách, moc hodné sousedy. Hele, vychází to přesně.
7: Časové vesnické znamení ohlásí 7 hodin a 5 minut. Je neděle, pěkné ráno. Vůbec nerozumím, proč má ta sluchátka. Zlatá nedělní auta. Já nevím, co se musí odehrávat člověku v hlavě. Vemu do ruky strunovku a pojedu. A to není Pražák, to je místní. Není na to mít kvalitní sousedy. Dobré ráno, jižní Čechy.
5: Zpátky k nám, do Středočeského kraje a Prahy. Máme tu dalšího hosta, přichází Jitka Zelenková.
1: Dobré ráno, střední Čechy, s Honzou Macounem.
5: A jinak pondělí 13. července. Honza Macoun s vámi, to je fakt.

0: Dáte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co prostěte, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno známe, všechno umě poradíme.
1: Možná jste to ani netušili, nebo se o to ani nezajímáte, ale slovenská Strela byla prvním oficiálně pojmenovaným vlakovým spojem čistě v režii československých drah. No fakt. Mimochodem, myslím tu slovenskou Strelu, ano.
2: Region Express.
1: Nastartujeme motor. No po rekonstrukci to znělo takhle, to bylo první nastartování. Když se znovu zrodila, pane bože, středočeský dopravní, pane bože, ona má 90.
3: Tak je to absolutně nejlepší dílo, co bylo za první republiku u nás vyrobený, jako jo.
4: A jak se vám sedí v tom čalounění tady?
5: Je to komfortní, já jsem velký chlap a sedím tady úplně pohodlně. Líp jak v dnešních vlacích.
4: Strela svištěla po koleji. Půlkruhovým čumákem si razila cestu svižným tempem a cestující se poupovali do jejího rytmu. I když vedla z Kopřivnice do Vsetína kratší trasa skrz úzká údolí mezi zalesněnými kopci, strojvůdce ji vedl jinou, delší trasou. Seděl ve dřevem obložené jednoduché kabině a odmítal se mnou mluvit. Věnoval se řízení. Jeho kolegové mi důvod této trasy vysvětlili.
3: Protože je hrozně dlouhá, má dlouhý rozchod, jo, a to by vykolilo.
4: Dokázal byste mi ten vagón nebo ten vůz popsat jako ten interiér?
5: Tak já si myslím, že tady nějaký sametový potah, takový béžovo-hnědý, taková bílá káva. Jsou tady červeno-bílé kombinace, asi nějaké linoleum na podlaze.
4: Potahy na sedačkách byly z pliše, upřesnil záhy kurátor Radim Zátopek a pak mi hrdě ukazoval zařízení kuchyně s vařičem, lednicí a ohřívacími boxy na párky, protože během 4hodinové jízdy si cestující mohli číst třeba nejenom noviny, ale i popíjet kávu z bílých hrnečků a tak důležitá byla i toaleta s teplou a studenou vodou.
6: Vůz slovenská Strela, nebo přesně řečeno M290002, má supermoderní interiér, ale i tak se tady střetávají dva světy, protože tady jsou normální lítinová kamna, ve kterých se topí.
4: Vedoucí konstruktér Hans Ledvinka k výrobě vozů přizval mistry ve svém oboru. Designéři přišli s nápadem, že vozy budou mít višňově červený nátěr se střechou v barvě starého zlata. A architekt Vladimír Gregor navrhl aerodynamický tvar skříně, takže vůz při rychlé jízdě skutečně připomíná Střelu, která takřka letí vzduchem. Tady opatrně se dotýkám sedadel, protože opravdu ten vůz houpe. V jedné té sedačce sedí Tomáš, sousedík.
7: Tak je to velice příjemný pocit, protože vlastně Strela se poprvé dostává do Vsetína v této podobě.
4: Josef Sousedík navrhl pro slovenskou Strelu unikátní kombinovaný pohon. Přišel s geniálním nápadem, jak přenést výkon ze spalovacího motoru na hnací nápravu.
7: Byl navrhnut a vyzkoušen a vyroben Josefem Sousedíkem, mým otcem v jeho továrně ve Vsetíně.
4: A právě tam jsme 3. května roku 2024 zamířili. Bylo to snad jen potřetí, co nově opravená slovenská Strela vyjela ze svého prosklaného depa v blízkosti muzea Tatra Kopřivnice. Michaela Vetyšková, Český rozhlas.
1: Tady dlužno dodat ještě, že slovenská Strela se stala taky inspirací pro žáky základní umělecké školy, a to v Kopřivnici vznikla originální výtvarná díla, která před

Rádio. Když je hnusně, co pak dělají naše děti, naše budoucnost, jak se zabaví, na co myslí a jak přežívají dobu nehezkého počasí, uslyšíte už za chvíli.

0: s lehkým zpožděním, pětiminutovka se snad nepočítá. Pěkné ráno, 7 hodin 20 minut. Pražská magistrála, Kbelská nebo křižovatka aviatická u letiště Václava Havla. No musíme to opravit. A taky se tomuto tématu a opravám budeme věnovat i v našem vysílání. Jen si počkejte. Třeba o té Vlzhonově, o magistrále. Už po zprávách v půl.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dobře, zkrátím to. Léto, krása, modré nebe, taky nějaké mraky v průběhu dne a na teploměru ve středních Čechách 30 a bez deště.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Jak to vypadá na silnicích, především v Praze, nejbližším okolí a na těch hlavních tazích, tak to samozřejmě hlídají v dispečinku TSK Praha. A mý kolegové mají co říct, ne, že ne, tak prosím pěkně.
2: Hezké ráno, tak vidím silný provoz na hlavních tazích a řadu omezení, které komplikují provoz, třeba to na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště u sjezdu na Barrandov na 16,5 kilometru je tam zkrácený přepojovací pruh a ta kolona na okruhu je kvůli tomu od Jesenice asi na 20 minut, plní se i ulice k Barrandovu právě před nájezdem na okruh. Dopravu brzdí také omezení ve Kbelské, tam se hlavně jede pomalu v Novopatské z Černého mostu. Zdržení do Kbelské 15 minut. Pomalý provoz je pak na jižní spojce směr Smíchov, tam je to kvůli omezení u lihovaru ve Strakonické, ta kolona je od sjezdu na Podolí asi na 15 minut. Vázne provoz také na Štěrboholské spojce směr Lanový most, z Černého mostu k Průmyslové zdržení provozem bez omezení 20 minut, plní se i Liberecká ulice z Letňan do Holešoviček, je to asi na 10 minut. 10 minut se jede v koloně i na Nuselské mostě na vjezdu do Legerovy nebo i ve Vídeňské z centra od jižní spojky k IKEMu. A v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich stále překáží nehoda dvou osobních aut v levém pruhu. Kolona je tam od Kláštera asi na 10 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Rána Pavla Vítka.
1: Na návštěvu tentokrát zavítá písničkář Jiří Dědeček. Povídat ale nebude zdaleka jen o hudbě. Řeč přijde i na poezii, překládání z francouzštiny a dokonce i na veslování a drobné zednické práce.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.
2: Nasedáme na traktor nebo malotraktor a jedeme dál. 7.22.
3: Cestou, necestou,

0: Jaké bylo počasí během letních prázdnin, myslím, současné děti vůbec netrápí. Hlavně, že bylo připojení na Wi-Fi. Když Wi-Fi nebylo, dorazil smutek a možná počínající deprese. Ale jak z toho ven?
1: Koukám se na televizi.
2: Představuji si na nějaký jiný věci.
3: Myslím na něco hezkého a nebo na něco, co bych si přál.
4: Myslím, co by bylo mohlo být ve filmu.
5: Přemýšlím nad životem nebo si kreslím.
6: Já se dívám televize a jím taky zmrzlinu.
7: Lehnu si a myslím na to, co mám ráda a relaxuju.
8: Když se vzpomenu na něco hezkýho, rozesměju se a potom se uklidním.
9: Myslím na svý mazlíčky.
10: Myslím si na budoucnost.
11: Píšu si se spolužečkou na WhatsAppu.
12: Já si na tabletu nebo na telefonu zahraju aspoň 4 hodiny nějaký hry.
13: Představuju si štěňátko.
14: Medituju.

0: Ano, sluníčko pochytává, sluneční paprsky i náš kolega, kterého jsme před chvílí vyslali do Čelákovic k hale, která tam hoří a o které vám taky řekne Tamara víc ve zprávách už za moment. A dalšího kolegu, a ten už tam stojí teda jako nějaká kašna už dlouhodobě, a on to má rád pohledem na to, když se pracuje a nemusí pracovat úplně on. Ale takhle při pondělí ráno na Velzenově, na magistrále, no je tam nové omezení, řekneme si o něm víc po půl osmé.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: V Čelákovicích nedaleko Prahy hoří sklad elektrokoloběžek o rozměrech 100x50 metrů. Hala se kvůli požáru zbortila. Hasiči o tom informovali na síti X. Na místě vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4 možných. Lidé v okolí nemají větrat a vycházet z budov. Hlavní město spustilo novou interaktivní mapu takzvaných oáz chladu. Lidem má pomoci při hledání míst s ochlazovacími prvky. Do budoucna se rozšíří také o informace o chladných parcích, klimatizovaných veřejných budovách nebo aktuálních teplotách z městských měření. Vedení Slaného na Kladensku nechá opravit a rozšířit čistírnu odpadních vod v části města Blahotice. Zaplatí za to zhruba 33 milionů korun. Zařízení bude moci nově obsloužit víc obyvatel. Práce začnou v září. Dominik Stříteský ovládl potřetí v kariéře automobilovou Bohemia Rally v Mladé Boleslavi a upevnil si vedení v průběžném pořadí mistrovství České republiky. Druhý byl s odstupem 2 sekund a 3 desetin Filip Mareš. A dnešní počasí čekáme jasno až skoro jasno, přechodně během dne i polojasno. Odpoledne naměříme mezi 27 a 30 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Mělo by být aktuálně nové omezení na magistrále v Praze. Podrobnosti zjišťujeme. Na místě máme redaktora, reportéra, který nejenže se kochá, chytá bronz, ale taky sosá informace, které řekne za chvíli do vysílání. Jmenuje se Josef Beneda, těším se na něj, snad bude spojení fungovat, ne snad určitě. Taky se podíváme ale dál do našeho kraje. Nehoda teď v Kolíně na silnici 125, opatrně v Polebské, po nehodě jsou tam dvě auta a jinak nic. No, tak zaplať pámu, i ta nehoda na D5 na 13. kilometru ve směru do Prahy byla odstraněna.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Opakování matka moudrosti.
1: Jak už bylo řečeno, já jen dodám, že na pražské magistrále před hlavním nádražím, jak jste jistě zaznamenali z našeho ranního vysílání, je ode dneška omezený provoz. Řidiči musí v obou směrech jezdit dvěma pruhy místo dosavadních tří. A na místě už je náš reportér, přidá podrobnosti za malou chvíli.
0: Zaplať pámu, měl takový spásný nápad, že si vezme lítačku a pojede MHD. No, prosím. A vyšlo mu to.
2: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem. Někdy.

0: to ne, pápa, to teda ne. A to máme pondělí teprve. Ano, a ne ani před devátou, kdybych papa udělal. A Josef Beneda ten taky papa udělat nesmí, protože je v tuto chvíli na místě. My jsme ho vyslali do centra Prahy, hezky do Rušného místa, ale zase najde toho podle zalitých slunečních paprsků, které se od něj odráží. Řidiči totiž musí ode dneška počítat s omezeným provozem na magistrále, dělníci by měli opravovat strop, odbavovat síhaly. Koho zabili, prosím pěkně, Josefe?
1: Nikoho tady naštěstí nezabili, hezký den, ale kvůli rekonstrukci budou auta muset jezdit ode dneška po magistrále v obou směrech pouze ve dvou pruzích oproti dosavadním třem. V tuto chvíli je zatím zúžený průjezd pouze ve směru na Florence. Provoz je tady ale zatím plynulý, respektive ho reguluje světelná závora na konci Nucelského mostu nedaleko odsud. Auta nyní stojí až k zastávce metra Vyšehrad. Opačný směr je tady u hlavního nádraží zatím plně průjezdný, už jsou tady ale připravené kužely, aby mohli silničáři zúžit vozovku na 2+2 jízdní pruhy. Po celou dobu oprav bude také uzavřené parkoviště nad odbavovací halou. Rekonstrukce je naplánovaná na 126 dní. Jinými slovy by měla skončit v polovině listopadu.
0: Jsem se lekl, že to je 126 let, když v našem kraji člověk by nikdy nevěděl. Každopádně co dělníci, co musí vlastně na tom hlavním nádraží opravit? Něco jako tu desku na Florenci?
1: Je to tak, musí tady opravit železobetonovou stropní desku, ze které zatéká voda do konstrukce odbavovací haly. Krom toho také zrekonstruují přilehlé chodníky a silnice. Cena prací je zhruba 290 milionů korun. Ještě doplním, že kvůli stavebním pracím se také dočasně přesunou autobusové zastávky, konkrétně od 3. srpna, kdy mají dělníci začít frézovat krajní pruhy magistrály. Zastávky pro expresní linky na letiště a dálkové autobusy budou v Opletalově ulici pod magistrálou. Noční linky a případné náhradní autobusy XC za metro budou přemístěné na zastávky na magistrále. Konkrétně budou na chodníku od muzea ve směru na sever a ve směru na jih na konci rampy od křižovatky Bulhar.
0: Jedeš jako slovenská strela, velmi rychle, super, chválím. Ale přesto ještě jedna věc, to mě zajímá. Máme i další rekonstrukce. Provoz na magistrále ovlivňuje právě i něco dalšího. Co to je, prosím, jestli víš?
1: Ano, jedná se o rekonstrukci Hlávkova mostu, který začali silničáři opravovat v sobotu. Tam musí zpevnit přechodové desky ve středu konstrukce. Řidiči proto jezdí do Holešovic jedním pruhem oproti dosavadním dvěma. V opačném směru je provoz zachován. Po mostě navíc nemůžou jezdit tramvaje, konkrétně mezi zastávkami Vltavská a Těšnov. To ovlivnilo především linku 12, která nyní na cestě z Karlína nezajíždí k zastávce Vltavská a pokračuje přes Štefánikův most. Práce na Hlávkově mostě by měly skončit do 30. srpna.
0: Kterého roku? Letošního?
1: Letošního.
0: Dělám si srandu a děkujeme za informace z centra Prahy pro řidiče Josef Beneda. Ať se daří, pěkné ráno.
1: Děkuji a teď už můžu říct pápa.

0: Nevím, jestli má chuť protančit ráno pondělní 13. července. Táňa Míková, vítej u nás ve středních Čechách. Tak ještě jednou, Honzík, sem ne a ne ještě aklimatizovat. Teď se uslyšíme. Vítej na podruhé.
1: Tak krásné, jasné ráno. Obávám se, že s tancováním to nebude úplně růžové, ale o počasí něco vím, Honzo.
0: No to jsem rád, ale předtím, než ho spustíš, vlastně jsi to nakousla sama. Co Stardance, dostala si pozvánku? A proč jsi případně odmítla?
1: Já o tom nebudu mluvit, ano?
0: Dobře, popojedeme dál, tedy pověz pondělí 13. 13. přinese nám od svatého Petra nějaké příjemné nebo přijatelné počasí.
1: No, tak záleží, co kdo má rád. Ty dnešní teploty 27 až 31 stupeň Celsia a proti tomu, co nás čeká v druhé půlce týdne, to vypadá, že vlastně budou docela příjemné. Ráno bude opravdu jasné nebo skoro jasné nebe, odpoledne můžou naskákat zase ty bílé mráčky, podobně jako jsme je měli včera. No, trochu je to jinak. Jestli se chystá někdo na severní hory, tak pozor na to, tam může přijít i přeháňka. Ale u nás ve středních Čechách se na to zřejmě počasí nezmůže. No a tím pádem bude pokračovat sucho.
0: Takže žádné deštivé kapky, ale ty by měly snad být, ne? Něco se přepočítalo, zítřek by měl být pro ně jako stvořený.
1: Za to ví úplně přesně, něco se přepočítalo. No je pravda, že v noci bude k ránu přibývat mraků. Dokonce asi to taky nebude ve středních Čechách, spíš bych řekla někde v západočeském kraji nebo možná v Ústeckém, by se mohla ráno objevit bouřka. Ale platí, že to bude zatím jenom začátek, spíš zítra odpoledne a na večer těch bouřek přijde víc. A to už můžou být i ve středních Čechách. Takže připravme se na to, že zítra nějaká změna přijde. Možná i ve středu budou, ale zdá se, že tam už jich bude míň.
0: Pojďme si říct, že ten, kdo si vzal tento týden dovolenou a stráví v našem kraji, nebo dejme tomu v Česku, tak co tak jako potká?
1: No tak já myslím, že právě v úterý a ve středu by se měl připravit na to, že přijde odpoledne nějaká ta přeháňka nebo bouřka. Není vyloučená bouřka ani po ránu. A pokud jde o teploty, tak právě úterý nebo středa by ještě měly být ty hodnoty takové do 30, no... dnes možná 31 stupňů Celsia, ale potom od čtvrtka se bude znovu vyjasňovat a počítáme s tím, že ty odpolední teploty začnou stoupat. Jestli někdo nemá rád úplně horká rána, tak ta budou nejteplejší zřejmě v pátek a v sobotu, takže tam stojí za to vyjet někam do přírody nebo do nějaké mrazové kotlinky. No a slíbím, že na víkend si počasí ještě zpřesníme, ale zatím se zdá, že tam přijdou nové přeháňky nebo bouřky.
0: No, vrátil jsem se ještě z jednodenního pobytu na chalupě v jižních Čechách cestou z Itálie. No řeknu ti, Lužnici jsem úplně nepoznal, takže aby bylo v čem se vůbec vykoupat.
1: No, tak to se bojím, že tohle riziko zatím pokračuje a i když někde přijdou přeháňky nebo bouřky, obávám se, že to nebude všude, ale do řek by ta voda dotéct mohla.
0: No a poslední věc, která mě zajímá, ohledně bouřek, prosím pěkně, budou to takové ty bouřky způsobné tvou řečí, anebo máme čekat něco tak jako akorát a potom, jak říká Pavel Karas, nepříjemný pocit dusna?
1: Tak já si hlavně myslím, že ty, které čekáme zítra, případně ještě ve středu, tak to nebudou takové ty silné bouřky, i když třeba menší kroupy vyloučit samozřejmě nemůžeme, ona bouřka je bouřka a může se v ní ukázat něco mimořádně silného, ale nejsou to ty přívaly deště, kterých si se bál, nebo 5-centimetrové kroupy, to se nezdá, ale potom v závěru týdne, když se bude ochlazovat z těch 33, řekněme na hodnoty 27-28 stupňů, tak tam už můžou být ty projevy silnější, ale protože to je takhle daleko, tak já slíbím, že tady budu celý týden a budu to sledovat.
0: Užijeme si společně službu a ať nedostaneme 5-centimetrovou kroupou do hlavy, jako to je, ale to nabývá úplně jiného významu, dostat kroupou do hlavy, taky by mohlo být po nás. Ale nechci malovat čerta na zeď, střední Čechy, jaro, léto, podzim, zima, meteorologové z Kavčích hor připraveni i pro odpolední vysílání. Těšíme se, děkuji.
1: Já taky, pěkný den.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno a připomínám, že v Praze je silný ranní provoz, navíc řada omezení, která komplikují provoz. Třeba na Pražském okruhu z D1 na letiště u sjezdu na Barrandov na 16,5 km je zkrácený připojovací pruh a dělá to potíže. Kolona je kvůli tomu na okruhu od Jesenice na 20 minut, tak plná je třeba i ulice k Barrandovu před nájezdem na okruh. Dopravu brzdí také dlouhodobé omezení ve Kbelské, tam se až do srpna jezdí vždy pouze jedním pruhem a ty kolony jsou hlavně v Novopatské od Černého mostu do Kbelské je to zdržení pak na 15 minut. Pomalý provoz je také na jižní spojce směr Smíchov, tam je to pro změnu kvůli omezení u Lihovaru ve Strakonické, tam ta kolona je od sjezdu na Podolí, je to asi na 15 až 20 minut. 20 minut naberete na Štěrboholské spojce z Černého mostu Průmyslové, plní se i Liberecká z Letňan do Holešoviček, zdržení k Bulovce a do Blanky 10 minut. 10 minut se jede v koloně také na Nuselském mostě na vjezdu do Legerovy nebo i ve Vídeňské z centra od jižní spojky k IKEMu, tam je také omezení. A ještě D7, příjezd do Prahy z Chomutová, kolona je od Středokluk z 5. do omezení u letiště na 2. je to na 15 minut.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Na hlavním nádraží, na tom vlakovém v Praze, dnes dělníci začnou opravovat strop odbavovací haly a to se promítne i na provozu magistrály. Slyšeli jste o tom v rámci vstupu po zprávách v 7:30, ale přidáme i další informace do našeho vysílání, nejen do klasických relací, ale taky i na web iRozhlas.cz, to jistí. Teď Eva Farná, za chvíli i kalendárium a Petr Jungmann. Pěkné ráno.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: 13. července, pondělí. Svátek má Perla, Markéta. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Povstání havířů v Kutné Hoře vypuklo před 530 lety. Důvodem byly mizerné platové a životní podmínky. 13 mluvčích bylo zajato a o několik týdnů později, 5. srpna 1496, bylo 10 z nich sťato pod Poděbradským dubem nedaleko Poděbrad. 3 zbylí vůdci byli k výkonu trestu dopraveni na Křivoklát. Slovenská strela před 90 lety poprvé zamířila na Prahu. V roce 1936 začaly mezi Prahou a Bratislavou jezdit legendární červené expresy z produkce Kopřivnické Tatry označené M290-0. Komfortní motoráky jezdily trasu za 4 hodiny a 51 minut. 10 milionů vůz v historii značky vyrobila mladoboleslavská automobilka Škoda Auto před 20 lety v roce 2006. Tím vozem byl 101 let od vzniku firmy stříbrný kombík Octavia. Před 2 lety po senzačním tažení nejslavnějším londýnským tenisovým turnajem světa se stala Barbora Krejčíková wimbledonskou vítězkou.
6: Definitely the best day of my tennis career and also the best way of my life.
5: Po roce se tak šampionkou stala další Češka. O rok dřív zdvihla nad hlavu mísu vína s Rosewaterové Markéta Vondroušová. A to stále ještě nic nebylo. V sobotu jsme poprvé v historii byli svědky jedinečného českého finále. Karolína Muchová a Linda Nosková proměnili zbytek tenisového světa v divačky. Bravo dámy, škoda, že vyhrát mohla jen jedna, ale obrovská gratulace. Před 75 lety se narodila oběť komunistického režimu Danuše Muzikářová. Byla zastřelena během demonstrací při prvním výročí okupace v roce 1969. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
7: Přinášíme vám aktuální zprávy, ty nejčerstvější s Tamarou už za kolik? Za 3,5 minuty. Jinak připomínám, aktuálně v Čelákovicích hoří sklad elektrokoloběžek. Kolegu jsme vyslali na místo, aby zjistil, zač je toho loket. A přineseme vám hned, jak budeme vědět, nejčerstvější informace.

0: vlastně jasné ráno. Nejen na obloze, ale i v naší mysli po víkendu doufám odpočati. Bude 8, budou zprávy s Tamarou.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: V Čelákovicích hoří sklad elektrokoloběžek, hala se zbortila. Začíná motýlí půlhodinka, druhé letošní týden sčítání motýlů. Bude slunečno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Hasiči zasahují u požáru průmyslové haly v Čelákovicích v ulici Stankovského. Jde o sklad elektrokoloběžek, který má rozměry 100x50 metrů. Podle posledních informací není nikdo zraněný. Českému rozhlasu to potvrdil starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS. Podle něj se hala zbortila, na místě je vyhlášený třetí stupeň požárního poplachu ze 4. Kouř je vidět z dalekého okolí, požár se ale daří postupně dostávat pod kontrolu, dodává Pátek.
3: Doporučili jsme obyvatelům nevětrat a omezit případně pohyb venku a vyhodnocovat situaci už jenom teda pohledem z okna, zdali má smysl vycházet nebo ne.
2: Na místě je společně s hasiči i správce objektu. Dobrovolní hasiči v Lužci nad Vltavou si sami navrhli vybavení a technické součásti nové cisterny. Jde hlavně o hydraulické vyprošťovací zařízení nebo speciálně umístěný naviják. Zásahové auto nahradí nynější nákladní vůz, který jim sloužil přes 30 let, pokračuje starosta Jaroslav Kerpl ze sdružení Prolužec.
4: Auto je ve výrobě, počítáme, že by mělo dorazit v druhé polovině příštího roku. Celková částka za Tatru je něco málo přes 11 milionů s tím, že Středočeský kraj nám přispěl celkovou částkou 6,5 milionu korun.
2: Dnes začíná druhý termín celorepublikového pozorování a sčítání motýlů organizované skupinou Jaro. Celý týden se může kdokoliv do akce zapojit, stačí minimálně 30 minut zapisovat, které druhy motýlů uvidí. Na louce, v městském parku nebo na vlastní zahradě. Data pomáhají odborníkům mapovat stav nejenom motýlí populace, ale i jejího vlivu na krajinu, vysvětluje koordinátorka akce Motýlí půlhodinka Martina Skohoutilová.
5: Ideálně, kde to pěkně kvete, kde to není příliš zarostlé křovím nebo se nejedná o hustý les. A pak už si jenom sednete a vlastně během půl hodinky si děláte čárky a snažíte se určit ten druh, který kolem vás poletí. Sport.
2: Devátou kopcovitou etapu cyklistické Tour de France ovládl Mathieu van der Poel. V pelotonu deváté etapy Tour de France chyběli všichni tři Češi. V celkovém pořadí se nic nemění. Slovinec Tadej Pogačar má dál žlutý trikot pro lídra závodu. Dnes je na Tour volný den.
1: Počasí.
2: Čekáme jasno až skoro jasno, naměříme mezi 27 a 30 stupni a před námi je nadprůměrně teplý týden. Na většině území našeho kraje budou nejvyšší teploty přesahovat 27 stupňů Celsia. V Polabí se dostanou i nad tropickou třicítku. Hlavně zítra a ve středu se k vysokým teplotám přidají i bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Nehoda na okruhu, pozor, 22. kilometr ve směru dálnici D1. Po nehodě se tvoří kolona. Je tam osobní auto a nákladní auto v připojovacím a v pravém jízdním pruhu. Práce na inženýrských sítích se vyžadují kyvadlový provoz na silnici 112. Kdo jezdíte z Benešova směr Struhařov, tak opatrně před Benešovem. Tak ticho, nebudeme si tady klepat do celého ranního vysílání, dělníci. Ne, červená, to pro vás taky platí.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
0: 8:04, co se budeme rozčilovat takhle při pondělí. Máme před sebou další pracovní týden, pro někoho z vás týden dovolených, užijte si. Ten, kdo musí do práce, budeme se potit ve vlastní šťávě. Nevím, jestli to bude dost vypečené, ale to zase musí posoudit jiní. Patrik Rozehnal tady teď není, ale je tady teď se o mě otřel motýl Emanuel. Už se těší na tu motýlí půlhodinku, doufám, že ho zaznamenáte. A kde vidím tu? Vidím ji, nevidím. Ne, Karkulko, uhni. Taky červená. Je. Víla a Málka. Honzo, hlavně se nepřeřeknout.

0: Martin Písařík dorazí na naše vlny už za chvíli, předtím zpívající, předbíhající Věra Martinová a taky Marie Rotrová a Jiří Bartoška.
1: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jedna.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Staroměstském náměstí se měřil čas pomocí čáry na zemi? V dlažbě ikonického pražského náměstí dnes najdete nenápadnou bronzovou lištu s nápisem, který připomíná pražský poledník. Tato linie byla historicky spjata s Mariánským sloupem, vztyčeným roku 1650. Právě stín tohoto sloupu sloužil k určování pravého poledne, což byl zásadní časový údaj pro polední modlitby i seřizování hodinek. Přestože Mariánský sloup nebyl dokonalým astronomickým přístrojem, po staletí určoval rytmus Prahy. Historie určování času je však mnohem spletitější. Skutečně vědecký pražský čas se od 18. století měřil v Klementýnu. Poledne odtud oznamovali máváním praporu a později i výstřelem z děla. Po vzniku republiky v roce 1918 byl sloup jako symbol rekatolizace stržen a polední čára ztratila svůj původní účel i kvůli tomu, že 6 let předtím byl zaveden středoevropský čas. Dnešní označení v dlažbě z roku 1987 je tak především historickou připomínkou zašlé slávy, ačkoliv moderní měření naznačují, že směr linky není z geografického hlediska úplně přesný.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Nesnaž se, Honzo, nesnaž se. Prázdniny, co být plně přesný. Dobře, je to jenom o pár chlupů, 8.17.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Táňa Míchová prozradí, jak je a jak bude při pondělí.

0: Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: A ty pražské, ty kam dohlédnou v dispečinku TSK Praha naši kolegové. Tak jak to aktuálně vypadá, nějaké problémy, případně kolize, které je nutné sdělit do vysílání, o čem neví naši řidiči, kteří pravidelně dojíždí stejnou trasou. Aha, jezdíte po Kbelské, a nejde to, nedá se nic dělat, musíme to opravit.
2: Hezké ráno, tak hodně se stojí a občas i bourá, třeba na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 sjezdu na Jinočany, tam řeší nehodu osobního auta s kamionem, blokují pravý pruh a kolona je tak od karlovarské dálnice D6, to zdržení je skoro na 20 minut. Na Pražském okruhu je pak také omezení směr letiště, poměrně nově u sjezdu na Barrandov, tam je zabraný připojovací pruh a dělá to komplikace, ucpaná jak ulice k Barrandovu, tak také hlavně okruh od Vesce pak přes oba tunely. Dopravu brzdí také dlouhodobé omezení ve Kbelské, kolony jsou kvůli tomu jak v Cínovecké, od sjezdu na Březině Ves na 15 minut, tak 20 minut se stojí i na Novopatské ulici z Černého mostu. 30 minut pak naberete na Štěrboholské spojice z Černého mostu Průmyslové, kolony jsou i na příjezdech k Barrandovskému mostu kvůli omezení za mostem ve Strakonické ulihovaru, kolony jsou na jižní spojice od Vídeňské na 20 minut a plná je třeba také i Strakonická ulice od Lahovického mostu. A ucpává se i magistrála, zejména směr Holešovice, kolony jsou z Nuselského mostu roztrhaně až do omezení na ostrově Štvanice, je to celkově na 20 minut.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Písničky se vzkazem. Pozdravte své přátele a ty, na kterých vám záleží. Pošlete jim některou z našich poledních písní a udělejte radost sobě i svým blízkým. Písničky se vzkazem od pondělí do pátku od 12 do 13 hodin.
1: Dneska ne s Ivetou, ale se mnou. Já si to trochu prodloužím, snad vás nebudu prudit těch rozhlasových přijímačů. A už doporučím i poslech v rámci středočeského dopoledne zajímavé reportáže. Zrovna jedno domlouvám tady s Jolanou na 9:45.

0: No, vím, věděl bych o někom, kdo by mohl zastavit Máru ztraceného. Nedalo mi to dlouho pátrání, taková vesničko má středisková. Pane doktore, chtěl byste Markovi něco sdělit?
1: Hluboko pod ní, krásný dol, temné jej hory broubí, kol lesů věnec obývá. Jasné jezero tříbá, uprostřed květoucího dolu. Nejblíž se modro k břehu vine. Až posléz v bledé jasno splyne tam onen čas.
0: Řekněme si na rovinu, zůstat ve středních Čechách i na dovolené, to vůbec není špatný nápad. Pan doktor při kochání řekne ledasco. Ale ještě bych to potřeboval něčím podpořit, něčím dát tam to potržení, že to tak doopravdy. Dobře, máme tady i Československo.
2: Veď vravím, na čo chodit do Anglicka, zůstaneme pěkně doma. Dobře si vypijeme. A ještě si aj zaspěváme.
3: A kterou je, pán velkomožný, kterou?
2: Už tu našu. 3, 4.
4: U nás v obci všetci pijú, iba Ďuroň je. Každému to vrta v hlave, čomu asi je. Veď je taký ako my, zdravý, mocný, lakomý. Prečo sa len od nás takto dištancuje? Stále jsme ho navrávali, aby začal piť. Hop. Lenže Ďuro ten si od nás nedal poradiť. Hej, tak jsme mu na oplátku pichli vidli do zadku. Celý je u nás v obci všetko v poriadku.
5: Český rozhlas Střední Čechy.
0: V druhém celém prázdninovém týdnu vás v rámci Humoriády čeká zase poklad. Spolumoderátoři pro pondělí Knop, pro úterý Filipovská, dále Majerová Nový a v pátek Jančeřík. Hezky se bavte.

0: už jsem to pouštěl dneska do vysílání, ale musím ještě jednou. Takhle jsem byl přivítán po dovolené v jižních Čechách, hezky.
1: Časové vesnické znamení ohlásí 7 hodin a 5 minut. Je neděle, pěkné ráno. Vůbec nerozumím, proč má ta sluchátka. Zlatá nedělní auta. Já nevím, co se musí odehrávat člověku v hlavě. Vemu do ruky strunovku a pojedu. A to není Pražák, to je místní. Není na to mít kvalitní sousedy.
0: Ještě doplním.
1: Dobré ráno, jižní Čechy.
0: Tady jako v jednotě mi potom prozradili, že prý je momentálně duševně trochu mimo ten pán, takže omlouvám se, ale prostě probudit se křovinořezem ráno v 7 hodin. Ne. To odmítám. Jo, mimochodem 8:30.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: V Čelákovicích nedaleko Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. U požáru zasahuje 21 jednotek. Na místě vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4 možných. Hala se kvůli požáru zbortila. Hasiči pravděpodobně na místo povolají těžkou techniku a speciální řezací zařízení Kobra. Dopravu v Benešově komplikuje ode dneška nové dopravní omezení. Je na silnici číslo 112 na výjezdu z města na Vlašim. Kvůli stavbě elektrické přípojky u autoservisu se místem projíždí kyvadlově. Řidiči musí podle policie počítat se zdržením. Dnes začala Správa železnic opravovat strop odbavovací haly Pražského hlavního nádraží. Do haly ze 70. let minulého století zatéká. Magistrála před hlavním nádražím tak bude průjezdná v obou směrech jen dvěma pruhy. Práce potrvají do poloviny listopadu. V pražské zoo je nový žirafí samec. 8letý fin pochází ze zahrady v Nizozemsku a váží přes 1200 kilogramů. Předchozí samec Johan žil v Praze víc než 18 let a splodil 30 mláďat. Zemřel před 3 roky. A dnešní počasí čekáme jasno až skoro jasno, přechodně během dne i polojasno. Odpoledne naměříme mezi 27 a 30 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na silnicích 2 minuty po 8:30, kouknu jenom do novinek, co jsme nehlásili, co třeba ještě nevíte, ale co by vás tak mohlo překvapit, ne? Tohle ne? Určitě ne, no to už. Tady to vidím, kyvadlový provoz třeba na 115, kdo budete projíždět městem Černošice, tak v té části před přejezdem, tak jezdí se kyvadlově až dokdy, do 28. srpna, musíme to opravit. Stejně tak problém i v Berouně na výjezdu směr Jízkov nebo Nižbor. Tam je ale úplná uzavírka, musíte přes Chyňavu, Chatovou oblast, nebo nedej bože Unhošť. To je nějaké divné, ne? Jo, to je pro nákladní auta objížďky, já už jsem si říkal.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Další téma máme připravené v našem Dobré ráno Střední Čechy. Tamaru, jenom se nepřeřeknout, jinak mám v případě připravený cenzorský píp. Povídej.
3: V Brdech se proháněli raci i pobři. Nepřeřekla jsem se. Alespoň to ukazuje putovní výstava k 10. výročí chráněné krajinné oblasti, kterou připravilo Muzeum českého krasu v Berouně.
0: A kdybyste ji viděli, tak zmateně koukla, co jsem tím chtěl říct. No, první slovo a prozradí všechno. Takže krásné ráno přejeme na startu dalšího pracovního týdne. Hezké léto, nádherné prázdniny s Českým rozhlasem Střední Čechy, s Tamarou, Honzou. Vítej.
3: Krásné ráno.
0: Jo, a s divokým Bilem, ať jsme regionální.

0: Zmiňovali jsme několikrát na magistrále dělníci a práce. Prosím vás, kolegové, nekřičte tady. Červená platí i v létě pro všechny stejně. To znamená nehovořit, nebouchat, netřískat, protože jinak si nebudeme rozumět. Pak uslyší naše rámusení i třeba v Královéhradeckém kraji a to je nežádoucí. Pojďme směrat radši Brdy, bude to jednodušší. Opouštím všechny ty myšlenky, které jsem chtěl pospojovat v jedno dohromady a jako oslým můstkem se dostat právě směr Brdy a směr výstava, novinka, která je v rámci sklenutí, navštívení. Abych byl úplně přesný, tak jak se v Brdech daří bobrům, rakům a orlům, tak docela nezvyklý pohled na brdské lesy právě nabízí výstava fotografií ochránců přírody nazvaná Brdy zblízka i z dálky. A sklenout ji můžete až do 30. srpna, takže zatím čas, ale znáte to. Na poslední chvíli to taky nemusíte schánět a zjišťovat a pídit se po informacích, jestli dojedu lítačkou až do místa. Bára Kvapilová.
1: Návštěvní kniha výstavy Brdy zblízka i z dálky obsahuje spoustu hezkých komentářů, jako je tento. Nádhera, važme si toho, co máme za rohem.
2: Naším cílem bylo návštěvníkům ukázat, že Brdy nejsou jenom hospodářský les a ty cesty, po kterých většina z návštěvníků chodí, ale že je tam spousta krásných míst v mlze, za sluníčka, za západu, za východu slunce a zároveň, že je tam spousta zajímavých živočichů a rostlin.
1: Říká šéf správy chráněné krajinné oblasti Brdy Bohumil Fischer a zároveň autor fotografií. Další autorkou fotografií je Běla Komancová. Mně se na tom líbí, že tam máte i QR kód u některých snímků a lidé se můžou dočíst třeba o příběhu vzniku té fotografie. Mě tam pobavilo, baterky v ponožkách se dávno vybily, horký čaj došel. To jste fotil orla.
2: Ano, je to tak. Za každou z těch fotografií je příběh. Většina těch fotografií nevzniká tak, že jedete krajinou a najednou se před váma objeví orel. Samozřejmě, že takovéhle náhodné situace vznikají taky, ale většina těch fotografií vzniká tak, že to člověk si musí trochu připravit. A zrovna vznik té fotografie orla v zimním období, tak bylo teda velmi náročný na čas a na čekání a bylo to teda v dost extrémních podmínkách.
1: Před námi je zmije obecná.
2: Ano, tudy jsem fotil, tak jsem byl tak 30 cm od ní a těsně po pořízení tohohle toho snímku na mě zautočila, ale dopadla to dobře pro oba.
1: Kde to bylo?
2: Je to vlastně na okraji dopadové plochy Jordán, na okraji vřesoviště, kde ta zmije má možnost jednak se vyhřívat a jednak tam má i podmáčené plochy, které jsou pro ní důležité k životu.
1: Já tam v těch místech vždycky hodně dupu.
2: To je správně, protože ta zmije, když má možnost, tak vždycky uteče.
1: U některých fotografií tuším, co na nich je, u některých si musím přečíst popisek a u některých ani s popiskem úplně nevím, o co se jedná. Tak třeba tady ta bambule na stromě.
2: Tak jedná se o dřevokaznou houbu, která pomáhá rozkládat vlastně už mrtvé dřevo.
1: Jinak je to korálovec ježatý.
2: A mně se hrozně líbí, protože mi připomíná krápníky v jeskyni.
1: Mezi moje favority na výstavě patří žábronožka letní a rak kamenáč. Bára Kvapilová, Český rozhlas Střední Čechy.
3: Český rozhlas Střední Čechy.

0: Dělníci nejen začínají opravovat stropní desku ve stanici vlakové hlavní nádraží a tím se omezuje provoz na magistrály, ale taky kvůli pracem na Hlávkově mosti nejezdí tramvaje. Je dobré vědět, že v úseku Vltavská Těšnov 12 určitě neprojedete. Tam musíte bez náhradní autobusové dopravy, zkrátka cufus, ale máme hezky, to půjde.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Pondělí 13. platí, že bude spíš jasná obloha, když tak dorazí nějaké mraky a bude maximálně polojasno. Teploměr ukáže tu 30, ale pozor! Noc na zítřek, na úterý je změna počasí. Táňa Míková.
2: No je pravda, že v noci bude k ránu přibývat mraků. Dokonce asi to taky nebude ve středních Čechách, spíš bych řekla někde v západočeském kraji nebo možná v Ústeckém, by se mohla ráno objevit bouřka. Ale platí, že to bude zatím jenom začátek. Spíš zítra odpoledne a na večer těch bouřek přijde víc. A to už můžou být i ve středních Čechách. Takže připravme se na to, že zítra nějaká změna přijde. Možná i ve středu budou, ale zdá se, že tam už jich bude méně.
0: Dobře, zkusím to jinak, Táňo. Když si někdo vzal dovolenou na tento týden, co ho čeká?
2: No tak já myslím, že právě v úterý a ve středu by se měl připravit na to, že přijde odpoledne nějaká ta přeháňka nebo bouřka. Není vyloučená bouřka ani po ránu. A pokud jde o teploty, tak právě úterý nebo středa by ještě měly být ty hodnoty takové do 30, no možná 31 stupňů Celsia. Ale potom od čtvrtka se bude znovu vyjasňovat a počítáme s tím, že ty odpolední teploty začnou stoupat. Jestli někdo nemá rád úplně horká rána, tak ta budou nejteplejší zřejmě v pátek a v sobotu, takže tam stojí za to vyjet někam do přírody nebo do nějaké mrazové kotlinky. Slíbím, že na víkend si počasí ještě zpřesníme, ale zatím se zdá, že tam přijdou nové přeháňky nebo bouřky.
0: Kdo má rád teplá rána, tak poslouchá nás Český rozhlas Střední Čechy a mé hřejivé slovo.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Je to tak hezké ráno, tak v Praze stále je silný ranní provoz a ucpané třeba příjezdy k Barandovskému mostu směr Smíchov. Na jižní spojice je ta kolona od sjezdu na Krč do Vídeňské ulice na 20 minut a skoro 25 minut se stojí v koloně, dokonce v Strakonické od Lahovického mostu. Na Vině je omezení za Barandovským mostem u Lihovaru. Dopravu brzdí také dlouhodobé omezení ve Kbelské ulici, tam se jezdí vždy pouze jedním pruhem a pomalu se jede hlavně v Novopatské od Černého mostu, tam je to zdržení 20 minut a 10 minut se popojíždí i z opačné strany v Cínovecké od sjezdu na Březiněves. Vázne provoz pak na Štěrboholské spojice směr Lanový most, z Černého mostu Průmyslové, tam to zdržení je 20 minut. Na magistrále pak čekejte zdržení směr Holešovice, kolona je roztrhaná z Nuselského mostu přes omezení u muzea až do zúžení na Hlávkově mostě, celkově směr Holešovice 20 minut. A kolony jsou i na Pražském okruhu obou směrně před sjezdem na Ořech, popojíždí se od Vesce, také z plzeňské D5-ky, zdržení vždy 20 až 30 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Něco z pondělní kulturních středních Čech máme. Denise Hrgeslová. Už za chvíli. Pěkné pondělní ráno v 8.50. Těší

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Na zámku Kačina až do konce července navštivte výstavu Život motýla. Propojuje umění, přírodu i lidské osudy. Komunitní projekt vznikl za účasti 45 pletařek z různých zemí a prostřednictvím originálních textilních motýlů připomíná proměny života i sílu vzájemného porozumění. Každý z vystavených motýlů odkazuje k zemi původu některého z účastníků projektu a současně upozorňuje na význam recyklace a udržitelnosti. Výstava nabízí nevšední zážitek, osloví děti i dospělé. V Kolínské knihovně si vytvoříte něžnou květinovou vílu z ovčího rouna. Kreativní dílna je určena dospělým i seniorům a každý účastník si domů odnese originální dekoraci inspirovanou přírodou. Workshop začne v 16 hodin a své místo si předem rezervujte. V zooparku Zájezd budete nově obdivovat kapibary, největší hlodavce světa. Pro jejich příchod vznikl zcela upravený výběh s jezírkem, kde si zvířata po přestěhování z pavilonu Latinská Amerika postupně zvykají na nový domov. Zoopark Zájezd nabízí kromě kapibar také stovky dalších zvířat, kterým budete opravdu blízko. Nechybí komentovaná krmení i bohatý prázdninový program. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Kovicích chodí sklad, elektrokoloběžek, vyslali jsme tam kolegu a uslyšíte ho v 9:30. Tak abyste měli ty nejčerstvější informace ze středních Čech, může za to on, je ona, Tamara.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: V Čelákovicích u Prahy dál hoří sklad elektrokoloběžek. Na pomoc přijede těžká technika. Oblastní rada ODS Prahy 1 bude jednat o majetkových poměrech svého kandidáta na starostu Dvořáka. Bude slunečno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Hasiči dál zasahují u požáru skladu koloběžek v Čelákovicích u Prahy. Hala o rozměrech 100x50 metrů se zbortila. Nikdo není zraněný. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová s tím, že na místě je asi 25 jednotek. Je vyhlášený třetí stupeň poplachu ze 4. Zásah bude trvat ještě nejméně několik hodin. Podle Flígrové hasičům pomůžou také malé jeřáby a rypadla.
3: Je to vlastně těžká technika, která vlastně tou hydraulikou jako dozboří tu halu bezpečně a cíleně tak, jak potřebujeme, aby vlastně se to mohlo pořádně celý dohasit. Asi se dá říct, že je to na dobré cestě, protože už jenom, když jsem viděla třeba záběry z rána, jak to vypadalo, už to vypadá o poznání lépe.
2: Hasiči lidem v okolí doporučují, aby nevětrali a nevycházeli ven, pokud to není nutné. Podrobnosti přidáme v našem vysílání, jak už bylo řečeno, kolem 9:30. Oblastní rada ODS Prahy 1 se dnes sejde kvůli majetku svého kandidáta na starostu Filipa Dvořáka. Vedení občanských demokratů ho minulý týden vyzvalo, aby opustil kandidátku, protože dostatečně nevysvětlil, jak jeho otec přišel k majetku v hodnotě 230 milionů korun, který Dvořák zdědil. Podle předsedy strany Martina Kupky Dvořákovo jednání poškozuje dobré jméno ODS.
4: Každý, kdo kandiduje, musí počítat s přísnějším metrem a jakékoliv pochybnosti jasně a rychle veřejnosti vysvětlit. Proto také naše výzva k rezignaci, aby nedocházelo k poškození dobrého jména.
2: Začala demolice mateřské školy Kolárova v Českém Brodě. Na jejím místě budou dělníci od září stavět novou školku. Město za ní zaplatí 167 milionů korun. Na polovinu ceny získalo dotaci, říká starosta Tomáš Klinecký z TOP 09.
5: Ta mateřská školka zde stojí právě 50 let a původně byla budována na nějakých 20 let životnosti. První krok je samozřejmě demolice. Někdy během září by měla začít stavba nové budovy základovou deskou. Hrubá stavba by zde mohla být přibližně na jaře příštího roku.
2: Nová školka bude hotová na konci příštího roku. Děti budou po dobu stavby docházet do provizorních tříd ve Sportovní ulici.
1: Počasí.
2: Čekáme jasno až skoro jasno, naměříme mezi 27 a 30 stupni. Před námi je nadprůměrně teplý týden, na většině území našeho kraje budou nejvyšší teploty přesahovat 27 stupňů Celsia, v Polabí se dostanou i nad tropickou třicítku. Hlavně zítra a ve středu se k vysokým teplotám přidají i bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D5 je kolona na příjezdu do Prahy z Plzně, brzdí se u Rudné na 5. kilometru a v koloně se jede až na Pražský okruh ke sjezdu na Jinočany. Zdržení je celkově asi 20 minut. Na dálnici D7 jsou kolony na příjezdu do Prahy z Chomutova. Kolona začíná u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru a asi 20 minut se jede v koloně do omezení u letiště na 2. kilometr. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a před námi je středočeské dopoledne a s vámi stále Honza Masoun.
0: Vidíš Ivetu nebo tak?
1: Středočeské dopoledne.
0: A pozor, už jede, už to první kolem nás. Poznáváte? Krátká ukázka neladí, tak ještě jak startuje, tu taky mám. A jestli stále nic, Tak jako jeden z prvních motocyklů na světě měla motorka Laurin a Clement čtyřválcový řadový motor. Unikátní motocykl si teď můžete taky prohlédnout i vy, a to v Mladoboleslavském Škoda muzeu. Podrobnosti v reportáži za chvíli od Jolany. Počkejte si na ní, je to krásná reportáž.
1: Středočeské dopoledne s Honzou Macounem.
0: Taky to ví, ten neuvěřitelné. Anaka, Žalman, Petr Můk, Pavel Bobek, Projektil. Ať se vám příjemně poslouchá.

0: Středočeské dopoledne 9 hodin a skoro 15 minut. Expozice Škoda Muzea v Mladé Boleslavi se na rok a půl rozrostla, to opravdu luxusní exemplář. Se souhlasem italského ministerstva kultury tam Římské dopravní muzeum zapůjčilo jediný dochovaný kousek, a to raritního motocyklu Laurin a Clement.
1: Tak oslovil přítomné italský velvyslanec pan Alessandro Gaudiano a hovořil o cestě, která přivedla nebo přivezla unikátní exemplář čtyřválcového motocyklu Laurin a Clement CCCC z italského muzea vojenské techniky v Římě na čas sem do Škoda muzea v Mladé Boleslavi. Škoda, že tu nejste se mnou, protože kdybyste motocykl viděli, možná by vás vůbec nenapadlo, stejně jako mě, že je výjimečný. Je totiž v nálezovém stavu, chybí mu přední kolo, má jen jedno řidítko, ale přesto je opravdu jedinečný, což nám jistě potvrdí vedoucí restaurátorské dílny Škoda muzea Michal Velebný.
2: Tak tyto čtyřválcové motocykly Laurin s Clementem postavili v letech 1904 a 1905 celkem ve třech různých provedeních a vzniklo pouhých 5 kusů. Byl to takový technologický majstrštyk, protože Laurin s Clementem jako výrobci motocyklů byli v té době na vrcholu. V tom roce 1905 vlastně i vyhráli tehdejší mistrovství světa ve francouzském Dordanu. Takže v těch motocyklech dokázali úplně všechno a tou dobou už vlastně měli na rýsovacích prknech i první automobily Voatirety, které představili koncem roku 1905 a v lednu 1906 začali vyrábět. Čili těmi čtyřválci si myslím spíš chtěli ukázat svoji technickou zdatnost a to, že v těch motocyklech opravdu patřili k té špičce.
1: Tenhle motocykl je zahalen tajemstvím. Neví se, kdo si ho koupil, kdo na něm jezdil, ani kdo ho poskytl muzeu v Římě. Vidíme ale, že si ho majitel upravil k obrazu svému.
2: Tento motocykl dochovaný bohužel byl dobově napaden kutilem nebo nějakým garážistou, protože jsou na tom některé neodborně provedené úpravy, je tady neodborně snížený rám, přihnutá zadní vidlice, sedačka tam je přivařená, takže je vidět, že někdo už to v tehdejších dobách přizpůsoboval třeba své postavě a nechal tyto úpravy někde provést, ale zaplať pánbůh, že se dochoval aspoň v tomto stavu.
1: A ještě dvě otázky, jak rychle ten motocykl jezdil ve své době. A druhá otázka, co znamená to CCCC?
2: Tak Laurin s Clementem své motocykly označovali A, B, C a tak dále. To byly jednoválcové motocykly, později měli i třeba nějaké přídomky. Dvouválcové motocykly označovaly CC a výkonnější verze CCD, CCR. No a tady v těch Cčkách pokračovali a bylo z toho CCCC.
1: No a teď ještě ta rychlost?
2: Rychlost odhadujeme, že mohla být nějakých pohodlných 80 km hodině, ale třeba ty závodní dvouválce, které byly o objemu 880

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Paliativní péče není tabu. Jde o nenahraditelný přístup lékařů a dalších odborníků. O své zkušenosti se s námi podělila Marta Skarlantová.
2: Já teda mám pocit, že mi nic není, síly mi neubývají, tak pořád jako, že ty doktoři si něco vymýšlí.
1: Více s primářkou paliativní péče Zuzanou Křemenovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlášť.
0: Český rozhlas Střední Čechy.

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.

0: 9.31. Už od rána vás informujeme, že v Čelákovicích hoří průmyslová hala. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Richard Webs zjišťuje podrobnosti. Pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne, já právě stojím u vrátnice průmyslového areálu, ve kterém sklad s elektrokoloběžkami hoří, kouři vidět už z dálky a ve vzduchu je cítit mírný zápach. Místní obyvatelé by tak podle vedení města raději neměli větrat. Přilehlá Stankovského ulice je z velké části uzavřená. Už když jsem sem přijížděl, tak mě strážníci na kruhovém objezdu odkláněli pryč. Na několika místech jsou tady přes chodník natažené policejní pásky a stojí tady asi tak 7 hasičských cisteren. Zasahovalo tady kolem 20 jednotek, to je zhruba 100 hasičů. Někteří z nich už z místa ale odjeli a hasiči tak požární poplach snížili ze 3. na 2.
0: Zajímá asi každého, jestli se hasičům podařilo svojí prací dostat požár pod kontrolu.
1: Ano, před necelou hodinou se hasičům povedlo najít ohniska požáru. Stále je tady ale několik cisterén a zásah neskončil. Mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Flígrová mi řekla, že vyšetřovatelé ještě neví, proč sklad elektrokoloběžek začal hořet a známá není ještě ani způsobená škoda. Zmíním taky, že jsem tady na místě viděl i několik policistů v civilním oblečení. Ti požár budou pravděpodobně také vyšetřovat.
0: No a ten zásah nekončí jenom tím, že se uhasí poslední plamínek. Dokdy to všechno?
1: Vzhledem k tomu, že se budova zbortila dovnitř, hasiči hasí pouze zvenku, museli tak zavolat těžkou techniku, ta by sem do Čelákovic měla dorazit mezi 10. a 11. hodinou dopoledne. Hasiči pak si její pomocí budovu rozeberou a budou ji dále dohašovat. Dodám ještě, že během požáru se nikdo nezranil a záchranné složky z hořící haly nemuseli ani nikoho evakuovat.
0: Tak zaplať pánbu za ty středočeské dary. Ať se daří, děkujeme za informace. Richard Webs z Čelákovic sleduje zásad. Tak hasičů hoří tam průmyslová hala. Další informace i na webu region.rozhlas.cz nebo lépe středníčechy.rozhlas.cz a samozřejmě, kdyby něco, zase tě přivítáme rádi ve vysílání. Ať se daří, pěkný den.
1: Děkuju, hezký den, naslyšenou.
0: 9.33 a víte, že dalším týdnem pokračuje zámecké léto? No fakt, František Kinský se těší i pro pondělí 13. července.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zámecké léto.
1: Hezký den, příjemné pondělí vám všem přeje Pavel Kudrna. Vstupujeme do dalšího prázdninového dovolenkového týdne a také do dalšího týdne zámeckého léta. No, utíká to rychle, vlastně vstupujeme do druhé půlky prvního prázdninového měsíce, ale to jak s tou sklenicí, ještě je hodně naplněná, takže máme ještě hodně šanci vám zámky představovat a soutěžit. No, pro vás nové letem světem tedy ještě jednou představujeme vám zámky, jejich majitele a tak dále, no a soutěžíme. Ta soutěžní otázka vždycky vychází z toho příspěvku, který slyšíte, takže nebudu zdržovat, zbytek dopovím po příspěvku, o co se hraje. František Kinský je průvodcem naším zámeckým letem a představuje vám ony objekty. Tak kam to bude dnes?
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se do východních Čech na zámek Náchod. Ten je dominantou celého kraje díky nápadné vysoké věži. Jde o sídlo významných rodů Pikolominy nebo Kuronských a také o dějiště mnoha literárních děl. To nám potvrdí i Vlaďka Vildová.
3: Na nádvoří Náchodského zámku jsem se sešla s Petrem Těžkým.
4: Tomuto nádvoří se říká podle čísel třetí nádvoří. Na Náchodském zámku máme přímo pět nádvoří. Nádvoří se čísují podle stavebního vývoje Náchodského zámku.
3: Zurčí voda, tady je kašna, je to původní dobová?
4: Jedná se o kašnu z 18. století, tudíž byla vystavěna italským rodem Pikolomíny, který Náchodské panství vlastnil od roku 1634 až do druhé poloviny 18. století.
3: Na jakou část toho zámku se díváme?
4: Na tu prostřední část, takzvaný Pikolomínský trakt, prioritně, který je v této části a byl přistavěný Otáviem Pikolomínem v 17. století.
3: Dominantní je ta věž.
4: Velká věž, občas se jí říká Bergfried. Na Náchodském zámku máme pro věž takzvaný exteriérový okruh. Ten kromě věže zahrnuje ještě gotické sklepení a terasy, kdy návštěvníci sami si můžou za poplatek tedy projít všechny tyto tři prostory.
3: Proč stojí za to si Náchodský zámek vršku kulatýho prohlédnout?
4: Náchodský zámek je určitě dominantou celého města. Za návštěvu stojí především jeho prohlídkové trasy, které sobě ukrývají nesmírné bohatství, jako jsou třeba bruselské tapisérie.
3: Teď je to tady ten reprezentativní prostor se vším všudy.
4: Nacházíme se v hlavním prostoře Náchodského zámku, je to takzvaný španělský sál. Byla to za Pikolomínu reprezentační jídelna a sem tedy, když byli pozváni hosté, tak toto bylo to první místo, kam se měli vydat, protože tady měla být ukázána ta honosnost, ušlechtilost a možná bylo záměrem třeba ukázat i to, že Pikolomínové mají peníze, že opravdu je to honosný rod s bohatou historií. Když bychom se zaměřili na ty velké obrazy, tak první obraz, který musíme zmínit, tak je právě portrét knížete Otávia Pikolomínho generála 30leté války. Byť ten sál i ten obraz vznikly až 100 let po jeho smrti, tak ale nám to zde ukazuje, že pro ty Pikolomíny to byla tak významná postava, tak významný člen toho rodu, že ho prezentovali ještě i 100 let po jeho smrti.
3: Jedna z kapitol Náchodského zámku, kromě květinových aranžmá výjevů na obrazech, tak tady máte gobelíny.
4: Těch původních je 9 a k tomu ještě máme další 3, které jeden je zapůjčený, 2 byly pak zakoupené ministerstvem kultury, to jsou další 3, to je 12.
3: A ta témata na nich?
4: Tenhle první soubor, u kterého se nacházíme v takzvané pracovně Otávia Pikolomínyho, tak jsou to krajinářské motivy, takzvané pastýřské scény, proto se tomuto souboru říká také pastorálie. Co je zajímavé, tak tento soubor nebyl utkaný podle žádných předloh z katalogu, jak to bývalo, ale byl utkaný pravděpodobně opravdu na požadavek původních majitelů, protože když se podíváme dolů, tak v dolních rozích jsou vetkány pikolomínské erby.
3: Ano. Vám samozřejmě se tady budou otevírat všechny dveře podle toho, jaký okruh zvolíte a bude se pro vás také otevírat zdejší věž, která je vysoká, Petře Těžký.
4: Asi 50 metrů.
3: Asi 50 metrů.
4: Když je dobrá viditelnost, tak je vidět i na Krkonoše.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Náchod si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: K kolikrát tam padlo jméno rodu Piccolomini, tak v překladu malí lidé nebo drobní muži, rozhodně ne významem, o čemž, myslím, jsme se vás teď snažili přesvědčit. Čeká nás soutěž, říkal jsem, že podrobnosti po příspěvku, takže vždycky soutěžní otázka vychází z toho příspěvku, je tedy dobré poslouchat, no a hrajeme o cestovatelský zámecký balíček. V něm je pikniková deka, jsou tam sluneční brýle, termoska, letní ponožky a batoh. To je denní výhra, výherce získá třeba dnes právě tuhletu výhru, vždycky od pondělí do pátku. No a v pátek pak losujeme z těch pěti výherců jednoho, který získá soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámek najdeme v Kostelci nad Orlicí, to je pro dvě osoby. No a na konci prázdnin pak vylosujeme tři naše soutěžící z těch výherců, z těch všech týdnů, a tři získají víkendovou prohlídku a pobyt, tedy zámecký pobyt. Tak pěkně postupně, teď tedy ta malá, v úvozovkách malá soutěž. Beatles jsou připraveni, písnička má dvě minuty, já vás poprosím, teď zapnu telefony Letem, světem, bleskově, prosím, ať pokud jedete autem, zastavte, nemůžeme brát do vysílání nekvalitní hovor, no a připravte si rovnou adresu, kam vám případnou výhru pošleme. Tak, jdeme na to.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Mně to přišlo jako v pohádce Hroňa dcera loupežníka. Nekřič ve vlčí soutěžce, ona tam pak huláká jako blázen. Já jsem rovnou vzal 3 telefony, tam nikdo nebyl, tam prostě bylo takové to patrně čekání, jestli to vyjde. Slyšel jsem tam nějaké hlasy ze zadu, tak to šlo jak na běžícím pásu. Paní Vladimíra ovšem měla štěstí, z Rajce Jestřebí byla třetí, která řádně telefonovala a je ve vysílání. Krásný den přeji.
1: Dobrý den.
0: Tak paní Vladimíro, já rovnou vám nabídnu soutěžní otázku, můžeme jít do toho.
1: Ano.
0: Vy jste taková skromná, taková jako upozaděná, pořádně se projevte, řekněte těším se
1: ano,
0: na soutěž. No vidíte.
1: Těším se.
0: Výborně, tak doufám, že to klapne. Otázka zní, podle čeho se číslují nádvoří na zámku v Náchodě? Za A podle velikosti, za B podle nadmořské výšky, za C podle stavebního vývoje zámku. Velikost,
1: podle
0: výška...
1: Podle stavebního vývoje.
0: Je to tak, cestovatelský zámecký balíček je váš, rovnou samozřejmě připisuji první jméno výherce, máte jedničku, tedy do pátečního losování. No a můžeme samozřejmě se rozloučit s tím, že třeba vám to vyjde v pátek a třeba vám to vyjde ještě na konci prázdnin. Paní Vladimíro, do Rajce Jestřebí zdravím, já vám děkuju, mějte se moc pěkně.
1: Hezký den.
0: I vám. No a já pochopitelně přeji hezký den vám všem, kteří posloucháte na libovolné regionální stanici naše zámecké léto ve všední den soutěžní, dopolední, o víkendu pak samozřejmě rozšířené informace o našich krásných zámcích. Zítra se vydáme do Rajce nad Svitavou. Zve vás Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Hasiči lokalizovali požár haly v Čelákovicích. Pražská magistrála před hlavním nádražím je ode dneška průjezdná v obou směrech jen dvěma pruhy. Bude slunečno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy mají hasiči pod kontrolou, informovali o tom na síti X. Oheň se podle hasičů dále nešíří, snížili proto poplachový stupeň ze třetího na druhý. Na místo vyjelo zhruba 25 jednotek. Podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkory Flígrové hasičům pomůžou taky malé jeřáby a rypadla. Lidé v okolí by neměli větrat a nevycházet ven, pokud to není nutné. Na pražské magistrále před hlavním nádražím je ode dneška omezený provoz. Řidiči musí v obou směrech jezdit dvěma pruhy místo dosavadních tří. Správa železnic tam opravuje stropní desku odbavovací haly, říká její mluvčí Nela Frýbová.
2: Oprava stropu vyřeší dlouhodobé zatékání z plochy parkoviště i z magistrály do konstrukce odbavovací haly. Vysoutěžená cena prací je 290 milionů korun.
0: Vedení Slaného na Kladensku nechá opravit a rozšířit čistírnu odpadních vod v části města Blahotice. Zaplatí za to zhruba 33 milionů korun. Zařízení bude moci nově obsloužit víc obyvatel. Práce začnou v září a hotové mají být příští rok. Pokračuje slánský starosta Martin Hrabánek z ODS.
3: Zvýšíme kapacitu na 20 000 ekvivalentních obyvatel a zároveň zefektivníme provoz kalového hospodářství. Jde o důležitou investici, která zajistí dostatečnou kapacitu čistírny odpadních vod a její efektivnější provoz i do budoucna. Sport.
0: Nejlepší české tenistky současnosti si výrazně vylepšily pozice ve světových žebříčcích. Poražená finalistka Wimbledonu Karolína Muchová je nově šestá v celkovém pořadí, šampionka Linda Nosková sedmá. Muchová teď vstřebává zklamání z posledního zápasu v Londýně. Letošní výsledky jsou pro ně ale velkou motivací bojovat o grandslamový titul i dál.
4: Určitě jo, myslím, že jak to zpracuju, tak tu chuť furt mám na to se vrátit a zabojovat o ten titul. Budu potřeba teď pár dní odpočinout, fakt jsem měla ty týdny teďka, hlavně na té trávě, to bylo náročné, takže se potřebuji chvilinku odpočinout a potom se budu připravovat na ty betony a cíl tam bude určitě Juzo. Počasí.
0: Čekáme jasno až skoro jasno, naměříme mezi 27 a 30 stupni. Před námi je nadprůměrně teplý týden, hlavně zítra a ve středu se k vysokým teplotám přidají i bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5 je kolona na příjezdu do Prahy z Plzně, brzdí se před kolonou u Rudné na 5. kilometru a v koloně se jede až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Celkově se zdržíte jen provozem asi 20 minut. A na dálnici D7 jsou kolony na příjezdu a výjezdu z Prahy do Chomutova u letiště. Na 2. kilometru je omezení a kolony jsou od Středokluk z 5. kilometru a také od Evropské. Zdržení vždy asi 20 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách v 10 pokračuje středočeské dopoledne. S vámi je stále Honza Macoun.
5: Už se aklimatizovala, nespletla se.
1: Středočeské dopoledne.
5: Taky podovolené, ale další. Ale zase má dítě. A manžel. Nějaká dámská jízda aspoň byla, nebyla?
0: Ne, ne.
5: Takže rodina.
0: Zatím ne, rodina.
5: Pro rodinu udělám úplně všechno. Ale kdyby si chtěla, měla zájem, tak můžeme spolu strávit nějaké pěkné odpoledne u sluníčka. Myslím si, že takové to letní popíjeníčko nealkoholických nápojů by možná bodlo. Přijít na jiné myšlenky můžete i ve středočeském dopoledni, když ho tedy budete poslouchat, což bych vám tedy vřele doporučoval. Vodohospodáři se chystají na Vltavě na velkou práci. Představte si, že v příštích letech chtějí hned dvakrát vypustit Vraňansko-Hořínský kanál. Proč to mají udělat? Nebo chtějí dělat? A za ty peníze? Myslím, že tam létají nějaké miliardy. Řekneme si v rámci vysílání středočeského dopoledne v pondělí 13. už za chvíli, za pár minut. To pan Chopin, Helena Vondráčková a Jirka Korn. Dobrý den.

0: 10:16, posloucháte středočeské dopoledne dnes v Záskoku za Ivetou Chlumskou i Honzou Maconem. Slíbili jsme vám taky reportáže, máme je pro vás, třeba jedna ryze aktuální. Myslím, že kdo jste místní, třeba si budete klepat na čelo, anebo budete jásat, kdo ví. Pojďme si říct, že ředitelství vodních cest chce za 1,5 miliardy přibližně prohloubit Vraňansko-Hořínský plavební kanál na Vltavě. Do 2 měsíců by mělo získat stavební povolení, no a začne se hledat firma, která práce provede. Ty práce by měly začít příští rok na podzim, místem potom budou moci projíždět lodě s těžším nákladem.
1: Vraňansko-Hořínský plavební kanál kopíruje původní koryto Vltavy v celkové délce přes 9 kilometrů. Za mnou jsou Vraňany, následuje Lužec nad Vltavou a před Mělníkem je Hořín. V letní sezóně tudy za den proplují i desítky lodí.
2: Prohloubení Vraňansko-Hořínského kanálu je ve finále povolovacích řízení.
1: Mluvčí ředitelství vodních cest Jan Bukovský.
2: Do 2 měsíců bychom už mohli mít stavební povolení a už připravujeme soutěž na zhotovitele.
1: Ze dna kanálu stroje vyndají betonové panely a kanál prohloubí. Kanálem tak budou moct proplouvat lodě s ponorem 220 cm, teď je to 180 cm. Pokračuje Jan Bukovský.
2: Dvakrát bude plavební kanál vypuštěn zhruba na půl roku a v tomto období bude nutné vybourat původní konstrukci, původní betonové desky, které jsou na dně. Jsou to desky z roku 1905, kdy byl plavební kanál postaven, a vybetonovat nové betonové těsnění.
3: Proč se bude prohlubovat?
2: Prohlubuje se plavební kanál pro umožnění většího nakládání lodí, to znamená o 40 cm větší ponor. A těch 40 cm zjednodušeně znamená 400 tun, které je možné naložit na loď víc zadarmo. Ta loď je schopná fungovat potom ekonomicky efektivněji a tedy vodní doprava může být konkurenceschopnější vůči silniční dopravě.
1: Podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly je akce součástí modernizace vodní cesty.
4: Součástí tohohle z toho projektu byly jednak zvedací mosty na tom kanále, bylo to prohloubení plavební dráhy v Praze v některých úsecích až po přístav Radotín.
1: Kanál postavili naši předci před 121 lety. V pořadu České televize Vltava v obrazech o něm kdysi mluvil jeho dnes už zesnulý tvůrce Karel Čáslavský. Zmínil, že zeminu pro kanál hloubili také parní bagry.
5: Je to neuvěřitelné, ale prokopání kanálu, stavba zdymadla a jeho technické vybavení a také zhotovení a montáž mostu přes kanál, to vše bylo hotovo za 3 roky, 3 měsíce a 17 dní.
1: Kanál se začne prohlubovat příští rok na podzim za asi 1,5 miliardy korun. Práce skončí v roce 2029. Z Mělnicka Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: A kdybyste chtěli i další reportáže nejen z našeho kraje, nebo pěkně prodlouženě s obsáhlejším textem, i rozhlas to jistí.
6: Promiňte, panstvo, nemáte někdo chuť na dobrou brazilskou kávu?
0: Ne.
7: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: No, co pak?
6: Chtěl jsem se jenom zeptat, jestli někdo z panstva už nemá chuť na dobrou brazilskou kávu.
0: To sem přece vůbec nepatří. Za chviličku babské rady a turecká káva. Turecká káva.
6: Já mám pouze dotaz stran té brazilské kávy.
0: Pomozte mi.
8: Mistře, vy opravdu zlobíte.
0: Jarka Vykoupilová už za chvíli. Poslouchejte dál. Středočeské dopoledne 10 hodin.

Písničky se vzkazem. Pozdravte své přátele a ty, na kterých vám záleží. Pošlete jim některou z našich poledních písní a udělejte radost sobě i svým blízkým. Písničky se vzkazem od pondělí do pátku od 12 do 13 hodin.

0: Mezi ty nejstarší a nejpůvodnější. Bohatou historii má v arabských zemích, ale také v Řecku. Káva na turecký způsob přípravy by měla být velmi jemně namleta, konzistencí srovnatelná s hladkou moukou. Do menší džezvy nadávkujte 2 lžičky jemně namleté kávy, přidejte studenou vodu a zamíchejte. Džezvu postavte na sporák a nechte ji ohřívat. Káva začne postupně tvořit pěnu na povrchu. Ve chvíli, kdy už skoro přeteče přes okraj, džezvu na chvíli odstavte. A tento proces opakujte 3x. 3x nechte kávu vzkypět. Jedině tak se z ní vylouhují všechny cenné i chutné obsahové látky. Na kávu z džezvy se nejčastěji používá směs arabiky a robusty. Do turecké kávy si s chutí můžete přidat kardamom, cukr, sirup nebo alkohol.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Víte, že ve svatém Janu pod Skalou na Berounsku můžete vejít z kostela svatého Jana Křtitele rovnou do jeskyně? Podle legendy tam v 9. století žil první křesťanský poustevník Ivan. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. A breathless drive on a downtown street.

0: 10 hodin a 47 minut a Český rozhlas Střední Čechy. Přichází čas pro Petra Jungmana, pojďme radši do minulosti.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. 13. července, pondělí, svátek má Perla, Markéta. Těch tu máme celý poklad čítající skoro 60 tisíc drahocenných kousků. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Hejna kobylek napadla především jižní Čechy před 680 lety v roce 1346. Sežrala veškerou úrodu. Povstání havířů v Kutné Hoře vypuklo před 530 lety. Důvodem byly mizerné platové a životní podmínky. 13 mluvčích bylo zajato a o několik týdnů později, 5. srpna 1496, bylo 10 z nich sťato pod Poděbradským dubem nedaleko Poděbrad. Dnes tam stojí kostel na nebevzetí Panny Marie, zvaný Havířský kostelík. 3 zbylí vůdci byli k výkonu trestu dopraveni na Křivoklát. Slovenská strela před 90 lety poprvé zamířila na Prahu. V roce 1936 začaly mezi Prahou a Bratislavou jezdit legendární červené expresy z produkce Kopřivnické Tatry označené M290-0. Komfortní motoráky jezdily trasu za 4 hodiny a 51 minut. Pozdější rekord strely 4 hodiny a 18 minut překonalo až mnohem později Pendolino. 10 milion týbů v historii značky vyrobila mladoboleslavská automobilka Škoda Auto před 20 lety v roce 2006. Tím vozem byl 101 let od vzniku firmy stříbrný kombík Octavia. Toto auto ale nebylo na prodej. Dostala ho darem příspěvková organizace Česká centra. Před 2 lety po senzačním tažení nejslavnějším londýnským tenisovým turnajem světa se stala Barbora Krejčíková wimbledonskou vítězkou.
3: Definitely the best day of my tennis career and also the best way of my life.
2: Po roce se tak šampionkou stala další Češka. O rok dřív zdvihla nad hlavu mísu vína s Rosewaterové Markéta Vondroušová. A to stále ještě nic nebylo. V sobotu jsme poprvé v historii byli svědky jedinečného českého finále. Karolína Muchová a Linda Nosková proměnili zbytek tenisového světa v divačky. Bravo dámy, škoda, že vyhrát mohla jen jedna, ale obrovská gratulace. A na druhé straně Atlantiku na volebním mítinku v Pensylvánii se před 2 lety 20-letý Thomas Crooks pokusil o atentát na Donalda Trumpa. Politik odešel s krvavým uchem. O život přišel sám střelec a taky jeden z návštěvníků, který chránil své blízké vlastním tělem. Před 75 lety se narodila oběť komunistického režimu Danuše Muzikářová. Byla zastřelena během demonstrací při prvním výročí okupace v roce 1969. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
0: Tak člověk si odjede na týden na dovolenou, odpočatý, zpátky tady na pracovišti Kuníčkárny. Co se to děje během té krátké chvíli? Třeba Příbram. No, jako kdyby tam řáděla Ksenie.
4: Ve světě lidí jsem viděla mnohem lepší smetí. Moc se mi to nelíbí.
5: Děláme, co můžeme. Jsme teprve v začátcích.
4: Co je tohle? Řídila jsem továrnu na odpadky a vy mi tu děláte nové konzervy. Proč nejsou zmačkané?
5: Promiňte, veličest. Už jsem to napravil.
4: Nic jste nenapravil. Jste propuštěn.
0: No jo. Je to tak? Ksenie řádí v Příbrami. Dozvíte se další informace ve zprávách v 11 a to bude za 8 minut. Tak hezký den, pěkné dopoledne s námi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Přepadení mladé dvojice a vražda majitele sběrny kovů. Je motiv vraždy ukrytý hluboko pod zemí. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Největší postrach tajných služeb je zpět. Houslista a tajný agent v jedné osobě Pierre Richard v komedii Návrat velkého blondýna. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu u Eiffelovy věže, pořádaného k oslavě státního svátku Francie. Koncert z Paříže 2026. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Vláda projedná ukončení regulace cen pohonných hmot. Příbram chce omezit nepořádek u kontejneru pomocí mobilní kamery. Bude slunečno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Vláda dnes projedná konec regulace cen pohonných hmot. Cenové stropy benzínu a nafty má kabinet určovat do neděle 19. července. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se jejich prodej podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO od 20. července k běžné praxi. Ministerstvo financí bude ale dál podle Schillerové marže a ceny kontrolovat.
4: Ministerstvo financí bude situaci intenzivně sledovat i po zrušení regulace. Nakonec náš monitoring cen ten bude dále přetrvávat a pokud by to bylo potřeba, jsme připraveni tento mix osvědčených opatření operativně obnovit.
3: Regulaci cen pohonných hmot vláda zavedla kvůli konfliktu na Blízkém východě v dubnu. Dosud platné opatření počítalo s jejím ukončením na konci června. Příbram řeší čím dál víc černých skládek a nepořádek u kontejnerů. Lidé u nich často nechávají například nábytek a stavební materiál. Město chce lidi proto víc pokutovat. Pomoct by mu s tím měl podle starosty Jana Konvalinky za hnutí ANO nový mobilní kamerový bot.
5: Bude umět monitorovat, kamerovat ta inkriminovaná místa, tak abychom byli schopni ztotožnit pachatele a tam je ta pořizovací hodnota něco přes 200 tisíc korun, včetně DPH.
3: Podrobnosti přidáme v této hodině. Nevyužívané prostory budovy městské policie v Husově ulici v Mělníku přestaví dělníci na kanceláře a spisovnu. Nově tam budou také záložní zdroje elektřiny. Oprava služebny za asi 35 milionů korun začne ve druhé polovině července a skončí příští rok v prosinci.
6: Záložní zdroje elektřiny a další potřebná infrastruktura je nutná pro krizové řízení města v případě nenadálých událostí, jako jsou například povodně. Teď se strážníci musí spoléhat na prostory na radnici. Z Mělníka Radek Duchoň, Český rozhlas. Sport.
3: Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž světového poháru. Díky vítězství v Madridu si česká olympionička zajistila účast ve finále seriálu. Ve španělském hlavním městě Horáčková nestratila s Turkyní Gokirovou ani set. Počasí. Čekáme jasno až skoro jasno, naměříme mezi 27 a 30 stupni. Před námi je nadprůměrně teplý týden, hlavně zítra a ve středu se k vysokým teplotám přidají i bouřky.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Na dálnici D7 čekejte kolony na příjezdu a výjezdu z Prahy do Chomutova. U letiště na druhém kilometru je omezení a kolony jsou od Středokluk z 5. kilometru a také od karlovarské dálnice D6. Zdržení je vždycky asi 25 minut. A v Praze provoz komplikuje omezení, zúžení brzdí dopravu ve Kbelské. Jezdí se vždy jen jedním pruhem a kolony jsou z Černého mostu přes Novopatskou asi na 30 minut směrem ke Kbelské ulici. A kolony jsou i na Pražském okruhu obousměrně před sjezdem na Ořech. Popojíždí se od Vestce a také z plzeňské D5. Čekejte v obou směrech asi 20 minut navíc. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A pokračuje středočeské dopoledne. Stále vás provází Honza Macoun.
2: Středočeské dopoledne.
7: V téhle hodině Středočeského dopoledne se podíváme nejdřív do pražské zoo, kde se dá přes léto po 5. odpoledne projít areálem, a to jen za kilčo. I sloni to vítají, no děkujeme. Pozvání tedy za chvíli, no a protože večer už bývá příjemněji nejen lidem, ale často zvířatům, zjistíme, která letošní mláďata taky stojí za vidění. Mimochodem, slyšeli jste ve zprávách téma pro dnešní den, zamíříme také do Příbramy, kde radnice přitvrzuje proti černým skládkám. Pořídila novou mobilní kameru a víc si posvítí na ty, kteří si pletou kontejnery se sběrným dvorem. Zvířata, mláďata, sleva na vstupném, pak taky odpady, pokuty a kamera. Zkrátka docela pestrá hodina.
2: Středočeské dopoledne s Honzou Macounem.

0: No velké veselí pro vás, milovníky zvířat a vůbec hezkých míst. Za stovku procházka zoologickou zahradou.
1: Yes, paní, to je hnus, jsem celá vylisovaná. Se nejím, že ty telky jsou takový placatí.
2: Jsem úplně na
1: tam jdeš, kam lezeš?
2: Ale nevím, to pojď poslední. Už, aby jsme byli doma. Náhle by se.
1: Tátu, zlatý tvoje chrápání. Ty cikády jsou jako krávy.
0: A cikády všechny mají taky v pražské zoologické zahradě teď v létě radost, že můžete přijít i mezi ně. A zlevněně.
3: My jsme loni zkoušeli nabízet návštěvníkům zvýhodněné vstupné po 17. hodině a osvědčilo se to, zejména mezi Pražany to bylo velmi oblíbené, protože i ve všední dny po práci v létě mohli využít těch dlouhých letních večerů a navštívit zoologickou zahradu.
4: Říká mluvčí zoo Filip Mašek.
3: I tento rok jsme s touto akcí přišli od 1. července do 31. srpna. Každý návštěvník po 17. hodině, který si koupí vstupenku fyzicky na pokladně, dostane tedy slevu a vstup do zoo za pouhou 100 korun. Platí to pro dospělé, děti, studenty, studenty, ale třeba i pro psí návštěvníky. Jedinou výjimkou jsou důchodci nad 70 let, ti mají běžně vstup za 1 korunu, takže těm jsme to nezdražili o 99 korun, i ti mají i nadále vstup za 1 korunu i podvečer.
4: Pražské zoo je teď k vidění taky několik mláďat.
3: Máme tady nového samce žirafy, po letech jsme sehnali geneticky vhodného samce, který přijel z Holandska, takže na toho se návštěvníci už mohou přijít podívat. Mezi mláďaty jsou teď favority psi ušatí v Africe zblízka, jsou tam tři malí psi ušatí po 14 letech. Od geneticky velmi cenného samce z Jižní Afriky, takže z toho máme taky velkou radost. No a úplně čerstvou novinkou jsou teď dvě mláďata karakalů, kočkovitých šelem z Asie, z Afriky, a ty lidé naleznou v pavilonu šelem a plazu.
4: V půlce srpna by už mělo být k vidění taky čerstvé mládě lachtana jihoafrického, které je zatím v zázemí expozice. Brány do zoologické zahrady, vnitřní pavilony a restaurace zavírají v létě 7 hodin večer. Samotný areál je ale otevřený až do 9 hodin. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
0: I lachtani se těší, i dikobrazy. Ano, a ty žirafy, o kterých se mluvilo, jak bysme? No, i když tady mám pocit spíš, že je to nějaká žirafí rodinná hádka. Takže za stovku do pražské zoo po 17. hodině i v rámci letních měsíců roku 2026, ono to půjde.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Už jsem tak jako přeneseně v vozovkách zmiňoval, že Ksenie z Arabely řádí jako jas v Příbrami. Samozřejmě rozluštili jste to, Příbram přitvrzuje v boji proti černým skládkám a nepořádku u kontejneru. No tak je třeba to nějakým způsobem vyřídit, zařídit a hlavně, aby nepořádku nebylo moc, protože přece jenom co si budem, žijeme ve svém prostředí takovém, jakém si samozřejmě budeme pečovat i my o ně, anebo si to zaplatí, ale ten nepořádek se dělat nemusí. O něm to bude za chvíli v reportáži. Teď Lucie Bílá, za chvíli Madonna nebo Katapult. Pěkné dopoledne, 11 hodin a 17,5 minuty.

0: hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Na návštěvu tentokrát zavítá písničkář Jiří Dědeček. Povídat ale nebude zdaleka jen o hudbě. Řeč přijde i na poezii, překládání z francouzštiny a dokonce i na veslování a drobné zednické práce.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: skupina Katapult, 11 hodin a 29 minut a pondělíčko jako malované. Kdo máte volno, dovolenou, prázdniny, užívejte si dnes s Českým rozhlasem Střední Čechy. Kdo jste s Příbrami, tak zbystřete. Přibývá tam černých skládek a nepořádku u kontejnerů a to se musí řešit. Lidé tam nechávají samozřejmě kdeco, ať už je to stavební materiál, nábytek. No, cesta do sběrného dvora evidentně je dlouhá. A radnice chce nepořádné obyvatele víc pokutovat.
1: Pracovníci zdejších technických služeb nakládají do vozu křeslo a další nábytek. Věci někdo vyskládal vedle kontejnerů na tříděný odpad.
2: Teď jsme vlastně za nitroblok vlastně za velkým kotlem.
1: Říká jeden z pracovníků Luboš Kadlec.
2: Našli jsme tady vlastně nábytek, jo. Nábytek, sedačky. Každý den takhle se to sváží. A přibývá to.
1: Čistě časově, co to pro vás znamená, když takhle najdete nějaký místo?
2: Záleží podle, kde to je, kolik toho je. Třeba hodinu, jo, než se to naloží. Záleží lokalita, kde se ocítáme.
1: Podle vedoucího střediska svozu komunálního odpadu Jiřího Zrostlíka lidé vedle popelnic nechávají všechno možné.
3: Většinou jde o velkoobjemový odpad. V podstatě se nám stane, že tam celý vystěhovaný pokoj dětský nebo obyvák, linka, postele.
1: Tento odpad musí technické služby města Příbramy uklízet pravidelně.
3: V podstatě tyto na denní bázi, akorát jsou místa, kde se ten nepořádek opakuje dennodenně, pak jsou místa, který v podstatě jsou jednou za týden nebo jednou za 14 dní.
1: A když teda takhle pánové, co to sklízí, na to narazí, co to pro ně znamená prakticky?
3: Nahlásí, kde je takovýhle odpad, který nejsou schopný hodit do toho auta a pak se musí vypravit v podstatě menší auto s korbou, do kterého to ručně musíme naházet a odvést.
1: Ve městě je sběrný dvůr, kam lidé můžou velkoobjemový odpad vozit. Podle starosty Příbramy Jana Konvalinky za hnutí ANO, černých skládek přibývá a lidé podle něj nechávají u popelnic už i třeba stavební materiály.
4: Dost často se setkáváme s tím, že také chataři, chalupáři, kteří mají rekreační objekt třeba v okolí města, tak potom tady cestou, když jedou domů z chalupy, z chaty, tak potom tady odkládají odpad u nás ve městě.
1: Město chce za odkládání odpadu vedle popelnic rozdávat pokuty.
4: V souvislosti s tím jsme přistoupili i k pořízení takzvaného mobilního kamerového bodu, což je v podstatě systém v civilním voze městské policie, který bude umět monitorovat, kamerovat ta inkriminovaná místa, tak abychom byli schopni ztotožnit pachatele.
1: Za mobilní kamerový bod město zaplatilo asi 200 tisíc korun. Z Příbramy Laura Hájková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Střední Čechy.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

někdo dřína, někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Na zámku Kačina až do konce července navštivte výstavu Život motýla. Propojuje umění, přírodu i lidské osudy. Komunitní projekt vznikl za účasti 45 pletařek z různých zemí a prostřednictvím originálních textilních motýlů připomíná proměny života i sílu vzájemného porozumění. Každý z vystavených motýlů odkazuje k zemi původu některého z účastníků projektu a současně upozorňuje na význam recyklace a udržitelnosti. Výstava nabízí nevšední zážitek, osloví děti i dospělé. V Kolínské knihovně si vytvoříte něžnou květinovou vílu z ovčího rouna. Kreativní dílna je určena dospělým i seniorům a každý účastník si domů odnese originální dekoraci inspirovanou přírodou. Workshop začne v 16 hodin a své místo si předem rezervujte. V zooparku Zájezd budete nově obdivovat kapibary, největší hlodavce světa. Pro jejich příchod vznikl zcela upravený výběh s jezírkem, kde si zvířata po přestěhování z pavilonu Latinská Amerika postupně zvykají na nový domov. Zoopark Zájezd nabízí kromě kapibar také stovky dalších zvířat, kterým budete opravdu blízko. Nechybí komentovaná krmení i bohatý prázdninový program. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Víte, že Koněpruské jeskyně jsou největším objeveným jeskyním systémem v České republice? Mají 3 patra s převýšením více než 70 metrů. Celková délka přesahuje 2 kilometry, zpřístupněná trasa měří 620 metrů. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu

0: Slyším Mackyho Tajný sen, tím si vzpomínám na vlastně takovou ucelenou řadu slovenské televize Bratislavská líra. Nádherný dokument na několik dílů, jak to probíhalo od začátku až po neslavný konec. Podívejte se, případně si vyhledejte dané díly v archivu, myslím, že na iVysílání zcela určitě dané díly najdete. Teď ale popojedeme dál, pozvánka vás čeká ještě do 12. ve 12 zprávy s Tamarou, už deplíží se potichu, aby normálně jehla by mohla spadnout. Důležitá zpráva pro vás, kdybyste rádi někoho pozdravili v rámci pondělního dne prázdninového 13. července, no tak jsem se vzkazem, dneska není teta Iveta, ne, dneska Praha a Honza Macoun. Webový formulář najdete na stránkách střednicechy.rozhlas.cz anebo odesílejte vzkazy SMS-kou bez háčku a čárek ve tvaru STC mezera váš vzkaz na 90 011 04. Pěkný den.
1: Zažijte Den řemesel v sobotu 18. července ve skanzenu Vysoký Chlumec. Uvidíte kováře, kamnáře, hrnčíře i pečení chleba v historické černé kuchyni. Mnohá řemesla si navíc můžete sami vyzkoušet. Čeká vás živé muzeum venkovského života z vůní ohně, dřeva a medových perníků. Program potěší děti i dospělé. Přijďte si sáhnout na historii. Více na muzeum-příbram.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích mají hasiči pod kontrolou. Pražská magistrála před hlavním nádražím je ode dneška průjezdná v obou směrech jen dvěma pruhy. Bude slunečno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkné poledne. Hasiči stále zasahují u požáru skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Oheň mají pod kontrolou, už se dál nešíří. Hala o rozměrech 100x50 metrů se zbortila. Z místa se hlásí reportér Richard Webs.
3: Do Čelákovického průmyslového areálu dorazilo kolem 10:30 pásové rypadlo ze zbyrohu. Hasiči s ním teď bourají hořící budovu, aby ji mohli dohasit také zevnitř. Kvůli tomu, že se budova zbortila, ji totiž hasili zatím pouze venku. Na místě stále zůstává několik hasičských cisteren. Zasahovalo tady celkem asi 25 jednotek, některé z nich ale odjeli a hasiči tak snížili stupeň požárního poplachu ze 3. na 2. ze 4. Během zásahu se nikdo nezranil. Lidé by ale stále kvůli zápachu z hořící budovy doma neměli větrat. Dopravní omezení ve Stankovského ulici zůstává. Z Čelákovic u Prahy, Richard Webs, Český rozhlas.
2: Na pražské magistrále před hlavním nádražím je ode dneška omezený provoz. Řidiči musí v obou směrech jezdit dvěma pruhy místo dosavadních tří. Správa železnic tam upravuje stropní desku odbavovací haly, říká její mluvčí Nela Frýbová.
4: Oprava stropu vyřeší dlouhodobé zatékání z plochy parkoviště i z magistrály do konstrukce odbavovací haly. Vysoutěžená cena prací je 290 milionů korun.
2: Celníci varují před dovozem zakázaných suvenýrů ze zahraničí. Jen za první letošní pololetí evidují 68 případů dovozu zakázaných předmětů, jako jsou korály a další přírodniny.
5: Zákaz dovozu se týká víc než 40 tisíc druhů ohrožených živočichů a rostlin, uvedených v mezinárodní úmluvě CITES. Další zákazy vydávají potom jednotlivé země či regiony, například Sardinie, říká Zuzana Machalová z celního úřadu v Praze.
6: Ta zákonem zakazuje vývoz jakékoliv součásti živé nebo neživé přírody. Za 2litrovou PET láhev s růžovým pískem byla udělena pokuta 1 000 eur.
5: Jestli je legální něco dovést, dokáže na dálku e-mailem poradit Česká inspekce životního prostředí, říká její inspektor Jan Chmelař.
7: Přiložte fotografie, my vám řekneme, jestli se jedná o exemplář druhu, který je chráněný mezinárodními úmluvami.
5: Za dovoz zakázaných suvenýrů hrozí pokuta až 1,5 milionu korun. V závažných případech může jít i o trestný čin. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Čekáme jasno až skoro jasno, naměříme mezi 27 a 30 stupni. Před námi je nadprůměrně teplý týden, hlavně zítra a ve středu se k vysokým teplotám přidají i bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D7 jsou kolony na příjezdu a výjezdu z Prahy do Chomutova. U letiště na 2. kilometru je omezení a kolony jsou od Středokluk z 5. kilometru a také od Evropské. Zdržení vždycky asi 20 minut. A v Praze stále provoz brzdí práce silničářů na řadě míst. Třeba zúžení zpomaluje dopravu ve Kbelské, jezdí se vždy jen jedním pruhem a kolony jsou z Černého mostu přes Novopatskou asi na 30 minut směrem ke Kbelské ulici. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastný cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly polední zprávy a teď už jsou tady vaše písničky se vzkazem. S vámi je stále Honza Macoun.
0: Pěkné poledne. Vy, kdo máte mírnou nadváhu nebo nadváhu, prosím pěkně, nebojte se, z písniček se vzkazem určitě nepřiberete.
1: Písničky se vzkazem.
0: Je to takové light oproti víkendu, kdy jsou písničky na přání. Tak vzkazy, prosím pěkně, pojďme na ně. Pondělí 13. července 2026. A do úvodu dávám přání všem Markétám, které dneska slaví svátek. Naše bývalá kolegyně Markéta Písková. Markéto, zdraví, štěstí, spokojenost, úsměv a zdraví, štěstí pro celou rodinu, včetně toho nemluvněte. A mimochodem, taky jsou dvě Markétky. Fakt, fyzicky dvě Markétky, jedna v Kladně, druhá v Trutnově. Ať už jste typickou Markétou bydlící ve Středočeském kraji, tak jenom doplním, jedna Markéta připadá přibližně na 180 obyvatel, průměrný věk 31. No a jak jsem zmiňoval, nejčastější líheň Markétek je Střední Čechy obecně a příjmená spíše Bauerovi.
1: Písničky se vzkazem.
0: Vítě Vávra, startujeme.

0: Český rozhlas Střední Čechy, dobrou chuť k obědu. Ne nechat si zajít chuť. Máme vytříbený vkus i hudební písničky, u kterých jsme vyrůstali, nestárnou. Je to takové milé pohlazení nejen okolo oběda. Dobrý den do studia, dnes bychom chtěli popřát všechno nejlepší k narozeninám naší milé mamince a babičce Alence z Berouna. Přejeme jí hlavně hodně zdraví, pohody, taky štěstí a spoustu krásných chvil s celou rodinou. Máme tě moc rádi, posílají děti, vnoučata a pravnoučata. A hezký den všem, prosíme o písničku pro pana Jaroslava z Poděbrad, nebo od Poděbrad, který dnes slaví kulatiny. Ať mu nechybí zdraví, dobrá nálada a energie na všechny jeho koníčky. Všechno nejlepší k 80. přeje manželka Marie, synové a kamarádi. A do třetice zdravíme celé rádio, děkujeme, posíláme přání naší kamarádce Evě. Děkujeme jí za všechny společné výlety, kávu i dlouhé, nekonečné rozhovory. No tak všechno nejlepší. A taky hodně lásky, pohody, tvoje děvčata ze cvičení.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
0: V tomhle horku

0: Český rozhlas Střední Čechy, žijeme tu s vámi. Každý den vám hrajeme české písničky, které si zaspíváte. Přinášíme nejnovější informace z vašeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás a občas se vypravíme až k vám. Milujeme Střední Čechy.
1: Přejeme krásné pondělí.
0: Písničky se vzkazem.
1: Je přáno nejen do studia, ale i všem, kdo jsou na příjmu. Velký pozdrav je posílán do Příbramy paní Jitce, která má dneska narozeniny, ať je její den plný sluníčka, pohody a milých překvapení. A hlavně, ať už se ta sousedka odstěhuje. Děkuji s kolegyně z práce, hodné jsou. Prosíme o hezkou písničku pro našeho tatínka, a to pro Milana z Nymburka, slaví dneska narozeniny. My chceme popřát, poděkovat za jeho trpělivost, humor a ochotu vždycky pomoci. Přejeme hodně zdraví a spokojenosti dcera Petra s rodinou. A ještě tady jsem viděl,

Víte, že vodní nádrž Švihov je největší nádrží v České republice a dokonce i ve střední Evropě? Nachází se na pomezí středních Čech a Vysočiny. Slouží jako zdroj pitné vody pro téměř celou středočeskou oblast, včetně Prahy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Herec Petr Vaněk žije v Dobřichovicích. Hraje a zpívá, ale chodí také do lesa léčit unavené duše.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.
2: Je s vámi pondělní vydání pořadu Písničky se vzkazem. S vámi Macik.
0: Písničky se vzkazem.
2: A dobrý den, rádio, prosím o zahrání písničky pro paní Markétu Kotálovou, vidíte to, slyšíte to, Markéto, takového štěstí se vám teďka dostalo. No, Markéty mají dneska svátek, takže i vám je přáno. Ať je vám pěkný den a hlavně s úsměvem přeje děda Karel a taky já ze studia. Pro maminku Janíčku k dnešním narozeninám, ať je zdravá, šťastná, spokojená, krásné narozeniny přeje dcera Jana, syn Honza, manžel Jan a vnuk Tomáš, milujeme tě. A do třetice hezký celý letní týden přejeme vám, Ivetko, i všem posluchačům. Dnešní písnička ať potěší Vendulku, Veroniku, Věrušky z Čachovic a Hradčan a všechny Marušky. Děvčata, ať se vám dnes vydaří a máte úsměv na tváři, to přejí dvě Jarmily. I milá Ivetko, moc děkujeme a přejeme, ať je každý váš den bohatý na štěstí. Ano, předám, to víte, štěstí nesmíme si ho nechat ulétnout.

Přátelství je víc než láska pro vás, Honzo Macoune, za dnešní moderování a všem těm, kterým chybíte na noční lince, nebojte, Magdaleno, všechno bude. Zdravím vás do Hradce. Květa a Roman, prosím o zahrání Karlovi do Prahy, Janě do Podmok, Jindře do Benešova, Pečínkům do Rakovníka, Libuši a Vindě, také Květa a Roman. A potom tady mám ještě jednu zprávu, Honzíku, krásné sluníčkové pondělí. Vám přeji do studia i všem, kdo poslouchají, prosíme o píseň, a to všem Markétkám k svátku, a dále Jindře Světle, Evě K., Hance Sírou. A to je všechno, tak neplakej. Jiří Korn by to rád potrhl ještě svým zpěvem, neplakej. 12.54.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Do Česka zítra dorazí velmi silné bouřky. Řidiči musí ode dneška počítat s omezeními na pražské magistrále. Bude slunečno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami. Do Česka by měly dorazit během zítřka. Výstraha platí pro celé území republiky až do 22 hodin. Bouřky doprovodí přívalový déšť a kroupy. Objeví se taky silný vítr s nárazy o rychlosti až 90 km za hodinu. Hlavně na jižní Moravě ale pořád hrozí sucho a teploty přes 30 stupňů Celsia, dodává meteorolog Pavel Borovička.
4: V úterý odpoledne očekáváme na jižní a jihovýchodní Moravě a v nížinách středních a východních Čech silnou zátěž teplem. Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí na Moravě přetrvává riziko vzniku a šíření požárů. Výstraha zůstává v platnosti do odvolání.
3: Lidé by kvůli vysokým teplotám měli dávat pozor na riziko přehřátí a dehydratace. U bouřek pak hrozí pád stromů nebo taky zatopení sklepů. Pražská magistrála před hlavním nádražím je ode dneška zúžená do dvou jízdních pruhů oproti dosavadním třem. Dělníci začali opravovat strop nádražní odbavovací haly, která je přímo pod silnicí. Omezení budou posouvat podle postupu prací, vysvětluje asistent správce stavby Martin Werner ze Správy železnic.
5: Je to stará konstrukce, která bude mít skoro 50 let a už začalo zatékat do této konstrukce. Hydroizolace se nachází přímo pod magistrálou, proto musíme odfrezovat magistrálu a udělat nový systém odvodnění.
3: Dělnice staví novou vodní hernu ve volnočasovém areálu Čechovka v Lysé nad Labem. Děti si tam vyzkouší fyzikální vlastnosti vody a u toho se ještě osvěží. Město za stavbu zaplatí téměř 850 tisíc korun. Práce skončí tento týden. Vodní dílo tak začne fungovat ještě o prázdninách.
6: Ve středu areálu mezi stromy budou děti přelévat vodu v soustavě koryt, malých stavidel, mlýnského kola a několika menších nádrží s pumpou. Na prolézačce budou také dva dřevěné schody, ze kterých lze pozorovat prout vody z výšky. Dělníci v areálu letos a příští rok vybudují také dráhu pro kolečkové brusle, dopravní hřiště a 15 nových parkovacích míst. Z Lysé nad Labem Alena Junová, Český rozhlas. Sport.
3: Tenistu Víta Kopřivu čeká vstup do turnaje v chorvatském Umagu. Večer nastoupí proti domácímu reprezentantovi Prižmičovi. V Aténách se představí Sára Bejlek, tu čeká Slovenka Morvajová.
2: Počasí.
3: Čekáme jasno až polojasno, naměříme mezi 27 a 30 stupni. Před námi je nadprůměrně teplý týden, hlavně zítra a ve středu se, jak už bylo řečeno, k vysokým teplotám přidají i bouřky.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Na dálnici D7 směrem ze Slaného do Prahy čekejte kratší zdržení před omezením u letiště. Kratší kolona začíná u sjezdu na Tuchoměřice na 3. kilometru. V Nové Povltavské na výjezdu z Blanky směrem do Holešoviček blokují levý pruh následky nehody. Na místě jsou záchranáři, průjezdní je pouze pravý pruh. Kolona se sune už v tunelu, zpomaluje se za sjezdem na Letnou. A na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti trvá omezení u Barandova na 16. kilometru. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Je tady pořad regionálních stanic Českého rozhlasu Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jmenuji se Oskar Hess a mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Aleš Valenta je bývalý akrobatický lyžař, olympijský vítěz z roku 2002, kdy jako první člověk na planetě skočil trojité salto z pěti vruty. Po velkolepé sportovní kariéře se věnoval budování akrobat parku ve Štítech a moderování pořadů, jako bylo Automotore, Výjel Výčata nebo Sportbar. V roce 2007 se zúčastnil taneční soutěže Stardance, Když hvězdy tančí, kterou se svou taneční partnerkou Ivou Langerovou vyhrál. Na čem pracuje Aleš Valenta v posledních pár měsících, týdnech a dnech, Aleši?
2: Na tomhle všem, co jste zmiňoval, kromě tedy Stardance, to už netančím.
1: Už netančíte?
2: Ne, to už netančím. A k tomu jsem ještě přidal trénování a budování týmu Aerials skokanů, to znamená v tom freestyleovém lyžování, to, co jsem dělal já, tak teď mládež, junioři i seniori.
1: Já když se vrátím k tomu vašemu skoku, já jsem si ho nedávno pouštěl ze záznamu na YouTube a já jsem měl podobný pocit, jak když jsem koukal na záznam z Nagana. Mě tak jako přejela úplně mráz po zádech, taková jako jsem se tak nadmul, taková pícha, koukali jsme na to s maminkou. Vy jste to trénoval 4 roky, ten skok. Dokážete se ještě zpětně jako vybavit si ten pocit, jaký to bylo, když jste dopadl a řekl si, uvědomil si, tak já jsem teďkon dopad, já to skočil. Jaký to bylo tenkrát?
2: Já ještě jenom trošku s oblibou říkám, že jsem to netrénoval 4 roky, ale celý život, než jsem to skočil. Protože samozřejmě ten skok je nejtěžší, no byl v té době, nebo stále je nejtěžší na světě, tak to není jenom o tom, že by člověk si řekl, že teď se rozhodl a potom jako 4 roky. Ty roky předtím gymnastiky, anebo vlastně jako toho, co jsem dělal, tak ty nějak vyústily vlastně jako v ten skok, který se potom povedl. Ale je pravda, že to rozhodnutí ze 3 salt a 3 vrutů na 3 salta a 4 a 5 vrutů, tak to bylo vlastně v období 4 let. A ten pocit samozřejmě byl krásný, ale já si mnohem víc pamatuju ten pocit, a nebo možná tomu i míříte, ten pocit vlastně poprvé, když jsem to skočil. Poprvé jsem to skočil napřed do vody, logicky, protože trénujeme s dopadem do vody na můstcích, tak ten pocit byl krásný, protože já jsem to neřekl ani trenérovi. Já jsem byl nahoře na můstku a říkal jsem si, no tak když mi dobře dopadne to první salto z těch 3, dám tam dobře ty 2 vruty v tom prvním saltě, tak zabalím další 2 vruty ještě v tom druhém a potom ve třetím už jenom 1 vrut. A vlastně se mi to povedlo, skočil jsem to a teď ten trenér na mě koukal a říkal, počkej, co to bylo? To bylo 5 vrutů? Já mu říkám, jo, to bylo 5 vrutů. Takže sám byl jako překvapený. Takže to bylo super pocit, ale mnohonásobně lepší pocit ve smyslu toho nalítí adrenalinu do těla bylo, když jsem skočil poprvé v Lillehammeru v prosinci 2001 na sněhu. A to se jako těžce dá popsat, no, protože to je opravdu okamžik, který člověk je naplněn vlastně jako radostí tím, že se mu povedlo něco, co ještě nikomu na světě ne, ale zároveň jako tam člověk vnímá tu dřinu a všechno to, co bylo vlastně ty roky předtím. Takže ten pocit byl krásný.
1: Bylo to zadosti učinění?
2: No, jako svým způsobem zadosti učinění taky, ale vy do toho skoku v té zimě už jdete s tím, že už ho umíte v létě. Takže ono to není jako překvapení, že se povedlo. Překvapení je, že člověk přežije. Ale ne, bylo to fajn, bylo to super.
1: A když takhle se chystáte na ten skok, pracujete třeba s vizualizací, stejně jako piloti Formule 1, že si to představujete v té hlavě několikrát, 10x, 100x, že jo? Pracujete s tím takhle i?
2: Vizualizace a vůbec taková jako obecná motorika před tím skokem samotným je nedílnou součástí té disciplíny a člověk to skočí v hlavě milionkrát před tím, než to poprvé skočí v reálu. Takže v tomhle směru ta vizualizace je velmi důležitá. Častokrát lidi vidí, jdeme tomu v televizi během olympiády, jak tam na tom nájezdu ti sportovci různě mávají rukama a dělají různě jakoby pohyby, tak to je to memorování toho pohybu. Ale není to memorování v tom, že by šli něco nového, je to jenom opravdu jako spíš taková rutina, kterou si každý dělá a potom ve vzduchu to vlastně už potom dělá automaticky.
1: Čím to, že se Češi při výrazných sportovních událostech, jako byla vaše zlatá medaile v Salt Lake City nebo třeba to Nagano, dokáží tak jako semknout, cítí tu celonárodní jako hrdost, píchu a po pár dnech to zas tak jako ustoupí. proč to nemáme celoročně, si říkám to nadšení, nebo proč z toho zážitku nedokážeme žít celý rok? Přemýšlel jste nad tím někde takhle?
2: Takhle jsem nad tím úplně nikdy nepřemýšlel, ale zase jako když o tom přemýšlím z normální pozice člověka, tak podle mě, i když se nám osobně podaří něco skvělého, tak z toho taky nevydržíme, a to se bavíme sám o sobě, nevydržíme žít celý rok. Většinou po nějaké chvíli ta euforie hold opadne. A myslím si, že v tomhle směru jsme normální. To není podle mě jako česká vlastnost. Já mám pocit, že to takhle je na světě jako všude. Nehledě na to, že ve sportu dvojnásob, my máme velké štěstí, že byť jsme malá republika, tak máme relativně hodně úspěšných sportovců. A ty sportovní úspěchy stále přichází. Takže my chvíli oslavujeme jednoho sportovce, kterému se něco podaří, za měsíc se podaří jinému sportovci něco, tak to zase s ním oslavujeme. Takže to je takové kontinuální oslavování těch výkonů našich sportovců a to je vlastně super. A to, že se neradujeme rok z někoho štěstí, okay, tak to je asi normální.
1: Když jste se vrátil potom do Čech, po tom výkonu, tak vy jste tam odjel jako sportovec a zpátky jste se vrátil jako celebrita, sportovní, dalo by se říct sportovní legenda. Pamatujete si na to mediální kolečko, jak jste to tenkrát prožíval, jaký to pro vás bylo?
2: Bylo to překvapivé. Myslím si, že se na to jako žádný sportovec není schopen úplně moc připravit, pokud ta jeho kariéra je takhle dramaticky zlomová. Někteří sportovci mají to štěstí, že vlastně ten jejich výkon roste v čase a zároveň jsou třeba i ve sportu, který je mediálně na očích. To znamená, že fotbal, hokej, kdy ti sportovci jak rostou, tak je i ta média vlastně jako sledují a tím pádem se jim víc a víc věnují. U sportu, jako je ten náš pořád, freestyle lyžování, tak v té dané chvíli, kdy dopravili jste se, nebo já jsem se stal známým ze dne na den. Sportovní scéna mě samozřejmě znala roky, ale takový to širší povědomí bylo náhlý. Ale na druhou stranu já měl velkou výhodu, že jsem vyhrál olympiádu v 29 letech, takže už jsem byl relativně jako dospělý člověk, už jsem nebyl teenager, který ho by to semlelo. A viděl jsem, co chci, co nechci, uměl jsem si uspořádat harmonogram, ale je pravda, že ty první měsíce byly velmi náročné.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Aleš Valenta. Po ukončení sportovní kariéry jste začal pracovat jako moderátor. Napadlo vás někdy předtím, že byste to chtěl dělat? Měl jste tu ambici nebo cítil jste ty předpoklady k tomu, že byste to chtěl?
2: Vůbec. Ne, vůbec. My jsme kolem sebe měli spousty skokanů, se kterými jsme dělali exibice různě po světě. A většinou to poznáte na tom, že ten skokan, když má nějakou takovouhle dispozici, že by chtěl mluvit do mikrofonu, tak vždycky šáhne po mikrofonu. Častokrát jsme skákali, že jsme měli headsety a na tom nájezdu nebo nějakým způsobem jsme moderovali ty svoje výkony, ale měli jsme tam jiné experty, kteří doopravdy kdykoliv mohli mluvit na mikrofon, tak mluvili. Mě to nikdy nedělalo v zásadě problém, takže jsem nebyl takový ten mikrofon shy, ale na druhou stranu nebyl jsem ten, který by to vyhledával nebo který by si natahoval ruku pro to, aby mi někdo ten mikrofon dal. O to větší překvapení samozřejmě přišlo, když jsem dostal nabídku z rádia, ale musím přiznat, že to bylo krásné období 6-7 leté, které jsem zažil v rádiu, kdy to mluvené slovo, aniž byste měli před sebou někoho na druhé straně, tak je velmi specifické, ale vlastně jako strašně hezký. Dobrý, jako na to strašně rád vzpomínám. A všechny ty moderátorské práce, které přichází s tím, tak to je samozřejmě všechno jako super, ale v tom rádiu to bylo jako extra super.
1: Vím, že vrcholoví sportovci, kteří jsou zvyklí hrát před plnýma stadionama, 10 000, 100 000 lidí v televizi, milionech diváků, se po té kariéře dostanou do jakéhosi úpadku. Začne jim něco tak nějak jako chybět, ten adrenalin. Já mám pocit, že o tom mluvil třeba David Beckham v dokumentu na Netflixu docela dobře, že pak jak kdyby cítil takovýto prázdno, ale vy jste teda to zaplnil hned nějakou jako další činností. Tady ve vašem případě tím rozhlasem, měl jste tady ten pocit nějakého jako úpadku toho, že teda kariéra skončila, kdy to tělo přestalo sloužit a co teď jako jak já se s tím vypořádám vlastně?
2: Měl jsem velkou výhodu v tom, že jsem vybudoval Acrobat Park, takže já jsem měl zázemí, měl jsem činnosti, viděl jsem, co chci, co nechci dělat. A potom přicházely nabídky z různých míst, které ne vždy byly očekávatelné, ale vlastně o to větší to byly pro mě výzvy a ty já jsem vyhledával víceméně taky. Takže v tomhle směru já jsem nezažil vnitřně, že bych najednou po té, co jsem skončil se sportovní kariérou, měl pocit nějaké prázdnosti. To vůbec ne. Já jsem pořád měl co dělat. V jednu chvíli jsem měl pocit takové ne prázdnosti, ale nenaplnění v rámci sportovního výkonu nebo sportovního zatížení, spíš bych řekl. A v té dané chvíli, a pamatuju si to jak teď, jsem ležel doma na pohovce a říkal jsem tak jako Ellen přes místnost, co já teď budu dělat? Tak půjdu do posilovny, ale proč bych chodil do posilovny? A v tu chvíli zavzvonil telefon a Martin Dejdar, že rozjíždí hokejový tým a jestli nechci s nima začít hrát hokej. A já jsem se do toho pustil a hraju hokej doteď. Takže to, v tomhle směru to byla taková jako sportovní záchrana, že jsem začal být vlastně jako zase aktivní v něčem, co jsem předtím ale nikdy v životě nedělal. Takže to byla opět nová výzva. Ale v rámci takového toho prázdna vnitřního, jestli budu mít, co budu vlastně dělat zítra nebo pozítří v rámci jako nějaký náplně pracovní, tak to jsem nikdy neměl.
1: Tak to je skvělý, protože spousta těch sportovců vlastně potom končí i někdy ne úplně dobře, že oni potom hledají ten adrenalin někde jinde a nekončívá to vždycky úplně dobře.
2: Ono je potřeba říct, že u těch sportovců je to fakt přísný, protože sportovec celý život dělá jednu věc, snaží se dostat na absolutní světový vrchol, že on nemyslí na to, že by vyhrál mistrovství kraje, ale myslí na to, že jednou bude mistr světa, aspoň tak ty ambice většinou ti sportovci mají. A ve chvíli, kdy se jim to třeba i podaří, tak přesně přijde velká tlustá linie, to znamená konec kariéry. V lepším případě je to proto, že už ho to nebaví, v horším případě je, že má třeba bolení celého těla. A v té chvíli je najednou postaven do situace, že co teď? A jak jste říkal, jako spousta těch sportovců nemají ten plán B. Neví vlastně, jako co budou, co nebudou. A oproti třeba jako jiným pracím je to strašně přísný v tom, že normální člověk jde do školy, tam studuje, potom jde na nějakou další školu, anebo učiliště, to je jedno, vystuduje něco, čím se vlastně chce a bude živit. A potom ta jeho kariéra neustále vlastně stoupá a neustále se učí až do věku důchodového. A ve chvíli, kdy už je v důchodu, tak potom je jasný, už si chce odpočívat, jo. Ale u toho sportovce tam přijde fakt jako linie, kdy si musí najednou ten sportovec říct, ok, tak já všechno, co jsem dělal, všechno, kam jsem směřil,

0: Na Formule 1, tak tam to asi jako je hodně náročný, když potom člověk je na úplný špici, ale u sportu jako je hokej, fotbal, no, tak jako kolik hodin denně fotbalisti, hokejisti trénují a kolik hodin denně potom odpočívají a i v tom odpočinku můžou samozřejmě dělat různé aktivity anebo minimálně samostudium.
1: Ano, knížku si člověk může vzít přece kdykoliv, to je pravda. Já se musím zeptat na Stardance, protože jste mým dalším hostem, který ve Stardance byl, dokonce ho vyhrál. Jak na tu dobu vzpomínáte? Co vám to dalo?
0: Stardance byla krásná zkušenost. A málo kdy se podle mě člověk dostane do podobného nebo k podobnému projektu, který funguje jako dobře namazané soustrojí. Málo kdy člověk potká spousty nových lidí, kteří se během relativně krátkého období stanou životními kamarády. Takže v tomhle směru Stardance skvělý zážitek.
1: A mají podle vás sportovci ve Stardance výhodu nebo spíš nevýhodu? Protože u toho tance člověk se musí umět tak jako izolovat, musí umět celým tím tělem tak jako se vlnit, že jo? A sportovci, co vím, tak většinou bývají takový jako
0: zatuhlí.
1: Zatuhlí, že jo? Ano, to je to slovo, zatuhlí, že jo? Takže myslíte, že to, nebo konkrétně pro vás, to byla spíš výhoda nebo spíš nevýhoda?
0: Obojí. Výhoda to byla z toho hlediska, že jsem nebyl nervózní, protože jsem zvyklý nebo byl jsem zvyklý vystupovat před lidmi nebo skákat, sportovat před lidmi, takže v tomhle směru a podávat výkon, takže to mi bylo vlastní. Na druhou stranu používat ty jemné svalové partie, které jsou při tanci důležité, tak to byl problém, protože přesně jak jste říkal, sportovci jsou zatuhlí z toho důvodu, že my používáme v jednu chvíli relativně hodně velkých svalových partií a potom je rozdělit, potom jako soustředit se na to, že mám použít jenom malíček, anebo jenom sval někde tam a onde a ne ten velký, tak to je samozřejmě chvílí problém. Ale zase sportovci mají výhodu v tom, že jsou trpěliví, většinou teda. Takže nám nevadí se dlouze věnovat základům, aniž bychom de facto tančili. Já jsem první dva měsíce jsem s Ivou v podstatě jenom chodil. My jsme dělali jenom pořád kroky a netančili jsme. Až teprve potom jsme začali nějakým způsobem tančit. Ale podle mě to, že jsme se věnovali tolik těm základům, nám potom pomohlo, že některé ty tance vypadaly i k světu.
1: No a co po tom vítězství? Byl to ještě další krok k té slávě, protože vy jste se vrátili jako sportovní legenda a teď jste byl ještě jako taneční vítěz prostě Stardance. To byl jako další velký krok k té popularitě, ne?
0: Já jsem na to nikdy takhle nepohlížel. Já nedělám ty věci, protože bych zatím hledal tu slávu a popularitu. Takže já vlastně na to, jo, když se na to i takhle zpětně, já nevím. Já vlastně jako na to neumím úplně odpovědět. To, že tam byl potom jako zase další zájem, další vlna zájmu, to, že vás lidi poznávali zase znovu a znovu, ano, ale nějak jsem to neřešil.
1: Rozumím.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Já se teď posunu dál. Máte dvě děti. Sportovce. Vedete je ke sportu? K jakému sportu?
2: Vedli jsme je ke sportu, oni jsou dospělí.
1: Ano, takže 22, už se vedou 23, sami.
2: 23 a 20 let, to už musí dobře fungovat sami. A jsou sportovci, mají to rádi, oba dva studují, oba dva k tomu dělají sporty.
1: Tak já si nedokážu představit, že mým otcem je Aleš Valenta, prostě legendární sportovec. Je to, myslíte, že to je pro ně jako výzva, když mají takhle jako známýho tátu, který v tom sportu dokázal takhle velké věci, mají jako ambice vás třeba napodobit, syn třeba?
2: Je to otázka na ně?
1: Jo, nebo takhle.
2: Takže já jsem se jich nikdy neptal, takže nevím. To, že v určitých chvílích třeba měli ten život jednodušší, ale i složitější, protože mají tátu Valentu, tak to bez sporu. Ale já vlastně jako nevím, jestli mají v sobě nějakou takovou tuhle jako tíhu z té povinnosti, že by měli dostát toho jména. To, ale myslím si, že ne. Jako my jsme je k tomu nikdy nevedli. Pro nás by vždycky bylo důležitý, aby především vystudovali nebo dostudovali, aby byli dobrými studenty. A k tomu jsme jim dávali všechny možné podmínky k tomu, aby mohli zároveň sportovat. A u toho sportu to procento úspěšných na té světové scéně je relativně malé, takže jsme nikdy jako neměli tu ambici k tomu, aby jsme z nich vychovávali mistry světa. My jsme opravdu chtěli, aby hlavně byli dobří lidé.
1: A váš syn se věnuje přímo tomu stejnému, co jste dělal vy?
2: Ne. Denis, ten hraje hokej.
1: Aha.
2: Studuje na univerzitě v Americe a Aminka, tak ta si prošla krasobruslením, potom musela skončit, že pořád jí bolely kolena, potom se k tomu zase vrátila, ale teď zase se víc věnuje studiu a trénování, takže ona se jako, pořád se oba dva točí kolem sportu, ale myslím si, že na té vrcholové úrovni to nikdy nebude. A ten můj sport, to si jenom vyzkoušeli, vždycky v létě v Akrobat parku, bavilo je to, ale tím, že my jsme jako nějak tomu nevedli, tak tam ani nezůstali.
1: Já se ještě vrátím k tomu studiu v té Americe, k tomu vašemu synovi. Poznal jste díky němu tamní kulturu? Je to tam jako hodně jiný? Hlavně v tom studiu. V čem je to jako jiný než tady v Čechách? Proč jste vlastně se rozhodli, že ho pošlete do té Ameriky?
2: Denis tam je od 15 let. On tam šel vlastně už na střední školu, kde zároveň hrál hokej. A od té doby tam je. A s tím, že já jsem, nebo mám spousty kamarádů v Americe. Mám spousty zážitků z cest po Americe a ze závodění. A vždycky jsem si říkal, že je zajímavý, jak jsou ti Američani namachrovaní. Mm-hmm. Až příliš sebevědomí. Ale teprve až v té době, kdy Denis začal studovat, tak jsem pochopil, že oni nejsou namachrovaní. Oni nejsou ani přes příliš sebevědomí, ale oni mají úplně jinak nastavenou výchovu v rámci udržování normálního sebevědomí. To znamená, že zatímco u nás velmi často ta výchova nejenom ve škole, nejenom v rodinách, ale třeba i ve sportu je, že vás ti trenéři, učitelé, častokrát rodiče, trochu pořád vám snižují, hezky řečeno snižují sebevědomí, tak v té Americe to je naopak. V té Americe vám pořád říkají, i když uděláte chybu, tak vám říkají, nevadí, zkoušej to dál, jednou se to povede. Tady, když uděláte chybu, tak velmi často vám někdo řekne, hele, to neskoušej, neumíš to, dělej tu svoji jistotu, jo, tohle umíš, věci po své línii, která je jistota. Ale v té Americe, tak tam jsem zjistil, že tam dopravdy oni ty děti motivují k tomu, aby zkoušeli nové věci, aby se nebáli padnout na kolena a znovu se zvednout. A v rámci toho školství, tak tam se mi líbí, že vlastně je zase nechávají o těch věcech, všechno je forma, nebo většina věcí je formou esejí, slohových prací. To znamená, že vy tu slohovou práci uděláte, vytvoříte, ale potom ji musíte umět obhájit před tou třídou. Takže oni ve vás vychovávají nejenom nějakou vlastní reflexi a umění se obhájit, ale zároveň i umění vystupovat. Protože častokrát vás nechají si stoupnout před svou třídu a vy před tou třídou musíte dobrady obhájit tu svoji práci a svůj pohled na to dané téma. Takže to je jiné než u nás.
1: A cítíte, že vás to, nebo toho vašeho syna určitě to ovlivnilo a že i vás ta nátura, tady ten způsob jako ovlivnil silně?
2: Mně ne, protože já už jsem stará generace, mě už jen tak něco neovlivní, ale starého psa novým se naučíš, ale člověk pochopí spousty věcí.
1: A vy sám jste, teda se věnujete i coachingu, jste trenér, máte nějakou svoji speciální metodu, ultimátní a potom teda i radu, kterou byste dal vašim odchovancům?
2: Kdybych jí řekl, tak už zase nebude, to jenom má, ultimátní a vlastní, ale nemám. Jako pro mě je důležitý, aby když ten sportovec dělá ten trénink nebo závod, nebo dělá ten sport, tak aby ten sport miloval. Musí ho milovat, musí ho mít rád, musí se těšit na tréninky. Když to v sobě nemá, tak z něj těžko uděláte šampiona. Jo, nejde podle mě nikoho přesvědčit k něčemu, anebo aby něco nebo někoho miloval. Vy ho můžete tím směrem možná jako popostrčit nebo mu ukázat ten směr, ale potom vlastně tu lásku k tomu sportu a k té aktivitě si musí ten sportovec najít sám. A mým úkolem jako trenéra není děti vychovávat mistry světa, ale vychovávat dospělé jedince, kteří budou milovat sport po zbytek svého života. To znamená, že i ve chvíli, kdy odejdou z toho sportu, ať je to v jakémkoliv věku, jestli to bude v 15, 16 s pubertou, anebo jestli to bude v 25 po té, co se stanou mistry světa, tak pro mě je důležité, aby odcházeli z toho sportu s pocitem, že neodchází od sportu. Že třeba odchází k jinému sportu klidně, ale že zůstanou pořád milovníky sportu, že i ve 25, ve 30 letech, ve 40 se svýma dětma budou chtít jít na kolo, budou chtít jít na procházky, budou chtít jet na jachtu, to je jedno, ale budou chtít sportovat.
1: Co Aleš Valenta plánuje stihnout v roce 2026? Co vás teď čeká, Aleši?
2: Dlouhý seznam.
1: Dlouhý
2: seznam věcí. Od rekonstrukce, anebo pokračující stále rekonstrukce sportovního centra Acrobat Park, kde neustále věci zdokonalujeme ke spokojenosti všech těch sportovců, kteří tam jezdí, až po zlepšování jak sama sebe v trénování, tak i pomoci jakoby těm sportovcům. Samozřejmě děláme už dlouhý roky, teď jsme podle mě ve 13. sezóně dětského sportovního magazínu Lvíčata v České televizi, takže tam samozřejmě se neustále snažíme zlepšovat a posouvat nejenom ten magazín, ale i ten náš přístup dál. A je tady další spousta projektů, které dělám a jsem součástí, takže můj harmonogram je docela naplněn a asi bude naplněn i dál tento celý rok.
1: Aleši, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas, že jste nám přinesl tady tu úžasnou zlatou medaili ukázat a přeju vám krásný zbytek dne a ještě jednou díky, že jste si udělal čas a dorazil do studia.
2: Děkuju. Díky za pozvání taky.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Poslanec Filip Turek měl v Praze dopravní nehodu. Druhé auto skončilo na střeše. V Českém Brodě na Kolínsku začíná demolice staré mateřské školy Kolárova. Po zbytek nebude jasno až polojasno s teplotami do 31 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Poslanec Filip Turek za motoristy měl v Praze v ulici Ječná krátce popolední dopravní nehodu. V úseku mezi IP Pavlova a Karlovým náměstím se srazil s autem označeným nápisem Převoz krve. To skončilo na střeše. Českému rozhlasu to potvrdil přímo Filip Turek. Na místě zasahuje policie a další složky. Druhý muž podle Turka skončil v nemocnici. Poslancovi se nic nestalo.
2: Hele, je to úplně jednoduchý. Jel jsem na zelenou a bohužel jsem se střetnul s autem, který jel asi ze zhora, no a prostě tím, že mám velký auto a on menší, tak bohužel se tamto menší auto převrátil a pán má odřenou ruku, ale vypadalo, že je v pořádku, takže doufám, že bude v pohodě a že to nebude nic vážný. Mrzí mě to, no.
0: Začíná demolice mateřské školy Kolárova v Českém Brodě. Na jejím místě budou dělníci od září stavět novou školku. Město za ní zaplatí 167 milionů korun. Na polovinu ceny získalo dotaci, říká starosta Tomáš Klinecký z TOP 09.
3: Ta mateřská školka zde stojí právě 50 let a původně byla budována na nějakých 20 let životnosti. První krok je samozřejmě demolice. Někdy během září by měla začít stavba nové budovy základovou deskou. Hrubá stavba by zde mohla být přibližně na jaře příštího roku.
0: Děti budou po dobu stavby docházet do provizorních tříd ve Sportovní ulici. Dobrovolní hasiči v Lužci nad Vltavou si sami navrhli vybavení a technické součásti nové cisterny. Jde hlavně o hydraulické vyprošťovací zařízení nebo speciálně umístěný naviják. Zásahové auto nahradí nynější nákladní vůz, který jim slouží přes 30 let. Pokračuje starosta Jaroslav Kerpl ze Sdružení Prolužec.
4: Auto je ve výrobě, počítáme, že by mělo dorazit v druhé polovině příštího roku. Celková částka za Tatru je něco málo přes 11 milionů s tím, že Středočeský kraj nám přispěl celkovou částkou 6,5 milionu korun. Sport.
0: Ruští stolní tenisté se od konce července můžou účastnit mezinárodních soutěží, a to pod svou vlajkou. Rozhodla o tom Světová federace ITTF v návaznosti na doporučení Mezinárodního olympijského výboru. Případná vízová omezení ale zůstávají v kompetenci země, která danou soutěž hostí. Na jaře 2023, tedy rok po ruské invazi na Ukrajinu, byla právě ITTF první sportovní federací, která umožnila Rusům a Bělorusům start s neutrálním statusem. Počasí. Po zbytek nebude jasno až polojasno s nejvyššími teplotami mezi 28 až 31 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D11 na 42. kilometru směrem na Hradec Králové došlo k nehodě dvou osobních aut. A na silnici 16 v Sukoradech na Mladoboleslavsku je nehoda osobního auta a traktoru. A na Vazovku tam unikají kapaliny, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy a teď už začíná Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
5: Krásné pondělní odpoledne všem.
1: Středočeské odpoledne.
5: Už za chvíli nás František Kinský v zámeckém létě pozve do Náchoda. Dozvíme se, jak Příbram přitvrzuje v boji proti černým skládkám a nepořádku. Oslavíme 90 let od první jízdy slovenské strely a připomeneme písničky, které nestárnou Kabátu, Mira Šbírky a skupiny Buty.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Středočeské odpoledne vás i dnes pozve na zámek. Průvodcem je nám František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se do východních Čech na zámek Náchod. Ten je dominantou celého kraje díky nápadné vysoké věži. Jde o sídlo významných rodů Piccolominy nebo Kuronských a také o dějiště mnoha literárních děl. To nám potvrdí i Vlaďka Vildová.
3: Na nádvoří Náchodského zámku jsem se sešla s Petrem Těžkým.
4: Tomuto nádvoří se říká podle čísel třetí nádvoří. Na Náchodském zámku máme přímo 5 nádvoří. Nádvoří se čísují podle stavebního vývoje Náchodského zámku.
3: Zurčí voda, tady je kašna, je to původní dobová?
4: Jedná se o kašnu z 18. století, tudíž byla vystavěna italským rodem Piccolomini, který Náchodské panství vlastnil od roku 1634 až do druhé poloviny 18. století.
3: Na jakou část toho zámku se díváme?
4: Na tu prostřední část, takzvaný Piccolominský trakt, prioritně, který je v této části a byl přistavěný Otáviem Piccolominim v 17. století.
3: Dominantní je ta věž.
4: Velká věž, občas se jí říká Bergfried. Na Náchodském zámku máme pro věž takzvaný exteriérový okruh. Ten kromě věže zahrnuje ještě gotické sklepení a terasy, kdy návštěvníci sami si můžou za poplatek tedy projít všechny tyto tři prostory.
3: Proč stojí za to si Náchodský zámek vršku kulatýho prohlédnout?
4: Náchodský zámek je určitě dominantou celého města. Za návštěvu stojí především jeho prohlídkové trasy, které sobě ukrývají nesmírné bohatství, jako jsou třeba bruselské tapisérie.
3: Teď je to tady ten reprezentativní prostor se vším všudy.
4: Nacházíme se v hlavním prostoře Náchodského zámku, je to takzvaný španělský sál. Byla to za Piccolominu reprezentační jídelna a sem tedy, když byli pozváni hosté, tak toto bylo to první místo, kam se měli vydat, protože tady měla být ukázána ta honosnost, ušlechtilost a možná bylo záměrem třeba ukázat i to, že Piccolominové mají peníze, že opravdu je to honosný rod s bohatou historií. Když bychom se zaměřili na ty velké obrazy, tak první obraz, který musíme zmínit, tak je právě portrét knížete Otávia Piccolominho, generála 30. války. Byť ten sál i ten obraz vznikly až 100 let po jeho smrti, tak ale nám to zde ukazuje, že pro ty Piccolominy to byla tak významná postava, tak významný člen toho rodu, že ho prezentovali ještě i 100 let po jeho smrti.
3: Jedna z kapitol Náchodského zámku, kromě květinových aranžmá výjevů na obrazech, tak tady máte gobelíny.
4: Těch původních je 9 a k tomu ještě máme další 3, které jeden je zapůjčený, 2 byly pak zakoupené ministerstvem kultury, to jsou další 3, to je 12.
3: A ta témata na nich?
4: Tenhle první soubor, u kterého se nacházíme v takzvané pracovně Otávia Piccolominiho, tak jsou to krajinářské motivy, takzvané pastýřské scény, proto se tomuto souboru říká také pastorálie. Co je zajímavé, tak tento soubor nebyl utkaný podle žádných předloh z katalogu, jak to bývalo, ale byl utkaný pravděpodobně opravdu na požadavek původních majitelů, protože když se podíváme dolů, tak v dolních rozích jsou vetkány piccolomínské erby.
3: Ano. Vám samozřejmě se tady budou otevírat všechny dveře podle toho, jaký okruh zvolíte a bude se pro vás také otevírat zdejší věž, která je vysoká, Petře Těžký.
4: Asi 50 metrů.
3: Asi 50 metrů.
4: Když je dobrá viditelnost, tak je vidět i na Krkonoše.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Náchod si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Paliativní péče není tabu. Jde o nenahraditelný přístup lékařů a dalších odborníků. O své zkušenosti se s námi podělila Marta Skarlantová.
2: Já teda mám pocit, že mi nic není, síly mi neubývají, tak pořád jako, že ty doktoři si něco vymýšlí.
1: Více s primářkou paliativní péče Zuzanou Křemenovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Středočeské odpoledne pokračuje v Příbrami, přibývá černých skládek a nepořádku u kontejnerů. Lidé u nich nechávají třeba nábytek nebo stavební materiály. Místo toho, aby je odvezli do sběrného dvora, radnice chce nepořádné obyvatele víc pokutovat.
1: Pracovníci zdejších technických služeb nakládají do vozu křeslo a další nábytek. Věci někdo vyskládal vedle kontejnerů na tříděný odpad.
2: Teď jsme vlastně za nitroblok, vlastně za velkým kotlem.
1: Říká jeden z pracovníků Luboš Kadlec.
2: Našli jsme tady vlastně nábytek, jo.

0: nábytek, sedačky.
1: Každý den takhle se to sváží, ale přibývá to.
2: Čistě časově, co to pro vás znamená, když takhle najdete nějaký místo?
1: Záleží podle, kde to je, kolik toho je, třeba hodinu, jo, než se to naloží. Záleží lokalita, kde se ocítáme.
2: Podle vedoucího střediska svozu komunálního odpadu Jiřího Zrostlíka lidé vedle popelnic nechávají všechno možné.
3: Většinou jde o velkoobjemový odpad, který v podstatě to je odpad, který se do nádob nevejde. V podstatě se nám stane, že tam celý vystěhovaný pokoj dětský, nebo obyvák, linka, postele, matrace.
2: Tento odpad musí technické služby města Příbramy uklízet pravidelně.
3: V podstatě tyto na denní bázi, akorát jsou místa, kde se ten nepořádek opakuje dennodenně, pak jsou místa, které v podstatě jsou jednou za týden nebo jednou za 14 dní.
2: A když teda takhle pánové, co to sklízí, na to narazí, co to pro ně znamená prakticky?
3: Nahlásí, kde je takovýhle odpad, který nejsou schopný hodit do toho auta, a pak se musí vypravit v podstatě menší auto s korbou, do kterého to ručně musíme naházet a odvést.
2: A co se s tím děje potom, s tím odpadem, protože jsou to různé věci?
3: Tak pokud se jedná o věci, které jsou jakoby v rámci, se sbírají v rámci zpětného odběru, tak ty se vezou na sběrný dvůr a zbytek odpadu se veze rovnou na skládku.
2: Ve městě je sběrný dvůr, kam lidé můžou velkoobjemový odpad vozit. Podle starosty Příbramy Jana Konvalinky za hnutí ANO černých skládek přibývá a lidé podle něj nechávají u popelnic už i třeba stavební materiály.
4: Dost často se setkáváme s tím, že také chataři, chalupáři, kteří mají rekreační objekt třeba v okolí města, tak potom tady cestou, když jedou domů z chalupy, z chaty, tak potom tady odkládají odpad u nás ve městě.
2: Město chce za odkládání odpadu vedle popelnic rozdávat pokuty.
4: V souvislosti s tím jsme přistoupili i k pořízení takzvaného mobilního kamerového bodu, což je v podstatě systém v civilním voze městské policie, který bude umět monitorovat, kamerovat ta inkriminovaná místa, tak abychom byli schopni ztotožnit pachatele.
2: Za mobilní kamerový bod město zaplatilo asi 200 tisíc korun. Z Příbramy Laura Hájková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Region Express.
1: A máme tady jedny velmi kulaté narozeniny. Dokážete si představit, že byste se dostali z Bratislavy přes Brno do Prahy za 4 hodiny a 18 minut? Před 90 lety to možné bylo, a to díky červenému luxusnímu vozu Slovenská Strela. Měl luxusní interiéry a také inovativní pohon. Dnes už tato národní kulturní památka nejezdí. Lidé si ji chodí prohlížet do depa v Kopřivnici, odkud zatím naposledy vyjela před 2 lety. A tehdy se s ní svezla i redaktorka Michála Vetešková.
2: Tak je to absolutně nejlepší dílo, co bylo za první republiku u nás vyrobený, jako jo.
3: Jak se vám sedí v tom čalounění tady?
4: Je to komfortní, já jsem velký chlap a sedím tady úplně pohodlně. Líp jak v dnešních vlacích.
3: Strela svištěla po koleji. Půlkruhovým čumákem si razila cestu svižným tempem a cestující se poupovali do jejího rytmu. I když vedla z Kopřivnice do Vsetína kratší trasa skrz úzká údolí mezi zalesněnými kopci, strojvůdce ji vedl jinou, delší trasou. Seděl ve dřevem obložené jednoduché kabině a odmítal se mnou mluvit. Věnoval se řízení. Jeho kolegové mi důvod této trasy vysvětlili.
2: Protože je hrozně dlouhá, má dlouhý rozchod, jo, a to by vykolilo.
3: Dokázal byste mi ten vagón nebo ten vůz popsat jako ten interiér?
4: Tak já si myslím, že tady nějaký sametový potah, takový béžovo-hnědý, taková bílá káva. Jsou tady červeno-bílé kombinace, asi nějaké linoleum na podlaze.
3: Potahy na sedačkách byly z pliše, upřesnil záhy kurátor Radim Zátopek. A pak mi hrdě ukazoval zařízení kuchyně s vařičem, lednicí a ohřívacími boxy na párky, protože během 4hodinové jízdy si cestující mohli číst třeba nejenom noviny, ale i popíjet kávu z bílých hrnečků. A tak důležitá byla i toaleta s teplou a studenou vodou.
5: Vůz Slovenská Strela, nebo přesně řečeno M290002, má supermoderní interiér, ale i tak se tady střetávají dva světy, protože tady jsou normální lítinová kamna, ve kterých se topí.
3: Vedoucí konstruktér Hans Ledvinka k výrobě vozů přizval mistry ve svém oboru. Designéři přišli s nápadem, že vozy budou mít višňově červený nátěr se střechou v barvě starého zlata. A architekt Vladimír Gréger navrhl aerodynamický tvar skříně, takže vůz při rychlé jízdě skutečně připomíná střelu, která takřka letí vzduchem. Tady opatrně se dotýkám sedadel, protože opravdu ten vůz houpe. V jedné té sedačce sedí Tomáš, sousedí.
6: Tak je to velice příjemný pocit, protože vlastně Strela se poprvé dostává do Vsetína v této podobě.
3: Josef Sousedík navrhl pro Slovenskou Strelu unikátní kombinovaný pohon. Přišel s geniálním nápadem, jak přenést výkon ze spalovacího motoru na hnací nápravu.
6: Byl navrhnut a vyzkoušen a vyroben Josefem Sousedíkem, mým otcem, v jeho továrně ve Vsetíně.
3: A právě tam jsme 3. května roku 2024 zamířili. Bylo to snad jen po třetí, co nově opravená Slovenská Strela vyjela ze svého prosklaného depa v blízkosti muzea Tatra Kopřivnice. Michaela Vetyšková, Český rozhlas.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

víte, že Svatá Hora v Příbrami je nejslavnější mariánské poutní místo u nás? Pro svou polohu bývala označována za duchovní srdce Čech. Svatohorská bazilika vítá poutníky už více než 350 let. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Přepadení mladé dvojice a vražda majitele sběrny kovů. Je motiv vraždy ukrytý hluboko pod zemí. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Největší postrach tajných služeb je zpět. Houslista a tajný agent v jedné osobě Pierre Richard v komedii Návrat velkého blondýna. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu u Eiffelovy věže, pořádaného k oslavě státního svátku Francie. Koncert z Paříže 2026. Pondělní večer s Českou televizí.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Regulace cen paliv skončí v neděli. Vláda už ji nebude prodlužovat. Za první pololetí letošního roku meziročně v Praze přibylo případů žloutenky. Oproti podzimní epidemii je ale na ústupu. Zítra čekáme převážně velkou oblačnost s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Od příštího týdne přestane stát regulovat maximální povolené ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Podle ní už trhy na konflikt na Blízkém východě tak drasticky nereagují. Ceny má ale ministerstvo v plánu dál sledovat.
2: Ta eskalace není úplně vyřešená, ale už na to ty trhy tak nereagují. To znamená, proto jsme se rozhodli i pod vlivem okolních zemí od toho ustoupit. Tak já se chci sejít tento týden se zástupci asociace petrolejářů s těmi největšími hráči na trhu a já věřím, že nikoho z nich nenapadne rychle se nějak snažit zahojit.
1: Vláda začala denní cenové stropy nafty a benzínu nastavovat v první polovině dubna. Epidemiologové v Praze letos za první pololetí zaznamenali 301 případů žloutenky typu A. Meziročně je to nárůst o téměř 60. Podle odborníků je ale vývoj pozitivní, protože se situace postupně stabilizuje po podzimní epidemii. Podle mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petry Batok, epidemiologové letos kvůli žloutence nařídili přes 1600 opatření.
3: Směřují buď individuálně k lidem, kteří byli v rizikovém kontaktu s nemocným, nebo se týkají celých kolektivů, například v organizacích a školách, kde se nákaza objevila.
1: Nevyužívané prostory budovy městské policie v Husově ulici v Mělníku přestaví dělníci na kanceláře a spisovnu. Nově tam budou taky záložní zdroje elektřiny. Oprava služebny za asi 35 milionů korun začne v druhé polovině července a skončí příští rok v prosinci.
4: Záložní zdroje elektřiny a další potřebná infrastruktura je nutná pro krizové řízení města v případě nenadálých událostí, jako jsou například povodně. Teď se strážníci musí spoléhat na prostory na radnici. Z Mělníka Radek Duchoň, Český rozhlas. Sport.
1: Tento týden by se mohlo rozhodnout, jestli zůstanou Tomáš Chorý a David Douděra v kádru fotbalové Slavie i pro příští sezónu. Serveru eSport.cz to řekl trenér Pražanů Jindřich Trpišovský s tím, že konkrétně Chorého čeká schůzka s klubovým vedením. Oba hráče vyřadila Slavia z kádru po posledním ligovém derby se Spartou. Počasí. Zítra čekáme převážně velkou oblačnost. Během dne pak budou na většině území kraje přehánky nebo bouřky, ojedinělé i velmi silné. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D1 na 44. kilometru směrem do Prahy dávejte pozor. Na vozovce tam překáží blatník z nákladního auta. Na D10 na 45. kilometru směrem na Turnov je odstavené osobní auto s defektem. Na silnici 107 u Kamenice havarovalo osobní auto mimo komunikaci a skončilo převrácené. A v Praze v Troji začali regulovat vjezd do Blanky. S kolonou tak počítejte v Nové Povltavské. Plnit se začíná i sjezd z Holešoviček. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Pokračuje středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
5: Dobré a ještě lepší pondělní odpoledne.
0: Středočeské odpoledne.
5: Počasí na tento týden předpoví už za okamžik meteoroložka České televize Taťána Míková. Dozvíme se, jak se bourá stará školka v Českém Brodě a Martin Písařík připomene pražský poledník. Písničky, které nestárnou, zahrají a zaspívají Voxel, Marek Ztracený a Dara Rollins.
0: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Meteoroložka České televize Taťána Míková s námi. Dobrý den.
2: Krásné v téhle chvíli polojasné, no někde i oblačné odpoledne.
1: Jaké máme teploty 13. července?
2: Tak teploty stoupají docela hezky, musím říct, že teď už se pohybují na některých místech přes 25 stupňů Celsia, 28 vidím v Polabí a naproti tomu na jihu, tam jsou teploty maličko nižší, takže do těch 26.
1: Co nás čeká v noci a zítra?
2: Tak v průběhu noci bude přibývat oblačnosti. Nebude to asi úplně hned, protože předpokládáme, že nejdřív bude polosno, k ránu ale až oblačno a dokonce na západě, jihozápadě kraje může být až zatažené nebe. Pokud jde o první přehánky, případně bouřky, na západě by se mohly objevit už ráno nebo dopoledne. Víc jich ale čekáme během zítřejšího odpoledne. Bude totiž v průběhu dne většinou hodně oblačnosti, oblačno nebo zataženo. To je víc jak půlka oblohy zatažené oblačností. No a budou se taky vytvářet přehánky nebo bouřky. Ty bouřky, pozor, můžou být ojediněle docela silné a budou postupovat od západu směrem na východ. K večeru jich bude celkově ubývat, ale to, že budou silné, ještě musím doplnit tím, co si představujeme tím silné. Ty kroupy by mohly být kolem 2 cm a nárazy větru kolem 90 km za hodinu. Může se vyskytnout ojediněle i přívalový déšť, úhrny do 50 mm srážek.
1: Takže takto bouřlivé by mělo být zítřejší odpoledne. Jak budou vypadat další dny v tomto týdnu?
2: Tak ve středu sice taky může přijít nějaká přehánka nebo bouřka, už by ale neměly být tak silné, ty úhrny by byly, řekněme, do těch 35 mm, platí ale, že budou pořád velice rozdílná místa mezi sebou, na relativně malé vzdálenosti se může stát, že někde naprší hodně a jinde ani nekápne, takže pozor, kdo si slibuje od těch bouřek, že u něj určitě zaprší, tak bych byla opatrná, protože ten déšť může přijít klidně ve vedlejší vesnici. No a pokud jde o tu středu, abych od ní neutekla, tak přechodně bude trochu chladněji, ty teploty by se měly držet do 29 stupňů Celsia, ale už ve čtvrtek se zase vrátí ke 30 a pátek, sobota, neděle budou ve znamení tropických teplot. To znamená, že se ta maxima můžou pohybovat až do 31 stupňů Celsia. Platí zároveň, že víc těch přeháněk čekáme zítra. Ve středu jsme řekli, že už jich nebude těch bouřek tolik, ale můžou se vyskytnout, zatímco čtvrtek a pátek by přechodně mohly být takové klidnější, ale v pátek už se od západu vyskytne zřejmě občasný déšť nebo přehánky, ojedinělá bouřka a víc jich potom čekejme o víkendu v sobotu nebo v neděli.
1: Děkujeme za vyčerpávající informace a mějte se hezky.
2: Všechny zdravím, pěkný den.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Benešově a Vlašimi na 99,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Là, mais pas vite, ça suit.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Na návštěvu tentokrát zavítá písničkář Jiří Dědeček. Povídat ale nebude zdaleka jen o hudbě. Řeč přijde i na poezii, překládání z francouzštiny a dokonce i na veslování a drobné zednické práce.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.
3: Svíno svou amor.

0: Už tu totiž má stát hotová základová deska pro novou budovu. Původní, tedy současná školka, tady stojí už 50 let, s tím, že její životnost byla původně odhadovaná asi na 20 let. Jde totiž o montovanou budovu, která je dnes už v havarijním stavu.
1: Kam budou po dobu stavby docházet děti z téhle školky?
0: Pro děti je vyčleněná jedna učebna ve školce v Liblicích, ostatní budou docházet do provizorních tříd v městské budově ve Sportovní ulici, která se nachází asi 300 metrů odsud. Dělníci tam v prvním patře a v přízemí opravili a vybudovali tři nové třídy. Naproti provizorní školce také dělníci do konce roku postaví nové hřiště, aby mohli děti trávit čas venku. Za stavbu hřiště a úpravu tříd město zaplatí kolem 15 milionů korun. Nová školka by měla být hotová na konci příští roku a opravené třídy ve Sportovní ulici by potom mohla dál používat školka, místní spolky nebo zájmové kroužky.
1: Jak bude nová budova vypadat?
0: Školka v Kolárově ulici se bude skládat ze tří patrových budov, které uprostřed propojí skleněné atrium se zelenou střechou. Z toho pak bude přímý vstup do velké zahrady s dětskými hřišti, skleníkem nebo smlhovištěm. Školka bude mít kapacitu 132 žáků, ti by měli být rozděleni do 6 tříd po 24 a 12 dětech. Město za stavbu zaplatí kolem 167 milionů korun, na polovinu ceny získali dotaci a zbytek zaplatí z městského rozpočtu.
1: Z Českého Brodu se nám přihlásila naše reportérka Alena Junová. Děkujeme, pěkný den.
0: Hezký den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na vazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: To byl Voxel na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy a Martin Písařík vám dá tip na jednu zajímavost, kterou můžete třeba při prázdninovém výletě hledat v Praze na Staromáku.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na Staroměstském náměstí se měřil čas pomocí čáry na zemi? V dlažbě ikonického pražského náměstí dnes najdete nenápadnou bronzovou lištu s nápisem, který připomíná pražský poledník. Tato linie byla historicky spjata s Mariánským sloupem, vztyčeným roku 1650. Právě stín tohoto sloupu sloužil k určování pravého poledne, což byl zásadní časový údaj pro polední modlitby i seřizování hodinek. Přestože Mariánský sloup nebyl dokonalým astronomickým přístrojem, po staletí určoval rytmus Prahy. Historie určování času je však mnohem spletitější. Skutečně vědecký pražský čas se od 18. století měřil v Klementýnu. Poledne odtud oznamovali máváním praporu a později i výstřelem z děla. Po vzniku republiky v roce 1918 byl sloup jako symbol rekatolizace stržen a polední čára ztratila svůj původní účel i kvůli tomu, že 6 let předtím byl zaveden středoevropský čas. Dnešní označení v dlažbě z roku 1987 je tak především historickou připomínkou zašlé slávy, ačkoliv moderní měření naznačují, že směr linky není z geografického hlediska úplně přesný.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Víc od nás a o nás najdete na webu střednicechy.rozhlas.cz. Pondělním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera a těším se na vás už za chvíli v Humoriádě s Václavem Knopem. Tak zůstaňte dobře naladěni právě s námi.

písničku už stokrát přespíval.

cizí chlápek stál.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Poslanec Turek měl v Praze dopravní nehodu, srazil se s nemocničním autem. Slaný na Kladensku rozšíří čistírnu odpadních vod v části města Blahotice. Zítra čekáme převážně velkou oblačnost s přehánkami a bouřkami a teplotami do 30 stupňů. U zpráv vítá Lenka Vokatá. Poslanec Filip Turek za motoristy měl na křižovatce v centru Prahy dopravní nehodu. Srazil se s nemocničním autem, které převáželo krev. To po srážce skončilo na střeše. Turkovi se nic nestalo. Řidiče sanitního vozu ale záchranáři převezli do nemocnice se zraněním, říká policejní mluvčí Eva Kropáčová.
2: Došlo k vážné dopravní nehodě, kdy řidič s převozovým vozem sanitním projížděl křižovatkou se zapnutým výstražným a světelným znamením a následně došlo ke střetu s dalším projíždějícím vozidlem. O řidiče osobního motorového vozidla byla provedena orientační dechová zkouška a to s negativním výsledkem. Druhý řidič byl převezen do nemocnice, ta bude provedena následně.
0: Vedení Slaného na Kladensku nechá opravit a rozšířit čistírnu odpadních vod v části města Blahotice. Zaplatí za to zhruba 33 milionů korun. Zařízení bude moci nově obsloužit více obyvatel. Práce začnou v září a hotové mají být příští rok. Pokračuje slánský starosta Martin Hrabánek z ODS.
3: Zvýšíme kapacitu na 20 000 ekvivalentních obyvatel a zároveň zefektivníme provoz kalového hospodářství. Jde o důležitou investici, která zajistí dostatečnou kapacitu čistírny odpadních vod a její efektivnější provoz i do budoucna.
0: Pražská magistrála před hlavním nádražím je ode dneška zúžená do dvou jízdních pruhů oproti dosavadním třem. Dělníci začali opravovat strop nádražní odbavovací haly, která je přímo pod silnicí. Omezení budou posouvat podle postupu prací. Vysvětluje asistent správce stavby Martin Werner ze správy železnic.
4: Je to stará konstrukce, která bude mít skoro 50 let a už začalo zatékat do této konstrukce. Hydroizolace se nachází přímo pod magistrálou, proto musíme odfrezovat magistrálu a udělat nový systém odvodnění.
0: Rekonstrukce bude stát zhruba 290 milionů korun.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté nastoupí k podzimnímu utkání skupiny A Ligy národů ve španělském Oviedu. Proti úřadujícím evropským mistrům budou hrát na stadionu s kapacitou okolo 30 tisíc diváků večer 3. října. Reprezentace o tom informovala na sociální síti X. Češi se v nejsilnější ze čtyř výkonnostních úrovní Ligy národů představí podruhé. Vedle Španělska se ve skupině utkají i s Anglií a Chorvatskem.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme převážně velkou oblačnost. Během dne pak budou na většině území kraje přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D10 na 31. kilometru směrem do Prahy překáží v levém jízdním pruhu dlouhý dřevěný hranol. Na D11 na 46. kilometru směrem na Hradec Králové je odstavené porouchané nákladní auto. Na D1 na 21. kilometru směrem do Prahy stojí v přídatném pruhu nepojízdné osobní auto. Silnice 259 je u Katusice neprůjezdná. Na vozovce je tam padlý strom. Projíždějte proto opatrně. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Knop. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den v tomto teplém dni.
5: Máme 13., takže bude i možná šťastný pro někoho.
6: Dneska je 13.
5: No. Humorná inspirace pro všechny generace právě začíná.
1: Humoriáda.

0: Petra Janů zaspívala Ještě se mi směj, zněl text písně. Ještě se možná budete smát, uvidíme, co vám nabídneme z archivu, jak vás to chytne. A teď se ptám Václava Knopa, našeho dnešního hosta, jak prožívá toto léto.
1: No, samozřejmě, protože jsem už jaksi důchodce déle sloužící, tak mě ty vedra trápějí. Jo, já mám radši, když je to tak akorát, protože jsem se narodil v mírném podnebí, tak já bych to mírné podnebí vyžadoval.
0: Já bych se taky přimlouval.
1: Ale již 11. 12. rok hraju na Karlštejně, noc na Karlštejně, vždycky čtvrtek, pátek, sobota, takže já celkem nemám žádnou velkou dovolenou, ale víte co, jestli můžu, já když jsem byl někde, bylo asi 25, tak jsem byl na nějaký zákroku na noze, mi něco operovali a v plzeňský nemocnici, protože jsem byl v Karlových Varech v divadle. A tam jsem se bavil s panem docentem Šikem, který mi to dělal, a já jsem se ho takhle ptal, pač to bylo samozřejmě na začátku prázdnin, tak jsem se ho ptal, kam pojede na dovolenou, a on říkal, nikam, já budu doma, napustím si vanu, zatáhnu záclony, manželka odjede na dovolenou a já budu jenom doma, budu si číst.
0: To je relax.
1: Ale no, já jsem tenkrát kroutil hlavou.
0: A říkal, že to není žádná exotika.
1: To se zbláznil pan docent. No a dneska už mu rozumím.
0: Já možná už taky. Tak, takže noc na Karlštejně probíhá.
1: Ano.
0: Vy jste to taky režíroval.
1: No ano, ano, tak ano.
0: Režíroval. Jaké to je hrát ve své vlastní režii?
1: V podstatě, víte, ono to bylo velice zajímavé, ta režie byla režie, protože Karel IV. Tam postavil ty kulisy, takže já jsem si, když jsem byl vyzván, jestli bych to nedal dohromady nějak, tak jsem si tam dal židli doprostřed nádvoří, vzal jsem si text a seděl jsem a říkal jsem, aha, tak tyhle budou mluvit odsaď, tyhle budou tady, tyhle přijdou sem, takhle to bude. A vlastně jsem si to poskládal tak, aby se hrálo po celém tom nádvoří, z oken, z cimbuří, z hodinový věže, příchody, odchody mezi lidma, aby to bylo takový hodně jako pestrý. A ono si to vlastně řeklo úplně samo, kde to, co chce.
0: Tak mě napadá, že jedno, kterou řadu si koupíme, protože budeme kroutit hlavou, koukat nahoru, dolů, do různých stran.
1: No ne, tak musím, samozřejmě je to dělaný tak, aby se to potom odehrávalo před tou branou, ale ty příchody takhle jsou.
0: Dobře, tak Václav Knop na Karlštejně, teď v našem studiu a vybírá první výstup. Kdo to bude?
1: Tak já mám tady k dispozici na výběr, což je výborný, Milana Lasicu, a je to v Silvestru na přání 1977, já si na to pamatuju, to byly strašně bezvadný Silvestry. Opakovali to, pořád to opakují dokonale. A i to se Sibon, jak oni zpívají se Satinským, tak to si myslím velmi dobře pamatuju.
0: A jenom upozorním na takový dobrý detail v rozhlase. Jana Kociánová, s nimi tam bude v tom výstupu, ona tehdy měla strašně odvážné šaty, které byly vzadu a odhalené až dolů,
1: ano.
0: Tam, kde končí záda. A samozřejmě zřejmě si to získalo velký obdiv Milana Lasici i Julia Satinského.
1: Já mám pocit, že oni jak tam šahali nějak.
2: Já mám pro vás smutnou zprávu. My teraz budeme zpívat. Ale neodcházejte, to bude len chvílku trvat.
3: Nebojte se. My jako speváci nepodléháme žádným módným vlnám. My nespíváme všelijaké ty amore, no. Alebo susedové čerešně. Víte, my aj tou pesničkou chceme dát divákovi v sále aj v televizi čosi nového. Zo světa vedy, techniky, metalurgie, medicíny. Psychiatrie, že? Veď, zoberme si například také bacily. V této sále musí být miliony bacilů.
2: Samozřejmě, aha. A toho to poznám osobně.
3: Alebo například také cudzie slova. Každý ten bacil se volá na nějaké cudzie slovo. A vůbec my tou pesničkou chceme vysvětlit divákom cudzie slova.
2: Ano.
3: Ozrejmit jich.
2: Ano.
3: Například, čo já vím, Hemendex.
2: Ano.
3: Eo ipso. Postmodestam judentutem, myslím. Funikuli, funikula.
2: Inteligent.
3: Se si bon. Moment, čo je to?
2: Ježíš Mária. Veď ona nemá na chrbte šaty.
3: To nemůže být koženka toto.
2: Ještě. Kdeže? To je pravá koža. Na toto hovorili starí Rimania, že sex a sex je 12.
4: Bonsoir, mademoiselle Jeannette.
5: Bonsoir.
4: Comment ça va?
5: C'est.
4: C'est, qu'est-ce que c'est que ça, c'est? On ira, alors?
5: Si.
4: Si, oh, ma belle, Jeannette, si. Tutta la vita è un'avventura colorata, ma perché? Ah, perché, Jeannette, perché?
2: Dovreccio, ja ne rozumiem ani slovo.
5: Bon.
4: Ah, c'est si bon, oui, oui.
5: C'est si bon.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: Tri slova záhadné.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: Koho z vás napadne?
2: To sa nedá vydržať.
5: Čo značí c'est si bon?
2: To je lepšie ako televízia.
5: C'est si bon.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: Nerobím paniku.
2: Kam sa hrabe večerníček?
5: Listujem slovníku.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: A hľadám c'est si bon. Slovník.

0: valise.
1: C'est si bon
0: Aya ouj moussimi.
1: Et je t'ai bien.
0: Sporan, c'est si bon.
1: Si bon, si bon, si bon. I love you.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak, to byl rok 1977. Kam půjdeme dál, to je ve hvězdách, nebo spíš na našich posluchačích, kteří si budou vybírat dále Milana Lasicu s Juliem Satinským a tentokrát s Milanem Kňažkem, anebo dvojici Josef Větrovec a Lena Vránová. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Tak Václav Knop, náš dnešní host, má samozřejmě v oblibě ten svůj, v úvozovkách svůj hrad Karlštejn, ale je nějaký zámek, který se vám líbí?
3: Určitě Sichrov, protože já pocházím tam z toho kraje, z Turnova, takže Sichrov mám k tomu i vzpomínky jako dětské, protože můj tatínek byl členem pěveckého spolku Antonín Dvořák, který každý prázdniny tam provozovali opery Dvořákovi. Takže já jsem tam velmi často jezdil, tomu opravdu miluju. No a samozřejmě u toho Turnova Hrubý rohozec, Valštejn a tyhle ty hrubá skála,
2: Český raj, to na pohled,
3: tak to jsou pro mě srdeční záležitosti.
2: No a navíc ten Sichrov, známý to novogotický zámek, který si zahrál i ve Zlatou lásce filmové, můžeme připomenout, aby si to posluchači hned vybavili.
3: A nebo hrad Kost, kterou taky jsem poznal velmi blízce, protože můj bratr tam 30 let působil nejdřív jako takový pomocník a pak skončil dokonce za pana Kinského jako ředitel a pak šel do penze.
2: A Kost se nám zahrála v Čerty nejsou žerty.
3: Ano. A my jsme tam taky jednou natáčeli jakousi televizní záležitost. Paní režisérka byla rozčílená, že chtěla Kost a oni ji tam nepustěj a že řekli, že ne. Já jsem říkal, kam chcete? Na Kost a on nás tam nechce pustit. Tak jsem řekl, moment, dejte mi na telefon. Tak jsem říkal, hele Karle, prosím tě, my bychom tam potřebovali točit. A on říkal, no jo, tak přijeďte. Oni čuměli všichni.
2: No,
3: jak si je možný, že se to
2: domluvil.
3: Stalo.
2: Ano, no,
3: to hezký, bylo rychlý.
2: Hezký, kdo umí, umí. Tak jo, počkáme si na posluchače, koho nám vyberou dál v Humoriádě. Přátelé Milan Lasica a spol, anebo Josef Větrovec a Alenou Vránovou. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jirka z Čerčan. Zdravím vás do studia, oba dva.
2: Zdravím vás oba.
4: Zdraví. A chtěl bych Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas. Mějte se, naslyšenou.
4: Vy taky, nashledanou.
3: Nashledanou.
2: Dobré odpoledne. Haló, haló. My vás slyšíme.
5: Krásné odpoledne. Robert Pral 7. Zdravím všechny posluchače. Vás, Pavle, pana Václava.
3: Děkuji.
2: A
5: chtěl bych Ačko pokračování.
2: Máme zapsáno. Děkuji. Děkujeme taky. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, pánové. Standa Zemník, zdraví dva řídící Humoriády.
2: Děkujeme. Díky moc a mějte se hezky. Naslyšenou. Naschledanou. Kdo dál je s námi na telefonu 731 800 900?
7: Dobrý den, tady je Petr Zezdounek, skoro dobrý kolega. Herecký.
3: Aha.
7: A já bych si přál pokračování, já chci vědět, jak to dál dopadlo.
2: No, děkujeme pěkně, i když možná nebudeme pokračovat v oné scénce, ale s Milanem Lasicou a Juliem Satimským, ano. Tak uvidíme, ještě přidáváme další hlasy, kdo pak je s námi. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, moc vás oba pozdravuji a chtěla bych to, co vítězí teďko, já jsem to přeslechla.
3: Přidáváte se na stranu silnější.
8: Ačko, ne, protože včera na mě tady povídala, víte,
3: no jo,
8: a já jsem nerozuměla.
3: Ano, ano.
2: Sra to narušila to hlasování skoro, no. Ještě, že to dobře.
3: Ano, zdravíme do Roudnice. Roudnice je známé město kruhových objezdů.
2: Ano, mají tam nejvíc, nebo
3: ano,
2: nejkrásnější?
3: Ano, vypadá to tak, že ano.
2: Dobře. Tak jo, jdeme se číst, už jsme to naznačili. Čili lehce Milan Lasica, Julius Svetinský a Milan Kňažko. A pořad Kto si je za dverami? A téma Kňažko si namlouvá děvčata.
9: Ty. A mohli byste nám teraz predviesť, mal by som takú prozbičku, keby ste nám predviedli takú ukážku, ako sa zvyknete zoznamovať so ženou, ako zvyknete nadviazať známosť so ženami. Či tým starým spôsobom, dobrý deň, slečna, nemáte špagát, rád by som nadviazal rozhovor. Alebo, či máte niečo nového?
10: No, ja neviem, mohol by som sa o to pokúsiť.
9: No, buďte taký dobrý.
10: Máte tu nejaké dievčatá?
9: No čo, no vary, my nie sme vám dobré? Ešte budeme za drahé peniaze najímať nejaké ženštiny? Veď vy ste herec, tak sa vžite do toho, že my dvaja sme dve chutné malé žabky. A zbalte nás.
10: No, ale tak to teda... No, dobre, no. Tak mimochodom, koľko máte rokov?
9: Uhádnite. Ja mám 40. No. Ja len 39.
10: No. No, tak to pôjde ťažko. Toto.
9: Ale prečo? My sme radodajné.
10: Už tak v tom prípade... Dovolíte, slečna? Dovolíte, aby som si prisadol?
9: Nevídali.
10: Prosím, vy ste niečo hovorili?
9: Nemám rada dotieravcov.
10: Dovolte, ja som sa slušne opýtal, či dovolíte, aby som si k vám prisadol. To je všetko.
9: Dôležité je, čo ste si mysleli.
10: Počkajte, odkiaľ viete, na čo som myslel?
9: Všetci herci myslia na to isté.
10: Prepáčte, ale ja vám vôbec nerozumiem.
9: Toto ja vám rozumiem až pri dobre, ale so mnou to nebudete mať ľahké.
10: ja som vôbec nič také nemal v úmysle, dokonca, no tak keď sa tak na vás pozerám, to by ma v živote nenapadlo toto.
9: Chrapúň.
10: Čo si to povedala?
9: Nehnevajte sa, takých môže mať na každý prst 10.
10: Počúva, ti takú tresnem, že ti dolamem hnáty, chápeš to ty?
9: Nedotýkajte sa ma, ja som šťastne vydatá.
10: No takto, ľutujem toho chudáka, čo si ťa zobral, ty pixla.
9: Už je na meko.
10: Ty, počúvaj, zmizni odtiaľto, lebo ti dolámem hnáty. Ty jedna obyčajná pubertáčka, 40-ročná. Pozeráš sa ty niekedy aspoň na monoskop, ty.
9: Darmo sa namáhaš. Minulo tu bol kňažko a ani ten ma nedostal.
10: Dovolíte, slečna?
9: Prosím. Jej, knáško!
10: No, vidíš ty.
9: A však kto ce vás videla v televízore na prvým kanáli? A už ste tu pri mne na druhém kanáli. Kde sa tu berete?
10: Ale tak išiel som okolo, tak som si zaskočil na kávičku.
9: A nechcete ísť na kávičku ke mne?
10: Nie, radšej nie. Som ja dosť unavený, ale...
9: Ja vám navarím takú, že vás hned prebere. A? Víte, čo tým myslím, ne, knáško?
10: Nie. Radšej inokedy, fakt, teraz nie.
9: A však sa neondy, knáško, potýkajme si. Au! Ja som Gizi.
10: Ja som Milan.
9: No, a púsa, no. A čo sem, od macochy, no, poďme. No, poď.
10: Ja radšej pôjdem.
9: Poď si sadnú.
10: Naozaj, ja radšej pôjdem, nie.
9: A kam by si chodil?
10: Ja mám...
9: Teraz, keď sa to tak slubne medzi nama vyvíja, sadni si.
10: Ale ja mám povinnosti, naozaj.
9: A však a ja, ne, to odpodil.
10: Ale ja mám neodkladné,
9: no. Ale no, tak prosím ťa, poď ke mne. No, neondy sa. Mám novú plotnu. Zašpásujeme si. Poď!
10: No, s Bohom. Tak s Bohem, s Bohem.
9: No teda, títo herci. Koľko je okolo toho kriku a keď príde nalamaný chleba, tak pustá do galot.
2: Humoriáda. Tak tolik Milan Kňažko ve spoločnosti Milan.

Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje s dnešní posádkou Václavem Knopem a Pavlem Kučerou a Václav se teď dopustí v dobrém slova smyslu dalšího výběru. Prosím.
2: Ano, mám tady možnost požádat o Zdeňka Izera. To já ho miluju, protože on je perfektní vypravěč vtipů a ještě to podá vždycky takovým způsobem, že mě pokaždý dostane. Já jsem odběratel jeho vtipů, koukám na YouTube a v podstatě je všecky znám, ty vtipy, ale... Takže jsem šťastný, že je tady a myslím si, že bychom mu měli dát prostor.
1: Já si taky myslím, člověk se musí smát jeho výstupům, i když nechce kolikrát, že? Hasič se to jmenuje. Sisa Sklovská by měla se Zdeňkem Izerem vystupovat přesně tak, jak to bylo v pořadu Kinobazár.
3: Haló! Haló!
4: Ježiši! Nehoří!
3: Právě, že hoří.
4: Co to stalo?
3: No vy to tady máte dobrý ještě.

0: Co se stalo?
1: Hoří barák. Ty pod váma ty už jsou jak důlní kanáři.
0: A co mám dělat?
1: No nic, co se dá dělat, no. Ty, oni ještě se hejbou teda, ale nevím jak dlouho. A ty v přízemí, ty jsou rádi, že mají balkon teda. Ježišmarja.
0: A jak jste se sem dostal vy?
1: Já jsem přišel po schodišti. Ovšem, teď už tam nikdo neprojde, já jsem byl poslední, to schodiště spadlo. A mi 30 metrů díra, jak kráva. Můžu si dát cigáro, já když vidím voň, já jsem hrozně nervózní. Já vím, co to umí ten prvý. Nemáte něco k pití, je? A když kouřím, tak mám rád něco k pití.
0: Ježišmarja.
1: To je den.
0: Voda.
1: To je den. Voda, skvělý. Pivo nemůžu, jsem ve službě.
0: Ani ho nemám.
1: Nemáte pivo. No jo, i to tady máte skvělý ještě. Bez dva.
2: Děkuju moc, díky.
1: Spáklou caze trošku. Ten oheň, to je pěkná svině, víte, já vím, co to umí. Láďa třeba, ten si koupil od nás, jo. Ten si koupil 100 dolů. Normálně z čistého nebe. Zomb bleskne. Všechny krávy mrtví. Jenom vylez kouk a říká, no toto. A jenom žám, druhý blesk, celý barák v plamenech, kouka, no toto. Vylezla, stará se podívat, žám, mrtvá kouka, no proto.
0: Vy jste cynik. A zkoušel jste to třeba, já nevím, hasit?
1: Já sám, já to jenom udržu, aby to hořelo. Musíme počkat, až přijedou kucí. A já si zmůžu sám pendrek.
0: Co budu dělat?
1: Co budu dělat, co já vím? Já bych viděl, co dělat teda. Byste vzplanula Einzwei.
0: No dovolte v takové situaci.
1: No, my jsme stihli, než to sem doleze.
0: Radši vymyslete, jak se odsud dostaneme. A nemáte takovej, já nevím, žebřík nebo nějakou tu plošinu?
1: Nás, my jsme dobrovolní hasiči, my nemáme nic. Akorát jednu spuchřelou tu plachtu, že jo? Kterou používáme jako ubrus na zábavách. Třeba Vence, jo? Ten měl problémy dlouho toho, s tím.
0: No?
1: S erekcí. No a stará furt mu říkala, jakože takhle to dál nejde, a tohle to on říká, víš co, to je problém, na mě to vždycky přijde v lese, když dělám, rozumíš? Takže hele, až to na mě vletí v lese a uvidíš mě, jak běžím domů a takhle mávám rukama, tak se rovnou slíkni, lehni si, jo, no jen blbni. Hele, a najednou ona koukne z okna, frér letí, takhle mává rukama, jo, tak se slíkla, lehla si, on rozkop dveře a říká, že tady válíš jak prchal, máme oheň na střeše.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik prozatím hasič Zdeněk Izer. Když už jsme u těch legendárních televizních výstupů a tak dále, znovu se nám objevila hospoda.
5: Ano.
4: Pane Knope, a to je i vaše dílo.
5: Tak trošku jsem se tam připomněl, přifařil. Ne, tak tam je samozřejmě všecko na těch štamgastech, já jsem je chodil jenom provokovat, a což jsem dělal velmi rád.
4: Máme nějakou historku z natáčení hospody v letech 96-97, to běželo, jenom připomeneme.
5: Historka, ono tam moc historek nebylo, protože my jsme to zkoušeli a při té příležitosti se samozřejmě tam různě hýbalo s tím textem, pan režisér to doplňoval a tak dále, ale pak trval na tom, aby to bylo tak, jak jsme to naskoušeli. A jednou jsem měl takovou scénu, můžu to možná říct, asi jo, kdy jsem se měl zastavit u pana doktora Práška, to byl Jirka Menzel, a Jirka Menzel měl trošku potíže s učením toho textu, ale bál se pana režiséra, takže tohle to. No a já jsem s ním začal ten dialog, a protože jsem ho uměl, tak jsem povídal a vidím na těch jeho očích takovou prázdnotu, tak jsem začal si odpovídat sám taky a něco jsem řekl za něj, něco on přidal a když to skončilo, tak pan režisér říkal, tak to vezmeme ještě jednou, víčte Jiří, budeme to, ano, ano. A on za mnou přišel, Jirka Mencer, říkal, děkuji ti za pomoc, prosím tě, až budu dělat nějaký film, já tě obsadím. A opravdu, jo, obsluhoval jsem krále, tak tam jsem taky potom hrál.
4: No prosím, co všechno nezbytné
5: v hospodě. Byl mi vděčný, že jsem mu pomohl.
4: Aha. 52 dílů se natočilo a Milé děti, to bylo v době, kdy ještě neběžela ulice a to už běží několik desetiletí. takže hezká vzpomínka, nakonec reprízy probíhají.
5: Já už na to samozřejmě nekoukám, jenom občas mi na Facebooku naskočí nějaká připomínka, že to tam lidi vystřihnou a dají to tam, tak se na to mrknu a velmi, velmi příjemně, protože je to krátký. Ale ten seriál měl velkou výhodu tu, že byl 20-minutový, to znamená, tam nebyl čas na žádný blbosti, tam se to prostě muselo rychle odehrát a tím pádem do dneška to má nožičky, jde to kupředu, je to zábavný, jsou tam fóry a tak dále a tak dále.
4: A navíc ještě, aby se tolik herců, tady vidím ten seznam, to je snad stovka herců, vešli do těch 20 minut nebo 25, aby si všichni kousek zahráli.
5: Ne, to samozřejmě v každém díle byl někdo jiný vedle těch štamgastů, ale no.
4: No a první seriál má i svůj fanklub,
5: ano,
4: který
5: ano.
4: Vymýšlí různé věci.
5: Ano, jsou to na Facebooku, jmenuje se to Hospoda a nevím, kolik je tam členů, myslím, že přes 40 tisíc. A dávají různé jaksi kousky z toho, vystříhávají nebo ukazují, připomínají. Teď byl nedávno výročí, že zemřel Láďa Potněšil, tak to tam samozřejmě bylo všechno nebo jako připomínky. A je to docela zábavný to občas vidět, jak lidi se dívají vlastně na ten seriál.
4: No oni by chtěli pokračování totiž.
5: Oni by chtěli pokračování, ale to, já si myslím, zaplať pánbůh už nikdy nebude. Mluvilo se o tom, to je pravda, ale nedopadlo to, protože myslím si, že největší kámen úrazu byl ten, že žádný režisér, kterým to nabízeli, tak nechtěl do toho jít, protože srovnávat se s panem Dudkem se jim prostě nechtělo. A druhá věc byla ta, že herci někteří řekli, že už po druhé do stejné řeky vstupovat nebudou. A myslím si, že to bylo fajn.
4: Takže pokračování je ve všech místních hospůdkách. Posluchači si to zařídí sami a fanklubáci taky. Tak přátelé, s kým budeme pokračovat my? Se Zdeňkem Izerem anebo Josefem Beckem? Vyberte si svého baviče, v úvozovkách řečeno komika, humoristu, kterého chcete. SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda pokračuje, aktuální hlasovací kolo nabízí Zdeňka Izera nebo Josefa Beka. Koho z nich si vyberete, ptáme se právě teď i vás. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý. Zdravím vás, Pavle, i pana Knopa.
5: Díky.
3: Dobrý den.
4: A chlapi, já bych si docela poslech pana Beka.
3: Jo, máme zapsáno.
5: To je dobrá volba.
3: Bčko jako Bek, Ačko jako Izer. Dobře, děkujeme pěkně. Další bude kdo s námi? Halo, halo? Halo? Jste tam? Tak někdo tam je, ale mlčí, tak to se nedozvíme nic. Dáme dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, já jsem vaše věrná posluchačka a chtěla bych pozdravit vašeho hosta. Chtěla bych pana Beka a ještě, jestli můžu dodat, teď, když tam hrál pan Satinský, teď byla Marta Vašáriová, Magda Vašáriová na tom karlovarském festivalu a s ní tam byla její dcera Satinská. Ten by koukal, kdyby viděl, jakou má překrásnou.
3: A já myslím, že tam byly i vnoučata v té řadě, seděli hned vedle. Krásná rodinka, že ano?
6: No, ano, ano, ano. My tak máme jo. Rádi přece Magdu Vašáriovou tady u nás.
3: Bez vás, my vás taky. Ačko nebo Bčko, pana Beka jste chtěla. Pana Beka. Už to mám tam. Dobře, naschledanou a vítejte další.
7: Dobrý den, Míla, ale ne, tady 8 let přehovozní změna. A ano. Já bych byl, pan Knop bude asi vůči souhlasit, že byly Pepíčkové přece krásný, co se týče historie a kultury. Pepíček Říma.
5: Ano.
7: Chce Pepíček Beck.
5: Ano.
7: Takže myslím si, že to je jasný, že
5: ano.
7: Pán je fantastický.
3: Míla volí pana Beka. Dobře.
5: Výborně.
7: Děkuji.
3: Mějte se hezky. Dobré odpoledne. Halo?
8: Dobrý den.
3: Dobrý den. Kdo pak volá? Odkud?
8: Ester z Amalina.
3: Zdravíme. A koho jste si vybrala, Ester?
8: Pana Beka.
3: Dobře, děkujeme pěkně a mějte se hezky o tomto létě. A kdo je s námi tady?
9: Tady je posluchačka Anna ze Sopotnice a já se přidávám taky k Pepíčkovi.
5: No, panečku.
3: No prosím, tak to nás překvapuje.
9: No prosím, a jinak vás moc zdravím.
3: Dobrá, děkujeme pěkně. Takže myslím si, že pan Knop se dočkal. Říkal, že má rád divadelní historky.
5: Ano.
3: Takže a jdeme na ně.
5: A ještě než to pustíte, existovalo takhle, protože on byl z městských divadel pražských, tak se říkalo, že tam je taková ta rytmická skupina. Nidrle, hevrle, homola, hemala, pigback.
3: No výborně, tak to je doslova skoro rozmlouvadlo, jak mi říkáme tady v rádiu, možná i vy na divadle. Takže divadelní historky, Josef Beck, Miroslav Horníček z pořadu Než se zvedne opona.
10: Vyzerá to je velice milý a sympatický. Já nevím, ale myslím si, ano. Že někdy to naopak dodává určitě takový závažnosti jeho projevům a tak, ano. Že je to, někdy je to velice milý.
11: Vy tady mluvíte o režisérech, my máme u nás v městských divadlech režiséra Karla Svobodu a jednou jsme vyrazili s většiným amfitrionem do terénu. Myslím, že jsme byli v Sušici a on si zakládal na tom, pač ta scéna byla celá bílá. Byli tam takový tři veliký bílí krychle, my s kačírkou taky byli celý v bílým, takže tam chodili jenom hlavy. A on si zakládal na tom, že jako lidi musí dostat šok hned na začátku. Tak se domlouval s tím osvětlovačem a říkal, hejte, jak já uhodím na gong, tak musíte udělat tmu, ale tedy tmu egyptskou. Musíte zhasnout i nouzáky, aby byla tma a pak se to rozsvítí a lidi prostě dostanou šlupku tím, jak je všecko bílý. No tak mu to vysvětlil tomu osvětlovači a teď asi bylo za 10 minut půl osmi měl být začátek a ten Karel Svoboda nes ten gong takhle přes jeviště a upad. Takže ten slyšel gong, tak zhas, lidi padali na hubu přes jídle, prostě ten začátek se nevydařil. A jednou jsem s ním měl taky takový z toho se už ale nedostali ani do konce ty lidi. A jednou to jsem tady, taky když přijde třeba živý zvíře na divadle, tak je to šílený. Jednou jsme hráli v Komorním, Stromy umírají v stoji, a já tam hrál tu malou roličku toho lovce a oni mě tam dali takovýho křepeláka nádhernýho a já jsem si ho podplácel, nosil jsem mu furt cukr a tak, aby byl hodný. A já tam přijdu a mám zpívat tu arii z Tosky, začíná to tím odolčí bačího langvide, carece mentrio. Já se to tady naštudoval, no a ten pes, jak šel k těm generálkám, no tak ty, to, jak jsem hrál, to bylo pro něj tedy šíleně dlouhý a došlo k té premiéře, on už čekal, kdy mu dám ten cukr potom vyšlapu a teď začala ta premiéra v tom Komorním, víte, že lidi jsou skoro u jeviště a on si takhle ten křepelák, že já začal zpívat a on tím ocasem takhle přesně mlátil do toho portálu a teď ještě k tomu začal dělat packou takhle, jako abych už toho nechal, že to lidi zvali, já to nedospíval, vypadli jsme ven, ten mě hned čel do kapsy a takhle to skončilo fiaskem, tak pak tu roli alternoval se mnou Cmíral.
10: Tam se jiný pes.
11: Ne, ten to vydržel.
10: To máš pravdu, pes na jeviště někdy důležitý. My jsme hráli v 45. roce ve Větrníku Švejka a já tam hrál kromě jiných rolí, tady Palivce a tak dále, tak jsem hrál taky toho zloděje psů ze Švejky. Víš? A tam chodila jedna paní, která vodila psa asi za 10 korun večer, měla honorář za psa, že jo. A jednou nepřišla a ten výstup už se blížil a jsem si říkal, co teď bude, co teď bude. A už jsme byli na jevišti, už jsme jako mluvili, jak jsem si říkal, budeme to hrát jako, že pes je v zákulisí a v tom tady pes. Chlupatoj, velký, černý, Miloš Kopecký v kožichu. Přišel po čtyřech, fantasticky zahrál, psa zvedal nožičku. Nádherný. A už my jsme nepromluvili. Milda Kopecký v kožichu.
3: Václav Knop, potěšen i touto ukázkou?
5: No samozřejmě, protože to je to koření toho divadla, že se tam odehrávají, takže to živý organismus, tak se odehrávají právě takové nečekané věci a na ty se potom stále vzpomíná, jako teď vzpomínali ty kluci.
3: A přesně to mají rádi i naši posluchači, tyhle ty špičky a lahůdky ze zákulisí. Tak děkujeme za připomenutí a za návštěvu v Humoriádě.
5: Jo, děkuju za pozvání, zase já zas přijdu třeba někdy.
3: Přijďte, budeme rádi. Díky za vaše poslouchání a za věrnost. Těší se na vás příště i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů. A mějte se hezky.
5: Naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Česko příští týden uzavře smlouvu s britskou společností Rolls-Royce o přípravě malých modulárních reaktorů v Dětmarovicích a Tušimicích. Příbram chce omezit nepořádek u kontejnerů pomocí mobilní kamery. Zítra čekáme převážně velkou oblačnost s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 30 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Česko začne s přípravou malých modulárních reaktorů v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Smlouvu v příštím týdnu uzavře s britskou společností Rolls-Royce SMR. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO, kterého kabinet podpisem smlouvy pověřil. Česko tak podle Havlíčka naváže na už zahájené přípravy prvního takového reaktoru v Temelíně.
4: Česká republika se stává skutečně jedním z nejvýznamnějších aktérů na světě v oblasti přípravy malých modulárních reaktorů. Připravujeme již 3 lokality, které jsou dnes pod kontrolou společností ČES. Taky ČES by byla ta společnost, která by investovala.
3: První český reaktor by měl podle ČESu vzniknout v areálu Temelína v první polovině 30. let. Česká firma ve společnosti Rolls-Royce SMR drží zhruba pětinový podíl. Příbram řeší čím dál více černých skládek a nepořádek u kontejnerů. Lidé u nich často nechávají například nábytek a stavební materiál. Město chce proto lidi více pokutovat. Pomoct by mu s tím měl podle starosty Jana Konvalinky za Hnutí ANO nový mobilní kamerový bod.
5: Bude umět monitorovat, kamerovat ta inkriminovaná místa, tak abychom byli schopni ztotožnit pachatele. A tam je ta pořizovací hodnota něco přes 200 tisíc korun, včetně DPH.
3: Hlavní město spustilo novou interaktivní mapu takzvaných oáz chladu. Lidem má pomoci při hledání míst s ochlazovacími prvky, jako jsou pítka, mlžítka, fontány, studánky a koupaliště. Do budoucna se rozšíří taky o informace o chladných parcích, klimatizovaných veřejných budovách nebo aktuálních teplotách z městských měření. Projekt reaguje na časté vysoké teploty v letních měsících. Sport. Wimbledonská šampionka Linda Nosková je po dnešním vydání světového žebříčku nově 7. v ženské dvouhře a na stejné pozici je taky v sezónním hodnocení pro účast na turnaji mistryň. Poražená finalistka Karolína Muchová je v celkovém pořadí 6. a v letošních tabulkách 4. Linda Nosková teď bude sama zvědavá na to, s jakým sebevědomím bude hrát po premiérovém grandslamovém titulu.
6: Uvidíme, co si z toho vezmu. Výhra je to obrovská. Na sebe jsem strašně pěšná, jak jsem to zvládla, ale zase na druhou stranu já se nejsem úplně člověk, který by si z těch výher bral extrémní sebevědomí. Možná tohle bude výjimka, nevím, ale myslím, že novým turnajem to zase všechno začne od začátku. Počasí.
3: Zítra čekáme převážně velkou oblačnost. Během dne pak budou na většině území kraje přeháňky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D5 na 15. kilometru směrem do Prahy je neprůjezdný jízdní pruh pro pomalá vozidla. Blokuje ho porouchané osobní auto s karavanem. A v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy došlo v Průmyslové ulici k nehodě osobního auta s motorkou. Počítejte tam proto s omezením. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Teď už začíná Den v kraji s Jitkou Lukešovou.
7: Hezké odpoledne.
2: Den v kraji.
0: No a my jsme jako vždy připraveni, takže začínáme a máme pro vás opět to nejdůležitější z našeho kraje. A co to bude tentokrát? Například povíme, proč je pražská magistrála před hlavním nádražím od včerejška zúžená do dvou pruhů. Podíváme se také do Čelákovic u Prahy, kde zhruba stovka hasičů zasahovala u požáru skladu elektroběžek. No a třeba za chvíli to bude i zpravodajský souhrn celého pondělního dne. Jako vždycky, ale začneme písničkou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.
7: Nosím černý brýle.

0: To byla skupina Ready Kirken, no a teď už je na řadě slibovaný zpravodajský souhrn celého pondělního dne s datem už 13. července, který pro nás pro všechny připravila Lenka Vokatá.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Pražská magistrála před hlavním nádražím je ode dneška zúžená do dvou jízdních pruhů oproti dosavadním třem. Dělníci totiž začali opravovat strop nádražní odbavovací haly, která je přímo pod silnicí. Víc informací uslyšíte už za pár minut. V Čelákovicích u Prahy hořel sklad elektrokoloběžek. Budova se zřítila. Na místě byl vyhlášený třetí stupeň požárního poplachu ze 4. Škoda bude v desítkách milionů korun. Podrobnosti uslyšíte za chvíli v našem vysílání. Dělníci v Českém Brodě začali dnes bourat 50 let starou mateřskou školu Kolárova, která je ve špatném technickém stavu. Na jejím místě budou dělníci od září stavět novou školku. Město za ni zaplatí 167 milionů korun. Na polovinu ceny získalo dotaci. Dopravu v Benešově komplikuje ode dneška nové dopravní omezení. Je na silnici číslo 112 na výjezdu z města na Vlašim. Kvůli stavbě elektrické přípojky u autoservisu se místem projíždí kyvadlově. Dopravu řídí semafor. Asociace vodní turistiky a sportu podala podnět k Černošickému městskému úřadu kvůli jezům Kamenný přívoz a Kamenný újezdec na dolním toku Sázavy. Podle ní jde o nelegální stavby. Asociace o tom dnes informovala v tiskové zprávě. A v Mladé Boleslavi začala stavba multifunkčního dopravního hřiště v areálu krajské střední školy v Jičínské ulici. Kromě hřiště pro žáky základních škol i veřejnost bude součástí taky cvičiště pro výcvik žadatelů o řidičský průkaz a provozní budova. Náklady vyjdou na 24,5 milionu korun.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Tak tolik Michal David, ta písnička Každý mi tě lásko závidí. No a teď na chvíli zůstaneme v Praze. Do poloviny listopadu bude mít pražská magistrála před hlavním nádražím dva jízdní pruhy v obou směrech místo tří. Správa železnic začala opravovat strop odbavovací haly, která je přímo pod silnicí. No a kvůli pracím se také dočasně přesunou autobusové zastávky.
1: Před historickou budovou hlavního nádraží zpomalují auta a pomocí zipování se plynule řadí do dvou pruhů. Jaký vliv má omezení na provoz, hodnotí řidič Petr, který sem přijel v dodávce.
2: Dneska to jedu poprvé, ale jako zatím to vypadá, že to docela jede a že to zase tak moc nestojí. Ale mohlo by tady být třeba tak 6 pruhů, 2 nestačí.
1: Podobný názor má i taxikář Honza, který tady vyzvedává cestující každý den.
3: No je to katastrofa a bude to ještě horší. Určitě to bude mít velký vliv, byť jsou teda prázdniny.
1: Provoz na magistrále bude zúžený do dvou pruhů vždy v místě, kde budou zrovna pracovat dělníci. Kromě toho je také uzavřené parkoviště nad odbavovací halou. Vysvětluje asistent správce stavby Martin Werner ze správy železnic.
4: Ty etapy jsou navrženy tak, že každý týden se mění omezení dopravní. Lokálně dojde k omezení na začátku i na konci magistrály. Počítáme se zachováním provozu 2 plus 2 po celou dobu rekonstrukce a s tím, že hlavní omezení na magistrále skončí letos na podzim.
1: Dělníci podle něj musí opravit stropní desku odbavovací haly, do které zatéká voda.
4: Je to stará konstrukce, která bude mít skoro 50 let a už začalo zatékat do této konstrukce. Hydroizolace se nachází přímo pod magistrálou. Proto musíme odfrezovat magistrálu a udělat nový systém odvodnění. Budeme dělat nové kanalizační svody, kam odvedeme dešťovou z magistrály, aby už nedocházelo k zatékání do výpravní budovy.
1: Kvůli rekonstrukci se také od 3. srpna dočasně přesunou autobusové zastávky, přibližuje Filip Drápal, mluvčí společnosti ROPID, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a Středočeském kraji.
5: Je to z důvodu, že na magistrále se bude frezovat vozovka, to znamená autobusy už nebudou moci zajíždět do těch svých zastávek, proto se přesunou do Opletalovy ulice. Přesune se tam jednak speciální letištní linka Airport Express a také všechny dálkové linky, noční linky a náhradní doprava za metro v případě, že by metro nejelo. Zůstanou na magistrále, jenom ty zastávky budou přesunuty o kousek dál.
1: Omezení u hlavního nádraží by měla skončit do poloviny listopadu. Rekonstrukce vyjde na zhruba 290 milionů korun. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji. She's crazy like food.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Herec Petr Vaněk žije v Dobřichovicích. Hraje a zpívá, ale chodí také do lesa léčit unavené duše.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední

0: Tereza Mašková a Marek Lambora a jejich duet s názvem Náš příběh. No a teď se přesuneme do pražského Motola. Právě tam totiž se hlavní město přestavět bývalé chrtí závodiště na atletický stadion. Radní v září vyberou firmu, která připraví projektovou dokumentaci a zároveň areál upraví. Stadion má nově sloužit sportovním klubům v okolí a pro pořádání národních i mezinárodních atletických soutěží. No a podrobnosti zjišťuje na místě náš reportér Dominik Kučera. Pěkný den.
1: Hezký den.
0: Tak Dominiku, prosím, jak se areál promění?
1: Nájemce pozemků, který zde od roku 2013 pořádal chrtí závody a jízdy motokár, tu už postavil závodní plochu, včetně zázemí, tribuny, podzemních garáží a parkoviště. Tyto budovy Praha odkoupila počátkem roku 2025 za bezmála 216 milionů korun. Stavební práce tak budou především úpravami stávajících prostor. Venku by měli dělníci vyměnit povrch pískové a asfaltové závodní dráhy za tartan a travnatou plochu. V budově v západní části areálu chce město rozšířit tribunu a vytvořit zázemí pro atletické kluby, parasportovce i veřejnost.
0: No a kdy práce začnou a kolik budou stát?
1: Kolik práce budou stát, dnes radní hlavního města pro školství Antonín Klecanda z Hnutí STAN neřekl. Firmu chtějí radní vybrat v září. Z dokumentace ve Věstníku veřejných zakázek vyplývá, že by přestavba měla stát asi 110 milionů korun. Stadion chce město podle radního Klecandy otevřít na přelomu roku 2027 a 2028.
0: No a jak bude stadion vybavený?
1: Ovál o délce 400 metrů bude mít 6 běžeckých drah a dalších 8 v rovince, určených pro sprint. Podél stadionu budou i rozběžiště pro skoky do dálky a skoky o tyči. Na rozdíl od stadionu s fotbalovým hřištěm uprostřed bude travnatá plocha využívaná pouze pro atletické sporty. Součástí budou výseče pro hod oštěpem, hod diskem nebo třeba vrch koulí. V budově s tribunou přibude zázemí pro zotavení s masážemi, výřivkou i posilovnou. Sportovní kluby tu budou mít kanceláře a šatny a veřejnost zde bude přístupná i restaurace. V neposlední řadě dělníci přemění jedno patro podzemních garáží v atletický tunel, který bude sloužit sportovcům hlavně v zimních měsících a v nepříznivém počasí.
0: Tak jenom připomenu, že v pražském Motole chce hlavní město Praha přestavět bývalé chrtí závodiště na atletický stadion a podrobnosti z místa měl reportér Dominik Kučera. Díky moc, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

Diana Ross a písnička Upside Down. No a teď Čelákovice. Zhruba 100 hasičů zasahovala u požáru skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Budova se zřítila na místo, tak musela přijet i těžká technika, no a plameny a kouř byly vidět zdaleka. Vedení města doporučilo lidem nevětrat

0: a škoda prý bude v desítkách milionů korun.
1: Sklad v areálu ve Stankovského ulici začal hořet kolem 5:30 ráno. Místní obyvatelé viděli kouř z dálky, jak popisuje jeden z nich.
2: A ty plameny tady jaký byly? To jsem viděl ráno.
1: Chodníky u areálu byly uzavřeny policejními páskami, i přesto se někteří z místních přišli podívat blíž.
3: Hořela hala, jsem teď přišel. No, bydlím asi 1,5 km odsud a tam byl kouř a smrad.
1: Zasahovalo tady kolem 20 požárních jednotek. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4, říká jejich středočeská mluvčí Tereza Sýkora-Flígrová.
4: My jsme v 5:30 ráno přijali oznámení o požáru skladovací haly, vlastně tady v Čelákovicích, s tím, že bylo hned při tom oznámení řečeno, že je to sklad elektrokoloběžek, tím pádem jsme vlastně okamžitě vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Když jednotky dojížděly na místo, tak byl velký kouř viditelný už z dálky, takže byl požární poplachový stupeň zvednut hned na třetí. Tím pádem zase zamířili další jednotky. Když jsme přijeli na místo, tak hasební zásah se nám zkomplikoval, protože se zbortila hala. Tím pádem nebyl zásah možný zevnitř a šlo to pouze zvenčí.
1: Vy jste povolali i pásové rypadlo ze zbyrohu, tak k čemu ho vlastně používáte?
4: To se dá říct, že je to jak zobák, takový širší, který vlastně bude trhat tu konstrukci, bude jí dávat vlastně z jednoho místa na druhý a vlastně na tom místě, kde bude ta roztržená konstrukce, tak to budou hasiči důkladně prolévat vodou, aby tam nemohlo být nějaké skryté ohnisko a nedošlo znovu k rozhoření požáru.
1: Vedení Čelákovic obyvatelům doporučilo nevětrat, potvrzuje starosta Josef Pátek z ODS.
5: My jsme obyvatele ráno informovali SMS-kou a všemi dostupnými kanály. Zároveň hasičský záchranný sbor využil mobilní sítě a informoval obyvatele. SMS-kou.
1: Požár podle hasičů způsobil škodu za desítky milionů korun. Z Čelákovic u Prahy, Richard Webs, Český rozhlas.
0: No a já ještě doplním, že fotografie a další informace právě k požáru v Čelákovicích najdete také na našem webu region.rozhlas.cz.
6: Den v kraji.

Vánecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: skupina Nightwork a písnička Slunce v duši. Jinak přesný čas 17 hodin a téměř 44 minut k tomu. No a teď se vypravíme do Pražské zoo. Pokud rádi navštěvujete právě Pražskou zoo, nebyli jste tu nebo dlouho nebyli, tak vás možná potěší letní zvýhodněné vstupné. Během prázdnin totiž zaplatíte po 17. hodině pouze 100 korun. Více už v reportáži Sabiny Vosické.
1: Jsme loni zkoušeli nabízet návštěvníkům zvýhodněné vstupné po 17. hodině a osvědčilo se to, zejména mezi Pražany to bylo velmi oblíbené, protože i ve všední dny po práci v létě mohli využít těch dlouhých letních večerů a navštívit zoologickou zahradu.
2: Říká mluvčí zoo Filip Mašek.
1: I tento rok jsme s touto akcí přišli od 1. července do 31. srpna. Každý návštěvník po 17. hodině, který si koupí vstupenku fyzicky na pokladně, dostane tedy slevu a vstup do zoo za pouhou 100 korun. Platí to pro dospělé, děti, studenty, ale třeba i pro psí návštěvníky. Jedinou výjimkou jsou důchodci nad 70 let, ti mají běžně vstup za 1 korunu, takže těm jsme to nezdražili o 99 korun, i ti mají i nadále vstup za 1 korunu i podvečer.
2: Pražské zoo je teď k vidění taky několik mláďat.
1: Máme tady nového samce žirafy, po letech jsme sehnali geneticky vhodného samce, který přijel z Holandska, takže na toho se návštěvníci už mohou přijít podívat. Mezi mláďaty jsou teď favority psi ušatí v Africe zblízka, jsou tam tři malí psi ušatí po 14 letech od geneticky velmi ceného samce z jižní Afriky, takže z toho máme taky velkou radost. No a úplně čerstvou novinkou jsou teď dvě mláďata karakalů, kočkovitých šelem z Asie, z Afriky, a ty lidé naleznou v pavilonu Šelem a Plazu.
2: V půlce srpna by už mělo být k vidění taky čerstvé mládě lachtana jihoafrického, které je zatím v zázemí expozice. Brány do zoologické zahrady, vnitřní pavilony a restaurace zavírají v létě 7 hodin večer. Samotný areál je ale otevřený až do 9 hodin. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Zítra čekáme polojasné až oblačné počasí s teplotami 25 až 27 stupňů Celsia. No a jaká je pravděpodobnost bouřek v noci a zítra během dne, tak to nám právě teď řekne Alena Míková.
2: Se bude kránu přibývat mraku. Dokonce asi to taky nebude ve středních Čechách, spíš bych řekla někde v západočeském kraji nebo možná v Ústeckém, by se mohla ráno objevit bouřka, ale platí, že to bude zatím jenom začátek. Spíš zítra odpoledne a na večer těch bouřek přijde víc. A to už můžou být i ve středních Čechách. Takže připravme se na to, že zítra nějaká změna přijde. Možná i ve středu budou, ale zdá se, že tam už jich bude míň.
0: Den v kraji.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál.

kas, ja dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali

Bóg do bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví?

0: počasí, však do dnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: Paní Hana Jirová dospívala, no a 18. hodina se přiblížila a to znamená jedno jediné, že jsme na konci vydání našeho pondělního magazínu s názvem Den v kraji a těšit se na vás opět s tímto magazínem budeme zítra krátce po 17. hodině. Takže vám zatím přeju krásný podvečer, hezký poslech našeho dalšího vysílání a neloučím se s vámi, protože po 18. hodině po časovém znamení a po zprávách se opět uslyšíme na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Zažijte Den řemesel v sobotu 18. července ve skanzenu Vysoký Chlumec. Uvidíte kováře, kamnáře, hrnčíře i pečení chleba v historické černé kuchyni. Mnohá řemesla si navíc můžete sami vyzkoušet. Čeká vás živé muzeum venkovského života z vůní ohně, dřeva a medových perníků. Program potěší děti i dospělé. Přijďte si sáhnout na historii. Více na muzeum-příbram.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Žně urychluje příznivé počasí, obilí ale nejspíš bude méně. Za první pololetí letošního roku meziročně v Praze přibylo případů žloutenky. Oproti podzimní epidemii je ale na ústupu. Zítra čekáme převážně velkou oblačnost s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 30 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Sklizeň obilovin je oproti loňsku letos rychlejší. Zemědělci už sklidili přes 15% ploch. Loni touto dobou to bylo přes 5%. Vyplývá to z dat Ministerstva zemědělství. Nejrychleji zatím sklízejí v Jihomoravském kraji. Tam už na polích zbývá méně než polovina obilí. Sklizeň ale můžou zpomalit silné bouřky, které meteorologové očekávají zítra. Český statistický úřad zatím odhaduje, že celková produkce obilovin bude letos oproti loňsku skoro o 16% nižší. Epidemiologové v Praze letos za první pololetí zaznamenali 301 případů žloutenky typu A. Meziročně je to nárůst o téměř 60 případů. Podle odborníků je ale vývoj pozitivní, protože se situace postupně stabilizuje po podzimní epidemii. Podle mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petry Batok, epidemiologové letos kvůli žloutence nařídili přes 1600 opatření.
2: Směřují buď individuálně k lidem, kteří byli v rizikovém kontaktu s nemocným, nebo se týkají celých kolektivů, například v organizacích a školách, kde se nákaza objevila.
1: Dělníci staví novou vodní hernu ve volnočasovém areálu Čechovka v Lysé nad Labem. Děti si tam vyzkouší fyzikální vlastnosti vody a u toho se osvěží. Město za stavbu zaplatí téměř 850 tisíc korun. Práce skončí tento týden. Vodní dílo začne fungovat ještě o prázdninách.
3: Ve středu areálu mezi stromy budou děti přelévat vodu v soustavě koryt, malých stavidel, mlýnského kola a několika menších nádrží s pumpou. Na prolézačce budou také dva dřevěné schody, ze kterých lze pozorovat prout vody z výšky. Dělníci v areálu letos a příští rok vybudují také dráhu pro kolečkové brusle, dopravní hřiště a 15 nových parkovacích míst. Z Lysé nad Labem Alena Junová, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Francie a Španělska se ve Spojených státech chystají na zítřejší semifinále světového šampionátu. Francie má z posledních dvou mistrovství světa zlato a stříbro. Španělé jsou úřadujícími evropskými šampiony. I proto bude mít utkání v Texasu podle španělského trenéra Luise de la Fuenteho mimořádný náboj.
4: Pro mě je to předčasné finále. Utkají se dvě nejlepší reprezentace na světě. Obě ve skvělé formě, ale s jiným herním stylem. Máme maximální respekt k našemu soupeři, ale cítíme, že jsme schopni porazit jakýkoliv tým.
1: Zápas Francie-Španělsko začne na mistrovství světa zítra ve 21 hodin českého času. Počasí. Zítra čekáme převážně velkou oblačnost. Během dne pak budou na většině území kraje přeháňky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D6 dejte pozor na kilometru 41,5 směrem na Karlovy Vary. Na vozovce tam překáží kusy pneumatiky. A na D5C na 8. kilometru směrem na Plzeň dejte pozor na nehodu dvou osobních aut. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A naše vysílání pokračuje s Jitkou Lukešovou.
5: Hezký podvečer. No a co nás čeká v následující hodině, tak například povíme, proč vodohospodáři v následujících letech dvakrát vypustí Vraňansko-Hořícký kanál na Vltavě. Také vás pozveme na zajímavé akce do světa kultury, ale samozřejmě jako vždy toho bude daleko, daleko více. Tak hezký poslech.

0: skupina Monkeys a písnička I am a believer. 18 hodin a 15 minut, to je přesný čas a jedeme na výlet. Jak se v Brdech daří bobrům, rakům a orlům? Nezvyklý pohled na brdské lesy nabízí výstava fotografií ochránců přírody nazvaná Brdy zblízka i z dálky. No a shlédnout ji můžete až do 30. srpna v Muzeu Českého krasu v Berouně. Více už naše redaktorka Bára Kvapilová.
1: Návštěvní kniha výstavy Brdy zblízka i z dálky obsahuje spoustu hezkých komentářů, jako je tento. Nádhera, važme si toho, co máme za rohem.
2: Naším cílem bylo návštěvníkům ukázat, že Brdy nejsou jenom hospodářský les a ty cesty, po kterých většina z návštěvníků chodí, ale že je tam spousta krásných míst v mlze, za sluníčka, za západu, za východu slunce a zároveň, že je tam spousta zajímavých živočichů a rostlin.
1: Říká šéf správy chráněné krajinné oblasti Brdy Bohumil Fischer a zároveň autor fotografií. Další autorkou fotografií je Běla Komancová. Mně se na tom líbí, že tam máte i QR kód u některých snímků a lidé se můžou dočíst třeba o příběhu vzniku té fotografie. Mě tam pobavilo, baterky v ponožkách se dávno vybily, horký čaj došel. To jste fotil orla.
2: Ano, je to tak. Za každou z těch fotografií je příběh. Většina těch fotografií nevzniká tak, že jedete krajinou a najednou se před váma objeví orel. Samozřejmě, že takovéhle náhodné situace vznikají taky, ale většina těch fotografií vzniká tak, že to člověk si musí trochu připravit. A zrovna vznik té fotografie orla v zimním období, tak bylo teda velmi náročný na čas a na čekání a bylo to teda v dost extrémních podmínkách.
1: Před námi je zmije obecná.
2: Ano, tudy jsem fotil, tak jsem byl tak 30 cm od ní a těsně po pořízení tohohle toho snímku na mě zautočila, ale dopadlo to dobře pro oba.
1: Kde to bylo?
2: Je to vlastně na okraji dopadové plochy Jordán, na okraji vřesoviště, kde ta zmije má možnost jednak se vyhřívat a jednak tam má i podmáčené plochy, které jsou pro ní důležité k životu.
1: Já tam v těch místech vždycky hodně dupu.
2: To je správně, protože ta zmije, když má možnost, tak vždycky uteče.
1: U některých fotografií tuším, co na nich je, u některých si musím přečíst popisek a u některých ani s popiskem úplně nevím, o co se jedná. Tak třeba tady ta bambule na stromě.
2: Tak jedná se o dřevokaznou houbu, která pomáhá rozkládat vlastně už mrtvé dřevo.
1: Jinak je to korálovec ježatý.
2: A mně se hrozně líbí, protože mi připomíná krápníky v jeskyni.
1: Mezi moje favority na výstavě patří žábronožka letní a rak kamenáč. Bára Kvapilová, Český rozhlas Střední Čechy.
0: No a já ještě doplním, že chráněná krajinná oblast Brdy patří k nejmladším v republice. Letos slaví 10 let své existence. Výstava nazvaná Brdy zblízka i z dálky potrvá pak v Berounském muzeu do 30. srpna letošního roku.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Střední Čechy. Každý den vám hrajeme pohodovou českou muziku. Přinášíme nejnovější informace z vašeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás a občas se vypravíme až k vám domů. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Střední Čechy.

0: Tolik Petr Rezek. Ředitelství vodních cest se za 1,5 miliardy korun prohloubit Vraňansko-Hořínský plavební kanál na Vltavě. Do 2 měsíců by mělo získat stavební povolení a začne hledat firmu, která práce provede. No a ty by měly začít příští rok, a to na podzim. Místem pak budou moci projíždět lodě s těžším nákladem.
1: Vraňansko-Hořínský plavební kanál kopíruje původní koryto Vltavy v celkové délce přes 9 kilometrů. Za mnou jsou Vraňany, následuje Lužec nad Vltavou a před Mělníkem je Hořín. V letní sezóně tudy za den proplují i desítky lodí.
2: Prohloubení Vraňansko-Hořínského kanálu je ve finále povolovacích řízení.
1: Mluvčí ředitelství vodních cest Jan Bukovský.
2: Do 2 měsíců bychom už mohli mít stavební povolení a už připravujeme soutěž na zhotovitele.
1: Ze dna kanálu stroje vyndají betonové panely a kanál prohloubí. Kanálem tak budou moc proplouvat lodě s ponorem 220 cm, teď je to 180 cm. Pokračuje Jan Bukovský.
2: Dvakrát bude plavební kanál vypuštěn zhruba na půl roku a v tomto období bude nutné vybourat původní konstrukci, původní betonové desky, které jsou na dně. Jsou to desky z roku 1905, kdy byl plavební kanál postaven, a vybetonovat nové betonové těsnění.
1: Proč se bude prohlubovat?
2: Prohlubuje se plavební kanál pro umožnění většího nakládání lodí, to znamená o 40 cm větší ponor. A těch 40 cm zjednodušeně znamená 400 tun, které je možné naložit na loď víc zadarmo. Ta loď je schopná fungovat potom ekonomicky efektivněji a tedy vodní doprava může být konkurenceschopnější vůči silniční dopravě.
1: Podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly je akce součástí modernizace vodní cesty.
3: Součástí toho projektu byly jednak zvedací mosty na tom kanále, bylo to prohloubení plavební dráhy v Praze v některých úsecích až po přístav Radotín.
1: Kanál postavili naši předci před 121 lety. V pořadu České televize Vltava v obrazech o něm kdysi mluvil jeho dnes už zesnulý tvůrce Karel Čáslavský. Zmínil, že zeminu pro kanál hloubili také parní bagry.
4: Je to neuvěřitelné, ale prokopání kanálu, stavba zdymadla a jeho technické vybavení a také zhotovení a montáž mostu přes kanál, to vše bylo hotovo za 3 roky, 3 měsíce a 17 dní.
1: Kanál se začne prohlubovat příští rok na podzim za asi 1,5 miliardy korun. Práce skončí v roce 2029. Z Mělnicka Radek Duchoň, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Chvilka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: Nejsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mý,

0: Vondráčková a Martin Maxa právě dohráli a dospívali, no a jako vždy přichází na řadu tradiční otázka. Máte chuť zítra někam vyrazit? Pokud ano, zbystřete, na řadě jsou naše tipy.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Balady Karla Jaromíra Erbena ožijí pod širým nebem v kouzelné atmosféře lesního divadla Skalka u Příbrami. Metropolitní divadlo Praha tu uvede moderní inscenaci Kytice. Propojí silné herecké výkony, hudbu i pohybové divadlo s tajuplnou kulisou nočního lesa. Přijďte prožít večer plný divadelní magie, ze které vám naskočí husí kůže. Začátek je ve 20 hodin. Vydejte se na cestu do světa stavebnic, her a skládaček, které bavily celé generace dětí. Výstava Retrosvět kostiček v galerii Podvěží v Mladé Boleslavi představuje pestrou kolekci polytechnických stavebnic z let 1950 až 1999 a připomíná hračky, které rozvíjely fantazii, technické myšlení i zručnost dlouho před nástupem digitálních technologií. Zavzpomínat můžou dospělí, objevovat zase děti, nejpozději do konce prázdnin. Zajděte v 7 večer do kina Sokol v Nymburce na dokument Dalaj Láma – Oceán moudrosti. Film vznikl u příležitosti 90. narozenin 14. Dalaj Lámy a prostřednictvím unikátních archivních záběrů přibližuje jeho životní příběh, myšlenky i poselství pro dnešní svět. Promítání doplní beseda s režisérem Williamem Poltykovičem. Přiblíží vznik snímku i svou cestu po Tibetu. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

Víte, že Hornické muzeum v Příbrami vzniklo už v roce 1886. Rozlohou areálu a počtem expozic je největším hornickým muzeem v České republice. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

skupina No Name právě dohrává a dospívává svou písničku Žili. 19. hodina se přiblížila, no a to znamená jedno jediné, že jsme na konci našeho odpoledně podvečerního vysílání. Patří se poděkovat za vaši pozornost a společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám krásný kouzelný letní večer. No a zítra se na vás budu moc a moc těšit. Opět naslyšenou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích způsobil škodu asi 80 milionů korun. Hasiči halu rozebírají. Slaný na Kladensku rozšíří čistírnu odpadních vod v části města Blahotice. Zítra čekáme převážně velkou oblačnost s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 30 stupňů. U zpráv zvítá Lenka Vokatá. Stovka hasičů dnes zasahovala u požáru skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Hala se zbortila, na místo musela přijet těžká technika. Bourání bude pokračovat zřejmě do noci. Příčina požáru se vyšetřuje. Škodu hasiči předběžně odhadují na 80 milionů korun.
2: Středočeští hasiči přijali oznámení o požáru po 5:30 ráno. Obyvatelé Čelákovic viděli kouř a plameny z dálky, popisuje jeden z nich.
3: Byli asi 1,5 km odsud a tam byl kouř a smrad. Co na to můžu říct? No, shořela hala.
2: Kvůli zápachu doporučilo vedení města obyvatelům nevětrat. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze 4. Potvrzuje jejich středočeský mluvčí Tereza Sýkora-Flígrová.
4: Jsme vlastně okamžitě vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Když jednotky dojížděly na místo, tak byl velký kouř viditelný už z dálky, takže byl požární poplachový stupeň zvednut hned na třetí. Hasební zásah se nám zkomplikoval, protože se zbortila hala.
2: Hasiči proto museli na místo povolat pásové rypadlo, aby mohli budovu uhasit i zevnitř. Z Čelákovic u Prahy, Richard Webs, Český rozhlas.
0: Vedení Slaného na Kladensku nechá opravit a rozšířit čistírnu odpadních vod v části města Blahotice. Zaplatí za to zhruba 33 milionů korun. Zařízení bude moci nově obsloužit více obyvatel. Práce začnou v září a hotové mají být příští rok. Pokračuje slánský starosta Martin Hrabánek z ODS.
5: Zvýšíme kapacitu na 20 000 ekvivalentních obyvatel a zároveň zefektivníme provoz kalového hospodářství. Jde o důležitou investici, která zajistí dostatečnou kapacitu čistírny odpadních vod a její efektivnější provoz i do budoucna.
0: Dobrovolní hasiči v Lužci nad Vltavou si sami navrhli vybavení a technické součásti nové cisterny. Jde hlavně o hydraulické vyprošťovací zařízení nebo speciálně umístěný naviják. Zásahové auto nahradí nynější nákladní vůz, který jim slouží přes 30 let. Pokračuje starosta Jaroslav Kerpel ze Sdružení Prolužec.
6: Auto je ve výrobě, počítáme, že by mělo dorazit v druhé polovině příštího roku. Celková částka za Tatru je něco málo přes 11 milionů s tím, že Středočeský kraj nám přispěl celkovou částkou 6,5 milionu korun.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme převážně velkou oblačnost. Během dne pak budou na většině území kraje přeháňky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer by pak mělo dojít k ubývání srážek. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 na 18. kilometru směrem do Brna havarovala dvě auta. Jsou odklizená v odstavném pruhu, ale na místě se i tak tvoří kolony. O kus dál na D1 taky směrem do Brna dejte pozor na 12. kilometru. Pravý jízdní pruh tam blokuje dřevěný hranol. A na D8 na kilometru 8,5 ve směru na Ústí nad Labem stojí v odstavném pruhu auto s defektem. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Prostě napsal nám posluchač Jaroslav. No prostě vlastně je to asi dobře.
2: Jak se říká, je to fajn.
1: Na každý pád, každopádně. Proč se smějeme? No protože pan Jaroslav nám napsal, můžete nám říci něco o nadměrném používání takzvaných plevelných slov, jako třeba prostě, vlastně a tak podobně. Tak jak to je s těmi slovy? Vytáhla byste za ně za uši? Co by člověk, který má na univerzitě češtinu na starost a vyučuje ji?
2: Používání takzvaných plevelných, nebo také retardačních, nebo parazitních slov, nebo také se jim říká výplňková slova, patří k typickým projevům mluveného textu.
1: Nejen našich politiků, ale tam především. Ti si hodně dávají záležet, aby je používali, protože nevědí, co mají říct, ty ne.
2: Tak teď jste to v podstatě postihl. U nich by se to příliš omlouvat nemělo, protože ta výplňková nebo plevelná slova jsou způsobena tím, že v mluveném projevu nejsme zpravidla zcela připraveni. Mluvený projev je typický bezprostředností a nemáme při něm dostatek výpovědní perspektivy a často improvizujeme, což děláme při běžné komunikaci. Pokud komunikujeme veřejně, měli bychom ten odstup mít a taky bychom měli být připraveni řádně na tu improvizaci. Ale zpátky k tomu problému, právě ta improvizovanost způsobuje to, že někdy nemůžeme najít vhodné plnovýznamové slovo, nebo potřebujeme zkrátka zvolnit tempo, abychom si sformulovali tu myšlenku, kterou chceme vyjádřit, a ty pauzy, odmlky jsou nám zpravidla nepříjemné při té komunikaci, takže je prostě vyplňujeme nějakým slovem. Důležité na tom je, že tahle ta výplňová slova nijak nepřispívají k vyjádření obsahu toho, co bychom chtěli snad říct, a stávají se potom jistým návykem až zlozvykem. A problém je, že svou stereotypností a nápadností ruší vnímání obsahu toho, co chceme sdělit. Takže když skutečně zbytní jejich užívání, tak ten, kdo poslouchá takovou výpověď, se už soustředí pouze na ten balast slovní.
1: To je pravda, říkám si pak vždycky tak, kolikrát to ještě řekne, to prostě vlastně, a zjišťuji, že to říká 10krát za minutu. My v médiích, novináři, bychom se toho asi měli vyvarovat, i když zase si říkám, že je lepší poslouchat trošku víc toho prostě vlastně, než takového toho...
2: Tomu se říká zase parazitní zvuky nebo výplňové zvuky.
1: Co je lepší? Co je menší zlo? Parazitní zvuk nebo parazitní slovo?
2: Slovo je méně nápadné svou formou v té výpovědi.
1: Ale zase ten parazitní zvuk my krásně vidíme při stříhání na takové té zvukové křivce. To člověk ani nemusí slyšet a už vidí, že to je to a vystřihne to pryč a udělá z toho respondenta člověka, který mluví plyně, krásně, bez parazitů.
2: No, takže ta spontánnost tam pak trochu chybí.
1: Děláme respondenty lepšími. Dagmar Magincová, děkuji vám za návštěvu. Naslyšenou.
2: Taky děkuji.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Medicine man.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Staroměstském náměstí se měřil čas pomocí čáry na zemi? V dlažbě ikonického pražského náměstí dnes najdete nenápadnou bronzovou lištu s nápisem, který připomíná pražský poledník. Tato linie byla historicky spjata s Mariánským sloupem vztyčeným roku 1650. Právě stín tohoto sloupu sloužil k určování pravého poledne, což byl zásadní časový údaj pro polední modlitby i seřizování hodinek. Přestože Mariánský sloup nebyl dokonalým astronomickým přístrojem, po staletí určoval rytmus Prahy. Historie určování času je však mnohem spletitější. Skutečně vědecký pražský čas se od 18. století měřil v Klementýnu. Poledne odtud oznamovali máváním praporu a později i výstřelem z děla. Po vzniku republiky v roce 1918 byl sloup jako symbol rekatolizace stržen a polední čára ztratila svůj původní účel i kvůli tomu, že 6 let předtím byl zaveden středoevropský čas. Dnešní označení v dlažbě z roku 1987 je tak především historickou připomínkou zašlé slávy, ačkoliv moderní měření naznačují, že směr linky není z geografického hlediska úplně přesný.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot. Platit bude do této neděle 19. července. Kvůli poklesu kyslíku v Dyji dnes ráno v Břeclavi uhynuly desítky ryb. Zítra bude převažovat velká oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda přestane regulovat ceny pohonných hmot. Cenové stropy budou platit naposledy v neděli. Od příštího pondělí tak budou moct prodejci opět ceny stanovovat podle svého uvážení.
2: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO už mimořádná tržní situace na Blízkém východě pominula. Zároveň prodejce paliv varovala, aby konec cenové regulace nezneužili k neuměrnému zdražení pohonných hmot.
3: To, že rušíme regulaci, neznamená, že nad vámi zavíráme oči.
2: Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu ale tvrdí, že provozovatelé čerpacích stanic zdražování neplánují.
4: Chceme rozptýlit obavy paní ministryně, budeme se chovat tržně.
2: Litr benzínu podle dat CCS aktuálně stojí kolem 40 korun. Za litr nafty řidiči dají asi 37 korun. Mimořádná opatření podle Schillerové stát v součtu stála přes 3 miliardy korun. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: V řece Dyji v Břeclavi dnes ráno uhynulo několik desítek ryb kvůli nízké hladině kyslíku. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. Pokles koncentrace kyslíku způsobily v noci přemnožené sinice. Povodí Moravy muselo zvýšit průtok v řece, aby zabránilo dalším úhynům, vysvětlila mluvčí.
5: V brzkých ranních hodinách klesla koncentrace rozpuštěného kyslíku v řece Dyji v úseku mezi jezem Bulhary a Břeclavi na nulovou hodnotu. Díky manipulaci na jezech Břeclavi a v Poštorné se podařilo tuto hodnotu zvýšit na 2,2 mg na litr, což už je hodnota, která nepředstavuje bezprostřední riziko pro ryby.
0: Dárci poslali ve veřejné sbírce už kolem 500 000 korun nadaci Tomáše Bati. Nedávný požár ve Zlíně zničil její sklad s přibližně 30 tisíci knihami. Vedoucí nadace Gabriela Končitíková ve vysílání Českého rozhlasu řekla, že takovou vlnu solidarity nečekala a dodala, že dotisk knih by mohl být hotový okolo 3 týdnů.
6: Rozhodli jsme se, že každá ta kniha, která bude v této speciální edici, bude mít vlastní nové ISBN a bude vydána jako speciální edice, ve které bude poděkování konkrétním firmám a i všem dárcům, kteří se na té obnově podílejí, protože ta podpora je opravdu enormní.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme přes den velkou oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháňky nebo bouřky, ojedinělé i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D3 z Budějovic do Prahy je za Soběslaví stále neprůjezdná. Na 91. kilometru odklízejí následky polední havárie kamionu. Provoz je odkloněný exitem 95 a jede se po staré silnici 3. Provoz už ale zeslábl a kolony se netvoří. A na dálnici D7 z Prahy na Chomutov hned za exitem 60 Bytozeves se projíždí jen levým pruhem. Odpoledne tam havaroval kamion. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem.

0: Osobnosti Česka.
1: Je tady pořad regionálních stanic Českého rozhlasu Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jmenuji se Oskar Hess a mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Aleš Valenta je bývalý akrobatický lyžař, olympijský vítěz z roku 2002, kdy jako první člověk na planetě skočil trojité salto z pěti vruty. Po velkolepé sportovní kariéře se věnoval budování akrobat parku ve Štítech a moderování pořadů, jako bylo Automotore, VL Víčata nebo Sportbar. V roce 2007 se zúčastnil taneční soutěže Stardance, když hvězdy tančí, kterou se svou taneční partnerkou Ivou Langerovou vyhrál. Na čem pracuje Aleš Valenta v posledních pár měsících, týdnech a dnech, Aleši?
2: Na tomhle všem, co jste zmiňoval, kromě tady Stardance, to už netančím.
1: Už netančíte?
2: Ne, to už netančím. A k tomu jsem ještě přidal trénování a budování týmu Aerials skokanů, to znamená v tom freestylovém lyžování, to, co jsem dělal já, tak teď mládež, junioři i seniori.
1: Já když se vrátím k tomu vašemu skoku, já jsem si ho nedávno pouštěl ze záznamu na YouTube a já jsem měl podobný pocit, jak když jsem koukal na záznam z Nagana. Mě tak jako přejela úplně mráz po zádech, taková jako jsem se tak nadmul, taková pícha, koukali jsme na to s maminkou. Vy jste to trénoval 4 roky, ten skok. Dokážete se ještě zpětně jako vybavit si ten pocit, jaký to bylo, když jste dopadl a uvědomil si, tak já jsem teďkon dopad, já to skočil. Jaký to bylo tenkrát?
2: Já ještě jenom trošku s oblibou říkám, že jsem to netrénoval 4 roky, ale celý život, než jsem to skočil. Protože samozřejmě ten skok je nejtěžší, no byl v té době, nebo stále je nejtěžší na světě, tak to není jenom o tom, že by člověk si řekl, že teď se rozhodl a potom jako 4 roky. Ty roky předtím gymnastiky, anebo vlastně jako toho, co jsem dělal, tak ty nějak vyústili vlastně jako v ten skok, který se potom povedl. Ale je pravda, že to rozhodnutí ze 3 salt a 3 vrutů na 3 salta a 4 a 5 vrutů, tak to bylo vlastně v období 4 let. A ten pocit samozřejmě byl krásný, ale já si mnohem víc pamatuju ten pocit, a nebo možná tomu i míříte, ten pocit vlastně poprvé, když jsem to skočil. Poprvé jsem to skočil napřed do vody, logicky, protože trénujeme s dopadem do vody na muscích, tak ten pocit byl krásný, protože já jsem to neřekl ani trenérovi. Já jsem byl nahoře na můstku a říkal jsem si, no tak když mi dobře dopadne to první salto z těch 3, dám tam dobře ty 2 vruty v tom prvním saltě, tak zabalím další 2 vruty ještě v tom druhém a potom ve třetím už jenom 1 vrut. A vlastně se mi to povedlo, skočil jsem to a teď ten trenér na mě koukal a říkal, počkej, co to bylo? To bylo 5 vrutů? Já mu říkám, jo, to bylo 5 vrutů. Takže sám byl jako překvapený. Takže to bylo super pocit, ale mnohonásobně lepší pocit ve smyslu toho nalítí adrenalinu do těla bylo, když jsem skočil poprvé v Lillehammeru v prosinci 2001 na sněhu. A to se jako těžce dá popsat, no, protože to je opravdu okamžik, který člověk je naplněn vlastně jako radostí tím, že se mu povedlo něco, co ještě nikomu na světě ne, ale zároveň jako tam člověk vnímá tu dřinu a všechno to, co bylo vlastně ty roky předtím. Takže ten pocit byl krásný.
1: Bylo to zadosti učinění?
2: No, jako svým způsobem zadosti učinění taky, ale vy do toho skoku v té zimě už jdete s tím, že už ho umíte v létě. Takže ono to není jako překvapení, že se povedlo. Překvapení je, že člověk přežije. Ale ne, bylo to fajn, bylo to super.
1: A když takhle se chystáte na ten skok, pracujete třeba s vizualizací, stejně jako piloti Formule 1, že se to představujete v té hlavě několikrát, 10krát, 100krát, že jo? Pracujete s tím takhle i?
2: Vizualizace a vůbec taková jako obecná motorika před tím skokem samotným je nedílnou součástí té disciplíny a člověk to skočí v hlavě 1000000krát před tím, než to poprvé skočí v reálu. Takže v tomhle směru ta vizualizace je velmi důležitá. Častokrát lidi vidí, jdeme tomu v televizi během olympiády, jak tam na tom nájezdu ti sportovci různě mávají rukama a dělají různě jakoby pohyby, tak to je to memorování toho pohybu. A není to memorování v tom, že by šli něco nového, je to jenom opravdu jako spíš taková rutina, kterou si každý dělá a potom ve vzduchu to vlastně už potom dělá automaticky.
1: Čím to, že se Češi při výrazných sportovních událostech, jako byla vaše zlatá medaile v Salt Lake City nebo třeba to Nagano, dokáží tak jako semknout, cítí tu celonárodní jako hrdost, píchu a po pár dnech to zase tak jako ustoupí. proč to nemáme celoročně? Si říkám to nadšení, nebo proč z toho zážitku nedokážem žít celý rok? Přemýšlel jste nad tím někde takhle?
2: Takhle jsem nad tím úplně nikdy nepřemýšlel, ale zase jako když o tom přemýšlím z normální pozice člověka, tak podle mě, i když se nám osobně podaří něco skvělého, tak z toho taky nevydržíme, a to se bavíme sám o sobě, nevydržíme žít celý rok. Většinou po nějaké chvíli ta euforie hold opadne. A myslím si, že v tomhle směru jsme normální. To není podle mě jako česká vlastnost. Já mám pocit, že to takhle je na světě jako všude. Nehledě na to, že ve sportu dvojnásob, my máme velké štěstí, že byť jsme malá republika, tak máme relativně hodně úspěšných sportovců. A ty sportovní úspěchy stále přichází. Takže my chvíli oslavujeme jednoho sportovce, kterému se něco podaří, za měsíc se podaří jinému sportovci něco, tak to zase s ním oslavujeme. Takže to je takové kontinuální oslavování těch výkonů našich sportovců a to je vlastně super. A to, že se neradujeme rok z někoho štěstí, okay, tak to je asi normální.
1: Když jste se vrátil potom do Čech, po tom výkonu, tak vy jste tam odjel jako sportovec a zpátky jste se vrátil jako celebrita, sportovní, dalo by se říct sportovní legenda. Pamatujete si na to mediální kolečko, jak jste to tenkrát prožíval, jaký to pro vás bylo?
2: Bylo to překvapivé. Myslím si, že se na to jako žádný sportovec není schopen úplně moc připravit, pokud ta jeho kariéra je takhle dramaticky zlomová. Někteří sportovci mají to štěstí, že vlastně ten jejich výkon roste v čase a zároveň jsou třeba i ve sportu, který je mediálně na očích. To znamená, že fotbal, hokej, kdy ti sportovci jak rostou, tak je i ta média vlastně jako sledují a tím pádem se jim víc a víc věnují. U sportu, jako je ten náš pořád, freestyle lyžování, tak v té dané chvíli vydoprali jste se, nebo já jsem se stal známým ze dne na den. Sportovní scéna mě samozřejmě znala roky, ale takový to širší povědomí bylo náhlý. Ale na druhou stranu já měl velkou výhodu, že jsem vyhrál olympiádu v 29 letech, takže už jsem byl relativně jako dospělý člověk, už jsem nebyl teenager, který ho by to semlelo a byl jsem a viděl jsem, co chci, co nechci, uměl jsem si uspořádat harmonogram, ale je pravda, že ty první měsíce byly velmi náročné.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Aleš Valenta. Po ukončení sportovní kariéry jste začal pracovat jako moderátor. Napadlo vás někdy předtím, že byste to chtěl dělat? Měl jste tu ambici nebo cítil jste ty předpoklady k tomu, že byste to chtěl?
2: Vůbec.
1: Vůbec?
2: Ne, vůbec. My jsme kolem sebe měli spousty skokanů, se kterými jsme dělali exibice různě po světě. A většinou to poznáte na tom, že ten skokan, když má nějakou takovou dispozici, že by chtěl mluvit do mikrofonu, tak vždycky šáhne po mikrofonu. Častokrát jsme skákali, že jsme měli headsety a na tom nájezdu, nebo nějakým způsobem jsme moderovali ty svoje výkony, ale měli jsme tam jiné experty, kteří doopravdy kdykoliv mohli mluvit na mikrofon, tak mluvili. Mě to nikdy nedělalo v zásadě problém, takže jsem nebyl takový ten mikrofon shy, ale na druhou stranu nebyl jsem ten, který by to vyhledával nebo který by si natahoval ruku pro to, aby mi někdo ten mikrofon dal. O to větší překvapení samozřejmě přišlo, když jsem dostal nabídku z rádia, ale musím přiznat, že to bylo krásné období 6-7 leté, které jsem zažil v rádiu, kdy to mluvené slovo, aniž byste měli před sebou někoho na druhé straně, tak je velmi specifické, ale vlastně jako strašně hezký. Dobrý, jako na to strašně rád vzpomínám. A všechny ty potom ty moderátorské práce, které přichází s tím, tak to je samozřejmě všechno jako super, ale v tom rádiu to bylo jako extra super.
1: Vím, že vrcholoví sportovci, kteří jsou zvyklí hrát před plnýma stadionama, 10 000, 100 000 lidí v televizi, milionech diváků, se po té kariéře dostanou do jakéhosi úpadku. Začne jim něco tak nějak jako chybět, ten adrenalin. Já mám pocit, že o tom mluvil třeba David Beckham v dokumentu na Netflixu docela dobře, že pak jak kdyby cítil takový to prázdno, ale vy jste teda to zaplnil hned nějakou jako další činností. Tady ve vašem případě tím rozhlasem, měl jste tady ten pocit nějakého jako úpadku toho, že teda kariéra skončila, kdy to tělo přestalo sloužit a co teď jako jak já se s tím vypořádám vlastně?
2: Měl jsem velkou výhodu v tom, že jsem vybudoval Akrobat Park, takže já jsem měl zázemí, měl jsem činnosti, viděl jsem, co chci, co nechci dělat. A potom přicházely nabídky z různých míst, které ne vždy byly očekávatelné, ale vlastně o to větší to byly pro mě výzvy a ty já jsem vyhledával víceméně taky. Takže v tomhle směru já jsem nezažil vnitřně, že bych najednou po té, co jsem skončil se sportovní kariérou, měl pocit nějaké prázdnosti. To vůbec ne. Já jsem pořád měl co dělat. V jednu chvíli jsem měl pocit takové ne prázdnosti, ale nenaplnění v rámci sportovního výkonu nebo sportovního zatížení, spíš bych řekl. A v té dané chvíli, a pamatuju si to jak teď, jsem ležel doma na pohovce a říkal jsem tak jako Ellen přes místnost, a co já teď budu dělat? Tak budu do posilovny, ale proč bych chodil do posilovny? A v tu chvíli zavzvonil telefon a Martin Dejdar, že rozjíždí hokejový tým a jestli nechci s nima začít hrát hokej. A já jsem se do toho pustil a hraju hokej doteď. Takže to, v tomhle směru to byla taková jako sportovní záchrana, že jsem začal být vlastně jako zase aktivní v něčem, co jsem předtím ale nikdy v životě nedělal. Takže to byla opět nová výzva. Ale v rámci takového toho prázdna vnitřního, jestli budu mít, co budu vlastně dělat zítra nebo pozítří v rámci jako nějaký náplně pracovní, tak to jsem nikdy neměl.
1: Tak to je skvělý, protože spousta těch sportovců vlastně potom končí i někdy ne úplně dobře, že jo? Oni potom hledají ten adrenalin někde jinde a nekončívá to vždycky úplně dobře.
2: Ono je potřeba říct, že u těch sportovců je to fakt přísný, protože sportovec celý život dělá jednu věc, snaží se dostat na absolutní světový vrchol, že on nemyslí na to, že by vyhrál mistrovství kraje, ale myslí na to, že jednou bude mistr světa. Aspoň tak ty ambice většinou ti sportovci mají. A ve chvíli, kdy se jim to třeba i podaří, tak přesně přijde velká tlustá linie, to znamená konec kariéry. V lepším případě je to proto, že už ho to nebaví, v horším případě je, že má třeba bolení celého těla. A v té chvíli je najednou postaven do situace, že co teď? A jak jste říkal, jako spousta těch sportovců nemají ten plán B. Neví vlastně, jako co budou, co nebudou. A oproti třeba jako jiným pracím je to strašně přísný v tom, že normální člověk jde do školy, tam studuje, potom jde na nějakou další školu, anebo učiliště, to je jedno, vystuduje něco, čím se vlastně chce a bude živit. A potom ta jeho kariéra neustále vlastně stoupá a neustále se učí až do věku důchodového. A ve chvíli, kdy už je v důchodu, tak potom je jasný, už si chce odpočívat, jo. Ale u toho sportovce tam přijde fakt jako linie, kdy si musí najednou ten sportovec říct, ok, tak já všechno, co jsem dělal, všechno, kam jsem směřoval ten svůj čas a a energii, tak teď můžu zahodit. A musím začít dělat úplně něco jiného. Jo. A to si myslím, že pro spousty sportovců může být takový jako breaking point, kdy si řeknou, tak co teď, teď jako fakt nevím.
1: A doporučil byste si dělat ty zadní vrátka, ten plán B, jako všem těm sportovcům? Protože jinak mě nenapadá vlastně, jak, co jiného proti tomu, jak proti tomu vlastně jako bojovat, proti tomu. Protože i u tanečníků vrcholových ta kariéra končí brzo, že jo, ty kyčle a to tělo prostě odchází, jo, takže.
2: Já bych doporučoval každému sportovci, ale nejen sportovci, studovat. Studovat. Chytrý sportovec je dobrý sportovec a chytrý sportovec si vždycky poradí. Takže v tomhle směru studia jsou základem. Nevykašlat se na studia jenom proto, že si řeknu v 18, 19 já budu profesionální sportovec a vydělám tolik prachů, že si všechny koupím. Jo, takhle to většinou potom bohužel nefunguje, anebo možná spíš bohudík. Takže já doporučuji studovat a potom věnovat se i jiným věcem nežli sportu. Jo, ve chvíli, když budu mít nějakou zálibu, tak, a to se nebavím o hraní her u televize, ale když mě něco jako baví a můžu tomu dát trochu času i během toho studia nebo během toho sportu, tak tomu by se věnoval.
1: Dá se to skloubit, když chce být člověk jako na vrcholu?
2: Dá se to skloubit.
1: Dá.
2: Jako nebavíme se, jo, jako u sportu, jako je možná Formule 1, tak tam to asi jako je hodně náročný, když potom člověk je na úplný špici. Ale u sportu, jako je hokej, fotbal, tak jako kolik hodin denně fotbalisti, hokejisti trénují a kolik hodin denně potom odpočívají. A i v tom odpočinku můžou samozřejmě dělat různé aktivity, anebo minimálně samostudium.
1: Ano, knížku si člověk může vzít přece kdykoliv, to je pravda. Já se musím zeptat na Stardance, protože jste mým dalším hostem, který ve Stardance byl, dokonce ho vyhrál. Jak na tu dobu vzpomínáte? Co vám to dalo?
2: Stardance byla krásná zkušenost. Málo kdy se podle mě člověk dostane do podobného nebo k podobnému projektu, který funguje jako dobře namazané soustrojí. Málo kdy člověk potká spousty nových lidí, kteří se během relativně krátkého období stanou životními kamarády. Takže v tomhle směru Stardance skvělý zážitek.
1: A mají podle vás sportovci ve Stardance výhodu nebo spíš nevýhodu? Protože u toho tance člověk se musí umět tak jako izolovat, musí umět celým tím tělem tak jako se vlnit, že jo? A sportovci, co vím, tak většinou bývají takový jako
2: zatuhlí.
1: Zatuhlí, že jo? Ano, to je to slovo, zatuhlí, že jo? Takže myslíte, že to, nebo konkrétně pro vás, to byla spíš výhoda nebo spíš nevýhoda?
2: Obojí. Výhoda to byla z toho hlediska, že jsem nebyl nervózní, protože jsem zvyklý nebo byl jsem zvyklý vystupovat před lidmi nebo skákat, sportovat před lidmi. Takže v tomhle směru a podávat výkon, takže to mi bylo vlastní. Na druhou stranu používat ty jemné svalové partie, které jsou při tanci důležité, tak to byl problém. Protože přesně jak jste říkal, sportovci jsou zatuhlí z toho důvodu, že my používáme v jednu chvíli relativně hodně velkých svalových partií a potom je rozdělit, potom jako soustředí se na to, že mám použít jenom malíček, anebo jenom sval někde tam a onde a ne ten velký, tak to je samozřejmě chvíli problém. Ale zase sportovci mají výhodu v tom, že jsou trpěliví, většinou teda. Takže nám nevadí se dlouze věnovat základům, aniž bychom de facto tančili. Já jsem první dva měsíce, jsem s Ivou v podstatě jenom chodil. My jsme dělali jenom pořád kroky a netančili jsme. Až teprve potom jsme začali nějakým způsobem tančit. Ale podle mě to, že jsme se věnovali tolik těm základům, nám potom pomohlo, že některé ty tance vypadaly i k světu.
1: No a co po tom vítězství? Byl to ještě další krok k té slávě, protože vy jste se vrátili jako sportovní legenda a teď jste byl ještě jako taneční vítěz prostě Stardance. To byl jako další velký krok k té popularitě, ne?
2: Já jsem na to nikdy takhle nepohlížel. Já nedělám ty věci, protože bych zatím hledal tu slávu a popularitu. Takže já vlastně na to, jo, když se na to i takhle zpětně, já nevím. Já vlastně jako na to neumím úplně odpovědět. To, že tam byl potom jako zase další zájem, další vlna zájmu, to, že vás lidi poznávali zase znovu a znovu. Ano, ale nějak jsem to neřešil.
1: Rozumím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Já se teď posunu dál. Máte dvě děti. Sportovce. Vedete je ke sportu? K jakému sportu?
2: Vedli jsme je ke sportu, oni jsou dospělí.
1: Ano, takže už se vedou sami.
2: 23 a 20 let, to už musí dovolit fungovat sami. A jsou sportovci, mají to rádi, oba dva studují, oba dva k tomu dělají sporty.
1: Tak já si nedokážu představit, že mým otcem je Aleš Valenta, prostě legendární sportovec. Je to, myslíte, že to je pro ně jako výzva, když mají takhle jako známýho tátu, který v tom sportu dokázal takhle velký věci, mají jako ambice vás třeba napodobit, syn třeba?
2: Je to otázka na ně.
1: Jo. Nebo takhle.
2: Takže já jsem se jich nikdy neptal. Takže nevím. To, že v určitých chvílích třeba měli ten život jednodušší, ale i složitější, protože mají tátu Valentu, tak to bez sporu. Ale já vlastně jako nevím, jestli mají v sobě nějakou takovou tuhle jako tíhu z té povinnosti, že by měli dostát toho jména. To, ale myslím si, že ne. Jako my jsme je k tomu nikdy nevedli. Pro nás by vždycky bylo důležitý, aby především vystudovali nebo dostudovali, aby byli dobrými studenty. A k tomu jsme jim dávali všechny možné podmínky k tomu, aby mohli zároveň sportovat. A u toho sportu to procento úspěšných na té světové scéně je relativně malé, takže jsme nikdy jako neměli tu ambici k tomu, aby jsme z nich vychovávali mistry světa. My jsme opravdu chtěli, aby hlavně byli dobří lidé.
1: A váš syn se věnuje přímo tomu stejnému, co jste dělal vy?
2: Ne. Denis, ten hraje hokej.
1: Aha.
2: Studuje na univerzitě v Americe a Aminka, tak ta si prošla krasobruslením, potom musela skončit, že pořád bolely kolena, potom se k tomu zase vrátila, ale teď zase se víc věnuje studiu a trénování, takže ona se jako, pořád se oba dva točí kolem sportu, ale myslím si, že na té vrcholové úrovni to nikdy nebude. A ten můj sport, to si jenom vyzkoušeli, vždycky v létě v Acrobat Parku, bavilo je to, ale tím, že my jsme jako nějak tomu nevedli, tak tam ani nezůstali.
1: Já se ještě vrátím k tomu studiu v té Americe, k tomu vašemu synovi. Poznal jste díky němu tamní kulturu? Je to tam jako hodně jiný? Hlavně v tom studiu. V čem je to jako jiný než tady v Čechách? Proč jste vlastně se rozhodli, že ho pošlete do té Ameriky?
2: Denis tam je od 15 let. On tam šel vlastně už na střední školu, kde zároveň hrál hokej. A od té doby tam je. A s tím, že já jsem, nebo mám spousty kamarádů v Americe. Mám spousty zážitků z cest po Americe a ze závodění. A vždycky jsem si říkal, že je zajímavý, jak jsou ti Američani namachrovaní. Mm-hmm. Až příliš sebevědomí. Ale teprve až v té době, kdy Denis začal studovat, tak jsem pochopil, že oni nejsou namachrovaní. Oni nejsou ani přes příliš sebevědomí, ale oni mají úplně jinak nastavenou výchovu v rámci udržování normálního sebevědomí. To znamená, že zatímco u nás velmi často ta výchova nejenom ve škole, nejenom v rodinách, ale třeba i ve sportu je, že vás ti trenéři, učitelé, častokrát rodiče, trochu pořád vám snižují, hezky řečeno, snižují sebevědomí, tak v té Americe to je naopak. V té Americe vám pořád říkají, i když uděláte chybu, tak vám říkají, nevadí, zkoušej to dál, jednou se to povede. Tady, když uděláte chybu, tak velmi často vám někdo řekne, hele, to neskoušej, neumíš to, dělej tu svoji jistotu, jo, tohle umíš, věci po své línii, která je jistota. Ale v té Americe, tak tam jsem zjistil, že tam dopravdy oni ty děti motivují k tomu, aby zkoušeli nové věci, aby se nebáli padnout na kolena a znovu se zvednout. A v rámci toho školství, tak tam se mi líbí, že vlastně je zase nechávají o těch věcech, všechno je forma, nebo většina věcí je formou esejí, slohových prací. To znamená, že vy tu slohovou práci uděláte, vytvoříte, ale potom ji musíte umět obhájit před tou třídou. Takže oni ve vás vychovávají nejenom nějakou vlastní reflexy a umění se obhájit, ale zároveň i umění vysvětlit,

0: vstupovat. Protože častokrát vás nechají si stoupnout před svou třídu a vy před tou třídou musíte dobrady obhájit tu svoji práci a svůj pohled na to dané téma. Takže to je jiné než u nás.
1: A cítíte, že vás to, nebo toho vašeho syna určitě to ovlivnilo, a že i vás ta natura, tady ten způsob jako ovlivnil silně?
0: Mně ne, protože já už jsem stará generace, mě už jen tak něco neovlivní, ale starého psa novým se naučíš, ale člověk pochopí spousty věcí.
1: A vy sám jste, teda se věnujete i coachingu, jste trenér, a máte nějakou svoji speciální metodu, ultimátní, a potom teda i radu, kterou byste dal vašim odchovancům?
0: Kdybych jí řekl, tak už zase nebude, to jenom má ultimátní a vlastní, ale nemám. Jako pro mě je důležitý, aby když ten sportovec dělá ten trénink nebo závod, nebo dělá ten sport, tak aby ten sport miloval. Musí ho milovat, musí ho mít rád, musí se těšit na tréninky. Když to v sobě nemá, tak z něj těžko uděláte šampiona. Jo, nejde podle mě nikoho přesvědčit k něčemu, anebo aby něco nebo někoho miloval. Vy ho můžete tím směrem možná jako popostrčit nebo mu ukázat ten směr, ale potom vlastně tu lásku k tomu sportu a k té aktivitě si musí ten sportovec najít sám. A mým úkolem jako trenéra není děti vychovávat mistry světa, ale vychovávat dospělé jedince, kteří budou milovat sport po zbytek svého života. To znamená, že i ve chvíli, kdy odejdou z toho sportu, ať je to v jakémkoliv věku, jestli to bude v 15, 16 s pubertou, anebo jestli to bude v 25 po té, co se stanou mistry světa, tak pro mě je důležité, aby odcházeli z toho sportu s pocitem, že neodchází od sportu. Že třeba odchází k jinému sportu klidně, ale že zůstanou pořád milovníky sportu, že i ve 25, ve 30 letech, ve 40 se svýma dětma budou chtít jít na kolo, budou chtít jít na procházky, budou chtít jet na jachtu, to je jedno, ale budou chtít sportovat.
1: Co Aleš Valenta plánuje stihnout v roce 2026? Co vás teď čeká, Aleši?
0: No, dlouhý seznam. Dlouhý seznam věcí. Od rekonstrukce, anebo pokračující stále rekonstrukce sportovního centra Acrobat Park, kde neustále věci zdokonalujeme ke spokojenosti všech těch sportovců, kteří tam jezdí, až po zlepšování jak sama sebe v trénování, tak i pomoci jakoby těm sportovcům. Samozřejmě děláme už dlouhý roky více jak, nebo teď jsme podle mě ve 13. sezóně dětského sportovního magazínu Lvíčata v České televizi, takže tam samozřejmě se neustále snažíme zlepšovat a posouvat nejenom ten magazín, ale i ten náš přístup dál. A je tady další spousta projektů, které dělám a jsem součástí, takže můj harmonogram je docela naplněn a asi bude naplněn i dál tento celý rok.
1: Aleši, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas, že jste nám přinesl tady tu úžasnou zlatou medaili ukázat a přeju vám krásný zbytek dne a ještě jednou díky, že jste si udělal čas a dorazil do studia.
0: Děkuju. Díky za pozvání taky.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Poslanec Filip Turek dnes boural v centru Prahy. Střetl se s vozem, který akutně převážel krev pacientovi. Zastupitelé 6. pardubického obvodu odvolali obviněného starostu Králíčka. Zítra bude převažovat velká oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V centru Prahy dnes havaroval poslanec a vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy. Srazil se s vozem, který s majáky převážel pacientovi krev. Kdo nehodu zavinil, zatím není jasné.
2: Takhle popsala nehodu jedna ze svědkyň.
3: Houkalo to zdravotnický auto a právě to černý do něj nabouralo.
2: Zmiňovaný černý vůz řídil právě poslanec Filip Turek. Po nehodě řekl, že jel na zelenou.
4: Pán má odřenou ruku, ale vypadalo, že je v pořádku. Brzí mě to.
2: Pražská záchranná služba potvrdila, že řidič druhého vozu skončil v traumacentru se středně těžkými poraněními hlavy. Mluvčí fakultní nemocnice Motol a Homolka Martina Dostálová říká, že vůz převážel pacientovi krev a šlo o akutní případ.
5: Auto nehodou teda bohužel ten materiál byl znehodnocen, takže už ho nebylo možné použít.
2: Kdo nehodu zavinil, teď vyšetřuje policie. Podle dechové zkoušky Filip Turek nebyl pod vlivem alkoholu. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Starosta 6. pardubického obvodu Petr Králíček z uskupení Pardubice pro lidi končí. Odvolali ho zastupitelé. Králíčka od června policie stíhá kvůli údajné manipulaci s veřejnými zakázkami. V případu jsou obvinění taky tajemník Aleš Herák a dalších 6 lidí a 7 firem. Starosta před hlasováním řekl, že je nevinný a že odstoupit nechce. V Praze nejezdí tramvaje mezi Florencí a Palmovkou. Horko na trati narušilo gumové těsnění u kolejnice, informovala o tom mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková. Tramvaje jezdí odklonem přes Žižkov a Kobylisy. Horko zároveň zastavilo tramvaje i přes Čechův most směrem do centra, kde se do kolejí dostal rozteklý asfalt. Kdy se provoz vrátí do normálu, zatím není podle mluvčí jasné. Sport. Šampionka tenisového Wimbledonu Linda Nosková je zpátky v Česku. Do Prahy přiletěla po 17. hodině a i s trenérem Krupou zamířila rovnou do areálu na Štvanici. Tam ukázala svou novou trofej a mluvila taky o tom, jestli už si plně uvědomila, co v 21 letech dokázala.
6: Asi mi to s odstupem času už teďka došlo. Bylo těch momentů, kdy vydali zpátky ten talíř. Cesta byla krátká, sice jsme všichni unavení, ale myslím, že ten dopamín ještě trošku jede. Těším se na odpočinek asi nejvíc, ten bude teďka nejdůležitější.
0: Nosková se v novém vydání světového žebříčku posunula na 7. místo. Poražená finalistka Wimbledonu Karolína Muchová je 6. Počasí. Zítra čekáme přes den velkou oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháňky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 jeďte opatrně na 87. kilometru ve směru na Hradec Králové. Po dálnici tam pobíhá pes. A na silnici 50 čekejte zdržení mezi D1 a Slavkovem u Brna. Stala se tam vážná nehoda kamionu a osobního vozu. Policie odklání dopravu přes Křenovice. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
7: U dalšího z nejdojemnějších příběhů vás dnes vítají Carmen Majerová
8: a Petr Kostka. Manželé, které vám představíme, našli odpověď na 3 otázky životních hodnot. Co je posvátné, za co stojí žít a za co stojí umřít. Odpověď je stále stejná. Je to láska.
7: O své životní pouti dnes bude hovořit pár, který byl sezdán před 55 lety. Jemu je 77 let, ona už oslavila 74. narozeniny.
8: Na jejich lásku a život prý dohlíží odmala svatý Antonín. Poslouchejte a pochopíte proč.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Zlatá láska je pořadem o síle, odhodlání, čistotě, pokoře, souznění a hlavně o citech k těm, které milujeme.
1: Františka a Jaroslav Pálkovi z Velkých Bílovic na Jižní Moravě letos oslavili smaragdovou svatbu.
0: Jejich příběh nám připomněl, že jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou.
1: Proto jsme za nimi poslali něžně naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Vy budete Františka?
4: Ano, ano. Františka Pálková, Velké Bílovice.
3: A kdo nás to ještě přišel přivítat?
4: To je Roxina.
3: Kolik je?
4: Musí být pro mě 4 roky.
3: Krásná. Paní Pálková, pro vás mám kytičku.
4: Tak, děkuji pěkně za kytičku, ale nemuselo to být.
3: Mělo by. Za ta léta, která oceňujeme v tomto pořadu, kdy jste s manželem spolu?
4: 55 roků jsme byli v lednu spolu.
3: A slavili jste?
4: No moc ne, on byl v nemocnici akorát, no to bylo v lednu a byl akorát hospitalizovaný, takže moc ne.
3: Dobrý den, vy budete Jaroslav.
5: Jo.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: My jsme vám přivezli, paní jsme dali kytičku pro vás, jestli můžete, ale můžete se rozdělit, je to na 2 části, pro vás i pro paní čokoládu.
5: Děkujem.
3: Jste na sladké?
5: No, ne, já jsem na ženský.
3: Tak to jsme tady dobře. Právě o vztahu ženy a muže si budeme vyprávět, tak se asi posadíme.
0: Františka Pálková vyrostla v Blatnici pod svatým Antonínkem na Slovácku. Na kopci nad vesnicí stojí poutní kaple svatého Antonína s kašnou a bazénkem, kam si malá Faninka chodila hrát.
1: Bylo to místo jejich dětských her. Co by školačka, tam vídala poutníky i mladé chlapce. Na její výchovu dbala zbožná maminka.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Maminka mě potom říkali, víš, ale když chceš hodného chlapce, musíš se za něho denně modlit. Tak já jsem říkala, že se budu, ale oni říkali, víš, tady byla jedna taková ženská, a ona se šla modlit ke svatému Antonínkovi na večer a modlila se tam u dveří a ona nevěděla, že je tam kostelník a říkala, svatý Antoníne, dej mě muže, ať by byl, jaký byl, a i kdyby mě třeba byl, jenom kdyby byl. Ale já jsem se tak nemodlila, já jsem se modlila jinak, tak jak nás to naučili.
0: Roky utíkaly a Františku čekalo osudové setkání s chlapcem jejího života. Jak se všechno seběhlo a kde k tomu došlo, nám odvypráví oba dva. Františka a Jaroslav Pálkovi.
4: Na vinařské škole ve Valticích. Jeden člen z domácnosti musel jít jedno dítě vždycky do zemědělství a rodiče říkali, ty se dobře učíš, můžeš jít na vysokou, tak půjdeš ty. Takže jsem s tím souhlasila a šla, chtěla jsem jít do Bzence na zahradnici a tam už to bylo obsazené a automaticky mě přeřadili do Valtic na vinařskou školu. A tam jsme se seznámili a až po delší době, až po půl roce, protože manžel hrával ve školní kapele a hrál na kytaru a můj děda vždycky říkal, já ti koupím kytaru, nauč se hrát. Tak mě koupil kytaru a já jsem potom po nějakém chlapcovi, to byl Slovák, vzkázala, co s ním kamarádil, aby mu vyřídil, že bych s ním chtěla mluvit, že bych se chtěla naučit hrát na kytaru. No a tak jsme se seznámili.
3: Byli jste ve stejném ročníku na té škole?
5: Já jsem 3 roky později. Jako. Já jsem byl taky tak nějak na tým 8 letce. A byl nábor do zemědělství, já jsem chtěl na elektrotechniku, tam se mě vysmáli, že jsem byl ze zemědělské rodiny, že nikam do zemědělství, takže nic. Z Valtic přijeli 2 pánové a dělali nábor do vinařské školy a Tak jsem se tam začal, zapsal, no tak jsem se tam dostal a ani jsem nevěděl, co to, jak to je, ale no tak jsem se odstal ve Valticích, no.
3: A tam jste byl v nějaké té kapele?
5: A to bylo později, no, to jsme v prvním ročníku techniky, tam byl takový Šramel, no, takový samorosti, no.
3: A co jste hráli v kapele?
5: Tak měli jsme tam harmoniku, kytaru, saxofon, trubku a to bylo všechno, no. Po večera jsme si tak hráli tam, no.
3: Seznámili jste se díky tedy hraní na hudební nástroje, nebo jste se v té škole potkali nějak jinak blíž, přeci jen každý v jiném ročníku? Jak to bylo, Františko?
4: Seznámili jsme se díky té kytaře právě, že jsem chtěla, aby mě učil hrát, protože jsem věděla, že hraje v té kapele a že hrát umí, tak kvůli, jako díky tomu jsme se seznámili.
3: Myslím, že seznámení přes hudební nástroje jsme v našich příbězích ještě neměli. Jaký to šlo na kytaru?
5: Nic moc, a ještě já jsem už na ní myslel před kytarou taky.
3: Jo.
5: No, takže že vždycky z vlaku jsem spěchal za ní, ona byla menší, malá, taková, takže měla zrychlý krok, ne kytru jsem, on vždycky jen utekla. No ale později, když teda došlo to, tak se poštěstilo, že jsme chodili, jsme tam měli takovou místnost, kde se hrávalo, tak tam jsme se zašili a kulturně jsme se vzdělávali.
3: Tak to bylo?
4: Ano, bylo to tak.
3: K čemu byly ty kulturní místnosti? Teď už to konečně víme. Vám se tedy Františka líbila?
5: Ano.
3: Jak vypadala? Popište nám, jak vypadala ve vašich očích tehdy? Jak jste ji viděl?
5: Tak byla to hezká holka, šikovná, hodná hlavně, co víc, no.
3: Jak se líbil Jaroslav vám?
4: No, já jsem zprva nechtěla s nikým chodit, protože rodiče pořád půjdeš ještě na školu, na vysoku a to, s nikým si nic nezačínají, no ale bohužel došlo k tomu, že jsme spolu začali chodit, no. A rodiče ani nevěděli potom, že jsme se zasnoubili, jako s potají. A...
3: Jak se to dělá potají?
4: No, koupili si prstinky, dali se a když jsem jela dom, tak jsem ho vždycky strčila kamarádce na ruku, vzala si ho dom, abych ho doma neukázala nebo tak a bylo to.
3: Vy jste taky skrýval lásku k Františce před rodiči?
5: Ne, neskrýval.
3: Jak jste to řekl vy jim, nebo jak se to vaši rodiče dozvěděli?
5: No, jsem jednou přivedl domů bez ohlášení a to bylo, myslím, nahody, že... Sousedka jí říkala, že je to pětinka. Ona byla taková malá, je pětinka. Jako.
3: Takže jste začali spolu chodit. To vám bylo tedy kolik, ať si to zařadíme časově, nebo který se psal rok?
5: To je 64.
4: Já jsem přišla do prvního ročníku a on končil, měl maturovat už. Byli jsme spolu tam rok akorát na té škole, potom dojížděl za mnou.
3: Jak vypadaly takové schůzky milenecké, rande, nebo jak jste to nazývali, já nevím.
4: Schůzky vypadaly tak, že jsem přijela do Břeclavy, tam jsem čekala 2 hodiny na vlak a jel se mnou do Valtic ve vlaku. Já jsem šla na internát a on jel zpátky a když usnul, tak zajel až do Brna.
3: A ty schůzky, jak vy si pamatujete, když jste si domluvili, že se s Františkou sejdete, mě totiž zajímá, a to je úkolem i našeho pořadu, zjistit a popsat vlastně i těm mladším, jak se tehdy lidé seznamovali, co prožívali na těch schůzkách, jak se k sobě chovali, jestli chlapec zval dívku někam na rande, na čaje, scházeli se, u vás už tedy víme, v té kulturní místnosti, ale jak ty schůzky probíhaly, jestli ve vší slušnosti, co jste si říkali a tak.
5: A nejvíc to bylo ještě ve škole, tak. Jsme chodili na kino, my všichni měli zaracha a my jsme všichni, protože já jsem se rýpal v těch rádií a televizoru, jsem tam zpravoval vychovatelům a ředitelovi a tak dál. Tak jsem měl, já jsem řekl, jdu do kina, šel jsem do kina, ona šla se mnou, ale jinak, tak jsme měli takový privilegium. No a jinak jsme jezdili domů, do Bilovic hodně a na všelijaký ty hody nebo nějaké ty zahrávky na zábavy a pak byl problém se dostat zpátky do Valtic. Někdy musela i sestra ji zavést, protože já jsem byl v práci už, takže sestra ji vezela do školy.
3: Kdy jste se odhodlal dát Františce poprvé pusu?
5: No.
4: On se neodhodlal. To bylo až za nějakou dobu. Jsme byli u kamarádky na Horech a vyšli jsme potom večer ven a ona volala, dej pusu, tak mě dal po první pusu.
3: Jaký to bylo?
4: No dobrý, pěkný.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Tento příběh patří manželům Františce a Jaroslavu Pálkovým, kteří oslavili 55 let manželského života.
2: Ze studentů se stali milenci, tajní snoubenci, dva mladí, kteří měli život před sebou a plánovali jim projít bok po boku.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Řekli jste, že jste se zasnoubili tajně vůči rodičům. Jak jste jim to řekli? Proběhlo pak nějaké oficiální zasnoubení?
4: No, my jsme měli zasnoubení tady u jeho rodičů. Oni o tom věděli, ale moji rodiče nevěděli o tom.
3: A ty se to dozvěděli jak?
4: Ty se to nedozvěděli ani, že jsme byli zasnoubeni. Já jsem to neříkal potom už.
3: Tak aspoň řekla jste jim, že potom, máte Jaroslava.
4: Ano, potom nastane, no on k nám jezdil, oni si ho oblíbili velice, jak on byl, jak jejich syn, oni ho měli velice rádi. A pak ještě oni v JZD jako zakládali vinice pro těchto lidí, že si můžou vysadit třeba 5 nebo 10 dárů vinohradu, když budou manžele, tak ještě to byl důvod, že jsme se vzali kvůli tomu, aby jsme měli nějakou korunu, aby jsme mohli podnikat, stavět a to. Potom nastala taková situace prostě, že jeho otec těžce onemocněl a my jsme se rozhodli teda, když jsme chtěli stavět, že potom nebudeme čekat až kdysi cosi, že bude ten smutek a bárco, protože nám řekl doktor, že už je to konec a tak jsme se vzali 27. ledna 68 a jeho otec nám na tu svatbu právě zemřel. No. Takže, ale nám to bylo jedno, my jsme hlavně chtěli, jich bylo 9 dětí, aby se všechny sešly a všechny byly ještě s ním. Jakože chtěli jsme tady k tento akt udělat vůči tomu tatínkovi, aby zemřel doma mezi svými. No.
3: To znamená, váš vstup do života a slavnostní okamžik začátku byl zároveň loučením s tatínkem.
4: No. Ano. Večer zemřel. Ráno jsme měli svatbu a večer o 7:30, ale zemřel. Ale všetci byli okolo něho, jako ty děti a to. Nám nešlo tu svatbu prostě.
3: Jaroslav, jaké to pro vás bylo? Ve svatební den berete si Františku a zároveň jeden život mizí, odchází tam nahoru.
5: No, bylo to smutný.
3: Jak říkala Františka, sešla se celá ta rodina a byli u toho, a to si myslím, že je hodně důležité pro někoho, kdo to nezažil, tak si říká, je těžké možná být u toho, když někdo odchází, ale vlastně mu tomu, kdo odchází, to ulehčí a líp se s tím srovná i ten, kdo u toho je a zůstává.
4: No, celý den za ním se tam střídali ty děti jako a vykládali si s ním a seděli tam s ním celý den jako. No.
3: Jak pro vás se změnila ta svatba? Vy jste měli po obřadu asi nějaká hostina. Ten zbytek té svatby asi neproběhl u vás tak, jako jinde probíhá.
4: Ne, tak se šlo potom hned spát a už se zase plánoval pohřeb. No. Na druhý den už se zase to všecko chystalo a na ten závěr.
3: Klobouk dolů tohle ustát. Nevím, jak bych to zvládnul. Takový den, na který se člověk těší, hodně štěstí a vlastně milovaný člověk odejde. Já vás obdivuju, Jaroslave.
5: No, co se dá dělat?
4: Je to život.
3: No, svým způsobem je to sice svatba, ale život za život. Jaký byl tatínek? Jak na ní vzpomínáte dnes?
5: No, byl pracovitý, on dělal zvědětělství, no, protože nás bylo hodně dětí, tak byl jako jeden z mála propuštěný z družstva mojí do průmyslu. Takže tu dobu v družstvu se ani neplatilo některý měsíc. Tak jezdili do Ostravy pracovat, no a tak víte, no. Nic moc to nebylo, no, že.
3: Jak moc v takovou chvíli, když ten tatínek odchází, jste se dokázal opřít o, nebo vám pomoci ta Františka jako vlastně vaše nová žena, se kterou jste vstoupil do života, jak moc vám pomohla ustát tuhle chvíli?
5: No, byla velice snaživá. Starala se o rodičů a matka ji vzala na náručí, když ji vzala k doktorovi.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska.
1: O svém životě nám vypráví Františka a Jaroslav Pálkovi. Je to příběh silných emocí, ale i velkých překvapení.
2: Jedno takové čekalo na Františku po svatbě. Se zájmem si prohlížela Jaroslavovo fotoalbum z dětství. A když obrátila jeden list, nevěřila vlastním očím.
3: No, zajímala jsem se o album, jaké má tam fotografie, protože věděla jsem, že pořád fotil. A když jsem to otevřela a dívala jsem se, tak jsem zjistila, že tam má fotku od svatého Antoníčka, jak tam stojí uprostřed bazénku na rybách. A teď jsem viděla, dívám se a vidím tam nějakou holku a říkám, teď to jsou já. Já si pamatuju dodnes, dneska je mě 75 skoro, a dodneska si ten okamžik pamatuju jak včera.
4: Vy jste viděla sebe na fotografii v albu Jaroslava?
3: Ano, já jsem tam viděla sebe, tak jsem mu to řekla, že to jsou vlastně já. Potom jsem to ukazovala mojim rodičům a oni taky říkali, no to si ty. Potvrdili teda.
4: To znamená, že vy jste se museli poznat mnohem dřív.
3: Že naše první rande to už bylo, já říkám teď dětskám. No.
1: Od okamžiku, kdy byla pořízena fotografie, do chvíle, kdy ji Františka poprvé uviděla, uteklo téměř 10 let.
2: Pro vysvětlení se musíme vrátit v čase. Je slunné odpoledne roku 1961. K bazénku u poutního kostela přichází malá Františka a ve stejný čas tam přijíždí i klučina Jaroslav. Jeden druhého neznají. Co se ten den stalo, vám odvypráví každý za sebe.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: No, byla jsem na svatém Antonínku, byli jsme ve Vinohradě s rodiči a mě

0: podívat se ke studánce a no, blblo se a někteří tam se fotili na kopkách, sena a mě tam kluci hodili boty do vody.
1: A já jsem řekla, že mu ho vytáhnu a on nechtěl. Tak jsem potom si namočila sukni, tak jsem si ji tak držela, oni se nám smíli a dělali si s něho posměšky, až, že je to jeho galánka nebo něco takového. A já jsem ještě byla taková asi v 6. v 7. třídě, že jsem to tak nebrala, že mě to bylo jedno.
0: No nakonec se tam lezl pro ty boty sám a tak jsem se nechal vyfotit ještě. Tam jsem si stoupil a ty boty jsem měl teda vedle sebe. No, je to tady na fotce.
2: Já vám řeknu tohle, to je osud, ne?
1: Svatý Antonín byl také patron milenců a zamilovaných a ztracených věcí. Takže to, co jsme všechno ztratili, jsme zase našli, že?
2: To znamená, že vy jste už osudem měli naplánováno, že budete jednou spolu a možná musíte přestát zkoušku některých špatných událostí, abyste se potkali a abyste pak žili spokojeně. Když se u jiných párů ptám, jestli mají nějaké to svoje místo, které pro ně něco znamená, tak u vás se ptát nemusím a rovnou vím, že je to ten kopeček u Blatnice, u svatého Antonína, ta kašna a ta síla toho místa, která vás vlastně dala dohromady už mnoho let předtím, než jste jako mladí se mohli vy sami dát dohromady nevěda toho, že už to osud dávno zařídil, že budete spolu.
1: Ano, je to tak.
3: Po svatbě bydleli Františka a Jaroslav Pálkovi u Jaroslavových rodičů. Později jim JZD v obci přidělilo partaj v novém bytovém domě, ale to už si oba plánovali vlastní rodinné bydlení.
4: Jaroslav pracoval jako technik v ovocných sadech a Františka záhy otěhotněla.
1: A přišlo to náhodou. Bylo to všechno takové za příčiny těch okolností, co se odehrály, tak to bylo taková náhoda. No.
2: To znamená, bylo na dítě založeno už před svatbou nebo po ní právě?
1: Po svatbě.
2: A kdo přišel na svět?
0: To zase bylo takový smutný. Dcerka. Dcerka, ale ta se narodila mrtvá.
1: Za 9 měsíců to odumřelo den před porodem. Jako.
2: Františku.
1: No, bylo to velice těžké, ale pomohla mě porodní babka. Došla a povídá, ale děvčičko, co máš z toho, do roka proroka. Tak když mě to tak řekla, tak do roka byl prorok. Narodil se syn Jaroslav.
2: Bál jste se o to víc, když byla podruhé Františka těhotná, aby všechno bylo v pořádku?
0: Nějak jsem se nebál. Nevím, co to tenkrát bylo, nějak, čím se to stalo.
1: Ne, já jsem pracovala, zohýbala jsem se, sbírala jsem polínka, skládala, říkala jsem si, že nebyla jsem ještě tak zkušená, jo, a lékaři říkají, to není nemoc, musíte pracovat až do konce a já jsem nevěděla, že se nemám tolik zohýbat a tím pádem to tam odumřelo, jako. No, muselo se to překonat, nedalo se nic dělat, protože...
2: Byl Jaroslav oporou?
1: Ano, byl oporou. A pak jsme se domluvili na tom prorokovi. Do roka proroka.
2: Když tedy přišel malý Jaroslav na svět, jaký pocit vás, toho, kterého zalil?
1: No, já jsem byla trochu zklamaná, protože jsem chtěla holčičku. Ale pak jsem byla ráda, že hlavně, že je to zdravé, no.
2: Byl jste konečně táta.
0: No víte, no tak jsem, já jsem tenkrát už točil filmy jako na kameru normální, 16, tak se bylo pořád vrtění, že no, máme nějaký, po každý nějaké akci natočenýho.

0: To samý potom ještě Roman, jak přišel, tak jsem se bavil tím, že jsem hodně fotil a filmoval.
1: Byl jste hrdý táta.
0: No, to víte.
1: Jak moc jste pomáhal Františce se starostí a výchovou dětí?
0: Jsem tam někdy, to jedině až večer. Jedině, že jsem s nima vyjížděl ven, ale jinak jsem byl do rána do večera v práci.
2: Ale byl dobrý táta.
1: Jaké nejšťastnější období vy sami v tom svém životě partnerském, v té vaší lásce vnímáte? Který rok? Který den? Která událost?
2: No, bylo to, když se narodili ty děti, když byli zdravé, tak to bylo jako krásné okamžiky. A potom také říkám, když jsme se scházeli jako rodina, všetci pospolu, jako, tak to bylo teda úžasné.
3: Velká opravdová láska ukáže svou plnou sílu jen tehdy, podaří-li se jí ze dvou milenců udělat lidi nebojící se ani změn, ani neštěstí, ani nemoci, ani života, ani smrti.
4: Za tu lásku, díky které všechno dokázali přestát, jsme se jim rozhodli po Patrikovi poslat dva dary. Velký automatický kávovar a přenosné digitální rádio. Má to být pro ně překvapení.
2: Jejda. No je to krásný a nemuseli nám za to nic dávat. Já jsem byla ráda, že jsem všem vyznala to, co jsem prožila s manželem a že jsme teda ten dar a tu lásku a všechno dostali od toho svatého Antonína. Děkuji za všechny jeho dary a...
0: Bože, proč nám to dáváte?
1: Protože Petr Kostka a Carmen Majerová si řekli, že chvíle u dobré kávy je chvílí, kdy si zamilovaní a partneři udělají čas na sebe, mohou si něco přes ten den říct, tak vám to usnadní přípravu té kávy, proto ten kávovar, navíc je tam digitální rádio, abyste si i tenhle pořad a další mohli poslechnout v digitální kvalitě a samozřejmě káva a tím můžeme umlít a můžeme si dát kafe.
0: No tak moc krát děkujem.
1: Vy si to zasloužíte.
0: Kdepak.
1: Určitě. Tak máte nějaký vzkaz třeba pro Petra s Carmen, co byste jim chtěli osobně říct?
2: No já bych chtěla říct, že jsem jich sledovala jako celý život, když byla televize na jejich filmech a inscenacích a že jsem jich měla ráda. A děkuji jim za všechno, co pro nás udělali. Já jsem to všechno dělala, hlavně pro manžela, abych ocenila to, ten jeho celý život, tu usilovnou práci.
1: Tak už víte, proč to tady máme. Protože Františka vás miluje, má vás ráda a chce to vykřičet do světa, aby i to ostatní věděli, Jaroslave.
0: Děkuji vám a i Františce.
1: A dáme si kafe.
2: A dáme si to kafe teda.
5: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes to není zlatý, ale smaragdový pár. Manželé Františka a Jaroslav Pálkovi už oslavili 55 let společného času.
2: To už je kus života, kdy každý musel toho druhého dobře poznat. Obstojí tedy v malém manželském testu?
1: Patrik Rozehnal si pro ně nachystal několik obyčejných otázek. Odpovídali na ně každý zvlášť, neslyšeli se. Vy teď můžete jejich odpovědi porovnat.
3: Jaroslave, prosil jste Františku někdy na kolenou o něco?
4: Na kolenou ani ne, ale spíš normálně.
3: Prosil vás někdy na kolenou? Klečel někdy před vámi?
2: Prosil, no já nevím. To teda nevím.
3: Bylo někdy zapotřebí?
2: Já myslím, že nebylo.
3: Pamatujete si, kam jste jeli na první výlet spolu?
4: Myslím, že to byly Němčice.
2: No já myslím, že jsme jeli do těch Němčiček, kde nedal tu pusu. Ale já nevím, vlastně on si to tak pamatuje. A potom jsem byla u nich tady.
3: Jakou květinu máte nejraději?
2: Všechny. Růže, gerbery, já nevím. Vánoční kaktus, neřekl?
3: Já myslím, no poslechněte si to.
4: Jsem měla různý, ona měla ráda kaktusy, kvetoucí a růže.
3: Je nějaké místo, které vy doma máte obzvlášť rád, nějaký svůj koutek, kam se rád uklidíte?
4: V první řadě v dílně, tady pod barákem.
3: Kam se nejraději zašije, kde je mu dobře?
2: U počítaču, ale aj v dílně, aj v dílně.
3: Kolik času stráví takhle koupelně, když provádí celou hygienu i se sprchou, s vanou, jak dlouho tam dokáže vydržet?
2: V koupelně, no on má rád vanu, takže on je tam dlouho. Půl hodiny, hodinu.
3: Takhle dlouho?
2: Jakdy, no.
3: To strpíte?
2: Ano, protože jeho bolí u ledviny, tak on se pořád nakládá do vany.
3: Jak dlouho se sprchujete, nebo jak dlouho trávíte čas ve vaně?
4: Ve vaně tak půl hodiny maximálně.
3: Už jste usnul někdy ve vaně?
4: Ano, v lázněch.
3: Co vás od Františky dojalo? Co udělala? Čím vás obdarovala? Co provedla? Co vás dojalo? Co si tak vzpomenete nejvíc?
4: Tak ona napíše k narozeninám vždycky nějaký pohled nebo nějaký takový psaní květiny a jako vyzná lásku.
3: Co ho přivedlo třeba k slzám? Co ho překvapilo? Byl dojatý, že zrovna vy tohle a tak?
2: Asi to, že se starám o něho.
3: Jsou i takové pravidelné věci, že vy i napíšete hezké přání?
2: Jo, to napíšu, ale on ho vždycky někde mrskne a já si říkám, že ho ani nečte.
3: Za co vám žena nejvíc hubuje?
4: Když nejdu do zavčasu jest, jako pozdní příjezdy nebo tak jinak.
3: Má ráda dochvilnost?
4: Jo.
2: Ano, tak to já, mě ta nedochvilnost jako vadí. Nedochvilnost to já nemám ráda jako.
3: A čekáte na něj často jako takhle někde venku nebo i doma, nebo že někam nepřijde včas, třeba k snídani nebo k obědu?
2: Teď už je nám to jedno.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Padesát pět let jdou spolu životem jako manželé Františka a Jaroslav Pálkovi. Naděje, že oslaví diamantovou svatbu, slábne každým dnem.
2: Když se brali, netušili, jaké rány jim osud nachystá a před čím je svatý Antonín ochrání.
1: Dnes se k němu obrací znovu, aby dal Jaroslavovi sílu bojovat s ošklivou rakovinou. Nemoc si ale každým dnem bere kus jeho sil.
4: Mě nepomůže ani zlatý, ale s tím já už čítám, už jsem to tolik prožil, že s tím jsou smířený, že tady za pár týdnů, no měsíců nebudu, no. Co se dá dělat, že? Ale já už to mám život za sebou.
3: Promítá si ho v tu chvíli člověk, když říkáte, že ví, že toho času už se ukrajuje víc a víc a zbývá méně? Přemýšlíte, rekapitulujete, říkáte si, co byste udělali jinak, nebo co ještě stihnout?
4: No to pořád ještě tady mám resty, že jak v důchodě dám dohromady ty filmy všecky, protože tam máme vše starý normální kinofilmy přehrávat. Takže to mě mrzí teda, že to už nezvládnu. No.
3: Je něco, co byste chtěl ještě prožít s Františkou? Někam se podívat, něco dokázat?
4: No, podívat se na Slovensko ještě možná k rodičům tady. Někde na vodu, na loďku, vyspolem. To jsem měl sen takový, že si někdy zaplaveme, když tam bude díra v té lodi. A...
3: Jaroslave, vy jste ale silný bojovník. Máte ten úsměv na rtech, furt uvažujete, co ještě musíte, nepropadáte tomu. Velký bojovník a velký strážný anděl tedy v podobě Františky. Ona vám taky asi dává sílu, ne? Hodně.
4: No, hodně. Kdyby ji nebylo, říkám, no to v 50 rokách už jsem byl někde za kopečkama.
3: Vy máte nějaký kšeftík s tím svatým Antonínkem?
5: Ano, ano, máme kšeftík se svatým Antonínkem. On nám dává sílu a drží nás a pomáhá nám teda.
3: Jak náročné je třeba být tou oporou? Vy zase tak pozitivní úsměv na těch i v těchto chvílích. A stále si dáváte tu sílu navzájem a vy tu lásku máte ukrytou v té vzájemné podpoře mezi sebou, to, že se tu držíte. Ale řekl bych, a tak to cítím z vás, pořád v rámci možností v radosti a úsměvu a pohodě, kde tu sílu, lásku, tuhle lásku v sobě berete?
5: No volám, když je mě těžko tyho svatého Antonína a kamarádka říká, no já ho můžu volat jak chcu, když je pořád u vás. Že nikdy se ho nedovolá, protože je pořád u nás.
3: Je tedy čas ještě i v takhle třeba těžké a náročné době, která s věkem přichází a se zdravím, se zasmát, mít veselý den?
5: Já myslím, že jo. My si ho vždycky uděláme, protože manžel vtipkoval celý život a tak vždycky něco. A i dneska, i když tu byla sestřička, tak vtipkovala, říkala, že no takového pacienta jsem ještě u nás nezažila. Takže to bylo dobrý, no.
3: Co pro vás osobně, nebo jak vy jste to v životě poznali, znamená láska? Co za tím slovem nejenom vidíte, ale i cítíte, co se za ním podle vás všechno skrývá?
5: Já myslím, že je to, že má mě drát jeden druhého, že to cítí s něho, že mu nemusí prokazovat nebo dělat si romantické večeře, ale dělat všechno pro to odpouštět, ne jak dneska řekne něco a už jdu od sebe, už se rozvedou, to ne. Musí umět odpustit, pochopit a trochu se sklidnit, a aby to proběhlo, jak to má. No,
4: no všechno pozitivní. Že jo, její úsměv, ona byla velice pěkná, hezká, pomilování.
5: Co láska je to, že ho pochopíte, že ho chytnete za ruku, že ho pohladíte a ten člověk sám musí cítit, že ho máte rádi. Že to člověk nedělá jenom tak bezištně.
3: Je ta láska cítit od Františky, že stačilo, že se jenom na vás podívala?
4: Je. Já to cítím.
3: Kdy jste dal naposledy Františce pusu?
4: No, každý den dává.
5: No, každý den si dáváme teď.
3: Kdy vás Františka naposledy pohladila po tváři?
4: Každý den. A i po vlasech někdy tak, no. A po ruce tak někdy.
3: Vy se máte tak rádi. A ten Antonínek o to asi tak pečuje, že i přes ty těžkosti pořád v sobě máte tu lásku. Pořád si ji umíte dát, projevit. A vy to musíte ještě dlouho být, abyste to naučili i ty druhé.
5: No nevím, jestli jich to naučíme, ale snažíme se jim to vštěpovat do hlavy a ukazovat jim příklad. No. Nelituju toho, co bylo a jenom si přeju, aby ještě manžel tady nějaký čas byl s náma. No. Víc nic.
4: Já myslím taky, že jsme prožili stejně krásný život. No. Ať je tam, co tam je, co se stalo. Smutné věci a to, ale jinak nemůžu si stěžovat. A taky aj pokud půjdu za kopečky, tak mě nic jako nějak tak zase nemrzí.
3: Jaká byla ta vaše láska?
4: Že mám on živa rád. Já jsem nikdy o ní nepozachyboval. Velice rád s ní chodím. Chodím do společnosti rád s ní. A je to šikovná, hezká holka. No, mám mě ráda, no.
5: Co mám na to říct?
3: Že ho máte ráda? Že ho milujete?
5: Ano, mám ho ráda. Měla jsem ho ráda celý život a neměnila bych.
3: Za co byste mu poděkovala?
5: No, že mu děkuju za všechno, za celý ten život, za všechno jeho úsilí pro rodinu, že za to budování, že jsme postavili dům a všechno jako ten sklep. A za to, že to se mnou vydržel, že jsme si dovedli, když jsme se někde poškorpili, odpustit. A že to bylo, jak to bylo. A nic nechceme vracet a říkám, všechno to bylo tak, jak to mělo být asi. No. Jinak to bez toho nejde, že to přejde nějaká ta bůřka a říkám, potom se zase obloha vyčistí a je zase, jde to dál život. No. Říkám, děkuju za všechno, za tu prácu, za úsilí a za to, že mě došel do cesty.
3: A vlastně je tomu Antoníčkovi.
5: Antoníčkovi hlavně. No, to tam jezdíme pořád mu děkovat a prosit. Za zdraví, za sílu hlavně. O sílu a zdraví. Miluju ho. Měla jsem jenom jednoho muže a s tím aj skončím, říkám. Na celý život. No. Jeden a dost.

0: Člověka nemůžete zachránit. Můžete ho jen milovat. To dobře ví Františka a Jaroslav Pálkovi. Jakoby říkali, miluji tě a budu tě milovat, dokud nezemřu. A pokud bude nějaký život potom, budu tě milovat i potom.
1: Jeden francouzský spisovatel napsal, nic na světě nemá takovou cenu, abychom se kvůli tomu museli vzdát toho, co milujeme.
0: Proto milujte každým dnem. Nepromarněte ani hodinu, kdy můžete lásku projevit a užívat. Láska je silná, věčná, ale čas je krátký.
1: To si uvědomuje i Carmen Majerová.
0: A Petr Kostka.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Zítra zasáhnou celé Česko. Horké počasí zastavilo v Praze na dvou místech provoz tramvají. Zítra bude převažovat velká oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko zítra zasáhnou silné bouřky. Provázet je budou přívalové deště, silný vítr a až 2 cm kroupy. Varují před tím meteorologové. Výstraha platí pro celou republiku od 11 dopoledne do 10 hodiny večer. Podle Mariana Sandeva z Českého hydrometeorologického ústavu můžou rychlé deště rozvodnit menší toky.
2: V některých případech se objevují i 100 mm úhrny srážek za maximálně 2 hodiny, čili je téměř jisté, že dojde k lokálnímu zatopení podchodu a garáže a podobně.
0: Horké počasí zkomplikovalo pražskou veřejnou dopravu. Mezi Florencí a Palmovkou nejezdí kvůli vysokým teplotám tramvaje. Odkloněné jsou přes Žižkov a Kobylisy a cestující můžou využít v úseku metro B. Horko na trati narušilo asfaltovou zálivku u kolejnice, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
3: Tato uvolněná asfaltová zálivka se dostala do podvozku a brzdového systému 2 tramvají. Nyní probíhá za asistence hasičů dopravního podniku odtah těchto 2 tramvají. Následně dojde k odstranění uvolněné asfaltové zálivky z tratě. Po kontrole tratě bude na ní obnoven provoz.
0: To by podle Šabíka mohlo být kolem půlnoci. Horko zároveň zastavilo tramvaje i přes Čechův most směrem do centra, kde se do kolejí dostal rozteklý asfalt. Dálnici D35 chtějí podle ministerstva dopravy dostavět 3 konsorcia stavebních a technologických firem. Půjde o takzvaný PPP projekt. Dálnici zaplatí soukromé firmy, stát je pak bude splácet. D35 má spojit východní Čechy a Moravu. V budoucnu by měla ulevit D1.
4: 3 konsorcia nabídla ceny mezi 71 a 680 miliardami korun. Nabídky teď posoudí ministerstvo dopravy a v září vybere vítěznou, pokračuje ředitelka ekonomické a infrastrukturní sekce Lenka Hamplová.
5: Následně požádat o schválení vládu a poslaneckou sněmovnu na podzim letošního roku uzavřít koncesionářskou smlouvu.
4: Koncem roku by se tak mohlo začít stavět. Hotovo by mělo být nejpozději za necelých 6 let. Stát začne koncesionáři za dálnici platit až po jejím zprovoznění, což může stavbu uspíšit, říká ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
6: On má absolutnou motivaci na to a to udělá včas, protože čím déle to dělá, tým později dostává zpátky.
4: Stát bude dálnici splácet 22 let. Konzorcium ji bude po tu dobu spravovat. Jakub Vik, Český rozhlas. Sport.
0: Česká tenistka Sára Bejlek porazila na úvod turnaje v Aténách 6-0, 7-5 Slovenku Morvajovou a postoupila do 2. kola.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme přes den velkou oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháňky nebo bouřky, které, jak už jsme zmínili, můžou být ojedinělé i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 dejte pozor na kilometru 210 směrem do Ostravy. V jízdním pruhu je tam rozházené dopravní značení. A na dálnici D5 je mezi kilometry 10 a 15 směrem do Plzně kvůli práci údržby uzavřený levý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer s divadlem pro vaše uši. To dnešní začíná tak trochu jako pohádka. Žili byli na světě 3 kamarádi. Rudolf Hrušinský, Josef Kemmer a Vladimír Salač. Každý z nich tu po sobě zanechal něco ze svého hereckého umění na jevišti, na filmovém plátně nebo v televizi a samozřejmě taky v rozhlasovém archivu. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když jsem si nedávno po jednom z představení v Divadle na Jezerce povídal s tamnějším principálem Janem Hrušinským, stejně v tu chvíli kolem nás byli určitě všichni kolegové jeho tatínka, paní Dana Medřická, Jana Hlaváčová, Miroslav Macháček, Josef Kemr a mnozí další. Ostatně najdete je všechny na fotografiích ve výpravné knížce Rudolf Hrušinský 100 rozmarných let. V níž nechybí, jak už patrno, nejenom z názvu, nikoli let, ale let, a samozřejmě i z úvodní fotografií na obalu, taky vzpomínka na chvíle natáčení filmového rozmarného léta. A tak teď na pana Rudolfa Hrušinského zavzpomíná nejen jeho mladší syn, ale i režisér Jiří Menzel.
2: Přál jsem si pracovat s Rudolfem Hrušinským už od svého prvního filmu. Měl jsem ho rád od dětství. Hrál v českých filmech většinou floutky a záporné role buržoazních synků. Už tím mi byl sympatický. Donesl jsem mu scénář rozmarného léta do jeho vilky v Nuslích. Vzal ho mezi dveřmi do ruky a nic mi neřekl. Pak jsem se za ním rozjel do Plané nad Lužnicí, kde měl chatu. Byl tam sám, seděl nad splávkem, mlčel a koukal do vody. Sedl jsem si vedle něj, mlčel a koukal taky. Nechtěl jsem ho rušit. Za celé odpoledne jsme si řekli asi tak 20 slov. Na otázku, jestli scénář četl, jen pokýval hlavou. Jestli se mu scénář líbí, jsem se ho už zeptat neodvážil. Vzal jsem sebou do Plané cívkový magnetofon a pouštěl mu Nat King Cole. Koulův medový hlas se hodil do toho slunného odpoledne, klidné hladiny řeky a palouku na protějším břehu. Když dozněl Koulův Stardust, Rudolf se nadechl a dlouze a něžně vydechl. Ještě. To bylo jedno z těch 20 slov. Pustili jsme si Stardust ještě několikrát a potom jsme jen seděli, mlčeli a poslouchali Nat King Cole. Smrklo se, Rudolf nechytil nic.
3: Jazz má Rudolf rád. Sedí ve své pracovně, kouří jednu cigaretu za druhou a ví, že má jen několik málo chvil pro sebe. Je na vrcholu tvůrčích i fyzických sil. Ve všech jeho pohybech i gestech jsou na jevišti přítomní jeho tatínek a maminka. To, co bytostně potřebuje, je profesní realizace. A k té má v 60. letech tolik příležitostí, že pokud ho nenajdeme na filmovém place, najdeme ho na jevišti nebo v televizním studiu. Rudolf má za sebou různá setkání. Z mnoha z nich vznikla velká přátelství, z nich některá jednou nazve těmi celoživotními. Milých, zábavných i laskavých lidí má kolem sebe hodně. Ale Josef Kemr je jenom jeden, stejně jako byl jenom jeden Vladimír Salač. Pouto, které vzniklo v době, kdy se všichni tři profesně teprve formovali, je léty i zkušenostmi prověřené dostatečně a dennodenní setkávání jen potvrzuje jejich společnou souhru. Kemr a Salač v podstatě patřili do rodiny Hrušinských. Hrušinský ví, co je herecká práce. A ještě něco. Hrušinský přijímá pokorně svůj úděl herce. Zkouší někdy 3 až 4 hodiny v kuse a ani na okamžik si nesedne, ačkoliv z něho pot jen lije a je unavený, zatímco jeho mladší kolegové si sednou, aby si odpočinuli. Alfred Radok v časopisu Květy 5. listopadu 1966. V roce 1960 oslavila Eva 32. narozeniny. Je manželkou, matkou, přítelkyní, řidičkou, hospodyní i manažérkou. Vším, čím je potřeba. Když jí chce její muž něčím obdarovat, přiveze jí z natáčení filmu 31 ve stínu nůžky, na kterých je napsáno Made in England. Nůžky, které je možné sehnat ve všech papírnictvích i galanteriích, řekli byste. Jenže Rudolf to nevěděl a Evě to nevadilo. Při natáčení Bílé paní se Hrušinský ještě více zblížil s Milošem Kopeckým, s nímž se poznal už během realizace Švejka. Miloš jezdil do Plané rád a většinou tu zůstával i několik dnů, pokud to pracovní vytíženost obou dovolila. S Rudolfem spolu mlčeli u řeky, pili fernet, kterému Kopecký říkal Francouzák chudých. Rudolf Hrušínský miluje divadlo a umění, ale takových nás je, jenže umění miluje Rudolfa Hrušínského a takových je jako šafránu. Je to oboustranná láska. Krásná věc. Miloš Kopecký v Divadelních novinách 29. prosince 1965.
4: Zatímco na jevišti nebo před kamerou herec přečasto touží, aby záběr spěl ke konci, v životě je tomu právě naopak. Tady si člověk přeje a touží, aby opona spadla co nejpozději. I bez podlesku.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Vždycky jsem se těšil na návštěvu Jana Třísky. Byl vtipný a uměl všechny bez rozdílu věku spolehlivě rozesmát. Vždycky nás dovedl překvapit a pobavit. Jednou mi třeba podával vojenský nůž, bajonet, se slovy: nikde to, Honzo, neukazuj, tohle jsem pro tebe ukradl Československé lidové armádě. Na jevišti Národního divadla se táta díky četnému obsazování potkává s kolegy, kterých si profesně i lidsky velmi váží. Karel Heger, Jan Pivec, Bohumil Záhorský, Vlasta Fabiánová nebo Olga Scheinflugová. Vzpomínám si, jak jsme byli na návštěvě u paní Scheinflugové. Chtěl jsem zavřít zahradní branku a ona volala: nech to, Honzíku, otevřené, za chvíli přijde Karel. Celou dobu, co nám servírovala dort a čaj, jsem přemýšlel, jak by se tam ten pan Čapek mohl objevit, když přece zemřel, nebo snad přijde? Bylo mi 10 let a do té 10leté hlavy to nějak nešlo. Samozřejmě měla tehdy na mysli svého bratra Karla Scheinfluga. A ten přišel. V 60. letech byl Rudolf v jednom kole. Dlouho mu ale tělo nedovolilo, aby příznaky únavy a vyčerpanosti ignoroval. Za ta léta, kdy se nešetřil, najednou platí i z úroky. Točil jsem ve dne v Praze s Angličany 31 ve stínu a na noc mě vozili do Blatné, kde jsem zase s Podskalským dělal Bílou paní. Takhle jsem to provozoval týden, spal jsem jenom v autě. V pátek jsem jel se synem Rudolfem na chatu a vezl nás barandovský šofér. Věděl jsem, že přes víkend mám volno a odpočinu si. A cestou mě to vzalo. Úplně školní případ. Prudké pálení uprostřed prsou a vystřelování bolesti do stran. Nechal jsem to být. Až v pondělí jsem se zmínil Podskalskému a ten mě okamžitě odvezl do Strakonic ke svému známému doktorovi. Tam mi natočili EKG a už si mě tam nechali. A tak Rudolf prožije svůj první infarkt a po pobytu v Poděbradských lázních se bez větší zdravotní kázně znovu vrací do pracovního procesu. Hrušínský má v sobě ponorné řeky. Pracují v něm. Má dar vyprávět divákovi o jejich plynutí střídmě, neokázale, cudně a mužně. Vždycky se zatajeným, něžně lidským chvěním. A zdá se mi dokonce, nevím, jestli to je jen můj trvalý pocit, s jakýmsi neustále přítomným odstínem smutku. Tichého, smířeného a moudrého. Sergej Machonin v Divadelních novinách v květnu 1962. V červnu roku 1965 přijel za Rudolfem do Plané nad Lužnicí Otomar Krejča a dal mu text inscenace Maškary z Ostende. Doufal, že Hrušínský ukončí angažmá v Národním a přijme nabízenou práci v nově vznikajícím divadle Za branou. Seděli tehdy na obědě v restauraci u Machoňů, kam hrušínští chodívali nejraději a kde měli i svůj štamgastský stůl. V paměti mi z toho dne zůstaly vzpomínky podobné rychlým filmovým střihům. V poledne Krejča přesvědčivě vypráví o plánech divadla Za branou, odpoledne sedíme na zahradě u chaty a Krejča zaníceně pokračuje v plamenném přesvědčování o atraktivitě dramaturgického plánu nově vznikajícího divadla Za branou a najednou je večer, sedí se na dřevěné lavici u ohně a Krejča stále ještě pokračuje ve výkladu o zamýšlených kvalitách právě se rodícího hereckého souboru. Táta, který byl známý tím, že řekl maximálně 2 věty za hodinu, při loučení s Krejčou pronesl: tak jo, děkuju, já si to přečtu. Nakonec se rozhodl zůstat v Národním divadle, kde ho do konce 60. let čekají nejlepší role i divadelní režie. Těžko usuzovat, jestli by měl v divadle zabranou stejně krásné nebo ještě lepší herecké i režijní příležitosti. Faktem zůstává, že v roce 1965 nemohl tušit, že osud obou divadel vezme brzy nečekaný směr. 2. srpna 1967 mělo v New Yorku premiéru filmové drama režiséra Normana Joycena V žáru noci, do kterého se Rudolf okamžitě zamiloval, i když pro něj jméno právě tohoto režiséra znamenalo hořkou vzpomínku. V roce 1966 nabídl Joycen Rudolfovi roli ruského generála v připravovaném filmu Rusové přicházejí, což totalitní režim zakázal. A Rudolfovi byl pro jistotu zabaven i cestovní pas. Roli původně zamýšlenou pro Hrušínského hrál nakonec herec Alan Arkin a celkem získal snímek 5 Oscarových nominací. Co by tato nabídka znamenala pro Rudolfa a jaké další možnosti by díky ní získal, kdyby mu ji režim dovolil realizovat?
5: Já jsem dostal několik nabídek, velice dobrých. Byla to anglická agentura Al Parker, která zastupovala Oliviera třeba. A nabídli mi zastoupení pro Spojené království, že poslali mi smlouvu a protože šlo o právní věci, že, tak jsem ji dal na Prago koncert a tam leží do dneška. Pak to byl americký, já nevím, jak on se měl, Kroner nebo tak, takhle nějak. Byl to člověk, který zastupoval Voskovce a Tverik mi tenkrát říká, Dido, člověče, já se celý život snažím, aby mě zastupoval a on si vybere tebe. Taky k tomu nedošlo, samozřejmě, protože už mě nepustili. Nepustili nikam.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu na začátku mluvil o přátelství mezi Rudolfem Hrušinským, Josefem Kemmerem a Vladimírem Salačem. Ve filmu spolu třeba v mládí studovali za školou. No co na tom, že ten poslední z té trojice neměl třeba takové herecké štěstí jako jeho kolegové. Ale jak už jsme slyšeli, jsou přátelství, která vydrží celý život bez ohledu na nějaké herecké úspěchy nebo neúspěchy. Vladimír Salač byl kdysi v rozhlase hostem, dnes by se řeklo, virtuální kavárny nad řekou a četl v ní jednu z literárních povídek. Ty další doplní Bohumil Bezouška a hostitelem nám bude Jiří Šašek.
2: V kavárně nad řekou se šeří, brzy bude tma. Tam někde za sedmi horami a sedmi řekami už rozžaly světla v ulicích a tady hoří, šlehá a čadí metrový plamen. To je zvláštní, jak se u ohně pěkně povídá, co?
3: Začátkem letošního léta se mi podařily dvě úžasné věci. Především jsem se seznámil s báječným děvčetem. Já vím, to se mezi mladými lidmi stává dost často. A pak sehnal jsem náhradní baterie do tranzistoru. Tedy podařily se mi dvě úžasné věci, souhlasíte? No. To si myslím. Pochopitelně jsem si bral na vzájemná setkání tranzistor s sebou. Kdyby člověku došla řeč, pustí hudbu. Kdyby nebyla hudba, lze mluvit o tištěných spojích. A člověk s tranzistorem si přece jen jinak připadá. Za nedělního večera jsme zamířili do sadu. Patříme mezi ty, kteří rádi chodí po parcích. Věřiny rodiče mají televizor, není je tedy možno podplatit lístky do biografu, a moje bytná má velmi bujnou fantazii. Co pak asi hrajou, řekla jakoby jen tak Věra. Okamžitě jsem vyhověl nevinné ženské zvědavosti. Tranzistor vydal rik, ne tak docela nepodobný aréně s bíčími zápasy. To je přece, no ano, samozřejmě, to je přece Československo-Brazílie. Krista pána, jak jsem jen mohl zapomenout. Na tomto malém příkladu vidíte, jak člověk citově postižený může zapomenout i na historické okamžiky dějin. Věčná mi za to hanba. Představte si, neotevřít tranzistor, jak bych se byl býval v pondělí plížil uličkou hanby a opovržení. On neposlouchal, neposlouchal. Usedli jsme. Za námi v patách se připlížila druhá dvojice. Pardon, povídá mužská část té druhé dvojice. Bude vás to moc zlobit, když si přisedneme k vám? To je strašný, všecky lavičky natřou, lepí se to, akorát tahle ne. Lavička je veřejná pro každýho, řekl jsem ledově. Jiří, pravila ženská část druhé dvojice. Já jsem tak ráda. Moment, znervozněla mužská část a přiklonila se ke mně. A pak si s úlevou oddychla. Strašné nebezpečí bylo odvráceno od svatyně. Usedli jsme patrně na nejkrásnějším místě Petřína, neboť za námi, před námi i vedle nás usedali dvojice a tichonce se nakláněli k nám tak, jako květy za sluncem. Nejsem sobec, pustil jsem tranzistor co nejhlasitěji. Děkujem, ozvalo se pod lavičkou. Ulekaně jsme sebou trhli. Ne, pod lavičkou nikdo nebyl. To jen z blízkého křoví se ozvaly hlasy a nám se zdálo, a jak padalo podvečerní šero a tma houstla, tu se kol nás rozprostřel kruh ohýnků z cigaret. Tak nějak vypadají vlčí oči, které čekají kolkořisti. Ne, ne, to není správné přirovnání. Vlčí oči planou nehybně, kdežto ohýnky cigaret se nervózně třepotaly vzduchem. A jak šero houstlo, položila si Věra jen tak lehce, z lehínka hlavu na moje rameno. Přitáhl jsem jí blíž a docela blizonko tváře jsem se naklonil. Gól! Zařičeli lavičky, traviny i křoví a ohýnky cigaret vylétly k černému nebi jako rachejtle na 6. července. Věra odsedla a řekla rezolutně. Zavři to, prosím tě. Věro, prosím tě, žadonil jsem. Půjdu, řekla. Vypjal jsem tedy přijímač. a tu se z okolních křovin, travin i laviček ozvaly takové hlasy nevole, až mi přejel mráz po zádech. Večerním šerem se ozvaly hrozivé kroky davu, který mířil k lavičce, kde jsme seděli. Podívej se, kamaráde, ozval se jakýsi hlas. Nebuď sobec a odevři to. Tady nejde o špás, tady jde o vlast. A tehdy jsem poznal Věřino dobré srdce. Že se necháš takhle prosit. Takový zajímavý zápas. Slečno, vy jste anděl, zahučelo zleva z křoví. Zítra večer v 6 u muzea, přijdu s bílým karafiátem, křikl někdo zprava. Nezřetelné postavy kolem nás zahučely smíchem. A já zapěl tranzistor. Zápas skončil a my se zvedli. Křoviny i stráň zahučeli dík. Chápeš, před čím jsem tě zachránila, řekla Věra, když jsme přicházeli k refíži. Jedině díky jí jsem nebyl byt, samozřejmě. To je zajímavé. Ženy nás vždycky moc rády zachraňují z toho, kam nás sami vecpali. Ale proč my jsme jim za to vděční, přátelé?

0: řeky zavála vlna teplého vzduchu a plameny ohně vyskočily vzhůru. Kolem je už noc, hluboká a temná. V takových chvílích se nejlépe vyprávějí půlnoční příběhy. Trochu cimbuří starého hradu, sem tam bílá paní, ale ne, snad něco modernějšího. Půlnoc ať zůstane půlnocí, ale bílá paní nechť se změní v bílou slečnu. Zkusme to.
1: Hodina duchů už pomalu končila, když jsem dospěl k názoru, že včera narozená mistrova dcerka je již dostatečně oslavena a po delším loučení jsem se opět nadýchl čerstvého vzduchu. Nespěchal jsem, protože tak jako tak se mnou zítra nebude doma mluvit ani truhlík na uhlí, a tak jsem se v náladě více než dobré doloudal k řece. Dle železných zákonů zlomyslnosti noční tramvaj odjela asi před 10 minutami a tak jsem měl celou půl hodinu k pozorování řeky, ulice k bráníku a po uličních hodin, které houževnatě ukazovaly 11, čímž klamali noční poutníky. Básník by řekl,

0: pochopíte, že jsem dospěl k názoru, že čekání ve dvou bude rozhodně příjemnější. Než jsem se stačil přiblížit a oslovit jí, kvikly brzdy. Kde se vzala, tu se vzala červená Felicie. Zastavila těsně před dívkou a z ní se vyhoupl elegantní mladý muž. Ano, přesně jako v kině. Darebák, předběhl mě. Ale dobře mě tak, kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. Byl jsem bohužel tak daleko, že jsem neslyšel, o čem je řeč. Asi k nenápadnému seznámení předstíral neznalost pražského místopisu. Jasně předstíral, protože vůz měl pražské číslo, jak jsem později zjistil. No, a teď si přisedne k němu. Kde pak takovým lidem by se vůbec neměli vozy prodávat? Nějak se mi i na dálku zdálo, že rozhovor se mění v monolog. Elegant brzy spotřeboval dary svého ducha konverzačního a začal zprvu nenápadně, pak čím dále tím živěji gestikulovat. Přecházel z larga přes tremolo do fortissima. A náhle docela bez předchozí slovní přípravy padl políček, aneb jak my, lid prostý, říkáme facka. Ale ne nějaká divadelní nebo koketní, nýbrž taková, o které se říká jako dům. Až to plesklo. A dívka se otočila a odcházela. Ústup insultovaného elegána měl být vzhledem k jeho motorizovanosti bleskový, leč opět zaúřadovaly zákony zlomyslnosti. Ne a ne odstartovat. Přiblížil jsem se, protože hrozně rád radím. Zdvořile jsem se dotázal, cože na tom má. Rozhněvaný mladý muž odpověděl pouze jedním slovem, které trávníček uvádí s poznámkou, že jde o výraz vulgární. Motorizovaný elegán mi teď byl docela sympatický. No jak pak by ne, když jsem si představil, že tu facku jako dům jsem docela snadno mohl dostat já.
1: Každý závod každé cenové skupiny má svou specialitu. Bramborové placičky, či maďarský guláš, či řízný mok, či nejpomalejší obsluhu, či vrchního, co se rád přepočítá. Kavárna nad řekou nemůže tedy zůstat pozadu. A proto v kavárně nad řekou tedy zavoní káva. Kde pak asi jsou ti těrné porcelánové šálky? Ale ty přece patří tam někam na všechny světové strany, kam se za týden dva vrátíme. V kavárně nad řekou se čepuje do plechové misky sběračkou. A káva chutná přesně podle receptu. A jen co se roznesou šálky, jen co osvěží první vřelý doušek, budem vyprávět.
2: Já, vážení, já jsem prodal rádio, televizi. Babičce jsem daroval gramofon. Desky ty jsem rozlámal na drobounké kousky a teprve teď cítím hluboké zadosti učinění. A vás, přátelé, vás varuji před všemi těmi pekelnými přístroji, hudby a hlasu. Radím vám dobře, ničte magnetofony, rozšlapávejte gramorádia a zacpěte si uši před všemi těmito lákadly. Jestli váháte, tak si poslechněte můj otřesný příběh. 5 roků jezdím za rodinou do jižních Čech, až za Soběslav, týden co týden, protože jsem řádný člověk a miluji pořádek. Před nějakou dobou zavedli pro poučení a obveselení cestujících vlakový rozhlas, prosím, to je jistě vynález, o kterém jsem si já myslel, že má budoucnost. Nám stálým cestovatelům rozhlas časem nahradil pohled z oken i hodinky. Věděli jsme například, že než dojedeme do Říčan, uslyšíme řadu dobrých rad, jak se chovat ve vlaku, abychom nepili uřátí a nevyskakovali z rychlíku za jízdy. Pak nějaká ta reklama na dětský zásyp nebo šampon a už tu byly Čerčany a potom dechovka. Tou dobou pravidelně usínám. Ne, nebojte se, já nepřejedu. Zvykl jsem si totiž jako kanár na hodiny s kukačkou. Začne zpívat, sotva to v nich zachrastí. A já se zase chystám vystupovat, jakmile se ozve vodník Čochtán. To jako pan Verich. No, však to znáte, jak tehdy zapálil Třeboň a jak mu došly sirky a jak ten scout si dával na pás reklamu, že je připraven a pak nebyl. No, ještě ho má schovanýho. Prostě vodník Čochtán ze Zlaté stoky okres Třeboň. To je pro mě znamení domova. Jednou jsem takhle jel na dušičky, večerním rychlíkem, mlha, chladno.

Takové typicky dušičkové počasí. Ve vlaku bylo proti všemu očekávání a zvyklostem teplo. Stočil jsem se pěkně do rohu, kabát přes sebe a dřív, než jsem stačil vyslechnout dobře míněné rady a porady, už jsem usnul. Náhle v polospánku zaslechnu známý hlas. Ještě ho mám schovaný. No nazdar, čochtán a vlak už stojí, chytím kabát, aktovku a vyletím ven jako raketa. A jen jsem přistál na peroně, vlak se rozjel. Rozlížím se a hrome, to jsou teprve Olbramovice a rychlík si to sype beze mne k táboru. Zeptal jsem se ještě železničáře, jestli to jsou skutečně Olbramovice. Pro jistotu, víte? No, rozespalému člověku se může ledacos přihodit. A on vám mi povídá, tak to vy jste taky vystoupil podle čochtána z vlakového rozhlasu. To museli v tom vysílání nějak přehodit pořadí, protože vy jste už šestej.

La la la la la, jen mi do zpěvu. Podzimní déšť okno smívá, kytička už není bílá, ale ty zdál, moje milá. Tra la la la la la, jen mi do zpěvu.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: No a posledním do hereckého a lidského trojlístku v tom přátelství tří českých herců, Rudolfa Hrušínského, Vladimíra Salače a Josefa Kemra, už zbývá právě jenom Josef Kemr, kterého si dnes v Divadle pro vaše uši připomeneme ve šťavnatém dialogu s Josefem Somrem. Poustevník Ivan a kníže Bořivoj v apokryfu Františka Nepila, Noc a skála. A to celé v režii Jiřího Horčičky. Krásně se to poslouchá i po letech. Inu, kdo umí, ten umí. Tak všechno dobré a ve zdraví zase brzy naslyšenou.

0: Pomalu, tak to je tvůj konec!
1: No,
2: u všech čertů, jak to, že honíš v mém lese mou laň?
1: V tvém lese tvou laň? V mém lese mou laň, když už...
2: V čím lese čí laň?
1: V mém lese mou laň.
2: No to se povedlo, v jeho lese jeho laň. Jeho.
3: Tak ji podoj.
1: Cože?
3: Aby si ji podojil, když je tvoje.
1: Já a dojít?
3: Jestli se nechá a ona se nenechá, od tebe ne. Ode mě jo, protože je moje.
1: Tvoje?
2: Ha. Chudinko moje upocená, beruško moje uřícená, ten tě zřídil, holomek.
1: Cože?
3: Ne, nic studeného ti nedovolím, uvařím ti čaj.
2: Kde pak studený?
3: Slez toho koně, vzácný pane, tady máš nádobu a přines vodu.
1: Přines vodu.
3: No přines vodu.
1: Já
3: no tak nelelkuj a přines vodu.
1: Přines... Víš, kdo já jsem?
3: Představíme se až potom. Ke Sturance vede tahle pěšinka. No co stojíš?
1: Prve si ukazoval na druhou
3: Prve
1: stranu.
3: Prve jsem neukazoval nikam.
1: To teda ukazoval.
3: To teda neukazoval. Já přece vím, kde je v mém lese u mé jeskyně moje studánka.
1: V jeho lese. V jeho lese u jeho jeskyně jeho laň a jeho studánka. To se teda bavím. Dvezníku, já jsem... Dvezníku, já z vodu.
2: Prosím.
4: A k čertu.
3: Vodu.
4: Zapomněl jsem, že zde nemám svého věrného sluhu.
2: Vodu.
4: Odu. Laskavě.
2: Vodu.
4: Pro vodu sám.
3: Ukážu ti svůj příbytek, jestli tě to zajímá.
4: Nechám ho pást volně, jestli ti to nevadí.
3: Máš pěkného koně.
4: Ha, to je arabský hřebec.
3: No to zase není, to jo. By musel mít menší hlavu Co a je? Víc vykulené oči,
4: oči.
3: Ale pěkný je. Jak pak si k němu přišel?
4: Mám vlastní stáje.
3: Ty vůbec vypadáš na dost zámožného chudého šlechtice. Co pak si vlastně zač?
4: Nelekej se, ale jsem kníže Bořivoj. Ale zůstaň stát, nemusíš přede mnou klekat. A ty jsi kdo?
3: Nelekej se, ale jsem poustevník Ivan. Ale taky si neklekej, já jsem v jádru prostý člověk. Tohle je moje sluj, velmožný pane.
4: Tak takhle bydlíš. Máš to tu pěkné.
3: Ale kde pak, ještě to není takové, jaké by to mělo být.
4: Ano co, to nejnutnější tady je. A být z toho víc, tak by ta jeskyně byla přeplácená.
3: No ne, ono by to chtělo například přivalit ještě jeden kámen pod hlavu na spaní.
1: Co, taky máš radši víc pod hlavou?
3: Když mám málo pod hlavou, tak hrozně chrápu.
1: Je, já taky, já zrovna tak.
3: Já nemohu ani spát, ano. Jak drnčím, když chrápu.
1: Já taky, já zrovna tak. A počkej, taky se v tom spánku slyšíš?
3: No to je to nejhorší. Jo. Slyším se a nemohu se probudit, abych přestal.
1: Jo.
3: Takže celou noc nezamoučím oka.
1: Zrovna tak, jako já.
3: Do bílého dne.
1: Hlava takováhle.
3: Jako snop.
1: Tak,
3: jako snop.
4: Podívejme těch snůbků. Co ti to visí pod stropem za snůbky?
3: Léčivé bílý, velmožný pane. Z toho jsem vařil čaj pro svou laň.
4: Moment. Pro mou laň. Ale zatím si ji nech, já ti ji propůjču k užívání.
3: Nebudu.
4: Ale je to moje laň.
1: Počkej.
4: A na čí je tohle? Že to tak divně voní.
3: To je koní trut.
1: Koní co?
3: Koní trut. Ten se dává při srdeční vadě a melancholii.
1: Je, to já mám, to mám. Já mám tak vané a melancholické srdce, že se za ně až stydím.
3: No, za to ne.
1: Počkej, tohle ale voní jako fialka.
3: No, taky, že to je fialka. Proti...
1: Co?
3: Proti záduše.
1: Proti záduše.
3: No.
5: Na tu já asi zajdu. Jak přijde chladno, ano, že, ano, ano, já, že já nemohu popadnout dech.
6: A vydechnout?
5: No to už vůbec ne. Já vdechnu
6: a ty nemůžu to dostat ven.
5: No to je fialka k nepřekonání.
6: Ano.
5: Zrovna tak jako tadyhle starček proti zacpání jater.
3: Jater, co já s tím zkusil? Svému největšímu nepříteli bych nepřál zacpání jater.
5: Moment, velmožný. A nebyly to ledviny?
3: Ledviny, o těch mi už vůbec nemluv. Když mě chytnou ledviny, tluču hlavou do zdi.
5: Kameny.
3: Tluču hlavou do zdi.
5: Kameny.
3: To spíš snesu zacpání jater.
5: A špičaty.
3: Zase mě berou. Dveřníku, kočičí kůži.
5: Zapomněl jsi, velmožný pane, že zde nemáš svého sluhu.
3: Aha, učerta.
5: A kočičí kůži zahoď. Co? Je stejně jenom na zahřátí. Lepší je jahodové té. Po něm pak aspoň nepřichází...
3: Co?
5: Hučení v uši.
3: Hučení v uši. Vidíš, mám.
5: Že jo?
3: Dnes a denně, jako bych seděl...
5: U splavu.
3: U splavu.
5: No jo, kdy to povídá.
3: Ano, u splavu, ano, tak. Já si už nejednou říkal, že snad nejsem ani kníže, že jsem snad spíš vodník. Mně to tak rozčilovalo.
5: Na to jsou zase hluchavky.
3: Ano. To se dá léčit. Rozčilení?
5: To se dá těšit. Rozčilení hluchavkami a leknutí čekankou. Leknutí a bušení srdce.
3: Co já se narozčiluju a srdce...
5: Buh.
3: Ano, že? Ano, že? To mi tluče kolikrát od rána až do noci. Včera jsem se například tak rozčilil, že z toho ještě teď rudnu. Hele, že z toho rudnu. Podívej se na mě, že z toho rudnu.
5: No jo, no. A já? A já vím proč.
3: Schválně proč.
5: Ty máš dceru.
3: Mnohem hůř. Já mám syna.

0: Tak mi pověz o svém synovi, velmožný pane.
1: Můj syn...
0: Ale půjdeme na to před jeskyní. Nebude ti vadit, když přitom podojí.
1: Mně ne, mě rozhodně ne. Ty dojíš na večer?
0: Na večer a ráno, jinak by se jí to za...

0: Pojď, malička, no, pojď. No, povídej, velmožný pane.
1: Tak můj syn...
0: No, Beruško, tak.
1: Můj syn,
0: neboj se,
1: drahý
0: no.
1: Ale...
0: No, no, co ten tvůj syn, povídej.
1: Můj syn, drahý oče Ivane, můj nástupce.
0: No, hodná, Beruška.
1: A kdyby se něco se mnou stalo, už by to mohl pomalu za mě vzít.
0: No, neboj se.
1: Se zbláznil.
0: Zbláznil.
1: Jo, do holky.
2: Za okny hasne den a rosou zvlhla tráva. Máš vlasy jako len a slunce ti v nich spává.
3: Ty tak divně zpíváš, Vratislave. Zaspívej mi to ještě jednou, ale tiše.
1: Zblázní se do holky, kterou jsem našel v lese. Do sebrance.
0: Jak to našel v lese?
1: No, při lovu. Jedu, oštěp v ruce, jelení zadek před očima a najednou tam leželo nemluvně. Holka. Někdo ji tam prostě odložil.
0: A že jí něco nesežralo. Nemluvňata jsou přece chutný, že ano? No to se divím. Tady bývával takovej vlk, ten snad nic jiného než nemluvňata ani nejet. Nejraději tedy nemluvňata, potom lezouny, ale batolata ne, ty na něj byly už tvrdý.
1: No, ale ta holka tam prostě ležela, nebyla tedy sežraná?
0: Ne.
1: No ne, to bych měl o starost míň.
0: A tvůj syn se zamiloval do toho nemluvněte?
1: Bohužel. Holka to byla. Já ji odvezl domů, ona nebyla ničí, tak jsem ji dal na vychování své klíčnici.
0: A je hezká?
1: Ale hezká, taková stará megera to je, vždyť je jí taky už, já nevím, 60, 70.
0: A té klíčnici je kolik?
1: Cože?
0: Kolik, že je té klíčnici?
1: Ale, no té klíčnici je 60, 70, ne té holce. No
0: jenže já se ptám na to děvče, jestli je hezké. Jestli by slušelo tvému synovi, velmožný pane.
1: No samozřejmě, že je hezká. Já bych přece nesebral v lesích nějakou ochechuli.
0: No tak.
1: Jenomže pochop, drahý otče, já jsem přece kníže. A žádný kníže přece nemůže přemýšlet v takových pojmech, jako jestli je holka, do které se zbláznil jeho syn, hezká, co?
0: No pokračuj.
1: Takový kníže musí neustále mísit dvě vlastnosti. Rozvahu a odvahu. Rozvahu k oběti, odvahu k sebeobětování.
0: No to má přece lidi.
1: Lidi?
0: Ha. No proč by obětoval sebe?
1: Přál bych ti vidět ženu některého knížete zblízka.
0: Hm? Osud mi dosud nepopřál.
1: No vidíš. 3 lány sušené čekanky by ti někdy nestačily na to leknutí. A to ve dne ještě ujde. To bývá zabalená do brokátu a sametu, ověšená drahým kamením, ale ta hrůza vidět jí, drahý otče, po svém boku po ránu. Jeden vlas takhle, druhý takhle, třetí bůh ví kam.
0: Usta hromu, proč jí teda bral?
1: Třeba proto, že jeho země potřebovala hradbu hor proti sousedu ze severu. A tu mu ona přinesla věnem. On se otče Ivane musel obětovat, aby si jeho sedláci a dřevaři a uhlíři a kameníci a dveřníci mohli v bezpečí brát holky jako cumel. Dveřníku! Dveřníku!
0: Zde nemáš svého věrného sluhu, velmožný pane.
1: No tak vidíš, dveřník. Dveřník si zrovna vzal holku jako cumel.
0: Dobře, ale když už ten kníže, rozumíme si, má hradbu hor proti sousedu ze severu, tak si přece jeho syn, rozumíme si,
1: ano,
0: nemusí brát nějakou maškaru.
1: Ale musí.
0: No.
1: No potřebuje přece hradbu hor i proti sousedovi ze západu.
0: Tak ať tu hradbu dobude.
1: Vyženit. To je lepší.
0: Chudák, takový syn.
1: Mezi námi, drahý otče, může se stát, že takový nějaký syn Rozumíme si.
0: A rozumím.
1: Spotřebuje 20 lánů čekanky, až ji spatří.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdravím vás na Prahu noční linky, prozatím s datem 13. července 2026. U mikrofonu v brněnském studiu Borek Kapitánček. A těším se už teď na vás všechny, kteří zavoláte nebo napíšete opět na jedno téma, které by mělo spojovat vaše příběhy, které uslyší i ti ostatní a třeba je inspirujete. Náš život se sice na číslovky, kterými označujeme náš věk, příliš neohlíží, ale pokud pro potřeby dnešní noční linky přistoupíme na to, že se náš život vyvíjí v desetiletých skocích, či chcete-li etapách, která životní dekáda pro vás byla tou nej? Ta první, dětsky bezstarostná? Ta, která začínala trojkou? Tak kdy už jste o životě něco málo věděli a byli jste plni sil? Bylo pro vás nejúspěšnější desetiletí vašeho života, když vám bylo 50 a víc a po vyletnutí potomků z hnízda jste měli čas i na sebe? Zkusme se dnes ohlédnout za desetiletími vašich životů a říct, kdy se vám svět jevil v tom nejlepším světle. Ano, přiznávám, dnes pro tohle téma dekády, desetiletí života, mám svůj osobní důvod, ale není to proto, že bych se chtěl něčím chlubit. Naopak, nechal jsem se jenom inspirovat. A zajímá mě, kterou dekádu svého života vidíte dnes, pokud bychom měli provádět tu pomyslnou retrospektivu, vidíte jako nejplodnější, nejidyličtější, no prostě nej. Volat můžete na číslo 731 800 900, psát na web rozhlas.cz/linka. Děkuji už dopředu vám všem, kteří to uděláte. A abych demonstroval, že web funguje, to přinejmenším, ocituju to, co už napsala Helena Znáchocka. Nejkrásnější období bylo kolem mých 30 let. Dva synové, Jezevčík Broček, jezdili jsme na výlety na kolech, vlakem na dovolené a trávili jsme je na chaloupce v Českém ráji. Pak kolem 50. Děti se osamostatnili, druhá svatba, dovolené u moře v Chorvatsku. Dnes jsem v důchodu, sama, ale zůstaly krásné vzpomínky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Příjemný letní večer přeju, vážení přátelé. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma desetiletí, dekády vašeho života. A znovu opakuju, že náš život samozřejmě nebere vůbec žádný ohled na to, jak my si číselně označujeme naše věky, naše desetiletí, ale přece jenom, kdyby to měla být ta retrospektiva, ten pohled nazpět, které desetiletí vašeho života pro vás bylo tím nejidyličtějším? Paní Emo, to už je vlastně otázka na vás. Otvíráte noční linku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Pěkně raději bych chtěla pozdravit všechny posluchače a takové ty řeči, že se k vám není možno dovolat. Mně se to podaří skoro každý večer podle téma. Jo? Je se možno k vám dovolat. A jako takhle a dnešnímu tématu. Je úžasné, protože moje první takové super téma bylo ve 30 letech, když se mi narodil první syn, protože jsem ve 20 letech prodělala těžkou operaci břicha a všichni mi tvrdili, že už v životě nebudu mít děti. A ve 30 se mi narodil první syn, v 31 druhý syn, tak jsem byla v sedmém nebi. Je pravda, že potom po 10 letech mi zkrachovalo manželství. Ale jako byla jsem z toho nešťastná, ale potkala jsem muže, s kterým jsem 10 let žila, 15 let už jsme manžele, tak jsme spolu 25 let. A můžu vám říct, že lepšího manžela, partnera, tátu pro své děti bych v životě nenašla. On měl dceru, byl vdovec, jeho dcera mi říká maminko, její děti mi říkají babičko, už jsem jí prababička. A opravdu, takže to bylo ve 30, v 50, jo, a teď si to užíváme s manželem úplně. Máme vlastně dva syny, jednu dceru a k tomu máme tři pravnoučata a tři vnoučata. Vnoučata, pak tři pravnoučata. Z mé strany od synů ještě bohužel nemám žádné děti, protože ty bojujou, ty mají kariéru, když je za to uháním, že už bych chtěla být i z její strany babička. Nejstarší syn je šéfkuchař a mladší syn má v Rakousku dílnu a dělá starožitný nábytek, vyrábí pro Rakušany.
0: Vy když jste mluvila o těch nejlepších desetiletích vašeho života, tak jste mluvila víceméně o své rodině, ale potom jste zmínila třeba i kariéru, kterou dělají vaše děti, respektive vnuci. Vy sama jste na kariéru zaměřená nebyla?
1: Jo, já jsem měla v dětství kamarádku a její maminka dělala v hospodě a chodili jsme za ní, když si se čepovala limonáda, že do půl litru a takové a mně se to hrozně líbilo a já jsem si v 18 letech udělala hotelovku a já to řeknu normálně otevřeně, já se o to nestydím, mi 66 let, no v červnu mi bylo 66 let a pořád dělám hospodskou. Já tím prostě žiju, to jsem si splnila takový svůj dětský sen.
0: Šťastný ten, který svoji práci má jako zábavu a svoji zábavu jako práci, řekl bych.
1: No to jako já nejít, já už jsem v důchodě, já chodím na brigádu do svého zaměstnání, v kterém pracuji už 26 let, ale nebýt tam, tak asi bych asi umřela doma. Prostě jo. Já třeba my tady v Javorníku naproti bydlení máme krásnou hospodku s posazením, všechno na to. A když tam přijdeme a je tam nějaká brigádnice, tak to je pracovní deformace. Já říkám, ty poslouchej, a to pivo by nemohli mít větší pěnu, nebo to jo. A ty holky jsou ze mě úplně nešťastné prostě. Moje práce je moje, já nevím, koníček. A kdykoliv přijedu, tak to hodnotím, jo. Úplně tím žiju. Ale říkám, ve 30 letech bylo nejúžasnější to, že se mi narodili dva synové. V 50 letech jsem potkala svého nového manžela. Získala jsem dceru, kterou jsem neměla. Mám vnoučata, pravnoučata. No, lepší život. Přála bych to všem, aby toto zažili, aby viděli, co je to za krása, když vás někdo cizí přijme do rodiny a chová se k vám, jak kdybyste tam patřili celý život. Prostě něco úžasného.
0: Paní Emo, já vám moc krát děkuju. Třeba i za to, že jste těm, kteří měli podobný osud a třeba se jim během jednoho původně možná úspěšného desetiletí rozpadlo manželství. Vy jste jim dala naději, že vlastně život něčím takovým neskončí. Že ještě i v 50, v 60 může přijít ten okamžik, kdy vás, jak vy říkáte, někdo vezme do rodiny, přijme za svou a žijete život, o kterém jste snila.
1: Ano, přesně tak. A ještě si můžu říct, tak jako já už jsem to jednou říkala v nějakém tématu u vás. Ke mně chodila pošťačka, super holka, mladá, já jsem vždycky nachystala něco dobrého na jídlo, donesla mi poštu, pojedla, poseděla. A jednou mě pozvala, tak jsem k ní přišla, ona mě seznámila s tatínkem a všichni říkali, jak jsme se s jejím tatínkem, on byl dovec, seznámili, tak popraskali žárovky, vybuchl celý prostor a všichni věděli, že je to tutovka. A už jsme spolu, jako 10 let jsme spolu žili a 15 let jsme spolu manžele. Takže 25 let spolu žijeme a prostě úplně úžasné, fakt.
0: Paní Emo, já zdravím vás i vašeho partnera a jsem moc rád, že jste zatelefonovala. Děkuju a naslyšenou.
1: Já jsem rád, že se dovolala dneska jako první, česky jsem tak poslední, anebo předposlední. Zdravím všechny posluchače a vaše rádio je úžasné. Bez něho bych nešla spát. Prostě ani s mým pejskem Diankou, která leží vedle mě a poslouchá, co si vykládáme, protože to je takové další moje děcko třetí.
0: Tak i za mě podrbejte na bříšku.
1: No, to nám miluje.
0: No, já vím, naše Uzinka a Sárinka taky.
1: Já mám jezevčici a vy máte jako pejska.
0: Labradorky, obě dvě.
1: Já mám jezevčici a to jsem našla, když jsme byli v Mikulovicích, v lese krabici s 13 štěňatama a Diušku jsme si nechali, jinak zbytek jsme dali do dobrých rukou.
0: Za to vám taky děkuju. Paní Emo, mějte se hezky a přeju vám krásné léto.
1: Vám taky a všem posluchačům a zase příště bude super téma, okamžitě volám.
0: Děkuju vám a naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky a naschledanou.
0: Bohumír napsal na rozhlas.cz Lomítko Linka k tématu desetiletí, dekády života následující. Nádherné dětství ve srovnání s dnešní dobou. Život rychle utíkal a přišly děti. Máchání plínek se skutačením v letních dnech ve staré plechové vaně, ježdění na rekreace ROH s děláním ohňů při opékání špekáčků, jinak krátce strávený čas v roce 68 svobodou. No a v důchodě začlenění do senior klubu s dobrým kolektivem. Na to se nezapomíná. Bohumíra děkuju. A můžeme jít k dalšímu příběhu, tedy doufám, že další příběh po písničce Pavla Vítka bude čekat na 731, ještě jednou, 731 800 900, ale pro jistotu znovu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu dnes na téma desetiletí, dekády života. A dalším posluchačem, který čeká na telefonu 731 800 900, je Jarda. A jestli si dobře pamatuju, vy jste buď to přímo z Pelhřimova, nebo malý kousek od Pelhřimova, možná že z Kojčic. Dobrý večer.
1: Ne, já jsem přímo z Pelhřimova, zdravím všechny posluchače noční linky a také obzvláště paní Danu z Blaté, jestli poslouchá ještě, už jsem s ní dneska hovořila, nebyl nějak dobře, jak si ji udělá lépe, jsou slučky a pejsto vyčerpaná.
0: Děkuji za všechny, které jste pozdravil. Jarda, ano, k tématu. Které desetiletí vašeho života považujete za nejšťastnější?
1: Takže já ty dekády mám za sobou 4, jo, že jim přes 40.
0: Mm-hmm. Takže jedete pátý gumy, takzvaně, jak se říká.
1: Jo, pátý gumy už,
0: jo.
1: Dá říct. No, hlavně se mi to všechno přinese, jak tady vůbec bude člověk dlouho, to nikdy nikdo neví, že jo. Mm-hmm. A jakoby ty dekády, ta nejlepší byla ve 30 letech přímo, jakoby, mm-hmm. ta dekáda, ta třetí.
0: A teď proč?
1: Protože jsem poznal největší lásku, mm-hmm. kterou jsem žil, no, byli jsme spolu vlastně jakoby rok. A pak jsem to díky svojí neopatrnosti definitivně celý pohřbil.
0: Mm-hmm.
1: No.
0: Vyčítáte si to?
1: No, tak jako musí se jít dál, musí jít a jsem to nezvládl, já tak bych měla svůj šťastný život bez mě, no, šťastnější, no.
0: Zkoušel jste to, čemu se říká druhá šance?
1: Jako ne, ona má, jakoby, asi bych to už do toho ani, kdyby nabídla tu druhou šanci, ona by do toho asi stejně po druhý nešel.
0: Mm. Takže ve 30.
1: Jak se říká dvakrát do stejný řeky se stupit, když se nemělo nebo nestoupíš. No.
0: Ano, pan Tarej, vše plyne. Ve 30. největší lásku. A jak jste na tom se zdravím? Kdy jste byl nejzdravější? Já vím, že to je možná až příliš osobní, ale nemůžu se nezeptat.
1: Zdraví tak celkově dobrý nějak. Tak každý věc, co tohle v dnešní době nějaký to zdravotní komplikace trápí, co si budeme povídat, že jo?
0: No to je pravda.
1: Dneska bez nemoci to není asi vůbec nikdo.
0: No tak lékařská věda pokročila a já myslím, že každému jde najít nějaká nemoc a někdy i vícero.
1: Nějaká neduha, ano, a někdy i vícero, přesně tak. Jak říkal Pepíček Josef Hrálovský, že jak vždycky tady vymyslel nemocí, když to nějaký mezi námi není, Pepíček Hrálovský, vždycky to...
0: Jardo, takže 30. 30 a dále, nejlepší dekáda.
1: Ale pak ty dekády je to horší, s tím mi zběratel asi, kdyby se to, ty mě hrozně trápí a už jsem úplně celý tady v tom baráku zarovnanej. To by tě, to je šílený, to zběratel si to je úplně neštěstí už, to by se chtělo nějak všechno, ale to, je to silně jakoby, takový návykový, co si kupovat z toho zběratelství, no, že bych potřeboval nějak teďko omezit, no.
0: Tím vlastně navazujete na jedno z velmi dávně minulých témat, šťastný ten, kdo nepozná svoji drogu. A vaše droga je prostě sběratelství.
1: Ano, teď taky trápí mě, mám skoro 400 kusů lahví alkoholu, co já s tím budu dělat, že to se nedá ani na do konce života vypít, jo.
0: To neříkejte. Jsou i tací, kteří by to zvládli, Jardo, ale nebudu navádět, protože všeho s mírou, že? Děkuju vám za váš telefonát, Jardo, a přeju vám ještě plno krásných let.
1: Taky, děkuju, vám taky přeju hodně zdraví všem i všem posluchačům a krásný léto, ať to užívají a ať se na ty teploty nezlobí, takže léto má prostě do tom patří k letu, tyhle teploty.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Ono se to vlastně už trošku myhlo v tom, co říkal Jarda, ale Maruška, která napsala na rozhlas.cz lomítko linka, to definuje v jedné krátké větě. Pro náš další život je důležitý mír a zdraví, ať je věk jakýkoliv. Zdraví Maruška. S tím samozřejmě souhlasím, ale přesto, Maruško, když se ohlédnete nazpět, které desetiletí jste se měla nejlíp, bylo nejzdravější, považujete jej za nejšťastnější dekádu svého života? Je to vlastně otázka, kterou dostáváte oklikou i vy ostatní. Možná, že po písničce Věry Martinové uslyšíme další příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jak před malou chvílí zaznělo, možná to bude další příběh na téma desetiletí, dekády života. A řekl bych, že jsem se docela trefil. Čeká na telefonu naše další posluchačka, ale než dostane slovo, tak si dovolím ocitovat to, co napsala paní Helena na rozhlas.cz/Linka a tak trošku tím vlastně posouvá dnešní téma. No, neposouvá, pořád to jsou dekády, ale no, poslouchejte. Pro mě to byla 90. léta, ty takzvané divoké devadesátky, a to jsem v Česku ani nežila. Devadesátky mi přáli ve všem, v kariéře i v osobním životě. Hodně se toho změnilo s 9.11, tedy s 11. zářím. Najednou se všechno začalo hroutit a nic nebylo jako dřív, a to v každé oblasti života. Tahle dekáda nezačala moc dobře, ale zdá se mi, že se přeci jenom začínají věci zlepšovat a naděje neumírá nikdy. Tak mě možná opravdu čeká to nejlepší a doufat v to lepší budu určitě. Napsala Helena. Ale teď už je čas paní Nory. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku.
0: Zdravím vás.
1: A zdravím všechny posluchače, co stále věrně noční linku poslouchají.
0: Za všechny díky.
1: A mohu si dovolit popřát taky někomu, jako vám, ve vaší osobě, mnoho šťastných let, dobrého zdraví a úspěchu do dalších desetiletí, když máte teďka takové nějaké zaoblené výročí.
0: Nemůžu říct ne, takže říkám ano. Vy jste to napálila naplno, já říkal, že mám důvod k tomu, abych dnes mluvil o dekádách desetiletí života, protože ano, já už, pokud se budu držet toho, co zaznělo před chvilkou s Jardou, nasazuju sedmé gumy. Právě dnes. Ale paní Noro, které desetiletí bylo pro vás tím nejlepším?
1: No, tak když to promyslím z toho vysokého pohledu svých 85 let, tak je to skutečně taková rekapitulace. Čili uvědomuju si, když řeknu, že to bylo prvních 10 let mého života, tak pochopitelně, že tehdy v tom věku od toho narození do 10 let bych to těžko mohla nějak popisovat, protože to člověk může skutečně až s tím vzdáleným odstupem, co všechno předtím prožil. Ale to první desetiletí bylo skutečně, no, já nevím, jestli bych řekla nejlepší nebo idylické, ale bylo hezké, bylo pěkné, bylo teplé, protože jsem se narodila v našem domě, ve kterém do dneška žijí, který stariček předtím 5 let před mým narozením postavil, že jsem tady vyrůstala se svými prarodiči a rodiči a za 2 roky se narodil potom můj bratr, což jsem byla pověřena od začátku, kdy se narodil, že mě maminka kladla na srdce, že je to můj bratříček, o kterého se musím starat, já jsem starší, takže musím na něj dávat pozor. A od mého narození jsem tady vyrůstala se svým věrným kamarádem, naším bílým špiclíkem německým, jmenoval se Trefeček jsme mu říkali. A ten právě, když jsem měla 10 let, dostal potom psinku a zemřel. Ale to byl náš věrný kamarád. Náš dům je perfektní, krásně se v něm žije, tak jako nevypadá ani tolik velký, ale je tak prostorově upravený, ale tak perfektně. A my jsme ho měli s bratrem prošmejděný od sklepa po půdu. A kolem domu a za domem ta velká zahrada a tolik těch ovocných stromů. A tehdy všechny ty stromy rodily tolik krásného ovoce. Takže nejenom, že jsme to mohli pojídat během celého od konce jara celé léto až do podzimu, ale taky, že se pořád zavařovalo, něco dělalo, nějak se to zužitkovalo, že jsem mohla obhlížet to, co dělá stařenka, co dělá staříček. Maminka s náma chodila na procházky, jezdila s námi po okolních kopcích, vykládala pohádky, vyprávěla nám různé tajuplné příběhy tady z okolí, z Podbeskydí. A tatínek, ten mě přivedl k základům symfonické hudby, kterou jsem s ním poslouchala. No a to byl taky začátek školy, na kterou jsem se velice těšila, ráda jsem se učila a byl to asi začátek poznávání i toho vztahu k přírodě, který mám od narození vypěstovaný, protože jsem žila stále tady v té podbeskydské přírodě. Chodili jsme pod Radhoš, pod Javorník, všude do okolí a naše zahrada, to byl to bylo hotové Eldorado, kde jsem se naučila lézt po stromech, skákat přes řídky, lézt přes plot, když jsme chodili na malé koupaliště plivátko, které je vzdušnou čárou od nás ani ne 200 metrů. No to byly krásné věci.
0: Idylické, bezstarostné dětství.
1: Ale s tím pohledem toho vysokého svého věku si uvědomuji, jak se na tom dobře podíleli i moji rodiče, prarodiče, i všichni příbuzní, který jsme tehdy měli poměrně hodně ve Frenštátě, že nás i tím politicky neklidným obdobím mezi tím 40. a 50. rokem provedli, že to na nás zanechalo nějaké divné stopy, i když 48. rok si už dobře uvědomuji, ale tehdy můj dětský rozum to ještě nedovedl s takovým určitým procítěním hodnotit, tak jak jsem to mohla poznat potom. Ono i ty další desetiletí, v každém by se dalo najít něco dobrého, ale bohužel v každém už byly takové řádné kopance, které tehdy režim mnoha lidem uděloval a které naši rodinu velmi těžce postihly. Ať to bylo potom do toho ještě navíc úmrtí mého tatínka, když jsem měla 14 roku, hned na to zemřela i stařenka, i staříček. A těžké období potom, když mě nechtěli pustit na vysokou školu a další. Ale to už je takový propletenec, to už se potom prolíná tím životem. To je takový věnec, kde se střídá to dobré i to špatné. Ale zatím jsme to přežili, zatím tady ještě jsem, tak nevím, těšit se na to další, prostě hold, já to beru tak, jak Lenský v Evženovi Oněginovi od Puškina vlastně zpívá v tu árii, co mě příští den připraví, taky vždycky čekám, co bude další den. Kéž by nám to vyšlo dobře. To zase straší bouřkami na zítřek a pozítří tady ještě na severovýchodní Moravě. Kéž vydržíme, kéž nám zdraví slouží a všichni, ať můžeme dál poslouchat Noční linku a vám, pane Borku, moc přeji, ať s námi vydržíte a v tom rozhlase, ať vydržíte a dál se s vámi můžeme setkávat.
0: Ze srdce děkuji.
1: Přeji dobrou noc.
0: Děkuji vám moc krát, paní Nora. Mějte se hezky. Skoro jste mě dojala. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer při poslechu Noční linky a pěkné pondělí. Stále ještě platí to, že máme ten první pracovní den tohoto týdne. Nicméně už za 25 minut bude čas říct vám, že máme nové datum a že má svátek Karolína. Ale do té doby ještě pár vašich příběhů, aspoň doufám, vašich příběhů na téma desetiletí, dekády života zazní. S tím dalším zřejmě je připravena paní Iveta na telefonu 731 800 900. Dobrý večer.
1: Tak krásnou noc, já vás zdravím.
0: Děkuji.
1: Všechny posluchače a v první řadě bych vám chtěla, pane Borku, popřát všechno nejlepší k vašim dnešním narozeninám.
0: Děkuji, ale abychom neupozadili ono téma, já jenom upozorňuji dopředu, důležité jsou vaše příběhy, ne moje narozeniny,
1: ano, já jsem se inspiroval. Řeknu, já jsem vám jenom chtěla popřát.
0: Děkuji.
1: Jo, všechno nejlepší, hodně hlavně zdraví a úspěchu.
0: Moc krát děkuji.
1: Já bych chtěla říct, že první takový mezník, samozřejmě dětství bylo dobrý, pěkný, ale takový můj první mezník bylo 20 let. Mně se narodili dvojčátka, takže to pro mě bylo nádherný, ale bylo to takový těžký období do těch 30 let, protože manžel studoval, to už jsem říkala v Noční lince a tak dále, jo, já jsem živila rodinu a tak dále. A potom, jak děcka rostly, tak můj nejlepší potom mezník byl kolem 40 let. Jo, to jsem začala, holky už byly větší, velký, tak studovali, tak já jsem potom začala hodně jezdit na kole, to mě perfektně bavilo, sportovala jsem, aerobik a tak dále, spinning. A na tom kole, to vám chci povědět, já jsem najela od za sezónu, od zhruba od března do září, 6000 kilometrů na kole, každý rok. A nejdelší trasu jsem jela z Nízkého Jeseníku domů do Olomouce. Jsem jela 100 kilometrů, já už jsem nemohla, ale já jsem to dojela. Já jsem byla vyřízená.
0: No tak, ale ten adrenalin vás možná poháněl. Říkala jste si tak a mám rekord. No. Je to tak?
1: No, já jsem najela opravdu domů tak 100 kilometrů a já jsem to fakt ujela. A ještě vám chci říct, a v tom období jsem se stala ředitelkou mateřské školy, kterou jsem řídila 10 let, takže to tak bylo takový perfektní období, fakt kolem těch 40 let. A potom to bylo výborný a i do těch 51 let, to bylo taky výborný. To jsem dělala tu kariéru, sportovala jsem, holky už šly na výšku potom. A potom v těch 51 letech, potom s manželem jsme se rozvedli, tak potom můj pes, já jsem měla pejsky vždycky. Já mám, vy máte labradorky a je miluju, to co hodně psík. Já mám belgičáka obrovského černého, nádherného. A on mě seznámil normálně s jedním mužem, on na něho vyskočil v hospodce. Já jsem, bylo parný léto, bylo vedro jak hrom tenkrát. On na něho vyskočil capama v té hospodce, říkám, co to děláš? Říkám, dolů. A on nás seznámil a s tím pánem jsem potom, jsme spolu žili do těch 61 let, to bylo taky pěkný období, chodili jsme s psama na výlety a tak dále. Teď už jako on žije sám, ale pořád za náma chodí, takže taky dobrý období. Takže mě je teď 65 a pořád se cítím duševně, jo, duševně, taková jakoby fit, jo? I když už nejezdím na kole, kolo mám v garáži dole, já jsem dělala rekordy na tom kole. A to chci říct lidem, že nejde jenom o ty mezníky po 10 letech, ale

0: Naše tělo, víte, že se zajímám o tu ezoteriku, naše tělo se obnovuje, buňky a tělo, každých 7 let se obnovuje náš organismus. Jo?
1: Já už to taky slyšel, ano.
0: Ano, každých 7 let se nám obnovují buňky v těle, jo, se to mění, takže prostě záleží ještě na tom, jak tedy člověk se cítí v duši. Nejde fakt o věk. Věk je jenom číslo. Já se furt cítím jako ta holka, já nevím, jak je to možný, možná mi to aj udržuje.
1: No ve 40 jste začala jezdit na kole, tak vám to vydrželo hodně dlouho? Ta forma, do které jste se dostala?
0: Ne, pozor, já jsem jezdila na kole vždycky ráda, už jako děvče, jo, v 18, potom maturita a tak dále. Mm-hmm. Já jsem vždycky milovala kolo, vždycky. Takže na kole jsem jezdila k vodě a tak dále, ale potom kolem té 40, já jsem potom narazila na jednoho kluka cyklistu, jako kamarád, jo, kamarád. Mm-hmm. A ten byl blázen do toho kola, jo, on furt jezdil, on jezdil denně jak blázen. A on mě potom tahal na ty vylety a on mě tak vypracoval, že jsem pak ujela těch 100 kilometrů z Jeseníka do Olomouce. Jo, on mě jako táhl. A já jsem prostě jezdila, to byl ale kamarád jenom, jo. A já jsem valila na tom kole, já jsem potom měla, to byl galuskáč, on mě sehnal kolo, on dělal v cyklodílně, nebo opravně, nebo jak to bylo. A on mě sehnal perfektního galuskáče po nějakým borcovi. To mělo normálně berány. Já jsem na tým jezdila jak blázen. A no. Takže a aerobik jsem dělala, spinning, jogu, jo, fakt všechno možný. Já jsem fakt hodně sportovala. Kromě běhu. Mě běh, představte si, běh mě nedělal dobře. Mě bolely nohy, všecko, ale na kole jsem valila, plavala jsem v létě, jo, všechny možné sporty. Mm-hmm. Ale běh mě nedělal dobře, běh ne.
1: Jenom se dohaduju, ale možná to bylo tím, že jste běhala po asfaltu, respektive po betonu, takže to odnesli tak trošku možná klouby. Ale jak říkám, jenom se dohaduju.
0: Neběhala se vůbec, protože běh mě nechytl u srdce. Kolo, plavání, aerobik, já jsem dělala i cvičitelku aerobiku jednu dobu, to mě bavilo.
1: Žijete bohatým životem neustále, Iveto, a děkuji vám za tuhle vaši zprávu, za to ohlédnutí, za vašimi ano. Desetiletími. Mějte
0: říkám,
1: se hezky.
0: Kolem 40 nejlepší.
1: Děkuji,
0: tak
1: mějte
0: ještě
1: se hezky
0: gratuluju,
1: a dobrou noc.
0: Ať se vám daří. Děkuji.
1: Díky, naslyšenou.
0: A zdravím lidi, nashledanou.
1: Desetiletí života, dekády vašeho života. Které byly ty nejúspěšnější, nejzdravější, nejidyličtější? O tom všem si můžeme povídat až do zítřejší 1 hodiny v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte. A nejen telefonáty, ale i to, co napíšete na web rozhlas.cz/linka, odezní, pokud se to samozřejmě týká tématu. Marie z FNO, to bude zřejmě Friedland nad Ostravicí, dohaduju se, napsala: celých životních dekád mám už 7 a 8 dekády skoro 3/4. První 2 desetiletí, dětství a mládí, byly krásné. Pak jsem se vdala a narodily se 2 děti. Bohužel obě zemřely. To bylo moc těžké období. V mých 30 se nám narodil zdravý syn. O rok později zdravá dcera. To byla šťastná doba. Pak ale, když bylo dětem 15 a 16, náhle zemřel můj manžel. A zůstali jsme sami. Ještě, že jsem měla 4 sourozence, když bylo potřeba, pomohli. Obě děti jsou velice hodné, máme spolu moc hezký vztah. A tak mohu říct, že i když některé dekády mého života byly složitější, přijala jsem je tak, jak přišly. Jsem šťastná a těším se na každý nový den. Zdravím všechny posluchače Noční linky. Podepsána Marie.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dovolím si navázat na to, o čem zpíval Marek Ztracený. Ta písnička se jmenovala Naše cesty. A já si troufám říct, že cesty, kterými se ubírají naše životy, jsou mnohdy klikaté, plné zákrut, někdy i objížděk, taky ale propastí. Tím vlastně jenom jinými slovy říkám to, že v každé dekádě našeho života se najde to dobré i to horší. Ale možná, že v některém desetiletí Honzova života něco převažovalo. Je to ten další posluchač, který čeká na telefonu 731 800 900 a i jej se ptám, které desetiletí svého života považuje za nejidylečtější, nejzdravější, no prostě to nej. Honzo, dobrý večer.
1: Dobrý večer vám přeji a nejen vám, Borku, ale všem posluchačům. Ještě jednou všechno nejlepší k těm vašim sedmi gumám, jak jste řekl.
0: Děkuju.
1: A pane Borku, když jsme u těch desetiletí, Já si vás pamatuju z jednoho nejmenovaného rádia z 90. A podívejte se, uběhne 35 let a stále slyším váš charakteristický hlas zase z rádia. Prostě to je úžasný. No, takže to tak na okraj a jinak moje nejlepší desetiletí, přestože už se necítím, je mi něco teda v úvozovkách jenom přes 50, ale necítím se mít tolik energie jako ve 30, ale přesto si myslím, že mých posledních 10 let jsem to zvládl nejvíc a jsem tak jako nejšťastnější.
0: Mohl byste trošku zalistovat tím posledním desetiletím, tedy říkáte, že se vám toho povedlo nejvíc, tak co je tak nejvíc k chlubení? Klidně se chlubte, protože když to neuděláte vy, kdo to udělá za vás?
1: Jasně. Oženil jsem se, děti odešly do svých životů z domu, oženil jsem se teda už po druhé, a postavil jsem dům a když jsme u těch psů, tak mám taky před 10 let zpět jsem neměl pejsky, ale mám pejsky, máme dokonce několik pejsků, no a prostě mi tak přijde, že posledních 10-12 let je to nejlepší.
0: Já vím, že se o tom bude těžko mluvit, ale zeptám se vás ještě na jednu věc. Ano. Já tu otázku vlastně ještě v souvislosti s těmi nejlepšími dekádami našich životů nepoložil.
1: Ano.
0: Jak to vidíte s životní moudrostí? Kdy jste se jí, řekněme, kdy se vám jí dostalo nejvíce?
1: Ano. Právě bych řekl, že do těch 30-40 jsem dělal samé blbosti, hlouposti a nevážil jsem si. A právě posledních od těch 40 let a poslední roky zvlášť, co nám čím, a teď nechci zase na nějakou smutnou notu, ale čím jsme starší, můžeme ztrácet i některé své blízké, tak si víc uvědomuju důležité věci a že jsem tak jako začínám moudřit až po té 40. Jako no.
0: Já si dovolím vypůjčit pár slov, která jste právě pronesl. Zjistil jste, co v životě je hodně důležité a co méně důležité. Ano. Je to tak?
1: Ano, přesně tak.
0: Máme to stejný. Přesně Honzo, moc krát vám děkuji i za tu vzpomínku na doby, kdy jsem začínal za rozhlasovým mikrofonem. Je to 35 let, letos v listopadu to bude tedy 35 let. A vrátil jste mě naspět do toho desetiletí, kdy jsem byl asi tak zhruba nejzdravější.
1: Výborně. Rádi vás posloucháme, nejen váš pořad, ale vůbec vás, když jste za mikrofonem. Tak pěknou noc, zbývající čas do té jedné hodiny, ať se daří.
0: Honzo, moc krát vám děkuju, ze srdce děkuju, udělal jste mi radost.
1: Ano.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Gianni Nannini, to byla foto Romance a od Marcely Holanové Cesty lásek. Poslouchali jste tuhle písničku v noční lince Českého rozhlasu a teď si v ní můžete poslechnout další příspěvek na téma desetiletí, dekády života. Je to paní Marie, která čeká na čísle 731 800 900 s tím, která byla nejlepší ta dekáda jejího života. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, krásnou pohodovou noc všem. Tak moje nejlepší desetiletí bylo od 80. do 90. roku. Bylo to hlavně kvůli tomu, že maminka přežila těžký infarkt, měla klinickou smrt a řekli nám, že nebude. Ona se pak ještě nakonec vdala. A dali mi taky, bylo mi asi 27, zhruba dali mi byt, 2 plus kuchyňský kout. A já jsem teda měla předtím už před svatbou a partner maminku nechtěl, když jsem si jezdala k sobě do jeho bytu, tak jsme se rozešli. Já jsem pak dostala teda svůj byt. No a maminka, když se z toho dostala, tak jsem tam za ní jezdila. Vedle byl volný soused. Mamince padal barák na hlavu. Tak prostě jsme se se sousedem dali dohromady a kluka, který ho nikdo nechtěl, tak vlastně pak jsem poznala, že to byl nejlepší člověk a asi i ten, kdo mě měl nejvíc rád a udal by pro mě úplně všechno. Bohužel už od roku 2005 není. No tak takhle nějak to bylo u mě.
0: Už by to chtělo zase nějaké hezké desetiletí, říkáte si, že, paní Marie?
1: No, tak to bylo potom taky, když, to jsem se teda zasmála, když jsem končila, já jsem přesluhovala 7 let na železnici a už mi bylo zlé, ale chtěla jsem si udělat 50. Už jsem nemohla, ale. A zjistili mi, že mám srdeční vadu. Oni mi to zjistili, až když jsem měla být dávno v důchodu, když jsem přesluhovala. Já jsem celou tu dobu dělala noční, dělala jsem i 24, 12, dojížděla jsem. Jo, a prostě tak nějak to šlo, ale možná, že to bylo i tím, že opravdu ten partner pro mě dělal všechno. Když rušili ty určitý ty stanoviště, musela jsem se posouvat k té Praze a on třeba ze začátku chodil se mnou na ty první vlaky, nebo mi chodil naproti. On takhle mi jako hodně pomáhal, aby se mi nic nestalo. Já jsem dělala na trati, jako zajišťovala jsem bezpečnost vlaku, aby třeba nenajel vlak na vlak. Tu práci jsem měla strašně ráda. No, ale nechtěla jsem ji opustit, takže já jsem vlastně nechodila ani k doktorům, když mi něco bylo. Protože jsem se opravdu bála, že by mě z té služby stáhli. Mysleli si, kdo ví, jak nejsem zdravá. Jo, já jsem byla vlastně na tom takhle. Ale jako díky tomu partnerovi, tak opravdu dalo se vydržet hodně. Přeju to i jiným ženským, jo. Prostě někdy ten chlap se zdá, že je k ničemu, ale opravdu potřebuje pohladit trošku to zázemí a je to dobrý. No a když se nepolepší, tak ať jde. Není po válce, chlapů je dost.
0: Máte pravdu, je nás plno.
1: Paní Marie. Na ženský to platí, ale taky. Jo?
0: Takže vy vlastně, ano, na obě dvě strany téma. Říkáte, pro jedno kvítí slunce nesvítí.
1: Ano,
0: tak.
1: Zkoušet to, furt to zkoušet, až to vyjde.
0: Děkuji moc krát, možná je to návod pro mě. A mějte se hezky, přeju vám krásné léto, paní Marie.
1: Já vám taky moc. Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Ono naslyšenou vyřkla paní Marie přesně ve chvíli, kdy odbyla půlnoc. Teď už vás vítám v novém dni. Je 14. v měsíci červenci, svátek má Karolína a já nositelkám tohoto krásného jména přeju zdraví, štěstí a lásku. A kdybych mohl mít aspoň drobný hlas, jako takovou tu drobnou přímluvu tam nahoře, dámy, ať tím dnešním dnem začíná to nejlepší desetiletí vašeho života. A tím vlastně tak trošku směřuju do vlastní kuchyňky, protože ono desetiletí života, dekády vašeho života a která z nich byla z vašeho zpětného pohledu nejlepší, je tématem i té další hodiny Noční linky. I tentokrát můžete volat na číslo 731 800 900 a psát na rozhlas.cz/linka. Michal napsal: v jistých ohledech je u mě tou nejlepší ta současná, čtvrtá životní dekáda. A to navzdory tomu, že jsem si během ní vyslechl diagnózu nevyléčitelného neurodegenerativního onemocnění a trpím syndromem tonického napínače bubínku, vzácným, extrémně neurotizujícím stavem, který u nás neznají ani ušní specialisté. Po dosažení 40 doznala řada mých životních postojů překvapivých změn, pokračuje Michal. Osvobodil jsem se od starých myšlenkových struktur, hlavně co se týče investičního uvažování. Taky jsem začal, trochu s podivem, milovat, co jsem dřív nesnášel a nesnášet, co jsem dřív miloval. Nesnášel jsem lazaně a teď je miluju. Miloval jsem učení se jazykům, teď to nesnáším. Na pozadí všech svých současných útrap ale cítím, jak se hluboko ve mně rozvíjí zvláštní proces, který buduje jakýsi trvalý vnitřní pocit myšlenkové ukotvenosti a vyrovnanosti. A toho si nezměrně vážím. Michale, já si vážím vašeho vzkazu, stejně jako všech vašich psaní na rozhlas.cz/linka a už dopředu děkuji vám všem, kteří zavoláte a řeknete, která dekáda vašeho života byla tou nejpřínosnější, nejzdravější, nejidyličtější, no prostě tou nej.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě jednou vás vítám v novém 14. červencovém dni. Máme 6 minut po půlnoci a na telefonu 731 800 900 čeká pan Láďa, který má myšlenku, který chce říct to, co jej napadlo, jakmile slyšel téma dnešní noční linky, která tady vlastně ještě nezazněla. Já už říkal, že v každé životní dekádě nás potká něco dobrého, něco špatného, někdy je jednoho víc, druhého míň, ale to důležité nám už řekne samotný Láďa. Zdravím, na Pardubicko jste říkal, že jo?
1: Ano,
0: dobrý večer, tady je Borek. Dobré ráno.
1: Ano.
0: Za chviličku vychází sluníčko, to je pravda. Tak a teď už vás poslouchám.
1: Já bych chtěl říct, že jako mě už teda je 70 let a v podstatě, kdybych měl hodnotit ty dekády, tak každá dekáda má svoje plus a mínus a vždycky mě nějakým způsobem navedla, poučila a myslím si, že bych je chtěl znovu prožít, protože kdybych měl jenom samé úspěchy, potom by ten život byl jednotvárný, kdybych měl samé jaksi neúspěchy, bylo by to špatný a to poučení, které jsem v podstatě získal, mě nějak dovedlo, že jsem maximálně spokojen a kdyby se to mohl opakovat, neměnil bych.
0: Takže zastáváte názor díky za každé nové ráno, podobně jako já.
1: Přesně tak, protože si myslím, že měl jsem štěstí v rodinném životě, měl jsem štěstí. Děti jsou dneska významní vědci nebo tak, jo, a v podstatě v práci jsem byl úspěšný, ale musel jsem samozřejmě, nebo to zadarmo, a musel jsem pracovat a to právě ty neúspěchy mě k tomu vedly, takže v podstatě jako chtěl bych, že každá ta dekáda byla jak výsledkem toho a jako ve stavu, kterým se nacházím a v podstatě jako mě to poučilo a našel jsem si vždycky nějakou cestu a ať už to bylo společenský dění nebo tak, jo, ať už to bylo rodinný zázemí a podobně, místo, kde bydlím a podobně. Jediné, co mě možná teďka je stáru, jako trošku znepokojuje, je to životní prostředí, který je teda strašně drasticky vůči nám tady. Sice potřebujeme postavit dálnice a podobně, ale ta příroda dostává tvrdě, jak se říká, na frak a bojím se, je naše děti, anebo takže to prostě těžko mu dát dohromady, protože jako sice vědci říkají, že vznikají nové a nové objevy, nějaké mikroorganismy a podobně, ale za chvilku nám bude vzácná kráva, kůň a podobně, protože za chvilku nebude ta příroda v podstatě jako žádná. No.
0: Tomuhle apelu velice dobře rozumím a souhlasím s ním. Ale vraťme se k těm desetiletím života. Takže vy vlastně říkáte, a já s tím, ano, už dopředu říkám, vlastně taky souhlasím, že každá dekáda sice měla své, ale byla důležitá i v tom, že vás poučila pro další dekády a desetiletí vašeho života. Je to tak?
1: Je to tak, přesně tak. A když byl nějaký neúspěch, tak mě to namotivovalo, hledal jsem příčiny toho neúspěchu a poučil jsem se a myslím si, že o tom je ten život. No.
0: Přesto se ale zeptám, když už vzpomínáte na minulost, na kterou dobu, a znovu se dostávám k těm desetiletím, na kterou dobu vzpomínáte nejraději, která byla pro vás nejidyličtější? Protože paní Nora tady mluvila o té první dekádě svého idylického dětství, tedy života idylického dětství. Tak jak je to u vás, když jste byl teenager, nebo když vám bylo 20?
1: Já bych to řekl jináč. V dnešní době, když to beru zpětně, tak když je člověk do těch 35 nebo tak, tak má dveře otevřené, je tady cena pro mladé vědce nebo tak prostě, jo. Když už je starší, tak už ty šance jsou menší, musí pro jeho ohodnotit nějaká opravdu významná práce a to si myslím, že třeba mě asi bylo jako nejlíp asi v 50, protože to jsem dosáhl určité vědecké hodnosti nebo tak, jo, a v podstatě bylo to výsledkem nějaké systematické práce, která měla smysl, jo, myslím pro lidi a podobně, takže, ale to jako neznamená, že já si myslím, že každý, jako každá profese je důležitá, jo, pro život společnosti, ale jako je to už výsledek, že už jsem se uměl podívat dozadu, že jo, už jsem viděl, jestli to má smysl a podobně a tak nějak asi už jsem po těch 50 se už možná nechá hodnotit, možná, že to je brzo pro někoho, ale myslím si, že už to je taková doba, kdy se trošku můžeme podívat dozadu. Předtím to ještě jako stále je cesta určitého hledání nebo tak.
0: Láďo, moc krát vám děkuju i za vaši upřímnost a za váš příběh. Mějte se hezky a přeju vám krásné léto. A hodně zdraví.
1: No, děkuji, dobrou noc. Naschledanou.
0: Naschledanou. Na rozhlas.cz Lomítko Linka se teď objevilo hned několik vzkazů, takže zkusím jen tak v rychlosti třeba to, co napsala Dana z Blatné. Dětství bylo nezapomenutelné a do 40 jsem rostla a sdílela i rozdávala štěstí. Teď už hlavně vzpomínám a rekapituluju a snad i moudřím a zpomaluji tempo. Užijte života s nadhledem a ve zdraví. Je to největší štěstí a bohatství i dar.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tuhle písničku Pavla Nováka si pamatuju z prvního desetiletí mého života. A říkám to záměrně, protože dekády desetiletí života, to je téma dnešní noční linky. Říkám dnešní, ale začala včera, už máme úterý 14. července. Nicméně do jedné hodiny bude čas na vaše příběhy na tohle téma. A paní Jana z Prahy je tou další, která nám chce říct, kterou dekádu svého života považuje za nejšťastnější. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já chci říct, celý můj život byl krásný a opravdu si ho vážím a všichni bychom si měli vážit života. Samozřejmě byly v období horší, lepší. Ráda vzpomínám na dětství, ráda vzpomínám na mládí. Měla jsem velké štěstí, rodiče se dožili požehnaného věku 90 let. Mám sestru, se kterou výborně vycházím. Mám dobrou rodinu, se kterou dobře vycházíme. Takže celý život byl opravdu šťastný. A jestli můžu říct nejšťastnější, těžko říct, ale snad od 40, kdy vlastně se mi podařilo stmelit rozbitou rodinu po rozvodu. Znovu jsme se s manželem dali dohromady k radosti dětí. Byli už sice starší, takže zas to neprožívali až zas tak úkorně, ale byli rádi, že jsme zase spolu a moc si toho vážím a jsem šťastná.
0: Můžu mít hodně indiskrétní dotaz?
1: Ano.
0: Byla jste vy iniciátorkou toho znovu shledání a znovu partnerství s vaším manželem?
1: No v podstatě jo, ano.
0: No, už jste to říkala, že se vám podařilo stmelit rodinu, tak jsem jenom chtěl na tuhle strunu udeřit znovu. Jste spolu dodnes?
1: Jsme spolu dodnes, chvála Bohu, vycházíme výborně. Manželovi je 78, tak jak tak ty roky chodí, ty problémy všelijaký, ale vycházíme dobře a je to opravdu hezký.
0: Možná je to trošku kacířské, to, co teď řeknu, ale možná, že vám prospěl ten oddech.
1: No ten oddech, abych se přiznala, nebyl až zas tak dlouhý. My jsme vlastně byli rozvedení, no jak, dva, tři roky. Problém, který vedl k rozvodu, manžel vyřešil velice, velice teda radikálně. Takže jsme se dali zase dohromady, no.
0: Konec dobrý, všechno dobré, chtělo by se říct, ale jsem rád i za to, co zaznělo na začátku našeho rozhovoru, že vlastně všechny dekády vašeho života byly, některé možná byly trošku smutnější, ale zase to vyvážilo možná něco veselějšího, že všechny dekády vašeho života za to stály. A já jsem rád, paní Jano, že jste to řekla. Mějte se pěkně.
1: Ano.
0: Díky.
1: Děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Telefon 731 800 900 máte stále k dispozici a stejně tak i web rozhlas.cz/linka. No a říkám to hlavně proto, že na něm vidím to, co napsal do několika řádků Marek. Když se psal 1. leden roku 1990, tak jsem ještě nebyl na světě. Když se psal 31. prosinec roku 1999, tak jsem měl 8 let, 1 měsíc a 19 dní. Z té doby si toho moc nepamatuji, ale tato dekáda byla nejlepší od 60. let. Mohli jsme jet kamkoliv jsme chtěli, rádia hrála to, co jsme do té doby neznali a v televizi běželo to, co jsme také neznali. Marku, i za tohle, co jste napsal, děkuju. A jak je to u vás, vážení přátelé, vy, kteří právě teď posloucháte noční linku? Které desetiletí vašeho života byste i do vysílání, pokud se dovoláte, označili jako to nejzdravější, nejšťastnější? Nejvíc jste cestovali? No prostě největší idyla. Uznávám, že to, co říkala paní Jana, má hodně co do sebe. Nicméně, pokud máte nějaké desetiletí, které byste chtěli označit i zlatou medailí třeba, tak zavolejte. Číslo je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a když jsme v ní, tak u těch desetiletí vašeho života, tak si nemůžu odpustit jednu poznámku k té předchozí skladbě. Tak to byly osmdesátky, to byla Bonnie Bianco, Pierre Cosso a jejich Stay. No pro mě osmdesátky to bylo něco, to se v pop music dělo věcí. Hlavně v té anglosaské, ano, o ní mluvím, ale teď zase naspět k tématu a k desetiletím vašeho života. Tou další, která na telefonu 731 800 900 čeká, je paní Mirka. A já ji zdravím. Přeji vám krásné léto, paní Mirko.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Moc zdravím všechny ponočníčky a hlavně vás, Borku.
0: Děkuji.
1: Tady je Mirka z Brna. Toto téma se mně velice líbí a já bych začala hned, teda už mám těch desetiletí za sebou dost, ale začala bych svým krásným dětstvím. Prožila jsem ho v Lednicko-Valtickém areálu, nedávno jsem o tom taky mluvila, takže se nechci moc opakovat. Ale bylo to nádherné dětství, neustále na kole, Lednickým parkem, k minaretu, tam jsme si vylezli snad 20krát, k Janohradu. Léto jsme prožili u Apola, to je ta soustava těch rybníků, tam Hlohovecký, Prostřední a Apolo s tím krásným zámečkem. Tam jsme byli celé léto. Rodiče měli pole, vinohrad, maminka mě posadila na trakač a už jsme jeli do Vinohradu. Taky, ale nestydím se za to, byli jsme pionýři a pionýrky a právě, že v Lednici je do dneška vysoká škola zahradnicko-ovocnická a studenti právě nás tom pionýru vedli. A ti byli teda bezvadní. My jsme projezdili okolí Pálavy, do Břeclavy lesem, právě k těm rybníkům, do Valtic. Opravdu se nám věnovali a bylo to bezvadné. Tak to bylo moje hezké dětství. Vždy jsme se koupali, rodiče vůbec neměli strach, já nevím jak to. No, tak bylo to krásné. A potom další období bylo ale taky hezké. To jsem se dostala studovat na průmyslovou školu oděvní do Prostějova a to mě strašně bavilo. To bylo úžasné. Prostě bylo městečko, kde se říkalo, že každá druhá rodina má v rodině nějakého krejčího. Byly tam obrovské a krásné oděvní závody a my jako holky, studentky, které teda nemohly dojíždět, tak jsme bydleli na internátě. Krásný internát, který byl původně vlastnil ho ten majitel prostějovských oděvních závodů, Nehera se jmenoval, měl krásnou vilu u Hloučele, u rybníčku, u lesíku a to byl právě náš internát. Dodneška mám z té školy a z toho internátu kamarádky po celé republice, protože ta oděvní průmyslovka vlastně, ona vychovávala takové ty střední kádry technické pro oděvní průmysl po celé republice. Tak holky byly některé nahoře, dostali umístěnku, vy si asi tu dobu nepamatujete, ale to my jsme museli nastoupit na umístěnky po maturitě. Tak moje kamarádky šly třeba nahoru do Liberce, do Prahy, dolů do jižních Čech, do Třeboně. No a já jsem dostala umístěnku do Brna a seznámila jsem se tam se svým manželem, teda, který byl na letišti jako voják. No tak jsem se dostala do Brna a moje vytoužené prostě takové přání bylo jít učit do školy. Takže po krátké praxi jsem učila na oděvním učilišti v Brně a to bylo zase tak hezké období. Mimochodem, Borku, já jsem taky učila Zdenka Bakalu konstrukci střihu. Představte si, on to moc nezveřejňoval, ale prostě bylo to nějak tak, že se nedostal na gymnázium, tak šel k nám se vyučit. Vyučil se, udělal si maturitu a potom teda jako emigroval. No a co bylo pak dál, o tom už nemluvím, ale byl to kluk teda zvídavý, to musím říct, tak to je taková zajímavost, kterou občas teda dám k lepšímu. No, bylo to tak, takže učila jsem, bylo to bezvadné, to mě bavilo, moje zaměstnání byl můj koníček, no, měla jsem dva kluky, no a opravdu jsem byla šťastná. To bylo období, kdy jsme jezdili na brigády, na papriky, na rajčata, celou Vysočinu jsme objeli prostě. No bylo to krásný, no. Ale Borku, já musím teda říct, že jsem v důchodu samozřejmě už delší dobu a já zase ale jsem spokojená. Já mám kamarádky, s kterýma jezdíme do Luhačovic, manžel teda zemřel. To bylo špatné období, smutné, ale nějak prostě jsem se z toho dostala právě díky kamarádkám. A tak jezdíme do Luhačovic, každý rok si zaplatíme týden, chodíme každý týden k sobě na karty a je to takové prostě hezké, družné. No a tady bydlím kousek od Čelepky, která teďka teda není v provozu, to asi víte.
0: Ano, vím.
1: No a tam jsou další moje přítelkyně, tady z okolí, jak je Tábor, Klusáčkova, Chlupova, tak se tam sejdem skoro každý druhý den. No a zase je to takové hezké. Takže já musím říct, že opravdu ten život jsem prožila prostě hezky. Nemůžu něco říct, že by bylo nějaké tragické. No a jak mluvím o tom přátelství, tak Wehrlich napsal takový hezký citát. Přátelství je součástí šťastného života. A to si myslím, že je pravdivé a moc se mě to líbí. Takže pomalu bych teda ukončila, já bych ještě vykládala, ale chtěla bych moc pozdravit moji přítel, teda z rodiny, Janu Darmovzalovou, která poslouchá noční linku každý den a čeká na vás právě, že vás má moc ráda. No a ještě zdravím Aničku z Miroslavy, to je opravdu žena, které si hodně vážím. Určitě vám to taky připomíná něco. Anička z Miroslavy.
0: Ano, samozřejmě.
1: No, takže to by bylo tak všechno.
0: Mirko, já vám moc krát děkuju i za to potvrzení toho, že vlastně život se neohlíží v žádném případě na čísla, kterými my označujeme dekády, první, druhá, třetí a tak dále a tak dále.
1: No,
0: a že vlastně
1: no.
0: Taky v každém období našeho života lze najít věci jak dobré, tak věci méně dobré a že všechno, neděje samo o sobě a že z každé dekády, jak už tady taky od našeho posluchače zaznělo, si můžeme vzít přinejmenším poučení pro budoucnost.
1: Ano, ano. Tak já vás děkuju. Moc zdravím a těším se na vás, až bude den otevřených dveří zase.
0: Děkuju a budu se těšit taky.
1: A hodně štěstí vám přeju.
0: Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Vy taky. Naviděnou.
0: Vážení přátelé, noční linka má před sebou už jen posledních 27 minut. Je čas na to, abych vám znovu připomenul telefonní číslo. Díky němuž se už po písničce Michala Hrůzy v tomto případě a vlastně taky naskočí na tu naši dnešní retrospektivní vlnu písničkou Budu ti vyprávět. Ano, seriál Vyprávěj. Tedy je čas, abych vám připomenul telefonní číslo, na němž už po písničce Michala Hrůzy možná uslyšíme ten váš příběh a to, které desetiletí vašeho života pro vás bylo tím nejšťastnějším. A nebo na něj aspoň nejraději vzpomínáte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Čí čeká na telefonu 731 800 900, jestli se dívá třeba i na seriál Vyprávěj, který je taky takovou retrospektivou našich životů. Jardo, dobrý večer, díváte se na Vyprávěj?
1: Dobrý večer. Ježíš, to jsem miloval, ten seriál.
0: No prosím, takže to ohlížení do minulosti máte natrénované. Třeba i díky tomuhle seriálu. Teď se vám to bude hodit. Kterou dekádu vašeho života si nejraději vybavujete?
1: No já bych to vzal trošku obšírný. Hejte, mě je 55. 22 let jsem byl na kamionu. Takže jako ten úsek života, já jako miluju řízení od dneška, jezdím furt ještě a, ale jestli teda můžu trošku odbočit,
0: samozřejmě.
1: Je to asi tak 15. člověk přede mnou, který se dovolal, tak říkal, že mu je kolem 50 a že vlastně tenhle ten věk, nebo co prožívá vlastně tuhletu chvilku, takže je nejlepší a já s tím úplně plně souhlasím.
0: Řekněte proč. Definujte.
1: Proč? Proč? Úplně jasná věc. Děti jsou pryč, jsou veliký, ten člověk má už potom čas jenom sám na sebe vlastně a užívá si ten život vlastně úplně v klidu a tak, jak si ho nastaví sám. Takže já tomu pánovi děkuju za to, že to řekl a já s ním na 100% souhlasím. Teďka řekl bych jméno, ale já si nepamatuju, že to je, říkám, 15. člověk, který volal přede mnou.
0: No byl to zřejmě Honza, který se po 40 oženil, děti odešly, postavil dům, má psy. To bude zřejmě on, na kterého navazujete.
1: No, asi máte pravdu, asi je to Honza. A tímto bych ho rád pozdravil a řekl mu znovu ještě jednou, má 100% pravdu.
0: Zeptám se vás ještě na vaši profesi. Vy říkáte, že jste víc než 20 roků byl a stále ještě jste kamionákem. Je to tak, ano?
1: Nejsem.
0: Už nejste.
1: Já jsem, byl jsem 22 let, ale potom z rodinných důvodů jsem se na to musel vykašlat, protože umřel tatínek a maminka to doma se mnou nedávala. Tak jsem to hodil na hřebík a zůstal jsem si doma. Teďka jsem řídil autobusu zase, no, takže...
0: Takže pořád kulatá práce.
1: Určitě, víte co, já bez toho nebudu. Já tu mám, můj tatínek byl celý život řidič a já jsem to nějak po něm... Aniž by on chtěl, tak já jsem to vlastně víceméně po něm nějak podědil, ale říkám, ani by on chtěl, jo. Takže já tu práci miluju a mám to rád a bez toho nebudu. Takže než půjdu do chodu, takže asi se tomu budu věnovat. Ale teďka říkám, ten kamion jsem hodil už jakoby na řebík a věnuju se teda autobusu a teďka jezdím autobusem. No,
0: takže no já jsem špatně použil ten příměr kulatá práce, tedy označení kulatá práce, protože to je spíše ta cirkusácká, ale prostě, že máte pořád v ruce ten volant, ano, tak jsem to myslel. A jak to plánujete právě až směrem k důchodu, to byla ta otázka, ke které jsem spěl, odpověděl jste na ni a já vám za to děkuju i za váš telefonát. Jardo, dny, které žijeme právě teď, jsou nejdůležitější, protože minulost nezměníme, budoucnost je nejistá. Důležité je teď a tady. V tom s vámi souhlasím. Nicméně ptám se přesto na to, na které desetiletí nejraději třeba vzpomínáte. Ale od vás mě stačilo tohle. Děkuju a naslyšenou.
1: Ne, prosím vás, ještě můžu jednu věc.
0: Samozřejmě.
1: Já když jsem byl mladší, tak jsem třeba, když byla neděle večer, tak říkám, zase zítra, zase pondělí. O, zase do práce. Už byl pátek. Jo? Ale čím je člověk starší, tak já teďka třeba prožívám to, že si říkám, ne, bacha, každý den si musíme užít. Ať je špatný nebo dobrý, ale každý den si musíme prožít a užít si ho. Protože čím je člověk starší, tak už víte co, nějak...
0: Cítí to, že může přijít konec kdykoliv, ano.
1: Tak a vlastně dneska, když to vidíte někde všude na těch sociálních sítích, jak umírají ty lidi ve 40, v 50, v 60, říkám ne. I když je pondělí, já si ho užiju si to úterý, středu, čtvrtek, pátek a až přijde ten pátek, tak ten si užiju ještě víc a potom bude sobota a děle krásná práce. Takže říkám všem, každý

0: každý den si užijeme úplně naplno, protože nikdy nevíme, kdy bude ten poslední.
1: Carpe diem quam minimum credula postero. Užij dne, zítřku ni moc málo nedůvěřuji. Mějte se hezky.
0: Teď se mi to vzal ze srdce.
1: Děkuju a přeju vám
0: taky děkuju.
1: Krásné léto. Naslyšenou. Vy všichni, kteří ještě pořád čekáte na další příběh, se aspoň věřím, po písničce Marty Kubišové určitě dočkáte. Telefon uslyšíte, ale já tady mám před sebou poměrně dlouhý vzkaz, který si dovolím ocitovat alespoň tu část, která se týká dnešního tématu, a je to vzkaz naší posluchačky Daniely. Můj život lze dělit na 8 dekád. To první, zdánlivě nejsladší, zakončilo povolání tatínka do PTP a 2 roky pro dítě nepochopitelné. Druhá dekáda byla právě v závěru krásná, protože mě kvůli kádrovému posudku na tatínka faráře nevzali na pedagogický institut a já musel nastoupit hned po maturitě do zaměstnání. Třetí dekáda byla nezapomenutelná. Práce v rozhlase, kam jsem se vlastně dostala místo školy, takzvaně za trest, mě bavila. Dokončila jsem vysokoškolské vzdělání, porodila syna a měla jsem dojem, že tak sladký bude celý můj život. Nebyl. Na 4. dekádu bych raději nevzpomínala, i když jsem si dobrý vztah k práci dokázala najít i ve sběrných surovinách. Dostavily se nemoci a zoufalé prázdno v pracovní sféře. 5. dekádu pokládám za boží dar a za nezapomenutelnou pomoc kolegů z branže. V hlavním městě, kam jsem se přestěhovala, žiju dodnes. Podařilo se mi v 6. dekádě sepsat knihu, v níž se trochu vyrovnávám se životem. 7. dekáda mě postavila před těžké onemocnění a díky zdravotníkům se dnes cítím zcela obstojně. Zapojila jsem se do práce v pacientské organizaci a vím, že jediná cesta k dalším desetiletím vede přes aktivitu. Ani stará bába nemůže ležet v posteli a čekat na smrt. Tak se snažím. Doufám, že jsem nebyla moc dlouhá, protože ten prožitý život mi teď připadá velice kratičký. Podepsána Daniela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 15:45 a to znamená, že jdeme do finále dnešní noční linky Českého rozhlasu. Vidím to tak na jeden, možná dva telefonáty a tohle je ten první ze zmíněných a očekávaných dvou. Je to Jindra, která čeká na telefonu a která nám poví, které desetiletí svého života považuje za nejšťastnější. Dobrý večer.
1: A nejsmutnější, ano.
0: A nejsmutnější.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tak moje nejšťastnější období bylo, když jsme se s manželem poznali v Krkonoších na horách. Tehdy existovali závodní výbor LOH, ty rekreace.
0: Takže asi 50. léta, předpokládám.
1: Ano, párta kluků a párta děvčat, tak jsme navazovali známosti. No a tam jsme se s manželem poznali. No ale nebylo to ještě nic tak vážného, že jo? Tak chy. No a když jsme potom byli doma, tak jsme si začali psát. No a nakonec to dopadlo, že teda za mnou jezdil do Zlína. A na cestě bylo dítě. Narodila se dceruška. Tchán mě poslal skládací dešník, který to neexistoval, to někde sehnal v Tuzexu celý přešťastný. A velkou kytici, ale já jsem ještě nerodila, já jsem ležela na pokoji v bolestech a mě přinesli
0: deštník.
1: A deštník skládací.
0: No tak zní to komicky, ale ta doba...
1: Pak se zhodil.
0: Tu dobu jste popsala dobře. Něco takového jako skládací deštník v 50. letech, to neexistovalo.
1: No a tak narodila se teda holčička, ale byla nemocná, srdíčko měla špatný, tak zemřela ještě v nemocnici. Byla jsem z toho teda špatná, manžel taky, ale rodiče nás podpořili v tom, že jsme mladí a že budeme mít další děti. No tak jsme byli zdraví a věřili jsme tomu. No tak jsme teda, byla svatba a zažádali jsme si obyt v Brně. A těšili jsme se, no a koupili jsme si teda 3pokojový krásný byt, tak začalo zařizování, no a postupně jsme se, vždycky jsme jeli v zimě na hory, v létě k moři, narodili se kluci 66, 67, byli jak 2 budulínci. Tak to rostlo prostě, až nakonec šli do školy. Já jsem byla ve škole na internátě a nám se tam s holkama ze Zlína moc líbilo. Tak jsem byla ráda, že kluci chtějí taky na internát. A s manželem jsme jim nebránili. Byli to kluci, tak jsme říkali, ať se trošku oťukají ve světě hned. No a samozřejmě, jak odešli kluci do škol, tak jsme s manželem nějak jsme měli na sebe málo času, nevím, jak bych to řekla. Nebo jsme se o sebe tak už neměli jsme se tak rádi, jako když jsme byli všichni doma. No a nakonec teda manžel si našel v České Třebové jednu paní, ale já když jsem slyšela, že má 2 děti, dceru a kluka na škole, tak jsem manžela prosila, ať od nás neodchází, že nás budou kluci potřebovat a že ta paní má 2 děti a nepůjde hned, prostě nebude se rozvádět. No tak manžel si nedal říct. Odstěhoval se do České Třebové a dopadlo to tak, to víte, že byla jsem z toho strašně smutná, ale byli tady kluci. A tak začal manžel strašně pít, co jsem se dozvěděla od kamarádů z práce, že ho nechala nakonec ta paní a že teda moc pije. No, kluci se oženili, založili rodinu, No a manžel teda se upil k smrti, ale vyloženě upil. Práce ho vyhodili. Bylo to smutný. Nakonec jsme se synama ho museli z toho bytu, co dostal, vystěhovat nábytek, odvést veškeré věci. A já jsem prostě se z toho skoro složila, protože když jsem viděla ty věci, co tam měl, tak to všechno se mě vracelo. Když jsme se poznali a protože jsem rodinný typ, tak jsem byla z toho zdrcená. No ale kluci zase měli svoje starosti, tak jsem to prožívala s něma. Tak jsme to nakonec ukončili, že teda jsme ho vystěhovali. No a kluci dneska už mám vnoučata, pravnoučata, tak se z toho těším. A když je toto téma bylo, tak jsem si prostě nějak posteskla.
0: Já vám naprosto rozumím, paní Jindro.
1: Je mě 83, víte, jsem v podstatě jakž tak zdravá. Lidi jsou ke mně v pořádku, chovají se, starají se o mě, nemůžu si naříkat. Ale na toho manžela nikdy nezapomenu, protože jsme se měli 20 roků strašně rádi. To bylo údobí, kdy se kluci už honili za holkama a už to prostě mělo známosti. Tak to je asi všechno. Bylo to hezký, když jsme se poznali, ale pak to bylo velmi smutný. A já jsem to nestrávila dodnes. No, nezlobím se na něj, zamiloval se. Nedá se nic dělat. Tak vám děkuju.
0: Nemáte zač, paní Jindro. Nemáte zač, myslím si, že příběh, který jste jenom v kostce právě zveřejnila, je příběhem mnohých z nás.
1: Ano, ano.
0: Nejsem tím nijak nesnižuji vaše neštěstí, ale...
1: Ano, ano, ne, to je...
0: Chtěl jsem říct, že v tom nejste sama.
1: Ale dožila jsem se pěkného důchodu, je mě 83, když jsme mohli s tím manželem prostě dožít takového věku třeba, nebo... No je to všechno pryč. Já myslím pozitivně spíš, jako už dneska.
0: To jsem právě chtěl říct, že s vámi částečně nesouhlasím, protože ano, věci jsou pryč, ale pokud se nebudeme dívat dopředu... A to pohledem třeba právě na vaše děti, na vaše vnuky a vnučky a pravnuky a pravnučky. Tak to nepůjde. Takže dívejme se dopředu, i když si občas vzpomeneme na ta nejkrásnější desetiletí našeho života. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Děkuji pěkně, děkuji, dobrou noc.
0: Naslyšenou. No a protože už se opravdu přiblížila jedna hodina, tak právě teď je čas na ještě jeden telefonát, který v zápětí po paní Jindře uslyšíme. A doufám, že teď už vlastně jenom ze zhruba 2- nebo 3-minutovým příběhem na téma nejlepší dekáda či desetiletí mého života. Tak jsem zvědavý, koho teď máme na telefonu. Tady je Borek. Dobrý večer.
2: No, prosím, dobrý večer.
0: Kdo je prosím u telefonu?
2: Chtěla bych vám hlavně poděkovat za krásné vysílání. Je to moc, je to nejlepší stanice, kterou ráda poslouchám.
0: Moc mě to těší, co říkáte.
2: Mám hodně štěstí a spokojenosti a do života a radosti. A chtěla bych tomu tématu říct jenom, že nejlepší léta jsem měla, když se nám narodili děti. Kolem 30 letech, po 6 letech manželství. A horší leta přicházejí teď, kdy už jsem sama 20 roků.
0: A je vám smutno?
2: Loňský rok byl docela špatný, protože zemřela dcera jedna v 50 letech. Nechali ji v nemocnici zemřít úplně zbytečně. Takže to bych chtěla jen tak říct tomu tématu. A bude konec vysílání, tak děkuji moc.
0: Já vám děkuji, ale pro jistotu ještě jedenkrát zkusím ten dotaz. Vaše křestní jméno, abych aspoň věděl, kdo uzavřel Zdena. Noční linku. Paní Zdena. Paní Zdeno, děkuji vám za upřímnost.
2: Jo.
0: Mějte se hezky.
2: Děkuji.
0: Dobrou noc.
2: Vám za všechno a mějte se moc hezky a hodně radosti a krásné léto. Naschledanou.
0: Děkuji a naslyšenou. 731 800 900, tenhle telefon použijete v noční lince znovu za nějakých 22 hodin a 5 minut. Já vás všechny, kteří jste měli to štěstí, ještě jednou zdravím a vám, kterým se nepovedlo dovolat se do studia noční linky, vás musím poprosit o odpuštění, protože ani zdaleka není v našich silách, aby všechny vaše telefonáty a všechny vaše příběhy odezněly. Všechny vaše příběhy, které se týkají tématu dekády, desetiletí života, a které jste napsali na rozhlas.cz/linka, za malou chvilku uvidíte na zmíněném webu. No a když už tedy mluvím o tom, co všechno bude, tak řeknu i to, že ta příští noční linka bude s Jarkou Barboříkovou a jejím tématem budou slova, která mi zůstala v paměti. Už teď si můžete vaše příběhy chystat, už teď je můžete dokonce i psát na rozhlas.cz/linka. A dodám ještě poslední dva vzkazy a můžeme si poslechnout písničku Krištofa, tedy kapely Krištof a Tomáše Kluse. Zdraví vás Jana Zírkova a píše, tak asi takové nejklidnější desetiletí pro mě bylo od narození do 10 let. No a za 10 let nastala trpká dospělost. Je mě líto, že to tak vidíte, no ale nedá se nic dělat. No a krásný večer přeje i Pavel ze Židlochovic a ten si myslí, že na něj ta nejlepší dekáda jeho života teprve čeká. Držím mu v tom palce a vám přeju dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitančík.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Hrajete si rádi? Možná si říkáte, co je to za otázku, notabene na úvod dalšího divadla pro vaše uši, ale všechno vysvětlím už za chvíli. A vlastně něco prozradí i tahle první muzikálová písnička.
2: Ať žijou konzumáci, ať žije sport!

Je to tak, klapzubáci Eduarda Basse, jeho Klapzubova jedenáctka se v rozhlase dočkala i vlastního muzikálu. My si ale tenhle nestárnoucí fotbalový příběh dnes budeme vyprávět prostřednictvím několika dramatizací. Třeba té s Jiřím Sovákem jako starým Klapzubou, anebo Josefem Beckem, který si Klapzubu zahrál v poněkud aktualizované verzi, totiž při fotbale

0: Soudruženíčku!
1: Soudruženíčku, vy jako zkušený fotbalový internacionál budete v dnešním finálovém zápasu vyhodnocovat nejlepší hráče. Co byste řekl k tomuto turnaji učňovských a studentských fotbalových mužstev, který každoročně pořádá redakce Večerní Prahy zde na Letenské pláni?
0: Turnaj Večerní Prahy má svůj zvuk a můj názor je ten, že i opodstatnění. Navíc, Letenská pláň patřila vždy mladým fotbalistům. Vyrostlo jich tu dost, proč by tu nerostli dál?
1: Děkuju vám. Byl jsem informován, že bývalý výborný obránce Dukly Praha Ivan Novák je metodikem učňovského střediska ČKD dnešního finalisty turnaje.
0: Tady ho máte.
1: Řeknete nám několik slov, Ivane?
2: No, kdyby naši chlapci z ČKD dneska zvítězili, byli by první v historii turnaje s dvěma úspěchy za sebou. Soupeř učňovská škola Malešice, ale fyzicky velmi zdatný a má dobrou obranu.
0: A zvlášť bystré obrankáře.
2: Ano, ano. No my ale děláme proto, aby naši svěřenci byli úspěšní všecko, co je v našich silách. Na dnešní finále jsme si pozvali dokonce na pomoc i Josefa Beka. Představovat ho nějak zvlášť jistě nemusím. Chtěli bychom, aby tak trošku psychologicky zapracoval na našem družstvu.
3: To je ten nejlepší trik, který si mohl Ivan tady vymyslet. On si pro mančat vymyslí psychologa, aby když to prošvihnou, to měl na koho schodit. To je tedy dobrá metoda.
1: Co byste nám, mistře, řekl k tomuto fotbalovému turnaji?
3: Kdo jako já?
1: No zajisté.
3: Tak co bych tak řekl. Sledují tento turnaj již několik let. Upřímně řečeno na stránkách Večerní Prahy. Ne, ale vážně. Mladých fotbalistů bývá, zvlášť ve velkých městech, a proto lze turnaj tohoto druhu jenom uvítat. A ještě jednu poznámku. Účast dvou učňovských jedenáctek v dnešním finále naznačuje, že se na našich závodech o tělovýchovu dobře starají a vytvářejí mladým lidem pro sport výborné podmínky. Jak vidíte, celé vedení na dnešní finále přijelo společně s mužstvem, nejmodernějším autobusem.
4: Pepa Beck je náš rek.
2: No, slyšíte, už vás volají, co jste si na ně připravil?
3: No to víš, že to hlavní den to nebude. Kolik máte času?
2: Ale toho máme dost. Začal před zápas o třetí a čtvrté místo.
3: Povím jim historku o jedné slavné fotbalové jedenáctce.
2: Tak ale jenom ne žádné školení, aby nám neusnuli.
3: Zkus usnout, když ti starý Klapzuba začne vykládat historii Klapzubovy jedenáctky.
5: Synu, začalo to tak, že jsem měl 11 synů.
6: Ano. Tak prostě a jednoduše to všechno začalo.
7: Ve své chudobě nevěděl pan Klapzuba, co s těmi kluky.
5: A tak jsem z nich udělal fotbalové mužstvo. U chalupy jsem měl pěkný kousek loučky, z té jsem udělal hřiště a pak jsem prodal kozu, koupil za to dva míče a kluci začali trénovat.
8: Nejstarší Honza byl čahoun a tak šel do branky.
9: Frantík a Jura byli drobní a mrštní.
5: Tak ty jsem postavil na křídla. Kluci, 5 hodin, vstávat.
9: A šlo se na ostrý hodinový pochod do lesa.
8: Po 6 kilometrech?
5: Šelem vzad.
9: A zpátky to vzali klusem. Pak teprv dostali snídani a po ní se šlo kopat.
5: Kluci, každý musíte umět všechno.
8: A tak je učil brát míče ze vzduchu, umrtvit je, podávat,
9: falšovat, střílet v klidu i v běhu, ze země i rovnou z podání, centrovat, dávat zadovky, driblovat,
10: hrát hlavou, kopat desítky a rohy,
11: házet aut, brát míč z nohy, chytat jej na prsa,
8: kombinovat třemi vnitřními, přihrávat na křídla,
11: provádět dlouhé odkopy, umisťovat rány, vyťukávat drobnou kombinaci,
8: dobíhat, vybíhat,
11: vyrážet míč robinzonádou,
8: otáčet jej ve větru i v bezvětří,
11: falšovat, nestát offside,
9: přeskočit nastavenou nohu,
8: kopat špičkou, nártem, kotníkem, patou.
9: Zkrátka bylo toho moc, čemu se Klapzubovi kluci museli naučit.
8: Ale to ještě nebylo všechno. Cvičili skoky a běhy a rychlý start.
9: A to zas nebylo všechno. Házeli koulí, oštěpem a diskem, aby dostali pevná ramena. Museli zápasit, aby celé tělo bylo pěkně pevné.
11: A museli přetahovat lano, aby měli postavu jako ze železa.
5: A cvičit dech, kluci, protože bez dlouhého dechu a klidného srdce je každé cvičení zabiják.
9: Když tohle všechno měli kluci za sebou, zhltli oběd a vylízali, kde jaký drobeček uvízl v hrnci nebo na pekáči.
8: Pak se natáhli jeden vedle druhého na podlahu nebo na zemi na dvorečku
6: a hodinu odpočívali.
7: Moc řečí přitom nebylo. Každý byl rád, že může své tělo složit a nehýbat se.
9: Pak si Klapzuba vyklepal fajfku a...
8: A šlo to znovu. Večer vtrhli domů jako velká voda.
7: Klapzuba jednoho po druhém vymasíroval, vychrstl na každého 3 škopky studené vody.
8: Sprchy v chalupě neměli.
5: Pak lehkou večeři, chvilku si popovídat a spát. Večerka.

0: takhle to šlo den za dnem po 3 roky.
1: Tak kluci, jak víte, dneska jsem byl v Praze. A tohle jsem odtamtud přivez.
0: Vytáhl bílou tabulku s modrým rámečkem.
2: SK, Klap Zubova 11.
1: Honza ji přibije na vrata. A tady v kapse mám potvrzení, že se Klap Zubova 11 zařazuje do 3. třídy.
3: Jen do 3. třídy, to snad ne, táto.
1: Všechno musí být pěkně po pořádku. Dá pambu, že to jednou natřete i Slávii, ale napřed se k ní musíte dostat. Já jsem vás naučil všechno, co potřebujete. A teď se musíte sami probíjet kupředu. Jináč to ve světě nejde.
4: A na jaře se začalo hrát o mistrovství 3. třídy.
5: Pánové, na tenhle zápas musíme jít. Nějaká Klap Zubova 11, už jenom to jméno, hraje s AC Hlubočepy.
6: Pánové šli a chechtali se ještě víc, když viděli těch vyjevených 11 venkovských kluků s beranicemi, kteří nikdy nebyli ve městě.
7: A které přivezl starý strejda s fajfkou v puse.
3: To bude zápas.
4: Ne, to nebyl zápas, to bylo boží dopuštění. 32-0 pro Klap Zubáky skončil první poločas. A do druhého poločasu AC Hlubočepy vůbec nenastoupili.

0: Pánové, tohle musí být nějaký omyl. Tohle mužstvo přece není žádná třetí třída. Pane Klapzubo!
1: Řekl rozhodčí starému Klapzubovi.
0: To je nějaké nedorozumění. Budu to okamžitě hlásit.
2: Starý Klapzuba si přendal fajfku do druhého koutku. Tak jo, pane soudce. Kluci, jdeme domů.
3: To bylo v neděli a ve středu.
2: Tady mi píšou, že Klapzubova jedenáctka se s okamžitou platností povyšuje do druhé třídy a že v neděli máme nastoupit proti SK Vršovice.
4: Nebudeme to zdržovat. Klapzubáci nastoupili proti Vršovicím.
5: Diváků přišlo moc tisíc, protože se po Praze rozkřiklo, jaké je to zvláštní mužstvo, ta Klapzubova jedenáctka.
2: Starý Klapzuba si zase sedl s fajfkou na lavičku, mrkl na kluky a...
5: 14:0, pánové, s tím se musí něco udělat.
3: Zase přišel dopis a Klapzubáci byli v první třídě.
6: Dnes bychom řekli v lize.
5: A

0: Bylo to přesně tak. Poráželi klub za klubem.
1: 13-0, 16-0, 11-0,
2: 9-0, 12-0, 10-0,
3: 8-0, 15-0, 7-0,
4: 4-0, 6-0.
0: A pozor, jednoho dne měli proti sobě Spartu.
5: Tak, kluci, dneska si dejte záležet. A protože Sparta si nás už očíhla, uděláme to takhle.
6: Klabzuba těsně před zápasem úplně přestavěl mužstvo. V publiku i ve Spartě z toho bylo zděšení, ale...
7: Paní Klabzubová, telegram!
5: Paní Klabzubová, dolní bukvičky, stop. Spartu jsme porazili, 6-0, stop. Připrav vepřové a kotel knedlíku, stop.
6: A teď už zpívala jenom Slávie.
1: Tenhle zápas se nesmí odbít, protože na hřišti Slávie byl takový nával, že vojsko muselo vytáhnout a uzavřít ulice.
2: Všechny ostatní zápasy byly odřeknuty, aby každý mohl vidět Klabzubovu 11.
6: Přijela v autobuse.
5: Starý Klabzuba seděl u šoféra a koukal po lidech. Odvedl své kluky do šatny. Tak co, kluci, nandáme jim to?
8: Nandáme!
6: A šli na hřiště.
1: Klabzubu odvedli dva výboři do lože, kde seděl pohromadě s pražským starostou, policejním ředitelem a ministrem financí.
9: V ložích je zakázáno kouřit, ale když starý Klabzuba vytáhl fajfku, mrkl policejní ředitel na strážníky, že jako tenhle pán si tady zakouřit může.
1: Klabzubovi kluci hráli svou nejkrásnější hru.
6: Slávie byla taky ve formě, ale v poločase prohrávala 3-0 a v druhém to dostala ještě dvakrát.
3: Celou Klabzubovu 11 odnesli lidé na ramenou až do hotelu.
2: Ovšem před hotelem byla taková tlačenice, že policejní ředitel požádal starého Klabzubu, aby promluvil z balkónu k lidu, jinak že se mu nerozejdou.
5: Starý Klabzuba vyšel na balkón, vyndal z pusy fajfku, pošoupl beranici a počkal si, až se hlučící a ječící tisíce dole uklidnili. No jo, to je tak. Já jsem jim řekl, se sakra kluci, nandejte jim to. A oni jim to nandali. Inu, není nad to, když děti poslouchají své rodiče.
0: A to byla řeč, kterou starý Klabzuba promluvil k 20 tisícům lidí, když jeho 11 vyhrála mistrovství celkovým skóre 122-0.
10: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
11: To bylo tedy vítězné tažení Klabzubáků na začátku jejich sportovní fotbalové kariéry. Teď ale před sebou mají velkou výzvu, totiž zápas až v samotném Londýně. Komentovat ho budou díky rozhlasovému střihu společně, a to navzdory času a v různých inscenacích jednoho příběhu, pánové Jaroslav Štercl a Karel Heger.

svá klepeta. Zazvoní už rána, míč se v síti třepetá. Stop, šut, už to piš raději níž, než livíš. Stop, šut, už to piš.

0: Poslyšte, Olenbaj, ještě slovíčko. Jak odhadují vaši lidé návštěvu? Pokladní si hlásili před čtvrt hodinou 160 tisíc. Všechny dosavadní rekordy jsou překonány, Kormiku. A jak stojí sásky? 3-1 pro Huddersfield. Musíme to vyhrát. Je to národní povinnost. Děkuju vám, Olenbaj, s Bohem. S Bohem, Kormiku, nashledanou. Tento rozhovor konal se v předsednické lóži na jižní tribuně největšího hřiště londýnského. Předseda Olenbaj potřásal srdečně rukou svému dlouholetému příteli Kormikovi, redaktoru New Sporting Life. Pak usedl k zábradlí, zatímco Kormik zmizel v chodbě. Byla to nekonečně dlouhá chodba, kudy teď proudili tisíce vzrušených lidí. Kormik proklouzával hladce mezi nimi, zabočil po schodišti k otevřeným tribunám, vystoupil až nahoru a obešel poslední řadu až na konec. Tam byla v dřevěném pažení malá dvířka. Kormik vyňal klíč, odemkl a vystoupil na malý balkonek, který byl přistavěn na vnější straně tribun. Pod ním se táhlo široké, travnaté prostranství, kam ústily 3 široké ulice. V tuto chvíli bylo prostranství obrovským hemživým raveništěm lidí a povozů. Všechno se tlačilo k 11 branám hřiště. Vzduch se chvěl rozčileným pokříkem tisícerých hlasů a ohlušivou směsící výstražných signálů vozidel. Jako 3 nekoneční hadi táhli se z 3 ulic, řady aut, sportovních kočárků, kebu, omnibusů a autobusů k hřišti. Kormik se díval chvíli na toto vlnivé a kmitavé hemžení, pak zamkl dvířka za sebou a vyskočil na zábradlí balkonu. Na zdi před ním byl upevněn železný žebřík. Kormik vystoupil po něm na střechu tribuny. Byla to obrovská, mírně nakloněná plocha, rozpálená plným slunečním světlem. Při zvýšené straně tyčil se uprostřed vlajkový stožár. Kormik zamířil k němu. Stála tam židle, na níž ležela telefonní přílba. Kormik vzal přílbu a nasadil si ji na hlavu. Obě sluchátka přilehla mu na uši, mluvítko se octlo právě před ústy. Dvě šňůry několik metrů dlouhé vedly k stožáru, od něhož se táhl kamsi ke vzdáleným domů telefonní drát. Na jeho konci, mnoho kilometrů odtud, byly redakční místnosti New Sporting Life. Tam seděl u stolku mladý hoch, také s přilbicí na hlavě a s psacím strojem před sebou. Několik pánů se povalovalo v klubovkách kolem. Všichni čekali, až Kormik začne telefonovat svou zprávu. Malá sklíčka byla připravena na vedlejším stole, na něž měl jiný písař stručně psáti postup zápasu, aby se zprávy mohly ihned promítat do uměle zatmělého okna. 100 lidí již čekala pod redakcí na první zprávu. Zatím Kormik vzal židli a usedl na ní těsně na okraji střechy. Nad ním na stožáru pleskala dvojí vlajka. Nahoře anglický kříž, pod ním bílý a červený pruh s modrým klínem, táhnoucím se od žerdi do polovičky praporu. Dole ve velké hloubce zářila sitá zeleň dokonalého hřiště, leskly se bílé linie značek a černaly se ohromné davy na tribunách. Mezi tribunami a vlastním hřištěm bylo široké místo pro atletickou dráhu. Na ní stálo kolem dokola 130 nehybných strážníků, přesně vždy 25 kroků od sebe vzdálených. Z té výše vypadaly jako podivné tlusté patníky. U obou branek seděli a leželi na zemi fotografové. Kormik obhlédl celé toto divadlo zkušeným okem a viděl, že je to dokonalé. Pak se pohodlně opřel v židli, přehodil pravou nohu přes levé koleno, vyňal z pouzdra táhlé námořní kukátko, nařídil si je, aby dobře viděl, a pak začal svůj nekonečný rozhovor s telefonním mluvítkem. Hello, Atkins, ne, dobrý den. Slyšíte mne dobře? Hello, slyšíte dobře, ano? Ano, děkuji. Ten pleskavý zvuk, to jsou vlajky nade mnou, na ty si brzy zvyknete, třepotají se až drnčí. Je tu pěkný větřík tady nahoře, lepší posedění než dole v tom dusnu. A pak mě nikdo neruší při telefonování, byla to dobrá myšlenka. Halo, řekněte Fredovi, že tu sásku se mnou prohrál. Před čtvrt hodinou bylo prodáno 160 tisíc lístků. A u všech pokladen se prodává dále. Uslyšíte-li hrozný rachot, vysvětlete obecenstvu, že se zřítily tribuny, že se roztrhly pod strašlivým návalem. Pochybuji, že bych vám to potom mohl ještě říci. Sletěl bych o 40 metrů níž a náš drát není na to vypočítán. Co prosím, že bychom mohli začít? Ano, ano, prosím. Tak úvod jsem vám napsal už předem, prosím vás, přečtěte mi jej pro kontrolu. Kormík se na střeše odmlčel, naslouchaje drobnému rachtání v telefonu. Po několika minutách zase promluvil. Ano, správně, správně, nic se na tom nemusí měnit. Všechno vypadá tak, jak jsem to předem popsal. Haló, haló, pozor, prosím, pište, diktuji. 17:10, rozehřmívá se celé obrovské prostranství nekonečným potleskem.
1: Prodalo se už 175 000 vstupenek. Jestli ovšem uslyšíte strašný rachot, vězte, že se řítí předspané tribuny. No v takovém případě by ovšem umlku můj hlas, leda, že byste ho slyšeli ze zárobí. A pozor, pozor! Na hřiště bíhá naše reprezentační mužstvo. 11 hrdinů Huddersfieldských. Je rozkoš dívat se na pružnosti 22 nohou, na mohutné klemby hrudníku pod žlutými a modrými pruhy drezu. Jásot! Ohlušující jásot vítá vítěz národa, který dnes opět uhájí prvenství britských barev na zeleném trávníku.
0: Nikdo nepochybuje, že mistři ligy nemohou zklamat naše očekávání. 3-1 zní výsledek sázek, v níž proti Huddersfieldu sází jenom cizinci a lidé, počkejte, ne, tuhle větu škrtněte, uděláme z toho nakonec zvláštní odstavec. Už jste to škrtl? Ano, prosím, diktuj tedy dál. Ale již se otvírá klubovní branka podruhé a mistři pevniny vcházejí. I je zdravý vyspělé obecenstvo potleskem, který však ustupuje přirozené zvědavosti. Toto jsou tedy slavní borci, jež malá ctižádostivá republika v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávy po celém světě. Jaká to pitoreskní představa 11 bratří, kteří vrozené city sourozenské dovedli vypracovat ve famózní kombinaci a jednotný celek. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy nemohou se měřit s atlety Huddersfieldu. Zdají se být zaražení pohledem na černající se tribuny. Jdou ke středu hřiště v houfu, jako by si tímto sevřením chtěli dodat odvahy.
1: Tak to jsou tedy ti slavní borci, již malá ctižádostivá zemička v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávu po celém světě. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy se nemohou měřit s atlety Huddersfieldu.
0: Soudce pán Sarri jde jim vstříc. Kapitán Winnipeg se odděluje od svých, aby pozdravil hosty. Haló, haló, pozor, pozor, teď je tu něco nového. Haló, napište podtitulek, jeho veličenstvo král. Haló, máte? Pište nový odstavec. Haló, diktuji. V tu chvíli se nový jásot rozléhá kolem hřiště. Na stožáru na severní tribuně se zvedá velká vlajka windsorská. Dveře ústřední lože se otvírají a jeho veličenstvo král s královnou a princem Walesským vstupuje. Klubovní direktoři s G.W. Olenbajem v čele vítají vznešené hosti. Královští manželé děkují lidu za nadšené ovace. Zvednutím ruky pozdravuje král hráče, kteří se seskupili před jeho loží k improvizovanému holdu. Pak usedá, aby zhlédl největší zápas anglických dějin. Haló, ta slova největší zápas anglických dějin dejte potrženě na zvláštní řádek jako podtitul.
1: Huddersfieldští vyhrávají los a volí si hru s větrem zády. A už to začalo. Pan Sarri otevřel hru. Je 17:21:16. Střední útočník Klabzubu podal míč pravé spojce. Čárkot jde proti ní. Spojka však vrací míč pravému záložníkovi. Čárkot dostihuje záložníka, chce se zmocnit míče. Ale ne, nezmocnil se ho, čert ví, jak to ten chlap udělal. Má míč dál. Bering a Winnipeg se mu ženou na pomoc. Centr, míč se přenáší šikovce na levé křídlo. Skvělé přihrání právě mezi naším záložníkem a Beckem. Ohromný běh po levé straně. Kdo dřív? Kdo dřív? Malé křídlo červenobílých dostihlo míče. Pol se jich před. Před, no tak. Už je pozdě.
0: Centr, příliš vysoký, jde ve výši žaludku. Levá spojka a střední útočník jej míjí. Göringer na levém beku zvedá nohu. Kde se tu vzal pravý halbek? Obrací míč hlavou k levé spojce. Borzi! Oh!
1: Je tam.
0: Jak dlouho to trvalo? Zrovna 67 od výkopu.
1: Byla to strašná morda levé spojky, na jakou se na anglickém hřišti desetiletí nepamatujeme. Ale, no tak, No tak pro jednou není tak zle, ale naše mužstvo je svěží. Dobré náladě a v nejbližších vteřinách jistě předvede chválně známou útočnou hru.
0: Než mohl Clark zvednout ruku, byl již míč za jeho zády. Kormík nemohl na střeše rozčilením vydržet. Musil aspoň stát a postavit si jinak židli. Pak zase začal diktovat a popisovat útoky Huddersfieldu. Rozplýval se nadšením nad jeho kombinacemi. Ale každé chvíle musel požádat Atkinsona, aby škrtl z článku kletby, kterými doprovázel znamenitou obranu klapzubů. A jednou se odmlčel tak, že Atkinson ho znepokojen vyburcoval, cože se děje. Docela smutně mu Kormík oznámil, že Anglie právě dostala druhou branku. Nic není platno, Atkinsone. Musíme konstatovat, že jsou Čechoslováci v převaze. Napište na sklo, že jsou naši v dobré náladě a že vyrovnají. Jinak by vám mohl Dav vymlátit redakci. No tak haló, tak 43. minuta z výkopu. Provádíme útok levým křídlem. Záloha ji zastavuje. Ve středu hřiště se rozvíjí vzájemný boj. Střelil přes, jes, to je smůla. To je. No, míč se z výkopu nese k pravému křídlu. Konec. Konec první půle, prohráváme 0-2. Ale naši hráči jsou svěží a nasadí v druhé půli své ohromné závěrečné tempo. Obecenstvo je naprosto rozčarováno. Ale obdivuje se dokonalé hře našeho protivníka. Věru, že není hanbou být poražen mužstvem takové síly. Jeho veličenstvo je zřejmě vzrušeno. Direktoři Huddersfieldu mu vysvětlují příčinu porážky. Předseda Olejnban odchází. A teď se vrací zpět a s ním je jakýsi podivný stařík. Představují ho jeho veličenstvu. Je to jistě... Ano, jistě to bude otec Klapzubu. Musím tam i hned běžet, vyzvědět, co si spolu povídají. Odpočiňte si, Atkinsone, do začátku druhé půle budu zpět. Poznamenejte ještě, že král velmi srdečně potřásl starému Klapzubovi rukou. A Kormík shodil telefonní přilbu, rozběhl se po střeše, sklouzl po žebříčku na balkon a zmizel v davech, které v největším rozčilení hlučeli a třeštili po tribunách. Rozhovor, jejž měl starý Klapzuba s anglickým králem toho dne, kdy jeho kluci porazili Huddersfield FC 4-0, nebyl nikdy uveřejněn ani v New Sporting Life, ani kde jinde. Listy přinesly jen stručné výtahy, jakým je prozradili direktoři Huddersfieldu.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Cože? Slyšel jsem dobře, že prý se žádný záznam z rozhovoru mezi anglickým králem a starým Klapzubou nedochoval? To se na to podívejme, nebo spíš tak si to poslechněte, o čem se na tribuně povídalo a jak to bylo s Klapzubáky dál.
2: Jeho veličenstvo je zřejmě vzrušeno, ale co to? Teď mu přivádí do lože jakéhosi podivného staříka. Představí ho. A to je zřejmě otec Klapzubáku. Jeho veličenstvo mu velmi srdečně potřásá rukou.
3: How do you do?
4: Judu? Judu nemám. Jejich anglický veličenstvo. Já mám Judu. Judu do totiž Jirku. A pak mám...
5: Ale ne, pane Klapzubo. Jeho veličenstvo se neptá na vaše syny. Chce vědět, jak se vám vede.
6: Tyto věty pronesl náš milý pan Maceška, už dlouhá léta zaměstnaný na konzulátě v Londýně. Byl to nadšený sportovec, ale protože byl nesmírně tlustý, věnoval se zprvu pouze přetahování lanem. Později sportovní činnosti spolkové. Nesmíte zapomenout, že tohle všechno se událo ještě před válkou. Maceška se v Anglii o Klapzubáky výtečně staral, dělal jim průvodce a tlumočníka. Obzvláště v poslední funkci se pořádně zapotil při rozhovoru starého Klapzuby s anglickým králem.
4: Judák, jak se mi vede, no... I pro pánička, jejich anglický veličenstvo, jak pak se drobnýmu chalupníkovi může vést. Nebej těch kluků, je to pořád 0-0. A když sem tam nějaký gol padne, tak je to vždycky obsáhlé.
3: A jak se daří paní Klapzubové? Taky s vámi jezdí.
4: Ne, bůh uchovej, pane král. Pořádná kupana není jako králování, aby do toho směli mluvit žensky. Jejich anglický veličenstvo neráčej se urazit, ale na pořádnou kopanou je toho potřeby víc než na králování.
3: Tak vy si, pane Klapzubo, králů moc nevážíte.
4: Ale proč pak ne? Osud nadělil lidem všelijakou živnost a i mezi korunovanýma se jistě asi najde semhle támhle pořádnej člověk. Ale mně osobně se to jako řemeslo nezamlouvá. Ovšem, jaký pořádek si který národ zavede, ten ať platí.
3: Tak vy byste prostě králem být nechtěl, milý Klapzubo, vidíte.
4: Bůh zachovej. I když tvrdím, že kopaná je mnohem těžší hejbl nežli králování, pane král. Že by stáli třeba před brankou. A v tom jim křídlo krásným šouráčkem podá mít. Tak tuhle jsou oni, jo? A tuhle je branka. A oni by teď museli svolat celou ministerskou radu, aby se poradila, jestli je lepší čutnout špičkou, nebo nártem do pravýho rohu nahoru, nebo do levýho dolů. Sakra, mi čuda, to by to dopadlo.
3: Vy jste povedená kopa, pane Klapzubo. Vás bych chtěl mít za dvorního rádce.
4: No jinu, když budou mít nějaké těžkosti, tak klidně si zajdou k nám do dolních bukviček a já už jim poradím.
3: Kdyby to bylo tak jednoduché, pane Klapzubo, starosti, které nás v našem vznešeném povolání stíhají, nejsou nikterak malé. Jak často si například myslívám, když přihlížím takovému zápasu, jako je ten dnešní, proč nebyla kopaná povýšena na oficiální projev zdravé síly tělesné i duševní? Je k ní třeba tolik sebeovládání, důvtipu, bystrosti, soudržnosti, sebeobětování, zkrátka tolik individuální práce ve prospěch celku, že je ze všech sportů nejlepším obrazem dobře rozvinutého života.
4: Je to mají set sakra pravdu, pane králi. Proč pak se místo vydržování ohromných armád nevypěstuje v každém národě dokonalý fotbalový mužstvo? Kdyby došlo k nějakému sporu, který by nešel odklidit smírnou cestou, no tak by místo vojska nastoupilo z každé strany 11 hráčů a ti by tu otázku rozhodli.
3: S vámi jsem si tu zrád popovídal, pane Klapzubo. A abyste na ten rozhovor měl nějakou památku, dovolte, abych vám věnoval tuto lulku.
4: No ne, to je opravdická...

0: šup, už to běž, ať gól uvidíš.
1: Jakmile klapzubáci vběhli na zelený trávník a zapěli svou hymnu, kterou pro ně po prvním evropském turné složil nestor českých básníků Vincent z Kabrna, už napřed se jejich soupeři chvěli před tuchou porážky. No prostě nikdo neměl nejmenší naději, že by nad klapzubáky zvítězil. Tak běžela léta a starý klapzuba se zubil na celé kolo, když jeho jedenáctka šla od vítězství k vítězství. Méně se však zubil, když najednou začal pozorovat, že jeho kluci už trénují bez radosti a bez nadšení a zápasy v cizině, že odbývají jenom jako trapnou povinnost. A jednou, když se zase vrátili z ciziny a na večer všichni odpočívali na zahradě, zabafal starý klapzuba z královské lulky.
2: A co se vám nelíbí, táto? Přece jsme vyhráli, jako vždycky.
3: Vyhráli. Ale nesměl bych být klapzuba, abych nevěděl, že už to taky někdy můžem projet.
4: Kluci natáhli uši a teď už poslouchali všichni.
3: Který se sakra čert vám vlez do hlavy? Už ani nemluvíte, nespíváte, nehvízdáte. Odkop děláte, jako by vám Mičuda překážela. Co to s vámi je?
2: Začali se vrtět a převalovali se z boku na bok.
3: A starý klapzuba, když už jednou začal, šťoural se v jejich svědomí dál. Vždyť už si toho i ta vaše máma všimla, že jste jako vyměnění. Tuhle přijde za mnou a povídá, co pak státo s těmi kluky proved? Že prej už nejste takový, jako jste bejvali. Že prej si už ani její Jirka nevšimne. No, a tak se mi z toho rozplakala, chudák, stará.
4: To není pravda, že si ji nevšímám.
3: Ono to ve skutečnosti nebylo všecko tak, jak to tatík klukům vyprávěl, ale on, kůže mazaná, si řekl, že musí kluky rozebrat a přimět k hovoru.
5: Táto, mi prostě... Táto, kolik máte peněz?
6: Peněz? No, nějakou tu stovku mám, ale... Tak o co pak ti jde, Honzičku?
5: Víte, táto, to je tak. Vy jste nás naučil hrát, aby jsme si mohli vydělávat na živobytí. Ale to víte sám, že my sami jsme pro peníze nehráli, to teda ne. My nikdy nevěděli a nevíme, kolik jste za všechny ty zápasy dostal. Taky se potom nijak nescháníme, že jo, kluci?
6: Abyste se naučili skutečně mistrovský hrát, k tomu jste museli mít čas a ten čas nás samozřejmě něco stál.
5: No stál, samozřejmě, ale taky je jasný, že to něco káplo, ne? Já vím, přestavil jste chalupu, naše tréninkové hřiště, má šatny, sprchy, tělocvičny, skoupil jste všechny pozemky tady kolem, pro každého z nás jste vystavil pěkný domek. No, je to celá rodinná kolonie, o který se psalo po celém světě. Ale táto, nám jde jenom o jedno.
6: No, bo co pak?
5: O to, jestli jste už s maminkou

0: A jestli ne, tak už o tom dál nemluvme a hraje se dál, že jo, kluci?
1: Jestli jsme zajištěni, jo?
0: V tom pádě to necháme. Nebo aspoň nebudeme hrát za peníze.
1: Jo, tak. Tak vy teda hrajete jen pro mámu a pro tátu. Set sakra, jedenáctko, a z čeho pak budete živí vy sami?
0: O nás se nestarejte.
2: Budeme třeba dělat trenéry.
1: No za peníze.
3: No bude, ale však se o nás ještě porvou.
1: No to jistě, no jo. Tak vy byste chtěli rozpustit nejslavnější mužstvo.
0: Jo. Nenecháme přeci po sobě pošklebovat kde jakýho pihovatýho kluka.
1: Jakýho kluka? Kdo se to po vás poškleboval?
3: Ale jen to řekni tátovi Honzo, řekni mu to.
0: Ale no, šli jsme, jednou na večer jsme se šli takhle projít a když jsme došli dost daleko za naše lesy, tak jsme uviděli na takovým pěkným paloučku tlupu vesnických kluků, jak hrajou fotbal.
3: Ale tak, jak kluci fotbal hrajou, však to znáte, táto, ne? Branky udělaný ze svlečených kabátů, vyhrnutý, nohavice, vysoukaný rukávy.
4: Ale myčidu měli bezvadnou koženou.
0: To měli, no. Když nás ty kluci zmerčili, tak přestali hrát a několik jich teda vykřiklo kabzubáci.
2: Musím říct, že s Outstou.
0: Jo. My jsme se jim nabídli, že si s nima zahrajeme.
1: A no a?
0: No, takovej pihovatej kluk, ten, co mu patřila ta Mičuda, povídá: to nejde, my s máma nemůžeme hrát.
2: Proč ne, povídá Honza, bojíte se porážky, my se rozdělíme.
0: Porážka, to by nebyla žádná hanba. To povídá ten pihovatej kluk, ale vy jste profesionálové a my hrajeme pro čest a vy hrajete pro peníze a tak s váma nechceme nic mít. Takhle nám to vpálil do očí, táto.
5: Jo, pořád jsem čekal, že se jednou rozbijete, ale vždycky jsem si myslel, že to bude kvůli holkám. No, pojďte k mamince, ta bude chudák taky koukat.
2: A toho večera bylo zas v chalupě po dlouhé době řečí a křiku.
6: Jako tenkrát, když je táta hnal poprvé do Prahy na zápas.
5: Starý klapzuba mohl na nich oči nechat, když je tak viděl sedět u stolu mladé, zdravé, plné chuti do života. Však on taky až dosud v nich viděl jen hráče a jinak o nich skoro ani neuvažoval. A teď vidí, jak vyspěli, jací jsou z nich urostlí, zdatní, zdraví mužové. Aha. A tak by samou radostí a pýchou zapomněl, že má v kapse pro ně veliké překvapení. Kluci, dost řeči.
3: Telegram.
0: Jaký telegram?
2: Od koho?
1: Od londýnskýho Vincence Macešky. Já vám to přečtu. Austrálie vyzývá zápas mistrovství světa. Za 3 měsíce Sydney telegrafuje podmínky Maceská.
2: Austrálie, mistrovství světa?
0: Táto, a co vy tomu říkáte?
1: No co můžu říkat? Že je škoda, že to přišlo tak pozdě. Hrát už nebudem, tak co se s tím trápit, že jo? Já hned zítra obstarám vepří pluh a rozoráme hřiště, no pak ho posejem, to dá nějaký obilíčko taková, odpočatá půda, že jo. Jináč, arci nebejt vašeho pevného rozhodnutí, set sakra kontinent, to by jsme se na tu Austrálii vytáhli. S Austrálcema jsme se ještě nesrazili, tak měli plný právo nás vyzvat, že jo. No jaká pomoc? To se hned po světě rozkřikne, že klapzubáci mají z té Austrálie strach a že radši zahazují flintu do žita.
0: A to zase ne, táto, to teda ne. Taková skvrna na nás zůstat nesmí.
1: No jo, to, co chcete dělat, se sakra manšafte? Nechali jste hry a já se s tím musím smířit. Jak povídám, zoráme, zvláčíme, zase jeme.
0: Počkejte. Tak dobrá, táto. Zoráme hřiště. No, usejeme políčko. Ale co budem dělat pak?
1: Jinu, set sakra hospodářství. No pak budeme čekat, až vyroste to bobilíčko. Do žní budeme mít času habaděj.
0: No, právě. A toho habaděje musíme nějak využít.
3: Správně, odziku.
0: Jak dlouho jede loď do Austrálie?
1: Z Brindisi do Bombaje to trvá 13 dní.
0: 13 dní.
1: Z Bombaje do Sydney 20 dní.
2: Asi za měsíc jsme teda tam a za další měsíc zpátky. To znamená, kluci.
3: Ano, to znamená, že do žní můžeme být zpátky doma.
1: Takže
3: se do té Austrálie jede.
7: Divadlo pro vaše uši.
8: Celé to dnešní Divadlo pro vaše uši patřilo fotbalu a příběhu Eduarda Basse o Klapzubově jedenáctce. V rozhlase, jak jste sami slyšeli, je těch zpracování a dramatizací hned několik. No a tak v samotném závěru nemůžeme jinak, než aby se potkali starý Klapzuba Josefa Becka, Jiřího Sováka i Karla Hegera dohromady. Jak se to říkalo? Dobrý den, sportu zdar a fotbalu zvlášť. Tak hlavně ve zdraví, zase někdy naslyšenou a teď s Klapzubáky hurá do Austrálie.

0: Konečně! Slavnostní fanfára, to znamená, že mužstva nastupují.
1: Mohutný pleskot, jenž zní jako prudký déšť.
2: Uvítací potlesk 320 tisíc dlaní.
0: Mistři pevniny a mistři Austrálie běhli na hřiště.
2: A pak rázem zoufalé ticho.
3: A do toho ticha se ke konci první půlky ozval podivný zvuk. A za 3 vteřiny po něm zaburácel šílený vítězný ryk. To křupnutí, to byl konec královské lulky, kterou starý Klapzuba v rozčílení překousil, když dřív než kdokoliv jiný v publiku poznal, co přijde.
0: Dostali gól!
4: No ano, 3 vteřiny předtím, než se to stalo, ozvalo se v předsednické loži tiché prasknutí. Otec Klapzuba překousl královskou lulku. V tom zlomku vteřiny on, starý kopácký tatík, už viděl, že je zle. Protože se v první chvíli zdálo, že útok půjde středem, byl pravý obránce moc vpředu a vracel se teprve, když už australské pravé křídlo centrovalo.
5: Ano, vážení sportovní přátelé, jak tak míč obloukem letěl před branku, náš skvělý short vyrazil ze středu útoku.
6: Narazil na míč, který mu přišel krásně na nohu, přesně na nárt pravé nohy, když šla zrovna vpřed. Míč prošel levému obránci Klapzubu mimo pravé koleno a...
7: Klapzubové! Právě dostali gól!
8: Řev diváku trval plných 12 minut. Už dávno se zase hrálo, ale na tribunách ještě lidé poskakovali, dupali, objímali se a boxovali. Starý Klapzuba, trochu pobledlý, se díval nehnutě. Ne, nemýlil se. Chlapci hráli docela jinak, než je kdy viděl hrát. Koukal jsem se na vás, jak jste hráli. Moc pěkně. Opravdu moc pěkně. Takovýhle výkon jsem u vás ještě neviděl. Toník zvedl podezíravě oči. Tenhle přesladký tón se mu nijak nelíbil. Ale otec pokračoval. Skutku, podivuhodná hra. Běh, souhra, střílení. Moc velkou radost jste mi udělali. Přišel ke mně jeden tlustý gentleman a povídal mi, že prý mají v Sydney klub 100-kilových, že prý si také občas zahrají kopanou a tak jestli prý byste si s nimi nechtěli příští neděli zahrát. No ovšem dříve ne, až prý si trochu odpočinete, abyste byli pro ně dost dobří soupeři. Jo, a potom taky přišla ke mně jedna slečinka, že prý tam zavádějí házenou, jestli prý by vám to nebylo milejší a příhodnější, nežli se plést do kopané. No, a pak jsem slyšel 2 staré babičky se hádat, jestli se za jejich mladých dob taky tak často míjel míč, jako jej ztrácejí nynější Evropané. Všichni brečeli vzteky. Set sakra manšafty! Až tohle to budu povídat mamince. Nesnesli toho déle, utíkali ven, kde soudce pískal už zuřivě a tribuny řvali po zničení Čechoslováků.
2: Přišlo to ohromující a zdrcující jako bouře.
5: Byly chvíle, kdy se Australci v nejprudším běhu bezradně zastavovali, aby se rozhlédli, co se to vlastně kolem nich děje.
0: Útok bílých. 8 mužů letí po hřišti jako vichřice.
2: Kde se mezi nimi přeletuje míč? Neviditelný.
5: Ale to už leží pod sítí branky.
6: Obrana. 11 mužů jako bílá zeď.
0: Kombinace?
5: To už jste vůbec nepostřehli. Není ani vidět v těch šílených letech od branky k brance.
6: Na tribunách se přestává dýchat. To už není 11 hráčů, kteří si hrají s míčem. To míč sám ožil, očarován, nabit pekelnou vůlí vlétnout do sítě.
5: V nejnevypočitatelnějších klikatinách skáče vpřed a vzad, vpravo a vlevo, nahoru a dolů.
0: Uhýbá Australcům, přitáčí se k bílí.
2: Prodírá se vpřed,
6: teď se jen kutálí
2: a teď zas fičí dopředu. Malý kulatý ďábel ve službách československé 11.
6: jak to vlastně bylo.
5: První branka padla ve třetí minutě. Nebyla vůbec vstřelena. Karlík vnesl míč až do sítě na prsou v zuřivém běhu.
2: 1-1.
9: Druhou branku stočil Pepík z křídla tak, že míč poskakoval po horní tyči a pak se palší stočil a spadl na druhém konci.
6: 2-1. Další branku vstřelil Toník ze 30 metrů, kdy ještě nikdo na ránu ani nepomyslil.
2: 3-1.
5: Čtvrtá branka padla Frantíkovou hlavou z rohu.
9: A pozor, pátou branku, nejkrásnější a nejpodivuhodnější, můžete dodnes vidět na filmovém záznamu archivu Světové fotbalové federace.
10: Jirka asi 20 metrů před brankářem vidí úzkou skulinku mezi obránci.
6: Kličkou doprava a hned doleva se uvolňuje
4: a nasazuje kráně.
6: Dělovka.
5: Brankář chce střelu krýt robinzonádou.
6: Je natažený jako svíčka, padá vodorovně na míč. Ale střela je tak prudká, že míč přemáhá váhu brankářova těla i setrvačnost jeho pádu.
2: A otáčí brankáře ve vzduchu o 90 stupňů.
6: Brankář padá na zem, ale leží ne už podle branky, ale kolmo k ní.
5: Zkrátka nohy venku, trup za brankovou čárou.
2: A míč v jeho náručí je v brance taky.
0: Gól! 6-1!
5: Tuhle branku si zoufalí Australci dali sami.
2: Čtyři další rozhodčí pro domnělý offside neuznal.
9: Pozor, zbývá ještě 8 minut.
5: A to stačí, aby Pepík, Slávek a Jirka dali 7.
6: 8.
5: A 9. branku. A co bylo potom?
11: Co by bylo? Vrátili se do dolních bukviček?
9: Zrovna dozrálo obilí. Pokosili, sklidili.
5: A potom?
4: Klapzuba otevřel až dosud pečlivě zamčenou zásuvku kuchyňského stolu a kolem pole na loučkách, které přikoupil, vyrostlo 11 bílých domků. Jeden jako druhý.
5: A potom?
4: Potom už to bylo všechno tak, jak si to kluci řekli tu noc, kdy je rozebral ten pihovatý kluk. Čímž se velká historie Klapzubovy jedenáctky končí definitivně.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.